0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

Potuť, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Se oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát.

0: svědomí lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou rýt se svojí bandou pil. Ten rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. Já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polohu, u starších spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku,

v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. 57. ročník ankety byl vyhlášen v roce 2025. Jaký byl ten rok? Prvního ledna byla vyhlášena Národní přírodní rezervace Lanžhotské pralesy v Jihomoravském kraji. 11. ledna došlo v Mostě v nočních hodinách k požáru restaurace. 7 lidí zemřelo a dalších 7 bylo zraněno. 8. března proběhl 32. ročník Českého lva. Nejlepším filmem se stal film Vlny režiséra Jiřího Mádla. 1. července došlo k vyhlášení chráněné krajinné oblasti Soutok v Jihomoravském kraji. 4. července postihl část Česka krátkodobý výpadek dodávky elektřiny. 4. až 12. července se konal 59. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Poprvé po 30 letech se konal bez Jiřího Bartošky. 19. září byl otevřen dokument obsahující údajná poslední slova Tomáše Garrigua Masaryka. 3. až 4. října proběhly volby do poslanecké sněmovny. Volby vyhrálo hnutí ANO a koalice Stačilo se do parlamentu vůbec nedostala. 3. listopadu podepsali hnutí ANO, SPD a motoristé sobě koaliční smlouvu. 5. listopadu byl Tomio Okamura zvolen jako předseda sněmovny České republiky. 15. prosince jmenoval prezident Petr Pavel novou vládu Andreje Babiše. A 19. prosince byla dokončena výstavba dálnice D1 otevřením úseku Říkovice-Přerov. Mezi nejhranější a nejstreamovanější písničky roku 2025 ve světě i u nás patřila píseň, kterou naspíval americký autor a zpěvák Alex Warren a jmenuje se Ordinary.

Přímý přenos televize Nova z gala večera Český slavík 2025 trval 3 hodiny a 25 minut a sledovalo ho přes 1 milion 85 tisíc diváků. Televize Nova byla také opět pořadatelem ankety a ti, kteří chtěli, mohli hlasovat od 10. září do 9. listopadu přímo na stránkách Českého slavíka. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 57. ročníku ankety popularity byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Konal se 29. listopadu 2025 ve fóru Karlín Praha. Předávání cen i v roce 2025 uctilo památku zesnulých umělců a umělkyň, mezi kterými byli i skladatel a producent Petr Hanik, Anna Julie Slováčková a také navždy bronzový slavík z roku 1964 Josef Zíma. Jméno Josefa Zímy bylo zapsáno už v prvních výsledcích z roku 1962 a prochází takřka celou historií ankety popularity.

Začneme kategorií skupina, což je kategorie, jejíž výsledky byly zveřejněny po 42. v historii. V první 50. jsou dva nové názvy skupin, Proteus a Alžběta. Na 10. místě v první 10 nejpopulárnějších je skupina, která se sem vrací po jednoroční absenci a jmenuje se Rybičky 48. Čtyři tenoři obhájili 9. pozici z roku 2024 a Čechomor hlásí, že skončil na 8. místě. 7. je kapela Divokej byl, která natočila písničku pro filmovou pohádku Princezna zakletá v čase 2. Tohle je ona, Temný král.

0: ztratíš víc než jenom přátelství.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Skupina Dimitri zopakovala své nejlepší umístění v historii ankety Český slavík a je stejně jako v roce 2017 šestá. Pátou pozici má 4 roky za sebou pronajatou kapela Jelen, na 4. místě je stejně jako rok předtím a celkově po 10. Krištof. Bronzový slavík 2025 Miraj, stříbrný Činasky. Je to po 15., co stojí Činasky na stupních vítězů ankety Český slavík.

Během gala večera zaspívali a hráli moderátoři Aleš Háma a Ondřej Sokol a dále Richard Krajčo, Monika Absolonová, Dara Rollins, Felix Slováček, Marta Jandová a Milan Peroutka, skupina Lucie, Ben Kristoval, Václav Neutbárta, Dimitri, René Dank, Čechomor, Lenka Dusilová, Kristián Čebek a také velká legenda italské populární hudby, Drupy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších jsou Sára Milfajtová, Vendula Příhodová a Pam Rabbit. A teď už nejpopulárnější zpěvačky roku 2025. Do té nejpopulárnější desítky se vrací Olga Lounová a je podruhé v kariéře desátá. Daša obhájila 9. pozici, 8. je Tereza Mašková a Kateřina Marie Tichá dosáhla nejlepšího umístění v dosavadní kariéře a skončila 7. Anna K. a Lucie Vondráčková se v anketě Český slavík umísťují od roku 1996. Obě obhájily svá umístění z předchozího ročníku. Vondráčková Lucie je 6. a Krecarová Luciana, tedy Anna K., je 5.

Čtvrtá je v roce 2025 opět Eva Burešová. Bronzového slavíka obhájila z ročníku 2023 a 4 Monika Absolonová, stříbrného z těch samých předešlých ročníků Lucie Bílá. Celkově čtvrtý zlatý slavík a hlavně třetí za sebou, tedy čistý hat-trick, Eva Farna. Zvítězit třikrát za sebou v anketě popularity se mezi zpěvačkami v historii zatím podařilo jen Petře Janů, Nadě Urbánkové, Haně Zagorové a Lucii Bílé. Je tedy teprve pátou zpěvačkou v historii, které se to podařilo, a navíc je i opět absolutní slavicí.

Objevem roku 2025 je René Dunk. Po třetí v řadě zvítězil v kategorii hip-hop a rap Kalin a do slavičí síně slávy vstoupil Vladimír Mišík. Vzpomínáte? Jednu dobu bylo jeho jméno na mnoha zdech a ty nápisy žádali tehdejší vedení země, aby ho nechali zpívat. Zpíval skvěle už od mládí a jeho hudební projev je naprosto charakteristický. Narodil se v Praze 8. března roku 1947. Jeho otcem byl americký voják a dopravní pilot a maminka se jmenovala Alžběta. Zpívat se naučil na lidové škole umění a už od školních let hrál na kytaru. Ve filmových ateliérech Barandov se vyučil truhlářem a ještě na učilišti založil skupinu Uragán a poté začal zpívat se skupinami Komety, Matadors a New Force a chopil se i solového mikrofonu tehdy populárního orchestru Karla Duby. Krátkou dobu pak hrál na kytaru i v George and Beethovens. V roce 1968 společně s Radimem Hladíkem založil kapelu Blue Effect, později se stal členem skupiny Flamengo a nakonec založil skupinu ETC. V roce 1977 odmítl podepsat antichartu a v 80. letech přišel zákaz zpívání. Během sametové revoluce podporoval studentské stávky a vystoupil během demonstrace na Letenské pláni. Později byl zvolen do České národní rady. Po skončení dvouletého mandátu se naštěstí vrátil k muzice a opět začal živě vystupovat. Už pár let nekoncertuje, ale nové písničky zpívá a úspěšně nahrává dodnes pan Vladimír Mišík.

0: Za rok 2025 bylo do ankety Český Slavík posláno celkem 1 915 701 hlasů, což je o 300 tisíc víc než rok předtím, a ti, kteří hlasovali, logicky posílali i hlasy do kategorie zpěvák. V první padesátce debituje jen Sebastián Navrátil. Když se podíváme na kompletní výsledky, jsou tu u kulatých číslovek zajímavá jména. Tak třeba 20. místo David Koller, 30. Sebastián Navrátil, 40. Kuba Ryba ze skupiny Rybičky 48, 50. Petr Lexa ze Slzy, 60. místo Marek Eben, 70. Kristián Šebek, 80. Matěj Homola ze skupiny Vohnout, 90. místo Milan Peroutka, 100. Vlastimil Horvát, 110. Roman Tomeš, 120. Vojtěch Nedvěd a 130. místo Petr Kocman. A teď první desítka. 10. je Miraj Navrátil a ze 7. na 9. místo klesá v roce 2025 Pokáč.
1: Vím, že to se mnou, kotě, často nemáš jednoduchý.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Mezi rekordmany anket popularity patří Michal David. A v roce 2025 je na 8. pozici stejně jako rok předtím.

první desítce je i jeden nováček. Je to jeden z největších objevů u nás v posledním desetiletí a jmenuje se Sofian Mejmeč. Premiérově je sedmý. Richard Krajčo se stoupil na šestou příčku a Tomáš Klus při své 15. účasti mezi nejpopulárnějšími zpěváky v této anketě je pátý.

0: světě dokola.
1: Jméno Ben Kristoval je poprvé uvedeno mezi 10 nejpopulárnějšími zpěváky za rok 2022, to byl 8. V roce 2023 to bylo 7. místo, rok na to 6. pozice a za rok 2025 je to jeho nejlepší umístění v dosavadní historii ankety, je 4. Po 3 stříbrných oceněních získává Vojtěch Dyk svého 2. bronzového slavíka a Marek Ztracený obdržel po 4 zlatých slavících v řadě svého 1. stříbrného slavíka.
0: Někdy se mi zdá, že to moc letí, že je to včera, co jsme

Zlatým slavíkem roku 2025 je Václav Neud Bárta. Jeho jméno je v anketě od roku 2011. Po Matuškovi, Klusovi, Žbirkovi, Naďovi, Haberovi, Daliboru Jandovi, Hulkovi, Gotovi a Straceném je jubilejním 10. zpěvákem historie, který anketu popularity vyhrál. A zlatý slavík Václav Neud Bárta zaspívá na závěr, loučí se Martin Hrdinka, mějte se.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Ondřej Kepka. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ahoj, dobrý den, zdravím posluchače.
1: Nikdo úsměv nestrácí, na víkend míříme s vtipem a legrací.
0: Humoriáda.

0: Zuzana Norisová, zpěvačka, herečka taky. My tady máme prezidenta herecké asociace a jsme rádi, protože je to doslova v předvečer udělování centálie. Ondřej Kepka je tu s námi a prozradí nám, co všechno ví. Prý už nemůže ani dospat, má hodně starostí, tak co všechno jste zajistili?
1: Samozřejmě starosti mají hlavně ti, co to budou chystat přímo, čili Roman Petrenko, režisér a další lidé z České televize a tak dále. Ano, zdálo se mi dokonce úplně nesmysly, třeba že paní Maciuchová mě prostě odmítla se mnou hrát v divadle na Vinohradech. Uh-huh. Nějaký divadlo.
0: A to byl jenom sen, přesně.
1: To byl sen, ano, přitom jsme se měli velice rádi, takže takovýhle nesmysly v té hlavě jaksi kolují, že prostě nepatřím na výště na Vinohradského divadla. Tak to byly takový, to říkám jako úlety, no. Martin Mišička, tomu držme palce, bude herecký moderátor.
0: A to je skvělý improvizátor.
1: Ano, takže na to se velice těší můj spolužák z DAMU, také student jaderné fyziky, absolvent, o čemž také bude zítra řeč na jevišti Národního divadla, protože se nás jsem samozřejmě viděl. No a jinak mohu prozradit nebo zopakovat, už jsou veřejně známá některá jména, tak já samozřejmě tady nebudu všechna jmenovat, ale mám velkou radost, třeba když jsme u Legrace, takže bude zítra hodně Studio Y v hlavní roli, protože cenu Akademie získá Mirek Kořínek, vynikající hudebník, skladatel, herec, basista a nevím co všechno a spolutvůrce toho génia té Y-ky. Takže se chystá do Národního divadla velký tým z divadla Y v čele s Martinem Dejdarem. Jiří Lábu zase bude předávat cenu paní Krečmerové, takže tam bude opravdu...
0: Takové
1: paní...
0: Národní divadlo Y.
1: Ano, protože paní Krečmerová získává cenu Jarka za celoživotní, za muzikál. No a když jsem u těch celoživotních sen a jsem u toho humoru, tak musím zdůrazit další významné jméno zítra a to je Petr Nárožný. Z toho mám velkou radost, který získá cenu za činohru, protože to byl a je stále vynikající divadelní herec, kromě toho, že ho my všichni známe jako skvělého srandistu.
0: Tak já myslím, že jako lákadlo na slavnostní večer centálií na České televizi to naši posluchači můžou vidět.
1: Ano.
0: Diváci televizní samozřejmě večer zítra.
1: A já si dovolím poslední větu, že Partnerská dvojka bude v neděli v 5 hodin vysílat ohlasy centálie.
0: Tak.
1: Takže v 5 hodin výjimečně si přepněte z regionu na dvojku.
0: Výjimečně. Teď přepneme z prezidenta herců na hosta humoriády.
1: Ano, už jsem se přepnul.
0: A jdem na první výběr.
1: Už jsem se přepnul, ano. Tak první výběr Bedřich Zelenka to bude.
0: Ano. Budou to anekdoty ze Silvestra českého nebo československého rozhlasu v té době 1975.
2: On povídá, ach Zuzanko, kdybyste tušila, co se ve mně děje. A Zuzanka na to, no to já tuším, Jiří. A když jsem vám přece říkala, abyste na ty švesky nepil pivo. My si s mojí Žofinkou žijeme v samých radostech. Ona po mně něco hodí a když se trefí, tak má radost ona. No a když se ho netrefí, tak mám radost já. Víte, dámy, proč si Káča chtěla vzít za muže čerta? Protože čert nikdy nespí. Z Divokého západu. Poslyšte, seržante, kdo to u vás dneska ráno na stanici tak strašně řval? Ale to byl šerif. On si chtěl připíchnout na prsa tu šerifskou hvězdu. No a? No a on zapomněl, že jenom v trenýrkách. Host vysoké postavy přiběhne k vedoucímu restaurace. Pane vedoucí, někdo mi ukradl z věšáku zimník. Neříkejte, a jaký? Říká, tmavošedej, vlněnej, s bobřím límcem. Říká, jo, tak zrovna v takovým jsem před chvilkou viděl jednoho chlapíka ve výčepu. Říká, Jezusko, to jak vypadal? No, vošklivě, pane, vošklivě, byly mu dlouhý rukávy. Dáma si kupuje nový vůz. Konečně si jeden vybere, zaplatí a chce odjet. A teď ten prodavač povídá, okamžik, madám, ještě vám musím namontovat svíčky. A ona pohá, to ani nemusíte, mladý muži, já stejně jezdím jenom ve dne. Můj pes, pánové, ten je tak chytrej. Nedávno chytil mýho známýho za nohu jenom proto, že se jmenuje Bažant. To nic není. To k nám chodíval, pánové, jeden pošťák. Nějaký Oldřich Patník. A ten si kvůli našemu psovi musel nechat změnit jméno. Slečno Věruško, řekněte upřímně, mohla byste si vzít i úplnýho pitomce jenom proto, že má peníze, byt, auto a chatu? Ježíš, to já nevím, pane Vejdl, vaše nabídka přišla tak náhle. Jeden známý africký cestovatel, badatel, autor odborné knihy o gorilách, vypravuje svým hostům o svých pozorováních ze života goril. Takový gorilý samec, dámy a pánové, v době páření vydává ze sebe příšerné skřeky, aby k sobě přivábil samičku. Asi takhle. A na ukázku vyrazí badatel z hrdla takový skřek, že hostům úplně stydne krev. V zápětí se otevřou dveře z kuchyně, vykoukne badatel a manželka a povídá, ale Alfrede, teď přece na to není čas.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Bedřich Zelenka a trénink na Silvestra. Nakonec za 3 měsíce už to bude zase.
1: No, to je strašně a hlavně nádherný, jak nás ten komerční svět už nám nabízí málem Velikonoce. Vajíčka, jakože už by se měly kupovat. Jo, že je to strašně urychluje.
0: Jo, jde to rychle za sebou, ano. Je dobře být připraven, ale ne zas tak příliš brzy.
1: Právě.
0: Že? Tak, přátelé, připravte se na hlasování. V tuto chvíli Bedřich Zelenka tady bude, pokud dáte A. Když dáte B, nastoupí Martin Dejdar. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je páteční humoriáda s Ondřejem Kepkou a Pavlem Kučerou. A vy v tuto chvíli si můžete vybrat Bedřicha Zelenku nebo Martina Dejdara. Komu dáte v tuto chvíli přednost? Je to na vás i na vás. Tak.
4: Prosím. Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zemník, vás oba zdraví.
5: Díky.
4: Dneska si kuchtím lečo. A já vám děkuju za krásnou humoriádu po celý týden, za vynikající výkony hostů a těším se na vaše setkání v humoriádě někdy příště.
3: Ano, třeba možná už v pondělí, děkuju. Mějte se, děkuju, naslyšenou. Ano, mám zapsáno,
5: děkujeme.
3: Slyším ještě dobře, díky.
5: Dobré lečo.
3: Prečo, lečo, nevíme. Tak dál, dobrý den. Haló?
6: Tady je Jirka, dobrý den, srdce, já vás zdravím. Ano. Pavle, já zdravím
3: taky.
5: Děkuju, taky, ano.
6: A přeju vám oběma hodně zdraví, chtěl bych jedině a pouze Ačko.
3: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Tak další, hezký víkend, už dopředu přeju a zdravíme koho?
7: Dobrý den, tady Petr Zezdounek. Volám z Luhačovic.
3: Ano.
7: Zdravím vás všechny, tady krásně svítí slunečko.
3: Ale to je dobře.
7: No. A vylezl jsem z minerální vany, z minerálky jsem se koupal a včel na mě lezou nějaké muchy, protože já jsem šel do lesa tady na vrch, abych vás slyšel přes FM.
3: A to nebyla slazená minerálka, ne?
7: nebyla. A to je jakási míchaná s Vincentkou šetří.
3: Je takhle. No vy si užíváte.
7: No tož to víte, no tak jako zdraví mám jedno.

0: No, určite.
1: Všetko bolí a teď sa to ešte víc rozbolelo. A zdravím tež vašeho hosta, prezidenta.
2: Ďakujem, zdravím do Luhačovic, mne je veľmi milých, áno.
1: Ďakujem.
0: Tak ať vás to nebolí.
1: A ja bych si vybral pokračovanie.
0: Áno, ďakujeme. Tak, kdo dál přijde za námi? Haló, haló, vybereme si tady tuto linku, dobrý den.
3: Dobrý den, já vás oba zdravím a přeju vám hodně zdraví taky. A chtěla bych vám ty anekdoty a chtěla bych vám říct, že jsem z Kralup a jezdila jsem do školy a on s námi, ten pan Zelenka, jezdil do Prahy 30 kilometrů a celou dobu v tom vlaku nás všechny bavil.
2: No prosím.
0: No to je zážitek, vy to máte přímo naživo, no, odžito a teď si to připomenete s námi, určitě. No. Děkujeme.
2: Naschledanou.
0: Pěknou sobotu, neděli. No tak pan Zelenka může pokračovat.
2: Já myslím, je to jasné.
0: O rodině a fyzkultuře.
4: Tělocvičná nářadí pro městský tala ústavičná záludná nebezpečenství. Tak například na šplhadle jsem si odřel záda, na kladině obočí a švihadlem jsem si způsobil záškrt. Při vrhu koulí jsem se udeřil do malého mozku. Tomu se všichni divili, pač já mám velký mozek malej a malej skoro žádnej. Tak jsem to zkusil s plaváním. No, ze startem to ještě šlávalo, to mě tam prostě srazili pěstí. Ale hrozně potom vyčerpávali ty záchranné práce. Když se mi v jinožském věku podařilo jednou rukou, ještě k tomu levou, schodit naši kočku z kanape, tak jsem začal uvažovat o těžké atletice. Řecko-římský zápas například, jo. Na lopatky mě položit nemohli, protože my jsme u nás měli jenom krátkou tělocvičnu. Taky jsem zkoušel box, to mě pár řídící radil, víš, takhle kolem soupeře mávej těma rukavicema, možná, že aspoň v tom průvanu nastydne. Zkrátka v těch sportech jsem tak nějak nemohl se prosadit, ani v těch zimních, vám řeknu, krasobruslení například, jsem nemohl rozvinout na plný pecky, protože už při jednoduchým soudruhu Salchovovi jsem poškodil chladicí zařízení. No ani na lyžích při tom obřím slalomu jsem nějak zvlášť nezazářil, protože hned po prvních metrech sešupu jsem způsobil takovou oblevu, že ty ostatní za mnou už jenom trhali fialky. Možná, že to bylo i tím, že jsem neuměl správně zatloukat ty skoby a dělat ten uzel na laně. Pardon, to si pletu s horolezectvím zase. No, s horolezectvím. Tak jsme s bráchou chtěli udělat Matterhorn a nakonec jsme udělali jenom praděda. Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysíláme pro vás Humoriádu. Náš dnešní host Ondřej Kepka je na řadě s výběrem dalšího účinkujícího z archivu. Kdo to bude?
2: Co no
1: to bude?
2: A já musím tedy říci, že otce zakladatele Centálie, když se o těch tálích bavíme, bych zvolil Tomáše Tefra. Nebyl sám, byl také ještě Ivan Vyskočil, Jaroušek Someš a další lidi, Václav Postránecký, kteří stáli před těmi 33 lety u zrodu Tálie. No ale zpátky teda k ukázce, takže Tomáš Tefr, no a samozřejmě židovské anekdoty, což je jeho jaksi top disciplína.
3: Malej Moritz přiběhne za tatínkem v Moskvě a povídá tatínku, co jsem? Říká, no co to je za otázky, co jsi? Jsem Rus anebo Žid? Říká, no já jsem Rus. No tak seš taky Rus, co to je za otázky? Přiběhne za maminkou, pravá maminko, co jsem? Jsem Rus nebo Žid? No, říká, protože já jsem Židovka. Tak ty seš taky Žid, já nevím, proč se ptáš? Říká, protože venku je, v barák je opřený kolo a já nevím, jestli ho mám ukrást nebo prodat. Podchází pan Kon s panem Roubíčkem, takhle dopoledne na Václaváku. Říká, kam jdou, Roubíček? No za kšeftem. A co oni Kon taky? A co našli by na gáblík? To je dobrý nápad. A co bychom si dali? Rybičku. Tak půjdem k Vaňhovi. A jdou k Vaňhovi na rybičku, objednají si dva slanečky, seděj, povídají, pijou k tomu dvojku bílého vína, za chvilinku přinesou rybičku, nastříbře a přinesou, no co čert nechtěl, dva. Jednoho takového krásného velkého slanečka a jednoho takového malinkého mrzáčka. A kompoja berou si Roubíček. Roubíček říká, ne, až po nich Kon, jen si vemou. Ne, až po nich, ne, teď se tak chvilinku předbíhají, říká, ne, já jich pozval, ne, oni jsou starší, to nevadí, ale já jich zvu, tak si berou. Až nakonec Roubíček nevodala, veme ten stříbrný příbor, nandá si toho velkého slanečka a povídá malcajt. A Kon říká, tak tohle to je kinduštube, tohle je nějaký vychování, tak oni si vemou klidně toho velkýho napřed. A říká, tak moment. Kterýho oni by si vzali, kdyby si brali první? No samozřejmě, kdybych já si bral první, tak si samozřejmě beru toho malýho. No tak tady ho maj, nekecaj a žerou. Jak se poznáš židovský pedofil, to nevíte? Ne? Že stojí před školkou a povídá holčičko. Kup si bombónek. jak se mají, Roubíček, jak se mají? Ba tak. No ne, tak říkám, jak se mají? No, říkám, tak. A co to je tak? Co dělají? No, pronajímám okna. Jak pronajímám okna? No pronajímám okna, vždycky, když jsou nějaký prvomájový průvody a manifestace, tak pronajímám okna. A kde bydlej? No v Majzlovce. Tak moment, Roubíček, tam přece žádný průvody nechodili a žádný manifestace nikdy nebyly. No teď říkám, že se mám tak. Pan Kon si svolá rodinu a povídá, jedu do války, na středním východě je zle, moje vlastně potřebuje, jedu bojovat. A kdyby náhodou mě to jako vzalo, jo, tak samozřejmě, že chci být pochovaný tady, protože tady jsem se narodila, tady jsem vyrost a kdyby náhodou, jako jsem šla na minu třeba a roztrhlo mě to na dvě půlky, tak samozřejmě to půlku pochovejte tady, že jo, v mý vlasti, ale polovinu v zemi zaslíbený ve vlasti našich otců a předků. A kdyby náhodou teda jako se nenašlo vůbec nic, tak to jsem u sestry v Londýně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Tomáš Tefr, také náš někdejší humoriádník, bylo to s ním příjemné a bude příjemné i dál, pokud posluchači dají Ačko, když zvolí Bčko, tak tady bude Spable. No a myslím si, že i dřevění herci mají své místo u Centálie, je to tak?
2: Tak ti dřevění ve smyslu jako neživí. Méně schopní, ty asi ne, ale dřevění ve smyslu loutek ano. To je jedna z nejnovějších cen za loutkové divadlo. A já jsem vlastně zapomněl taky nalákat posluchače, že i Spable, o kterém teď bude řeč, tak bude zítra mít svoji roli s Hurvinkem na jevišti.
1: Tak to bude určitě.
2: A neprozradím jako proč. Cenu už mají, oni už mají tálii, takže oni nebudou dostávat. Ale jasně, něco tam budou dělat.
1: Objeví se na jevišti Národního divadla zítra večer. Dobře. No tak posluchačům dáme ty možnosti. Tomáš Tepfr Ačko, Spejbl Bčko v tuto chvíli. Hlasujte SMS Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefonujete stále na 731 800 900. A tady je Fénix Lucie Bílé.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
1: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
1: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
1: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
1: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Hlásíme se vám z Humoriády, v tuto chvíli nabízíme Tomáše Tepfra nebo z Pejbla s Bábinkou, dokonce konkrétně. Uvidíme, kdo nám to vyhraje. Přidáváme vaše další hlasy. Ondřej Kepka je zvědavý, jak to dopadá. Halo, halo, dobrý den.
5: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Kepko, dobrý den.
4: Dobrý den.
5: A já dávám hlas Tomášu Tepfrovi.
4: Máme to zapsáno a děkujeme, hezký víkend. Tak další, prosím. Dobrý den, dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Kepku.
7: Díky.
4: I vás.
6: A chlapi, já bych hlasoval pro Spejbla s Bábinkou.
7: Mm-hmm.
4: Dobře, máme
6: hezký
4: zapsáno.
6: Dne, hezký víkend.
4: Děkujeme, naslyšenou nápodobně. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Ondřeje Kepku. Dobrý den, pane Kepka.
7: Děkuji, dobrý den.
8: Přeji vám krásný podzim, ať se vám daří. Hlasuji Pavle pro Bčko.
4: Ano.
8: A všem posluchačům přeji krásný podzimní víkend či příjemné pondělní ráno. Zdravím Petra do Luhačovic. Růža z Rychnovska. Děkuju, nashledanou.
4: Děkujeme, vyřízeno. I pošta. Dobré odpoledne.
7: Ano.
9: Dobrý den, tady František Albert Vltavou. Zdravím pana Kepku i pana Pavla. Pane Kepka, vy jste další herecká osobnost. Předtím tam byl pan Saláva prezident, dneska jste tam vy prezident, ten Pavel, ten má štěstí na ty velký osobnosti.
4: Že jo,
9: no. A přeji vám zbytek, ne, stále zdraví a dejte tam ty vtipy ať od toho.
4: Ano, zdravíme prezidenta posluchačů z Kralup, fanoušků Humoriády, prezidenta
9: ano,
4: Františka.
9: Díky, mějte se.
4: Naschledanou, naslyšenou, další je kdo? Dobrý den. Haló.
10: Dobrý den, pánové. Pre vás, Petr Zeloty, přeji vám hezký víkend.
4: Nápodobně.
10: A přál bych si očování s panem Tafrem.
4: Máme zapsáno a děkujeme. Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, Karel Zbojkovic. Zdravím vás, Pavle, i pana Ketku.
7: Díky.
11: A já bych si přál pokračování.
4: Děkujeme za hlas, naslyšenou. Tak jdeme spočítat, všechno hraje pro Tomáše Tepfra.
12: Pan Kon letí v letadle do New Yorku, sedí v business class a tam chodí krásná letuška. A on si ji zavolá a říká, slečno, já teď letím služebně do New Yorku a budu tam 3 dny. Myslíte si, že byste se mnou nestrávila noc za 100 000 dolarů? Letuška se tak zapíří a říká, no, dalo by se o tom uvažovat. A on říká, a za 20 dolarů? Ano, dovolte, co pak jsem nějaká kurva? A pak on říká, promiňte, to už jsme se domluvili, teď smlouváme cenu. Po 14 denní dovolený ve Švýcarsku přijde pan Kon do recepce vyrovnat účet. Recepční říká, samozřejmě, pane Kon, přejete si to platit cash v dolarech, kreditní kartou. On říká, cash v dolarech. On říká, výborně, takže bychom to měli, ano, 14 dní dovolené, polopenze, tak to máme, ano, tady to máme 2 600 dolarů. Promiňte, 2 700 dolarů, já jsem ještě zapomněl připočítat 100 dolarů za používání tenisových krutů. Pan Kon říká, promiňte, ale já jsem na tenisový kurty nechodil, protože já tenis nehraju. Nezlobte se, pane Kon, ale ta možnost tady byla. Říká, nevadí, tak to máme 2007. Promiňte, 2800 dolarů ještě za požívání sauny a bazénu. Říká, nezlobte se, ale sauny a bazénu, já jsem neplavec, Sára je neplavec, mě se v horku dělá špatně. Říká, ne, nezlobte se, pane Kon, bohužel nedá se nic dělat, ale tady ta možnost tady samozřejmě byla, tak to máme 2700. Ne, promiňte, ne, jsem to 2800 dolarů ještě za používání golfového hřiště. Říká, no dovolte, ale já golf nehraju, ani sebou nemám hole. Nezlobte se, pane Konto, musíte zaplatit, protože ta možnost tady byla. Konto schrábne ty peníze zpátky a říká, já jim nezaplatím nic, protože oni mě svedli moji Sáru. Ano, dovolte, pane Kon, já, ale ta možnost tady byla. A jak takhle jede mladý a starý žít ve vlaku? A ten mladý se podívá na toho starého a říká, promiňou mi, prosím, nevidí, kolik je hodin? A starý se otočí, kouká z okýnka, jak ubíhá krajina, neodpovídá. Říká, promiňou mi, mě asi přeslechli, nevědí, kolik je hodin? Starý zas neodpovídá. Říká, no tak to není možný, já se jich slušně zeptám, kolik je hodin, a oni nemají ani tolik kinderštůby, aby mě odpověděli. A ten starý se na ně otočí a povídá, no tak, já jim to vysvětlím. Oni jedou do Borohrádku, že jo? Jak to vědí? No protože tenhle ten vlak jede do Borohrádku a před chvíli byla poslední stanice, čili oni jedou do Borohrádku. Oni nejsou z Borohrádku, jak tak na nich koukám. Ne, nejsem. Tak to znamená, že jsou cesták, že jo? Ano, já tam jedu služebně. No samozřejmě, co by bylo jiného? Jedou do Borohrádku jako cesták a budou tam prodávat. Budou chodit po kšeftech. A to znamená, já jim odpovím, jo, a oni přijdou do Borohrádku. Oni si myslej, že v Borohrádku je Ausgerechnet volný hotel a že tam na nich čekají. Samozřejmě, že tam je jeden hotel a ten je plně obsazený. Já se s nima dám do řeči. Oni budou muset někde přespat. Já je vemu k sobě, já mám jenom dvoupokojový byt. V jednom pokoji bydlím já ze Sáru a v druhém moje 18letá dcera Rebeka. Oni jsou mladí, ona je mladá. On bude u nich v pokoji, slovo dá slovo, on se do ní zamiluje, on mi přivede do jiného stavu a já nakonec budu muset dát svoji jedinou dceru Židovi, který nemá ani na hodinky.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak, jaké bude další přání posluchačů ve finálním souboji, kam vracíme Martina Dejdara, tentokrát se s příběhem o Sněhurce s Karlem Šípem a Lucí Bílou utká se s Pejblem a Bábinkou v supermarketu. Tak to je velký souboj.
7: No to jo.
4: Ondra je v napětí, já taky. Těšíme se na vaše hlasy. SMS humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriádní souboj, nebo humoriádnický, nevím, jak to spisovně říct, myslím, že to ani spisovně nejde.
2: Nebo humorný. Nějak.
1: No, tak to určitě. Mezi Martinem Dejdarem a Spejblem právě teď probíhá, posluchači hlasují, zveme vás právě teď na povídání s naším dnešním hostem, také mimo jiné Ondřejem Kepkou. Tak kdo pak nám bude pokračovat v tuto chvíli? Tak prosím, kdo pak je tu? Haló, haló.
3: Haló. Tady je Lidka z Rakové, zdravím pana Kepku.
2: Díky.
3: Dědičky, jak vidím, Rumburáka, tak se mi vybaví pan Kepka.
1: Hned po Rumburákovi pan Kepka.
2: No, jo, co by byl tady Jirka Lábus, jo.
3: No, takže, ale ty už je vůbec nestárnete. To si vás pamatuju jako kluka.
2: No jo, ale jo.
1: Podle hlasu nestárne.
2: Stárneme všichni stejně, to tak jenom dělám, že ne.
3: No. Takže vám přeju hlavně hodně zdraví, hoši, ať vám ten humor dlouho vydrží.
1: A my vám pěkně děkujeme.
2: Moc, díky.
3: Slyšela, že smích prodlužuje život.
1: No tak to určitě. To tady potvrzujeme každý den.
2: Ano.
3: No,
2: tak,
1: tak milá paní, A nebo B, pana Spejbla, děkujeme.
3: Ano,
2: děkujeme. A taky hodně zdraví, naschle.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady Jaroslav z Brumova Bílnice a přál bych si pana Šípa.
1: Dobře, děkujeme za váš hlas.
4: A zdraví vás oba dva.
1: Děkujeme. Podobně, skoro unizono jsme vám odpověděli. Ano. Tak, kdo pak jde dál hlasovat? Dobré odpoledne.
5: Dobrý den, tady David, dávám hurví, teda Spejbla v bábinku a moc zdravím pana Kepku, je to ten nejlepší host.
1: Jo, a
2: jo, děkuju.
1: Davide, kolik ti je?
5: Mě 13 a poslouchám vás pořád každý den, je to to nejlepší.
2: Tak děkujeme.
1: Dobře, díky, naslyšenou.
5: Naslyšenou.
1: Tak, další prosím, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Anička z Višňova, velmi vás zdravím a já bych si dala Hurvínka.
1: Hurvínka no, byste si dala.
2: Hurvínek finišuje.
1: Dobrá,
6: taky vás poslouchám každý den.
2: Děkujeme.
1: No děkujeme za věrnost.
6: Mějte se moc hezky, ahoj.
1: Ahoj, ať vás to baví i dál. Tak,
2: jak
1: máme
2: to dopadlo?
1: Sečteno, přičteno, včetně SMS hlasů. No...
2: No.
1: Nevím, jestli tam bude Hurvínek, ale Spej byl určitě.
2: Jo, je to tak.
1: Martin Klásek a Helena Štáchová. Mm. Mimochodem, Martin Klásek, teď jsem ho objevil náhodou při přepínání kanálu, hraje dědu Martina v Kouzelné školce s Františkem, tak si ho tam můžete užít.
2: A jestli se neměl, to byl třetí, že jo, Spej byl Hurvínek po panu Skupovi a Kiršnerovi.
1: Ale už máme mladou generaci, a která už máme to další, taky skvěle zvládá.
2: Přesně tak, ano. Takže tak jenom, aby to posluchači pochopili.
1: Ano, jdeme do divadla S plus H.

0: Och jo, a jsme u cíle.
1: Já žádný cíl nevidím, ale kus pole a na něm pár krabic.
2: Belko, krabic.
3: A na té jedné je napsáno super, hyper, euromarket.
0: No, a to je právě náš cíl.
3: Tak, tak, popadneme dva drátěné vozíky.
1: A vyrazíme vpřed, víc dobrodružství.
3: Počkejte, počkejte ještě. Já jsem se chtěla zastavit tady v tom kloboučnictví vedle.
0: Už mají zavřeno.
3: Tak to vidíte, pane Spejble, od rána se chystám na nákup. Těším se na ten klobouček jako malé děcko. A než vás konečně vytáhnu z domu, je tma a zavřeli mi krám.
2: I ne, vždyť se tam svítí.
3: Ale je zavřeno.
2: Tak proč se tam svítí?
3: Kvůli zlodějům, Máničko.
1: A proč? Když zloději mají baterky.
0: A co jste si tu chtěla koupit, paní Kateřino?
3: Podívejte, tadyhle ten nádherný klobouček, co je ve výloze.
0: Podívejte, já myslel, že je to stínidlo na lampu.
3: Vy zlí.
0: A já to tak nemyslel, ale... paní Katko.
1: Májo!
0: Hurvajs, nech si ty komentáře, ano? A konečně otevři ty dveře.
1: To nejsou dveře, ale vrat.
2: No to víš, takový supermarket nemůže mít dvířka jako do chlívku.
0: Tak hudaž nepřekážej, ať jí dál.
1: No. Nejde, já nemůžu otevřít dveře.
0: Jak to?
1: No hele, táhnu a ty dveře ne a nepovolit.
3: A co stojí, hurvinko, psáno tady na té cedulce?
1: Tlačit.
2: No tak tlač.
0: Prosím tě, půjď, nedělej hlouposti, uhni. No, prosím. Vstupte!
3: Tak kam půjdeme nejdřív?
0: Já bych potřeboval nakoupit v dětském oddělení.
1: Pro pana Taťulo, žádné další dítě nekupuj. Do mého dětského pokoje se už druhá postel nevejde.
0: Nech toho. Potřebuju ti koupit ponožky.
1: Na nožky?
0: Ne, na hlavu, aby ti nenamrzl mozek.
2: Což vlastně nehrozí, protože ty žádný nemáš.
1: No dovol.
2: Ty, kdybys spolkl mouchu, tak bys měl víc mozku v břiše, než ve hlavě.
3: Máničko, prosím tě, nech toho. Pane Spejble, tady je řeznictví. Nezapomeňte koupit maso pro Žerička.
0: Jo, už jdu.
3: A ať není tak tučné jako posledně. Víte, jak vás potom bolel žaludek?
0: No jo.
3: Je, hleme se. Mají uzený jazyk, že bych ho koupila k večeři.
2: Blé, jazyk, fuj, ten já nejím.
3: Proč?
2: Protože už ho měl někdo v puse.
3: No tak dobrá, tak já koupím k večeři vajíčka.
2: Ne, babinko, tady je zelenina. To je moje oddělení. Já jsem totiž vegetariánka.
1: Cože to?
2: Nejím maso.
1: A proč?
2: Protože mám ráda zvířata.
1: To já taky. Tak proto jím maso. Mám takový telecí páreček, vepřový řízeček.
2: Hrůza. Já nejím maso proto, že nechci zvířátkům ubližovat. Jím zeleninu, protože je mám ráda.
1: Tak proč jim spásáš jídlo, když je máš ráda?
2: Ty jsi tak hloupej, že kdyby byla světová soutěž hlupáků, tak bys obsadil hned druhé místo.
1: A proč ne první?
2: Protože seš hlupák.
3: Děti, nechcete mluvit trochu víc nahlas? Tamhle ti nakupující vzadu vás dobře neslyší.
4: Jsme se i dozvěděli, že Mánička je vlastně vegetariánka.
5: Ano,
4: nebo veganka, nebo co?
5: Jsem překvapen.
4: Dokonce. Tak Hurvinek je masožravec, ano. I když je ze dřeva. No a Ondřej Kepka má něco společného s těmito herci?
5: No já jsem měl slavnými. Tu čest natočit několik dosud i prodávaných CD příběhů, nebo jak se to dneska, audioknih, s Hurvinkem a s Máničkou. Vím, že jsem byl Václav IV., myslím, v jednom. To bylo.
4: Dokonce.
5: To jsou takové příběhy, které oni udělali jako audio verze svých této rodiny. Byla to moc krásná spolupráce a paní Štáchová byla úžasná. Jsem poznal ještě pana Kiršnera, ale myslím, že už Hurvinka tady na tom mluvil pan Klásek právě taky. No, tak to je jenom taková vzpomínka.
4: Takže se spodílel na nahrávkách těchto slavných herců.
5: A musíme hlavně taky pozdravit do Plzně, protože pan Skupa pocházel, nevím, jestli pocházel, ale každopádně Hurvínek vznikl v Plzni. Můj tatínek na něj chodil vždycky v neděli do divadla v Plzni. Takže
4: mají tam tu sochu svoji.
5: Přesně, aby jsme jako byli spravedliví.
4: Ano, dobře. Zdraví na všechny Hurvínky a Spejbly, zdraví na všechny posluchače, dámy a pány, chlapce i děvčata. Závěr dnešní humoriády je zde. Ondřeji, ať se ceny Itálie povedou, ať to dostanou ti nejlepší. Ano. My ti věříme, že to tak bude.
5: Nevím, samozřejmě, kdo vyhraje, tak to chci říct dopředu, že a to opravdu se
4: hezký
5: řeší,
4: podzim.
5: To smou. Hezký podzim a těším se někdy zase na shledanou.
4: Loučí se i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomoučtí hygienici upozorňují před sezónou respiračních nemocí na důležitost prevence. Přerované dostanou zdarma košíky na bioodpad. V Uhelné na Jesenicku bude nové zázemí pro komunitní akce a turisty. Dnes čekejte polojasno, teploty do 22 stupňů. Hezké ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc, přeje Honza Faltýnek. Olomoučtí krajští hygienici upozorňují v souvislosti s nástupem chladnějšího počasí na blížící se sezónu respiračních onemocnění. Infekce se přenáší například při kašli. Riziko přenosu je možné podle odborníků snížit mimo jiné pravidelným mytím rukou, vyhýbáním se kontaktu s nemocnými nebo větráním místnosti, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
2: Prevence respiračních infekcí nestojí na jediném opatření. Největší význam má kombinace očkování, správné hygieny a ohleduplného chování v době, kdy jsme nemocní. Pokud máme příznaky infekce, je důležité myslet nejen na své zdraví, ale také na lidi ve svém okolí.
0: Zájemci o třídění odpadu z Přerova v domácnostech si můžou ode dneška vyzvedávat v zákaznickém centru tamních technických služeb speciální košíky a kompostovatelné sáčky. Získají je bezplatně, říká mluvčí městské firmy Andrá Hrabalová.
3: Každý zájemce si může vyzvednout jeden větratelný košík a 2 role kompostovatelných sáčků, tedy celkem 50 kusů. Větratelné košíky jsou určeny pro ukládání kuchyňského bioodpadu, například slupek a dalších zbytků ovoce a zeleniny, čajových sáčků, kávové sedliny či květin. Kompostovatelný sáček se po naplnění vyhodí i s obsahem do hnědé nádoby na bioodpad.
0: Na stavbě nové pergoly v parku v Horním Fořtu místní části Uhelné na Jesenickou pracují v těchto dnech dělníci. Využívat ji budou moct obyvatelé i návštěvníci obce. Investice si vyžádá zhruba 350 tisíc korun. Hotová by měla být do konce října. Důvody stavby vysvětluje nezávislý starosta Zdeněk Hořava, který kandiduje v komunálních volbách.
4: My jsme se rozhodli proto, protože tam byl stávající takový přístřešek, který nevyhovoval. Teď vlastně tam děláme novou pergolu, na kterou přispěla nadace VIA. Bude sloužit jednak pro konání nějakých komunitních akcí přímo v té místní části Horní Fort. Dále by měl sloužit pro turisty a cyklisty. Sport.
0: Florbalistky FBS Olomouc ve čtvrtém kole ČES Extraligy vyhráli v Liberci 8-5 a oslavili první triumf v sezóně. Po 2 třetinách vedli 6-1, v té třetí ale během 8,5 minut 4x inkasovali a dopustili drama. To komentovala pro web českého florbalu i autorka 2 branek, útočnice Denisa Hiršová.
5: Bez 6-1 dostat 5 rychlých gólů prostě v 5 minutách, to určitě se nemůže stávat proti silnějším soupeřům. Bylo to určitě zajímavé pro diváky, že aspoň bylo nějaké drama, takže tohle tím už je pozitivně, negativně pro nás. Dostat prostě tyhle góly určitě jako nemůžeme ze standardek. Tyhle se musíme jakoby dopříčit a to určitě zlepšit.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno, večer se vyjasní, teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách okolo 14 a povane slabý proměnlivý vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: S komplikacemi teď počítejte na silnici 35 na příjezdu do Mohelnice od Olomouce, a to kvůli stavebním pracím.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a Českým rozhlasem Olomouc. Je pondělí 5. října a svátek má dnes Eliška. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká, posílejte opět vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně. Za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáriu. No a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Vabidaně a právě teď bude zpívat Karel Gott Pábitelé. Dobré ráno.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.

0: jedna z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu, spoluzakladatel společnosti Apple a velký vizionář Steve Jobs zemřel přesně před 15 lety. Bylo mu 56. Nobody wants a stylus, so let's not use a stylus. Před rokem skončily dvoudenní volby do poslanecké sněmovny. Vyhrálo je hnutí ANO Andreje Babiše před koalicí Spolu. Jednalo se o první sněmovní volby, při kterých bylo jednak možné využít korespondenční hlasování v zahraničí, ale také bylo možné poprvé se prokazovat elektronickými doklady. E-doklady nějak nefungovaly. A kde kdo mazal domů pro klasickou občanku. A právě dnes by Václav Havel oslavil 90. narozeniny.
1: Aby zvítězila pravda a láska nad lží a nenávistí.
2: Ukombajím se stan malé, přijeli Drápalíka.
0: 80 má v pohodě i Drápalík.
3: Nalej do toho sádru, tak má Drápalík soch.
0: Herec Rudolf Hrušínský mladší. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
4: Božných půjdeš Turkovi.
5: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 5. říjnové ráno, minuta po čtvrt na šest a svátek má Eliška.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na svatého Placida.

0: Slunce ohně nevydá, no dnes mraky i sluníčko a teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji, Bára z Olomouce, ta hlásí 10,5 stupně, chystá se do práce, ale raději by ještě ležela v posteli a udělal si nějaký prodloužený víkend. Šternberg 10 stupňů, tak to už je vzkaz od Ivana. A Štarnov 9,5 stupně, píše Eva. Chystá se vstávat, bude snídat a potom běžné domácí práce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
2: Když v závěru milénia po dlouhých 17 letech vypustila skupina Blondie do světa album No Exit, zrodil se jeden z největších comebacků poprokové historie. Single Maria šel až na čelo britské hitparády a hraje se dodnes. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Blondie.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30. Dobré ráno. Utkání 8. kola hokejové extraligy mezi Olomoucí a Třincem přineslo hned dva zápisy do historie. Skóre 0-9 znamenalo pro Hanáky nejvyšší domácí porážku v nejvyšší soutěži vůbec. Oceláři naopak přidali 8. výhru v řadě bez ztráty bodu, což je nejlepší historický start jakéhokoliv týmu do nové extraligové sezóny.
1: Jo, tak jsme za to rádi samozřejmě a teď hlavně nepolevit. Loni jsme měli taky skvělý start a potom byl rychlý sešup, takže určitě nepolevíme a budeme makat dál. Máme tady skvělou partu, už jsme tady všichni spolu dlouho a myslím, že každý chodí hrozně rád na stadion a užíváme si každou vteřinu spolu, takže je to pecka.
2: Popisoval obránce Marián Adámek aktuální rozpoložení třineckého týmu rekordmanů v počtu vítězství od začátku sezóny. A příčiny úspěchu se snažil hledat i asistent trenéra Jiří Raška.
3: Určitě tam je vnitřní síla toho týmu ve svoji kvalitu a ti kluci opravdu drží spolu a vytvářejí na sebe velkou náročnost a samozřejmě nějaký systém jsme nastavili a herní a kluci se ho drží a myslím si, že zatím fungují věci, které chceme dělat a ve spoustě těch zápasů nás podržel brankář. Takže to z těch faktorů je více, ale určitě je to přístup k utkání každému.
2: Naopak domácí porážka 0-9 byla pro Olomouc nejvyšší v historii domácích zápasů v české nejvyšší soutěži. A jediný, kdo si z debaklu odnesl alespoň částečně pozitivní dojem, byl brankář Jan Brož. Ten šel do zápasu za stavu 0-6 jako záloha z prvoligové Třebíče a v 29 letech si připsal první kariérní start v extralize.
4: Jako samozřejmě pro ten tým je to těžký, ale z mé strany jsem šel prostě jenom s čistou hlavou. Na druhou stranu, jako ne každý musel prostě si chytat proti takovým hráčům, co tam jsou, takže vlastně jsem si užíval i to, že se můžu pokusit je vychytat. Je to jako stejná práce, ale rozhodně jsou tam vidět ty zkušenosti, je tam vidět, že ta rychlost je trošku jinde. Je to o tom si na to zvyknout trošku, určitě tam jako rozdíl je.
2: Porovnával Brož úroveň zakončovatelů v první lize a aktuálně ve skvělé formě hrajících hráčů Třince. Oceláři jsou první a neztratili ani bod. Olomouc jich má na kontě jen 5 a je na opačném konci tabulky.
5: Těch věcí, co se musí zlepšit, ale markantně je tam hodně, ale musí se změnit veškerý přístup k tomu hokeji. Prostě my musíme lépe bránit a o to se to bude odvíjet všechno. Většinou vás to potrestá, když špatně bráníte, tak dostáváte góly, upadáte na mysli a i ty situace vepředu řešíte špatně tím pádem a bude v ruku v ruce, když se dobře brání, vy z toho odjedete, myslíte na to, že musíte za každou cenu dát 1-2 góly, aby se to nějakým způsobem otočilo, to nám tam chybí teďka.
2: Shrnul nejpalčivější problémy Olomouce trenér Petr Fiala. Výsledek 0-9 ale v plné nahotě ukázal rozdíl mezi momentálně tabulkově nejlepším a nejhorším týmem v celé soutěži. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dobronoc je večer plný emocí, dobrých skutků a setkání lidí, kteří chtějí pomáhat. Už podruhé společně podpoříme děti, které bojují s onkologickým onemocněním. Přijďte 10. října do Mercedes-Benz Moravia v Olomouci a podpořte naše malé bojovníky i vy. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Dobronoc. Večer, který má smysl.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
3: Je 17:30.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: V Olomouci pokračuje roznáška hlasovacích lístků před komunálními volbami. Obyvatelé je dostanou podle adresy trvalého pobytu do schránek. Magistrát žádá, aby doručovatelům umožnili vstup do společných prostor domu, pokud nejsou poštovní schránky přístupné zvenku. Policisté v sobotu na nelegálním tuningovém srazu v Brně rozdali pokuty desítkám řidičů. Ti během noci hromadně vyrazili do Olomouce a zpět. Dva z nich kvůli závodění v běžném provozu přišli o auto. Policie na srazu zkontrolovala asi 700 aut, zjistila u nich přes 100 přestupků. Poslanec za motoristy Filip Turek se na Facebooku omluvil společnosti Seznam.cz a to za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailu uživatelů. Omluvu nařídil Turkovi městský soud v Praze. Podle něj jsou Turkovi výroky nepravdivé. Kromě toho musí poslanec taky zaplatit soudní náklady. Sport. Tenistka z Olomouce Karolína Muchová postoupila na turnaj v Pekingu do osmifinále. Rusku Samsonovovou porazila 2-1 na sety. Třetí kolo v Číně zvládly taky hráčka přerovského klubu Linda Nosková a Nikola Bartuňková. Končí naopak Sára Bejlek. V Tokiu prošel mezi 4 nejlepší i hráč prostějovského klubu Jiří Léčka. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno, večer se vyjasní. Teploty 18 až 22 stupňů, v Jeseníkách okolo 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržíte se v Olomoucké ulici v Hranicích. Vozovka je tam kvůli opravě povrchu silnice zúžená na jeden pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli připomenu náš pořad Panská sídla střední Moravy. 2:30 přeje dobré ráno Vítek Šoukal na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

nelidský je můj osud spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

Někde tady nemám skrýš, někde jíst mi nedají. Tak šeptám potají, co by řekl.

0: Houston. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl šesté. Dobré ráno, máte rádi historii? Mám pro vás tip, už o 9:45 nás čeká pořad Panská sídla střední Moravy. Dnes vydáme ke tvrzi do Skrbeně na Olomoucku. Skrbeň má velmi zajímavou tvrz, stojí v areálu hospodářského dvora, tedy pozdějšího JZD. Kromě historické stavby, která dodnes slouží k bydlení, stojí na dvoře statku obrovská socha. Do areálu mezi Olomoucí a Litovlí se redaktor Aleš Spurný vydá s historikem z Univerzity Palackého Tomášem Somerem v 9:45. Kdybyste pořad nestihli, tak si ho můžete poslechnout i v našem audioarchivu v celodenních záznamech vysílání na stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 2 minuty bude 6:45. Dobré ráno, probouzíme se do 5. říjnového rána. Je tady pondělí a svátek má Eliška.
1: Počasí.
0: Pranostika říká studený říjen, zelený leden, no dnes mraky i sluníčko a teplota do 22 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 10,5 stupně Celsia. Jeseník 8 stupňů, napsala Dáša, a Kojetín 9,5 stupně, tolik hlásí Petra, která zdraví z Prahy. Odpoledne bude s manželem vykopávat pozdní brambory a vytrhávat červenou řepu, tak přeji dobrou úrodu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Chemie byla láska na první pohled, říká Soňa Krajčovičová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, která před pár dny převzala prestižní cenu prezidenta Grantové agentury České republiky. Jak může pomoci její projekt umožňující upravování vlastností peptidů v medicíně? Jak důležitý je v její kariéře pobyt na univerzitě v Cambridge? A co by vzkázala začínajícím vědkyním? Ptát se bude Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Jaké příběhy a melodie sebou přináší podzimní vítr, ať už jen zlehka povívá dolinou nebo naplno duní v horách a věstí změnu počasí? A jak dovede lidová píseň zachytit magický přerod léta v podzim, doprovázený vydatným deštěm, hromy i prvními mrazíky? Novou epizodou z cyklu Cymbál a husle nás budou provázet rozmanité přírodní živly. Zaposloucháme se do písní o větru, dešti a možná i blescích. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno, každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hesse v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude herečka Mahulena Bočanová. Tady je malá ochutnávka z rozhovoru.
1: Vy jste zmínila, že máte plán, až tady nebudete, aby se někdo o Marinko postaral. Můžete nám jasný. O tom plánu říct?
2: To je sen a plán, sen. Ale já to dotáhnu, protože kdo jiný, a to je prostě tak klid toho dítěte, a to je právě to nejtěžší na tom, jak najít domov pro tyhle ty lidi, kteří to soukromí vyžadou. Samozřejmě bydlení po jednom pokoji, to nejde, aby byli po dvou. No a takže teď je můj sen vybudovat stacionář nebo domov pro lidi s autismem, kde by jich bylo 12 až 20, takových mých nějakých Márinek a Mariňáčků. A takže budu chodit po republice a shánět dotace a prosit bohatý kamarády a bývalý bohatý kamarády a milence a budoucí bohatý milence a kamarády. Všichni budu chodit a budu shánět a pomáhat to prostě dát nějak dokupy.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 8 minut bude 6 hodin. Pracovníci olomouckého magistrátu řeší stížnosti na přemnožené potkany. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Olomoucká radnice řeší stížnosti na přemnožené potkany. V Přerově dnes začnou dny pro duševní zdraví. Olomoučtí hokejisté schytali v extralize debakl s Třincem. Bude polojasno, teploty do 21 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. Úředníkům olomouckého magistrátu přibývá stížností na přemnožené potkany. Hlodavci se vyskytují především u kontejnerů na odpad. Co s tím úředníci dělají, popisuje mluvčí radnice Lenka Jedličková.
4: Všechny podněty občanů, společenství vlastníků, komisí městských částí i požadavky hygieniků vyhodnocujeme a zajišťujeme monitoring. Podnětů i požadavků na deratizaci přibývá a náklady jen narůstají. Každý týden řeší odbor životního prostředí magistrátu stížnosti na výskyt potkanů v blízkosti kontejnerových stání. U nádob na odpad se ale vyskytují zbytky potravin a zejména nespotřebovaného pečiva.
3: Šumperští radní vybrali na svém posledním jednání firmu, která postaví u základní školy sluneční nové parkoviště. Hotové by mělo být v průběhu příštího roku, uvedla to mluvčí města Jana Kaněvová. Parkoviště pojme na 40 aut a bude sloužit jak škole, tak i návštěvníkům tamního dopravního hřiště a obyvatelům okolních domů. Pracovníci Centra duševního zdraví v Přerově dnes dopoledne zahájí další ročník akce věnované duševní rovnováze. Program potrvá do pátku a jeho součástí budou přednášky, prezentace nebo vernisáž výstavy pohlednic klientů s duševním onemocněním. Cílem je zvýšit povědomí o problémech psychického zdraví. Více ředitelka Centra duševního zdraví Přerov Kateřina Mozrová.
5: Začíná to v pondělí dnem otevřených dveří v Centru duševního zdraví. A zároveň v ambulanci psychosociálního centra je otevřená psychiatrická ambulance, kde mohou lidé přijít bez předchozího objednání.
3: Sport. Hokejisté Olomouce si připsali historicky nejvyšší domácí porážku v české extralize, když v 8. kole doma podlehli Třinci 0-9. Po 6 inkasovaných gólech šel do branky náhradní brankář Jan Broš, který má do Olomouce vyřízené střídavé starty z prvoligové Třebíče. V 29 letech to byl jeho první start v nejvyšší soutěži.
6: Nepřál jsem si to ještě takhle, nepřál jsem si to jít do brány do tady toho stavu. Tak to bral, takže udělám, že řeknu maximum pro to, aby to skončilo rozumně. To se mi nepovedlo. Z mé strany jsem šel prostě jenom s čistou hlavou. Ne každý musí prostě si chytat proti takovým hráčům, co tam jsou, takže vlastně jsem si užíval i to, že se můžu pokusit je vychytat.
2: Počasí.
3: Dnes čekáme na střední Moravě polojasno, ráno se ještě v údolích můžou lokálně vyskytnout mlhy, večer se vyjasní. Teploty 18 až 21 stupňů, v Jeseníkách okolo 14 a povane slabý, proměnlivý vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržení očekávejte při průjezdu Svébohovem na Šumpersku po silnici 368. Kvůli opravám chodníku u zastávky autobusu jsou tam zúžené jízdní pruhy.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. Máme tady pondělí, za námi víkend plný zážitků a událostí. Možná právě teď probíráte v práci vaše výlety a možná vzpomínáte na trhání jablek nebo i rytí zahrádky. Držím palce, ať nám nový týden přinese jen radostné okamžiky. O chystaném tenisovém turnaji, na kterém se měli utkat hráči Přerova a Olomouce, se psalo v novinách před 100 lety. Za chvíli je otevřeme a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Iveta Bartošová a právě teď bude zpívat Helena Vondráčková, Copacabana. Dobré ráno.

Vyšetření čestně obstál. Zápasy byly naplánované na dopolední i odpolední hodiny a obecenstvo si rozhodně nemělo nechat ujít příležitost vidět skutečně krásný sport.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je minuta po 6:45, svátek má Eliška, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. No dnes mraky i sluníčko a teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Břeťa napsal, Štíty polojasno 3 až 6 stupňů, vítr od 4 do 22 km za hodinu, rostou hřiby kováři, včera vyroben likér z černé jeřabiny. Chomoutov, teplota 9 stupňů a tma, to už píše Eva, a Lutín 8,5 stupně, tolik naměřil Roman, ten by ještě spal, ale musí do práce, tak ať se v ní daří.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.
1: Musím dát mou zůru, až místo, kde křídla můžou být.
2: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kdo je to babička roku? No především oslava našich seniorů a jejich životní energie. A projekt jehož dobrou duší v Olomouckém kraji je předsedkyně Krajské rady seniorů Milena Hesová. Zdůrazňuje nenahraditelnost prarodičů v dnešní společnosti a propojení s vnoučaty jako klíč k rodinné harmonii. Pozveme vás na celostátní finále babičky roku do Olomouce i na další akce, které seniory příjemně naladí na poslední část roku 2020. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.

0: Do pondělního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 8 minut bude 6:30. Dobré ráno. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů dál čekají na první bod. V Ojedu prohráli ve Španělsku 3-1 a v závěru navíc dohrávali bez vyloučeného kapitána Ladislava Krejčího. Jiný český gól úřadující mistrům světa i Evropy vstřelil po přestávce obránce Jiří Sláma, rodák z Mikulovic na Jesenicku. Ve třetím reprezentačním startu se trefil poprvé.
1: Na Dery ještě dává pod sebe na Hloška, teď je to dobře rozběhnuté po levé ruce ještě Sláma, který se dostává k míči, může vypálit Sláma, pálí gól!
2: Euforie, ani to nedokážu popsat, asi mi to dojde, až si vydechnu a teďka cítím obrovskou radost, že z malé vesnice z Mikulovic kluk, který vždycky o tajtom snil, tak se mu to splnilo.
3: Kdyby vám někdo řekl před měsícem, že dáte gól nejlepší reprezentaci světa, tak co byste mu řekl?
2: Že blázen, už jsem v to ani nedoufal, jako že bych se tady mohl ukázat, ale o to víc si to teďka užívám a je to pro mě obrovská hrdost, že můžu reprezentovat Českou republiku.
4: Přiznal viditelně dojatý Jiří Sláma. Jablonecký bek v posledních zápasech bránil ty nejlepší světové hráče, zatímco proti Anglii sváděl souboje se Sakou nebo Alexandrem Arnoldem, ve Španělsku zase v první půli naháněl hvězdného teenagera Barcelony Jamala, který v úvodu utkání v Oviedu otevřel skóre.
1: Fresneda, ten dává balon ještě před pokutové území, tam je Lamin Jamal, ten je u balonu, je hlavačka, gól!
2: Ani není co k tomu říct, že no, je úplně někde jinde, jako, ale tak snažil jsem se co nejdůrazněji na něj a tu hru mu nějak znechutit, trošku špinavě hrát, ale jinak to s ním nejde. Někdy vypadá na tom hřišti, že ho to nebaví, občas tam měl nějaký průpovídky, ale snažil jsem se toho neřešit.
4: Když před lety hostoval z Olomouce v Pardubicích, přemýšlel o tom, že s fotbalem skončí. V Signě se Sláma nakonec prosadil, v minulé sezóně ale jeho pozice slábla a v létě tak přestoupil do Jablonce. Při zranění jiných levých obránců Juráska s Rinešem se Sláma v 27 letech dočkal premiérové reprezentační pozvánky a v Lize národů byl navíc pokaždé v základní sestavě.
2: Já si užívám, že můžu hrát za národní tým a jestli budu hrát minutu, jestli budu hrát 90 minut nebo jestli budu na tribuně, tak já budu rád, když se na příštím srazu zase ukážu. Věřím, že jsem se ukázal v dobrým světle a musím hlavně poděkovat trenérům, že mi dali tu důvěru, že mě povolali. Snažím se to co nejlíp splácet, jak trenérům, tak i klukům a pomáhám.
4: Dodal fotbalový reprezentant Jiří Sláma. Aktuální reprezentační program Češi zakončí v úterý v Anglii, která v sobotu vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0. Z Ověda Lukáš Michalík, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pri Bohemia Radio. Audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
3: Je 6:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Na regionálních železničních tratích z Prostějova do Cbelu a ze Senice na Hané do Prostějova nebudou ode dneška do pátku jezdit vlaky. Důvodem výluky je údržba a oprava kolejí. Zajištěná je náhradní autobusová doprava. Řidič osobního auta zahynul v neděli v Bohdíkově na Šumpersku. Po střetu s osobním vlakem na železničním přejezdu muž seniorského věku cestoval sám. Ve vlaku jelo 50 lidí, z těch nebyl nikdo zraněn, sdělila to mluvčí policie Marie Šafářová. Stát chce už v únoru spustit systém nouzového varování. Českému rozhlasu to potvrdil ministr vnitra Lubomír Metnar z Hnutí ANO. Takzvaný Selt Broadcast dokáže zprávu rozeslat všem telefonům v ohrožené oblasti, třeba při povodních, rozsáhlém požáru nebo výpadku elektřiny. Sport. Fotbalista Štěpán Chaloupek opustil český národní tým. Na vině je zranění, které si obránce Slávie přivodil při sobotní prohře 1-3 v Lize národů ve Španělsku. Trenér Santidenia tak v této reprezentační přestávce přišel už o 9. hráče. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno, večer se vyjasní. Teploty 18 až 21 stupňů, v Jeseníkách okolo 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pozor na dálnici D48 mezi 12. a 9. kilometrem od Palačova k exitu Jeseník nad Odrou ve směru na Olomouc. Vozovka je tam kvůli stavebním pracím zúžená na jeden pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli vás vezmeme do zmodernizovaných odborných učeben základní školy Nábřežní v Jeseníku. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 6:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl sedmé. Dobré ráno. Nové učebny robotiky, cizích jazyků, fyziky a chemie můžou využívat žáci základní školy Nábřežní v Jeseníku. Na projektech rekonstrukce odborných učeben pracovali zástupci školy už před předloňskými povodněmi. Práce ale zpozdily právě záplavy. Investice do 7 nových učeben vyšla na zhruba 13 milionů korun.
1: Nacházíme se v nové učebně robotiky, přímo určené na to, abychom programovali a pracovali s roboty.
2: Popisuje učitel Jan Vrba, který kandiduje v podzimních volbách.
1: Děti se učí základy programování.
3: A co konkrétně vlastně děti teď dělají?
1: Teď jsme vytvořili jednoduchý programek, kdy robot jede vpřed a v okamžiku, kdy jeho senzor ultrazvukový zaznamená překážku, tak se 200 mm před ní zastaví.
2: Učebna zaujala i osmáka Michala.
4: Za mě nejlepší učebna je ta učebna robotiky, protože já mám rád ty roboty a ty technologie a přijde mi to, že ta škola hýbe z moderní dobu a že učí ty děti něco do toho života, co mohou potřebovat a může jim to jít na jejich budoucí práci.
2: Nová je také učebna jazyků, která je vybavena tablety. Díky nim si žáci můžou jazyky procvičovat také prostřednictvím různých her. Učebnu si pochvaluje i učitelka Martina Konečná.
5: Učí se výborně, je to rozdíl, protože za prvý to prostředí je o mnoho hezčí, i ty barvičky působí jako pozitivně na ty děti, je to všechno moderní, krásné. A to vybavení samozřejmě, ty iPady, ta velká televize.
2: Zrekonstruovat se podařilo i učebnu fyziky a chemie. Pokračuje ředitel školy Dominik Liberda, který kandiduje v říjnových volbách.
6: Potom budeme učit vlastně fyziku, chemii dohromady jako fyschem. Je to propojený navíc ještě s laboratoří, takže skvělé.
2: Tato učebna se zase líbí Smačce Gabriele.
7: A nejvíce mi líbí asi ta fyschem, což je s tou fyzikou a chemií a spojený s laboratoří. Asi ty celkově ty zkoumavky a tak.
2: Součástí obnovy byla také rekonstrukce venkovní učebny, dodává Liberda.
6: My jsme si vlastně připravili jeden krásný prostor, včetně té plochy, a na něj je usazena taková modulovatelná venkovní učebna, která umožňuje samozřejmě nějakou venkovní výuku přírodních věd.
2: Na projektech rekonstrukce odborných učeben na pracovišti na Nábřežní, ale také na dalších pracovištích školy se začalo pracovat už před povodněmi. Rekonstrukce byly financované z programu IROP, říká Liberda.
6: Celkově ty dotační dva tituly, které jsme teď využili, ale nejenom na Nábřežní, ale i na další dvě budovy, tak jsou v hodnotě asi 13 milionů. Ale je v tom teda ještě i řešení těch digitálních technologií a konektivita.
2: Zrekonstruovaná je tak zatím zhruba polovina odborných učeben. Vedení školy chce v opravách těch zbývajících pokračovat. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za minutu bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přeji do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Na telefonu Tomáš Ostrožlík. Dobré ráno.
2: Také přeji hezké ráno.
0: Jak vidíte dnešní počasí? Co nás čeká?
2: Teď z rána místy nízká oblačnost, případně mlhy, ale postupně během dne převládne jasné až polojasné počasí. Teploty teď z těch ranních, které jsou kolem 7 nejčastěji, ale ujediněle třeba na Šumpersku až ke 2 stupňům, tak během odpoledne vystoupí na 20 až 23 stupňů. Na horách bude kolem 14 a vítr slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: A jak to bude vypadat v noci a zítra během dne?
2: Stále malá oblačnost, jasno, skoro jasno, v údolích se opět mohou vytvořit mlhy lokálního charakteru. Teploty klesnou na 9 až 5, v údolích ojedinělá až kolem 2 stupňů. Zítra během dne opět slunečno, jenom ráno možnost lokálních mlh v údolích a teploty odpoledne 20 až 23 na horách kolem 15 a stále slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
0: Na telefonu byl Tomáš Ostrožlík z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Chemie byla láska na první pohled, říká Soňa Krajčovičová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, která před pár dny převzala prestižní cenu prezidenta Grantové agentury České republiky. Jak může pomoci její projekt umožňující upravování vlastností peptidů v medicíně? Jak důležitý je v její kariéře pobyt na univerzitě v Cambridge? A co by vzkázala začínajícím vědkyním? Ptát se bude Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:45. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme uzdi. Střímený postoj, hlava v prodloužení strupem, nohy na šířku ramen. Postavíme se bokem ke zdi. Pravou ruku opřeme dlaní o zeď, loket mírně pokrčený. Levá noha odlepená od země. Silou zatlačíme na 15 vteřin do zdi. Dýcháme plynule. Vystřídáme strany a znovu zatlačíme. Celý cvik opakujeme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 7 minut bude 7 hodin. Basketbalisté Olomoucka prohráli s Děčínem 51-76. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Na Libavé dnes začíná mezinárodní vojenské cvičení Moravian Lance. Střední řezbářská škola v Tovačově má novou budovu. Basketbalisté Olomoucka prohráli s Děčínem. Bude polojasno, teploty do 21 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Největší letošní cvičení mechanizované brigády České armády Moravian Lance se ode dneška koná ve vojenském újezdu Libavá na Olomoucku. Více než tisícovka vojáků bude spolu s jednotkou Národní gardy z americké Nebrasky 2 týdny trénovat zásahy s těžkou pásovou technikou a robotickými prostředky a drony. Vysvětluje mluvčí brigády Romada Špicerová.
2: Cvičení vyvrcholí 14-měsíční proces ověřování nových technologií, prostředků a postupů, které mohou v budoucnu ovlivnit způsob vedení bojové činnosti mechanizovaných jednotek. Cvičící se zaměřují na nové taktické postupy, systém velení, logistiku, zdravotnické zabezpečení, způsob práce s informacemi i zdokonalení výcviku vojáků.
1: Studenti střední řezbářské školy v Tovačově na Přerovsku budou využívat při odborné výuce novou budovu. Dělníci ji postavili v areálu školy. Práce trvaly 2 roky a financoval je Olomoucký kraj. Náklady dosáhly 60 milionů korun. Více ředitelka školy Alexandra Stránilová.
3: V této nové budově budeme mít odborné učebny pro maturitní obory řezbáři a designéři. Takže tam je keramická dílna, výtvarný ateliér, sochařský ateliér, počítačová učebna a budova je samozřejmě skvěle moderně vybavená, takže bude fajn, když se návštěvníci potom přijdou k nám podívat třeba na den otevřených dveří, který plánujeme na 7. listopadu.
1: Horní náměstí v Olomouci v sobotu provoní polévka. Za kotlíky se během tradičního benefičního dne lidí bez domova postaví osobnosti kulturní i sportovní scény. Nebude chybět režisér Miroslav Krobot nebo kordista Jakub Jurka. Výtěžek z akce půjde na projekt Kup oběd, který zajišťuje pravidelnou stravu pro nejchudší klienty charitních domovů, sdělila Veronika Moďková ze střediska pro lidi bez domova Charity Olomouc. Sport. Basketbalisté BK Olomoucko v 5. kole Národní basketbalové ligy prohráli na domácím hřišti s Děčínem 51-76. V závěrečné čtvrtině Hanáci stáhli náskok soupeře na 9 bodů, pak ale dopustili sérii 16 bodů Děčína. Výsledek i průběh hodnotil kriticky trenér Matěj Musil.
4: Nedodržujeme vůbec pokyny, co si řekneme. Nějaký gameplan vůbec neexistuje. To, co si řekneme v poločase, tak neexistuje. Hrozně to bylo, no. Nevím, jestli je to moc individualistické, nebo jestli samozřejmě blbé ztráty do toho, což jsou asi zkušenosti těch kluků, které hrajou u nás, ale těžko se to hodnotí, no.
1: Další zápas se hraje Olomoucko v neděli na půdě Ústí nad Labem. Počasí. Dnes na střední Moravě bude polojasno, ráno se ještě v údolích můžou lokálně vyskytnout mlhy, večer se vyjasní, teploty 18 až 21 stupňů, v Jeseníkách okolo 14 a foukat má slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Uzavřená je teď frekventovaná silnice 35 v ulici Třebovská v Mohelnici, a to kvůli opravě povrchu vozovky. Počítejte s objížďkou.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
6: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Za jak dlouho odepisujete na zprávy, které dostanete na váš mobilní telefon? No, já mám ve svém okolí specialistu, který ale úplně všem odpovídá až tak přibližně po týdnu, což v případě otázky se zítra doma je už docela zbytečné. Tak možná máte také někoho takového ve svém okolí. Odpovídejme na zprávy včas. Jak to vypadá s opravou zámku v Hradci nad Moravicí? To probereme do čtvrt hodiny a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Vítězslav Vávra a právě teď bude zpívat Marta Kubišová song Depeše. Dobré ráno.

0: pondělního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno. Dnes nás čeká opět příjemný, docela i prosluněný podzimní den. Můžeme ho využít na potřebné práce na našich zahrádkách a zahradách. Například už pomalinku můžeme začít zhrabovat listí. Tradiční to podzimní práce, uložit ho můžeme do kompostu, ale pozor, mnoho odborníků nedoporučuje kompostovat list z ořešáků. Rozkládá se totiž pomalu a na přihnojovaných záhonech listím z ořešáku nelze vše pěstovat. Na kompost, připomínám, nepatří ani nahnilé ovoce, například jablka. Předcházíme tím šíření houbových nemocí. Tak přeji, ať se nám i dnes práce na našich zahradách a zahrádkách daří a hlavně, ať nám dělá radost.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, tady 5. říjnové ráno, pondělí, svátek má dnes Eliška, vše nejlepší a je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na svatého Placida, slunce ohně nevydá, dnes mraky, sluníčko a teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Javorníku máme zataženo bez větří 11 stupňů tepla, napsal František. Hanušovice 4 stupně, jasno, o víkendu jsme byli na výšlap do lesního baru v Lipové a bylo nádherně a také byly buřky. Ty napsal Pavel. To jste měli krásný den. A zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 9,5 stupně. Jirka se za chvíli vydá s pejskem Matýskem na procházku.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Podzim, to jsou na jedné straně krásně vybarvené lesy a parky. Na straně druhé ale nemoci. Nachlazení, rýma, kašel, bolest v krku, kýchání, teplota a chrapot. Jak se těmto problémům vyhnout, případně jak se jich zbavit co nejdříve? Zeptáme se gemoterapeutky Jarmily Podhorné, která bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.

0: zasklit.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7:30, dobré ráno. Zvenku opravený, vevnitř ve velmi špatném stavu. Tak to už je několik let vypadá v Červeném zámku v Hradci nad Moravicí na Opavsku, který je národní kulturní památkou. Na další část rekonstrukce za zhruba 250 milionů korun se pořád čeká a zámek je pro veřejnost téměř kompletně uzavřený. Do záchrany se teď vložil Národní památkový ústav a potvrdil, že už brzy by se mohla situace zlepšit.
2: Tady vlastně vidíme ty vytrhané prkna ze střešní konstrukce, sami vidíme, že ta rekonstrukce byla nezbytně nutná.
3: Poválečné desky?
2: Století, to jsou poválečné desky.
4: Rok 2019 právě skončila rekonstrukce střech a nádvoří Červeného zámku a kastelán Radomír Přibyla potvrdil, že plán dalších oprav má zelenou.
2: Opravdu je připravený, naprojektovaný, jenom čekáme na ty finanční prostředky, abychom mohli zahájit.
4: Jenže nestalo se a přišlo období covidu. Od té doby je možné dostat se jenom na nádvoří Červeného zámku. A kastelán ukazuje, co všechno pořád chátrá.
2: Z těch peněz se musí opravit zámecká restaurace, kuchyň, koncertní sál, ubytovací zařízení.
4: A veškeré vnitřní rozvody po desítkách let. Musí se s tím něco co nejdřív udělat, říká generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goričková.
5: Nejsme schopni to pokrýt z vlastních zdrojů a ani ze stávající zdrojů ministerstva kultury, čili pokud se přijde s nějakou další dotační aktivitou, tak je to jedině dobře.
4: Právě památkáři vypracovali seznam vybraných významných památek, který převzal ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Podle Naděždy Goričkové se teď hledá cesta, jak památkám pomoci a začít snad už v příštím roce. Peníze se ale určitě najdou, věří kastelán Přibyla.
2: Já věřím, že peníze přijdou. Musím říci, že paní generální ředitelka i pan ministr kultury prostě opravdu řekli, že na 15 objektů, které se budou opravovat v Národním památkovém ústavu, spadne Hradecký zámek a zámek Janovice.
4: Ministerstvo kultury na dotazy nereagovalo. Ministr Klempíř už ale dříve potvrdil, že na znovu otevření Červeného zámku má včetně podpory dalších památek slíbené peníze od ministerstva financí.
5: Věřím, že to nejsou jen planá slova, že se to podaří.
4: Dodává šéfka památkářů. Vrátíme se k tomu znova po definitivním schválení státního rozpočtu na příští rok. Martin Knitl, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

můžeš jezdit v Porsche, mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu, obyčejnou ženu.

0: Dobronoc je večer plný emocí, dobrých skutků a setkání lidí, kteří chtějí pomáhat. Už podruhé společně podpoříme děti, které bojují s onkologickým onemocněním. Přijďte 10. října do Mercedes-Benz Moravia v Olomouci a podpořte naše malé bojovníky i vy. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Dobronoc. Večer, který má smysl.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
3: Je 7:30.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Policisté v sobotu na nelegálním tuningovém srazu v Brně rozdali pokuty desítkám řidičů. Ti během noci hromadně vyrazili do Olomouce a zpět. Dva z nich kvůli závodění v běžném provozu přišli o auto. Policie na srazu zkontrolovala asi 700 aut. Zjistila u nich přes 100 přestupků. Na stavbě nové pergoly v parku v Horním Forstu místní části Uhelné na Jesenickou pracují v těchto dnech dělníci. Podle nezávislého starosty Zdeňka Hořavy, který kandiduje v komunálních volbách, ji budou moct využívat obyvatelé i návštěvníci obce. Hotová by měla být do konce října. Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit rekordních 500. Sport. Ani v Olomouci nezvrátili čeští baseballisté prohru s Německem v letošní German Series. To vyhrálo nejdříve v pátek první zápas v Třebíči a pak i další dvě utkání v sobotu a neděli na Lascích v hanácké metropoli. Němci, kteří jsou ve finální fázi přípravy na kvalifikaci na Premier 12, tak Česku vrátili prohru z předchozího roku. Část německé reprezentace pak zase sledovala v olomoucké Plech aréně vysokou prohru hokejistů Olomouce s Třincem. A o tomto zápase více už za chvíli v našem vysílání. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno, večer se vyjasní, teploty 18 až 21 stupňů, v Jeseníkách okolo 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržíte se na dálnici D46 na 26. kilometru v Prostějově ve směru na Olomouc. Srazilo se tam nákladní a osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Zápas Olomouce a Třince přinesl výsledek 0-9, no více to probereme už za chvíli. Vítek Šouka přeje dobré ráno ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc 2 minuty po 7:30.

0: Do pondělního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 5 minut bude 7:45. Dobré ráno. Utkání 8. kola hokejové extraligy mezi Olomoucí a Třincem přineslo hned 2 zápisy do historie. Skóre 0-9 znamenalo pro Hanáky nejvyšší domácí porážku v nejvyšší soutěži vůbec. Oceláři naopak přidali 8. výhru v řadě bez ztráty bodu, což je nejlepší historický start jakéhokoliv týmu do nové extraligové sezóny.
1: Jo, tak jsme za to rádi samozřejmě a teď hlavně nepolevit. Oni jsme měli taky skvělý start a potom byl rychlý sešup, takže určitě nepolevíme a budeme makat dál. Máme tady skvělou partu, už jsme tady všichni spolu dlouho a myslím, že každý chodí hrozně rád na stadion a užíváme si každou vteřinu spolu, takže je to pecka.
2: Popisoval obránce Marián Adámek aktuální rozpoložení třineckého týmu rekordmanů v počtu vítězství od začátku sezóny. A příčiny úspěchu se snažil hledat i asistent trenéra Jiří Raška.
3: Určitě tam je vnitřní síla toho týmu ve svoji kvalitu a ti kluci opravdu drží spolu a vytvářejí na sebe velkou náročnost a samozřejmě nějaký systém jsme nastavili a herní a kluci se ho drží a myslím si, že zatím fungují věci, které chceme dělat a ve spoustě těch zápasů nás podržel brankář. Takže to z těch faktorů je více, ale určitě je to přístup k utkání každému.
2: Naopak domácí porážka 0-9 byla pro Olomouc nejvyšší v historii domácích zápasů v české nejvyšší soutěži. A jediný, kdo si z debaklu odnesl alespoň částečně pozitivní dojem, byl brankář Jan Brož. Ten šel do zápasu za stavu 0-6 jako záloha z prvoligové Třebíče a v 29 letech si připsal první kariérní start v extralize.
4: Jako samozřejmě pro ten tým je to těžký, ale z mé strany jsem šel prostě jenom s čistou hlavou. Na druhou stranu, jako ne každý musí prostě si chytat proti takovým hráčům, co tam jsou, takže vlastně jsem si užíval i to, že se můžu pokusit je vychytat. Je to jako stejná práce, ale rozhodně jsou tam vidět ty zkušenosti, je tam vidět, že ta rychlost je trošku jinde. Je to o tom si na to zvyknout trošku, určitě tam jako rozdíl je.
2: Porovnával Brož úroveň zakončovatelů v první lize a aktuálně ve skvělé formě hrajících hráčů Třince. Oceláři jsou první a neztratili ani bod. Olomouc jich má na kontě jen 5 a je na opačném konci tabulky.
5: Těch věcí, co se musí zlepšit, ale markantně je tam hodně, ale musí se změnit veškerý přístup k tomu hokeji. Prostě my musíme lépe bránit a o toho se to bude odvíjet všechno. Většinou vás to potrestá, když špatně bráníte, tak dostáváte góly, podáte na mysli a ty situace vepředu řešíte špatně tím pádem a bude v ruku v ruce, když se dobře brání, vy z toho odjedete, myslíte na to, že musíte za každou cenu dát 1-2 góly, aby se to nějakým způsobem otočilo, to nám tam chybí teďka.
2: Shrnul nejpalčivější problémy Olomouce trenér Petr Fiala. Výsledek 0-9 ale v plné nahotě ukázal rozdíl mezi momentálně tabulkově nejlepším a nejhorším týmem v celé soutěži. Z Olomouce Adam Kodet, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je minuta po 7:45, probouzíme se do 5. říjnového rána. Je tady pondělí a svátek má Eliška.
1: Počasí.
0: Pranostika říká studený říjen, zelený leden, no dnes mraky i sluníčko a teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Doloplazy u Nezamyslic, malá oblačnost, 11 stupňů, vlhkost 77%, také dnes opět práce na zahradě, napsal Miroslav, ať se daří. U nás je 10 stupňů, je polojasno, chystám se dělat uzené z bramborem a potom žehlit prádlo. Krásné pondělí přeje Zdena z Holubic. A dobré ránko z Malé Morávky, u nás máme 6 stupňů Celsia, klídek, pohodička, ale nějak se nám mračí. Všechny srdečně zdravíme, Jaruška a Pepa také zdravím.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Chemie byla láska na první pohled, říká Soňa Krajčovičová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, která před pár dny převzala prestižní cenu prezidenta Grantové agentury České republiky. Jak může pomoci její projekt umožňující upravování vlastností peptidů v medicíně? Jak důležitý je v její kariéře pobyt na univerzitě v Cambridge? A co by vzkázala začínajícím vědkyním? Ptát se bude Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Jsem vůně, kterou plaveš, když poskočí

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 8 minut bude 8 hodin. Dobré ráno. Někteří z nás právě teď snídají, jiní jsou v práci a další vyrazí pracovat na zahradu. Je tady podzim, čekají nás klasické podzimní práce, například se sází cibuloviny. Také ještě můžeme stříhat růže, podzimní sestřih jim umožní dobře přezimovat. Nemocné či uschlé stromy bychom měli vykopat i z kořeny a nezapomeňme, že s prvními mrazíky bychom měli uzavřít přívody vody a vypustit vodu z kohoutků a hadic. Tak přeji příjemné podzimní zážitky na našich zahradách a zahrádkách.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8 hodin. Florbalistky FBS Olomouc vyhrály v Liberci 8-5. Podrobnosti už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Hygienici upozorňují před sezónou respiračních nemocí na důležitost prevence. Dobrovolnické centrum Olomoucké univerzity dnes zve na nábor dárců kostní dřeně. Florbalistky FBS Olomouc vyhrály v Liberci. Bude polojasno, teploty do 21 stupňů. Pěkné pondělní ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Olomoučtí krajští hygienici upozorňují v souvislosti s nástupem chladnějšího počasí na blížící se sezónu respiračních onemocnění. Infekce se přenáší například při kašli. Riziko přenosu je možné podle odborníků snížit mimo jiné pravidelným mytím rukou, vyhýbáním se kontaktu s nemocnými nebo větráním místností, říká mluvčí krajské hygienické stanice Markéta Koutná.
2: Prevence respiračních infekcí nestojí na jediném opatření. Největší význam má kombinace očkování, správné hygieny a ohleduplného chování v době, kdy jsme nemocní. Pokud máme příznaky infekce, je důležité myslet nejen na své zdraví, ale také na lidi ve svém okolí.
1: Na nádvoří Olomoucké univerzitní zbrojnice se dnes od 12 do 17 hodin koná nábor dárců kostní dřeně. Dárci by měli mít mezi 18 a 35 lety. Další informace jsou na webu univerzity.
3: Zájemce vyplní formulář s kontaktními údaji a absolvuje bezbolestný stěr z úst. Nábor dárců organizuje společně Dobrovolnické centrum univerzity a Sdružení Šance Olomouc. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Milovníci divadla, kteří se dostatečně nenabažili jarního festivalu divadelní Flora, si teď můžou užít ještě jeho podzimní epilog. Ten nabídne 4 divadelní zastavení. Na jevišti Centrálu v Muzeu umění chystá od 8. října do prosince žánrově pestrou přehlídku od fyzického divadla přes scénický koncert až po grotesku. Epilog otevře mimo jiné témata rovnoprávnosti, svobody nebo společenské odpovědnosti, sdělila mluvčí festivalu Daniela Hekilová.
0: Sport.
1: Florbalistky FBS Olomouc ve čtvrtém kole Chess Extraligy vyhrály v Liberci 8-5 a oslavili první triumf v sezóně. Po dvou třetinách vedli 6-1, v té třetí ale během 8,5 minuty čtyřikrát inkasovali a dopustili drama. To komentovala pro web českého florbalu i autorka dvou branek, útočnice Denisa Hiršová.
4: Bez 6-1 dostat 5 rychlých gólů prostě v 5 minutách, to určitě se nemůže stávat proti silnějším soupeřům. Bylo to určitě zajímavé pro diváky, že aspoň bylo nějaké drama, takže tohle tím určitě pozitivně, negativně pro nás. Dostat prostě tyhle góly určitě jako nemůžeme ze standardek. Tyhle se musíme jakoby do příští sezóny určitě zlepšit.
0: Počasí.
1: Na střední Moravě dnes čekáme polojasno, teď ráno se ještě v údolích můžou lokálně vyskytnout mlhy, večer se vyjasní. Teploty 18 až 21 stupňů, v jeseníkách okolo 14 a povane slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor stále na D46 v Prostějově ve směru na Olomouc. Může vás tam zdržet nehoda nákladního a osobního auta. A v Prostějově také opatrně v ulici Kostelecká, i tam došlo k nehodě.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal, probouzíme se do pondělního dne, věřím, že s úsměvem na tváři. Mě třeba hned ráno potěšil pán prodávající v Olomouci z okénka občerstvení. Když viděl, jak kráčím Olomoucí, zavolal do práce, tak ať se vám daří. No drobnost, která ale hodně potěší. Dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo nás zavede do světa hospodářských zvířat na krávy a zajímavosti s nimi spojenými se už za chvíli zaměří Martin Písek. Císařík. Hrajeme písničky, které nestárnou, chystá se Václav Neckář a právě teď bude zpívat Lenka Filipová a Leny. Dobré ráno.

0: Do pondělního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno do světa hospodářských zvířat. Nás právě teď zavede Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc. Je 8:45, svátek má Eliška, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co v říjnu zimy přibude, v lednu jí opět ubude. No dnes mraky i sluníčko a teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook. Děkuji. Petr z Lhoty u Pačlavice jde na autobus, vypadá to na slunečný den, bývá oblačnosti, je 8 stupňů Celsia. V Žárové máme jasné ráno, teplota se po východu slunce blíží k 9 stupňům, to už píše Tonda, 7 stupňů Celsia a mírný opar hlásí Jaroslav z Vikýřovic.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Olomouci. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
2: Jaké příběhy a melodie sebou přináší podzimní vítr, ať už jen zlehka povívá dolinou nebo naplno duní v horách a věstí změnu počasí? A jak dovede lidová píseň zachytit magický přerod léta v podzim, doprovázený vydatným deštěm, hromy i prvními mrazíky? Novou epizodou z cyklu Cymbál a husle nás budou provázet rozmanité přírodní živly. Zaposloucháme se do písní o větru, dešti a možná i blescích. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30. Dobré ráno. Nové učebny robotiky, cizích jazyků, fyziky a chemie můžou využívat žáci základní školy Nábřežní v Jeseníku. Na projektech rekonstrukce odborných učeben pracovali zástupci školy už před předloňskými povodněmi. Práce ale zpozdily právě záplavy. Investice do 7 nových učeben vyšla na zhruba 13 milionů korun.
1: Nacházíme se v nové učebně robotiky, přímo určené na to, abychom programovali a pracovali s roboty.
2: Popisuje učitel Jan Vrba, který kandiduje v podzimních volbách.
1: Děti se učí základy programování.
3: A co konkrétně vlastně děti teď dělají?
1: Teď jsme vytvořili jednoduchý programek, kdy robot jede vpřed a v okamžiku, kdy jeho senzor ultrazvukový zaznamená překážku, tak se 200 mm před ní zastaví.
2: Učebna zaujala i osmáka Michala.
4: Za mě nejlepší učebna je ta učebna robotiky, protože já mám rád ty roboty a ty technologie a přijde mi to, že se ta škola hýbe s moderní dobou a že učí ty děti něco do toho života, co mohou potřebovat a může jim to jít na jejich budoucí práci.
2: Nová je také učebna jazyků, která je vybavena tablety. Díky nim se žáci můžou jazyky procvičovat také prostřednictvím různých her. Učebnu si pochvaluje i učitelka Martina Konečná.
5: Učí se výborně, je to rozdíl, protože za prvý to prostředí je o mnoho hezčí, i ty barvičky působí jako pozitivně na ty děti, je to všechno moderní, krásné. A to vybavení samozřejmě, ty iPady, ta velká televize.
2: Zrekonstruovat se podařilo i učebnu fyziky a chemie. Pokračuje ředitel školy Dominik Liberda, který kandiduje v říjnových volbách.
6: Potom budeme učit vlastně fyziku chemii dohromady jako fyschem. Je to propojený navíc ještě z laboratoří, takže skvělé.
2: Tato učebna se zase líbí Smačce Gabriele.
7: A nejvíce mi líbí asi ta fyschem, což je s tou fyzikou a chemií a spojený s laboratoří. Asi ty celkově ty zkoumavky a tak.
2: Součástí obnovy byla také rekonstrukce venkovní učebny, dodává Liberda.
6: My jsme si vlastně připravili jeden krásný prostor, včetně té plochy, a na něj je usazena taková modulovatelná venkovní učebna, která umožňuje samozřejmě nějakou venkovní výuku přírodních věd.
2: Na projektech rekonstrukce odborných učeben na pracovišti na Nábřežní, ale také na dalších pracovištích školy se začalo pracovat už před povodněmi. Rekonstrukce byly financované z programu IROP, říká Liberda.
6: Celkově ty dotační dva tituly, které jsme teď využili, ale nejenom na Nábřežní, ale i na další dvě budovy, tak jsou v hodnotě asi 13 milionů. Ale je v tom teda ještě i řešení těch digitálních technologií a konektivita.
2: Zrekonstruovaná je tak zatím zhruba polovina odborných učeben. Vedení školy chce v opravách těch zbývajících pokračovat. Z Jeseníku Sabina Millerová, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Dopravní podnik města Olomouce dokončil modernizaci všech 7 tramvajových měníren. Ty zajišťují napájení tramvajové sítě ve městě. Díky mnohamilionovým investicím se zvýšila spolehlivost a bezpečnost tramvajového provozu. Dopravní podnik zároveň snížil energetické ztráty. Sdělila to mluvčí DPMO Anna Sýkorová. Řidič osobního auta zemřel v neděli v Bohdíkově na Šumpersku po střetu s osobním vlakem na železničním přejezdu. Muž seniorského věku cestoval sám, ve vlaku jelo 50 lidí, z těch nebyl nikdo zraněn, řekla mluvčí policie Marie Šafářová. Poslanec za motoristy Filip Turek se na Facebooku omluvil společnosti Seznam.cz, a to za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailu uživatelů. Omluvu nařídil Turkovi městský soud v Praze. Podle něj jsou Turkovi výroky nepravdivé. Sport. Tenistka z Olomouce Karolína Muchová postoupila na turnaj v Pekingu do osmifinále. Rusku Samsonovovou porazila 2-1 na sety. Třetí kolo v Číně zvládla taky hráčka přerovského klubu Linda Nosková a Nikola Bartuňková. Končí naopak Sára Bejlek. V Tokiu si semifinále zahraje hráč prostějovského klubu Jiří Lehečka s Vašerotem z Monaka. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno, večer se vyjasní. Teploty 18 až 21 stupňů, v Jeseníkách okolo 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Nohu z plynu na D46 na kilometru 32 u Olšan u Prostějova ve směru na Olomouc. Stojí tam porouchané osobní auto.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Fotbalista Jiří Sláma z Mikulovic na Jesenicku dal gól mistrovskému Španělsku. Více o tom už za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30.

zmizela jako leň lesa zemísko. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl deváté. Dobré ráno. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů dál čekají na první bod. V Oviedu prohráli ve Španělsku 3-1 a v závěru navíc dohrávali bez vyloučeného kapitána Ladislava Krejčího. Jediný český gól úřadující mistrům světa i Evropy vstřelil po přestávce obránce Jiří Sláma, rodák z Mikulovic na Jesenicku. Ve třetím reprezentačním startu se trefil poprvé.
1: Na Dery ještě dává pod sebe na Hloška, teď je to dobře rozběhnuté po levé ruce, ještě Sláma, který se dostává k ničemu, může vypálit, Sláma pálí gól!
2: Euforie, ani to nedokážu popsat, asi mi to dojde, až si vydechnu a teďka cítím obrovskou radost, že z malé vesnice z Mikulovic, kluk, který vždycky o tajtom snil, tak se mu to splnilo.
3: Kdyby vám někdo řekl před měsícem, že dáte gól nejlepší reprezentaci světa, tak co byste mu řekl?
2: Že blázen, už jsem v to ani nedoufal, jako že bych se tady mohl ukázat, ale o to víc si to teďka užívám a je to pro mě obrovská hra. Dost, že můžu reprezentovat Českou republiku.
4: Přiznal viditelně dojatý Jiří Sláma. Jablonecký bek v posledních zápasech bránil ty nejlepší světové hráče, zatímco proti Anglii sváděl souboje se Sakou nebo Alexandrem Arnoldem, ve Španělsku zase v první půli naháněl hvězdného teenagera Barcelony Jamala, který v úvodu utkání v Oviedu otevřel skóre.
1: Fresneda, ten dává balon ještě před pokutové území, tam je Lamine Yamal, ten je u balonu, je hlavačka, gól!
2: Ani nevím, co k tomu říct, že no, je úplně někde jinde, jako, ale tak snažil jsem se co nejdůrazněji na něj a tu hru mu nějak znechutit, trošku špinavě hrát, ale jinak to s ním nejde. Někdy vypadá na tom hříši, že ho to nebaví, občas tam měl nějaký průpovídky, ale snažil jsem se toho neřešit.
4: Když před lety hostoval z Olomouce v Pardubicích, přemýšlel o tom, že s fotbalem skončí. V Signě se Sláma nakonec prosadil, v minulé sezóně ale jeho pozice slábla a v létě tak přestoupil do Jablonce. Při zranění jiných levých obránců Juráska s Rinešem se Sláma v 27 letech dočkal premiérové reprezentační pozvánky a v Lize národů byl na víc pokaždé v základní sestavě.
2: Já si užívám, že můžu hrát za národní tým a jestli budu hrát minutu, jestli budu hrát 90 minut nebo jestli budu na tribuně, tak já budu rád, když se na příštím srazu zase ukážu. Věřím, že jsem se ukázal v dobrým světle a musím hlavně poděkovat trenérům, že mi dali tu důvěru, že mě povolali. Snažím se to co nejlíp splácet jak trenérům, tak i klukům a pomáhám.
4: Dodal fotbalový reprezentant Jiří Sláma. Aktuální reprezentační program Češi zakončí v úterý v Anglii, která v sobotu vyhrála v Chorvatsku vysoko 7-0. Z Ověda Lukáš Michalík, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za půl minuty bude 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká na svatého Placida, slunce ohně nevydá, dnes mraky, sluníčko a teplota do 21 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Píšete v SMS-kách, také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Pojďme na další vzkazy. Šumwald 10 stupňů Celsia, sluníčko trochu za oparem, chystám se sklízet řepu, napsala Eva. Lipová Lázně 10 stupňů, to už je vzkaz od Ivana, ten dodává, že vzhledem k tomu, že ho nebolí koleno, bude dneska hezky. A Lukáš z Postřelmova, ten naměřil 10 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Chemie byla láska na první pohled, říká Soňa Krajčovičová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, která před pár dny převzala prestižní cenu prezidenta Grantové agentury České republiky. Jak může pomoci její projekt umožňující upravování vlastností peptidů v medicíně? Jak důležitý je v její kariéře pobyt na univerzitě v Cambridge? A co by vzkázala začínajícím vědkyním? Ptát se bude Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
3: Když v závěru milénia po dlouhých 17 letech vypustila skupina Blondie do světa album No Exit, zrodil se jeden z největších comebacků poprokové historie. Single Maria šel až na čelo britské hitparády a hraje se dodnes. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Blondie.

0: Naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc jsou 4 minuty po 8:45. Dobré ráno, je tady další příjemné podzimní ráno. Někteří se vydají na zahradu a budou sklízet úrodu ořechů. Až ji budete sbírat ze země, vezměte si rukavice. Já jsem například každý rok překvapen, jak slupky od ořechů intenzivně barví. Případné skvrny jde vyčistit šťávou z jablek nebo citronu. Nezapomeňte, spadané ořechy je třeba co nejrychleji pozbírat, aby nechytili plíseň a nechat je vyschnout, třeba v krabici poblíž topení, trvá to přibližně měsíc. Vyloupané ořechy můžeme uskladnit například tak, že je uložíme do mrazáku. Tak držím palce, ať máme dobrou úrodu.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 8 minut bude 9 hodin. Dělníci ode dneška opravují silniční průtah v Hranicích, více o tom už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli s vámi bude kolegyně Dita Vojnarová. Lež.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Dělníci ode dneška opravují silniční průtah v Hranicích. Olomoucká radnice řeší stížnosti na přemnožené potkany. Hokejisté Olomouce utrpěli debakl s Třincem. Dnes bude polojasno, teploty do 21 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. S komplikacemi musí ode dneška počítat řidiči v Hranicích. Silničáři tam zahajují opravu silničního průtahu v Olomoucké ulici. Práce potrvají zhruba 2 týdny, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Letos poslední větší silniční opravu v kraji provedeme v Hranicích. Na Olomoucké ulici odfrézujeme 12 cm starého asfaltu a po kontrole podkladu položíme čerstvý koberec. Spolu s novými značkami svodidly a krajnicemi vyjde zakázka na 15 milionů korun. Provoz zůstane na silnici první třídy číslo 47 bez potřeby objízdných tras.
1: Úředníkům Olomouckého magistrátu přibývá stížností na přemnožené potkany. Hlodavci se vyskytují hlavně u kontejnerů na odpad. Více mluvčí radnice Lenka Jedličková.
3: Všechny podněty občanů, společenství vlastníků, komisí městských částí i požadavky hygieniků vyhodnocujeme a zajišťujeme monitoring. Podnětu i požadavku na deratizaci přibývá a náklady jen narůstají. Každý týden řeší odbor životního prostředí magistrátu stížnosti na výskyt potkanů v blízkosti kontejnerových stání. U nádob na odpad se ale vyskytují zbytky potravin a zejména nespotřebovaného pečiva.
1: V Olomouckém kraji bude tento týden pokračovat slunečné babí léto. Meteorologové očekávají teploty až kolem 24 stupňů. Rána ale budou chladnější, místy se objeví mlhy nebo přízemní mrazíky. Počasí se má změnit koncem týdne. Během čtvrtka začne přibývat mraků i srážek a v pátek se výrazně ochladí na 10 až 15 stupňů. A podle Českého hydrometeorologického ústavu zůstanou teploty pod 20 stupni i o víkendu.
0: Sport.
1: Olomoučtí hokejisté v 8. kole Tipsport Extraligy podlehli doma Třinci 0-9 a v tabulce zůstávají poslední. V posledních 2 duelech nedali Hanáci ani gól a 11krát inkasovali, což kriticky komentoval i trenér Petr Fiala.
4: Já si, že asi nefungovala obrana, protože 9 gólů je moc. A 0 na kontě za 2 zápasy, to taky o něčem mluví, takže těch věcí, co se musí zlepšit, ale markantně je tam hodně, ale musí se změnit veškerý přístup k tomu hokeji, lépe bránit a o toho se to bude odvíjet všechno.
0: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě polojasno, večer se obloha vyjasní. Teploty 18 až 21 stupňů, v Jeseníkách okolo 14 a povane slabý, proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pozor v Lipenské ulici v Olomouci na silnici 35, když pojedete od Ostravy směrem do centra. Bourala tam 2 osobní auta. A opatrně i na silnici 444 u újezdu na Olomoucku. Je tam uzavřený jeden pruh kvůli odstavenému vozidlu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jak už jsme ohlásili přesně v 9 hodin 00 minut, posloucháte už dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Aktuálně je u mikrofonu Dita Vojnerová, která vás bude provázet až do pravého poledne a slibuji, že si toho užijeme a navštívíme opravdu hodně. Už jen v této hodince třeba Skrbeň anebo Radíkov. V okolí chaty Podvěží právě v Olomouci Radíkově se v sobotu konal Den lesů nové generace. Návštěvníci se mimo jiné učili poznávat stromy, rozlišovat lovecké psy, stavěli dřevěné domky a pozorovali dravce lovící kořist. Reportáž z akce vám jsme natočili a nabídneme ji už za pár minut. Jen co zaspívají Helena Vondráčková nebo Honza Nedvěd.

0: to.
1: Chtěli ukázat veřejnosti výsledky obnovy po kůrovcové kalamitě. Proto lesníci uspořádali v sobotu 3. října na 7 místech v České republice akci nazvanou Den lesů nové generace. Jedním z těch míst byl Radíkov, místní část Olomouce, kam se sjeli návštěvníci z blízkého i vzdáleného okolí, aby se na zhruba kilometr dlouhé trase dozvěděli nejen o lese, co nejvíce informací.
2: Jedná se o lesní stezku, kterou jsme vyznačili pro tuto příležitost přes revír pana revírníka Martina Nováka, který tady už v roce 2019 řídil to zalesňování těch kalamitních ploch a teď už může být rád, protože plochy jsou zajištěny a krásně to odrůstá. A tady v tom místě je začátek vlastně naší lesní stezky a tady je ten nejzazší bod. A když půjdete po té cestě, tak všude, kde jsou tady ty značky, tak je něco zajímavého. První značka třeba je část paseky, kde se zalesňovala lipa. Jdete dál, uvidíte vrata otevřený směrem do chatkového tábora a tam je asi 20 atrakcí. Třeba stavbu dřevěného domečku. No a když půjdete dál, tak na pravé straně uvidíte techniku lesnickou, kterou představuje naše lesnické učiliště ze Štemberka. A když uslyšíte motorovou pilu, tak to se nekácí, ale pan Pecháček z ateliéru Abakuk dneska řeže hlídacího psa k poutníkovi, který ho tady v roce 2019 vyrobil. A když půjdete ještě dál, tak uvidíte budky. A pozor, ne všechny jsou pro ptáčky.
1: Lesní pedagožka Hanka Komárková to popsala, vypadá to na opravdu celodenní program. Co vás přivedlo?
3: Krásná sobota a výlet s dětma, udělat si hezký den.
1: Nakolik znáte Radíkov a radíkovské lesy?
3: Vůbec.
1: My jsme první návštěva.
3: Z Jeseníku.
4: Čekám, že syn uvidí, jak se ta příroda změnila díky dobrovolníkům a že jsme napravili nějakou kalamitu.
3: Protože u nás Jeseníky jsou hodně zasaženy, kůrovcovou kalamitou v naší obci taky.
1: Což je?
3: Což je Hrabišín. A my tam máme ty lesy tak zničený, že vlastně ta kalamita tam je výrazná. Tak jsme se chtěli podívat, jak to vypadá, když se povede ta obnova, tak jsme zavítali sem.
1: Tak si to moc užijte. Naschledanou.
2: Jestli chcete, pojďte sem.
1: Ano, jdu.
2: Mířím k záchranné stanici, která má tady v chatkovém táboře svoje stanoviště se živýma zvířatama. Neustále mě pronásleduje jejich vidra, ochočená. A pan Cik tam má dravce a říkal, že nenechá jenom sedět na vidílku, ale že ukáže, jak ti dravci umí lovit, tak mu nesu zesilovač.
1: Mě by zajímalo, co jsou to ty lesy nové generace.
2: No, jsou to ty porosty, které vlastně tvoří novou generaci lesa po té, co nám v roce 2015 extrémním suchem a následně kůrovcovou kalamitou odešlo velké množství lesů, nejenom tady, ale v rámci celé Evropy. No a teď vlastně děláme ty lesy tak trochu jinak. Snažíme se o co nejširší druhovou skladbu, aby tady byly ty stromy, kterým se tady v těchto podmínkách nejlépe daří. To by mělo zajistit tu novou generaci lesa, která bude odolná proti různým výkyvům počasí, různým extrémům, které můžou přijít a s kterými se třeba naši předkové ani nesetkali.
1: Vstupujeme do areálu podvěží.

0: hodinu a půl s dětskama, děcka nadšené už u prvního stánku, pejsci tady jako u toho stáli, že to je skvělý a ty zvířata jsou úplně parádní.
1: Jak vnímáte les?
0: Jako místo, kde se chodíme uklidnit, načerpat a rádi tam trávíme čas. Máme domácí školu, tak hodně se chodíme učit do lesa.
1: Co jste se učili v lese naposledy?
2: Stromy, jakože jak poznat stromy kůrou.
1: A šlo jim to?
0: Jo, docela jo.
1: Do Dne lesů nové generace se vedle lesních pedagogů zapojili také záchranné stanice, klub českých turistů, správa toků a nebo vzduchovková střelnice. Z Radíkova, Dita Vojnarová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kdo je to babička roku? No především oslava našich seniorů a jejich životní energie. A projekt, jehož dobrou duší v Olomouckém kraji, je předsedkyně Krajské rady seniorů Milena Hesová. Zdůrazňuje nenahraditelnost prarodičů v dnešní společnosti a propojení s vnoučaty jako klíč k rodinné harmonii. Pozveme vás na celostátní finále babičky roku do Olomouce i na další akce, které seniory příjemně naladí na poslední část roku 2020. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc na Facebooku. Staňte se našimi přáteli, prohlédněte si fotky z natáčení, pojďte si s námi povídat. Jsme na Facebooku s vámi. Český rozhlas Olomouc, vaše moravské rádio.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Pokud vás zajímá čas, za 4:30. Sdílení osobních dokladů s umělou inteligencí může být nebezpečné. Hrozí, že vaše citlivé údaje zneužijí podvodníci. O tom, jak nenaletět, tak o tom budeme mluvit už za okamžik.

0: Každý všední den v tomto čase pro vás budeme mít v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc celý říjen seriál praktických rad. Dnes se v rubrice Jak nenaletět zaměříme na sdílení informací s umělou inteligencí. To má svoje rizika. Vaše citlivé údaje totiž může umělá inteligence ukazovat jiným lidem. Útočníci je potom mohou zneužít k půjčkám a jiným podvodům. Jak mluvit s umělou inteligencí, tak na to se ptala redaktorka Bára Kvapilová.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
2: Umělá inteligence už dávno není jenom zábava. Ptáme se jí na spoustu věcí, které potřebujeme k našemu životu. Jak bychom s takovou umělou inteligencí měli vlastně mluvit?
3: V první řadě je důležité se podívat na to, jakou tu umělou inteligenci používám a jestli ji používám v té bezplatné nebo placené verzi. V té bezplatné verzi se typicky trénuje ta umělá inteligence právě na mých odpovědích, v té placené už to tak není. A pokud jde o to, na co si dávat pozor, tak jsou to jednoznačně ty soukromé údaje, které bychom neřekli někomu jinému jen tak na ulici. To je podle mě taková ta nejjednodušší rada. Pokud byste to neřekli někomu cizímu, tak to pravděpodobně neříkejte ani umělé inteligenci.
2: Vysvětluje Lukáš Benzl, předseda České asociace umělé inteligence. My si s tou umělou inteligencí můžeme hezky popovídat. Co s ní rozhodně neřešit?
3: Já si myslím, že záleží na každém z nás, co chce sdílet, ale velmi nebezpečné je si vytvářet nějakou citovou vazbu k tomu nástroji, protože on dokáže velmi dobře imitovat kamaráda, někoho, kdo nám vždycky rozumí. Dokonce už má i smysl pro humor a jestli tomuhle začnete věřit, tak můžete spadnout do takové bubliny, kde je to pak už nebezpečné, protože pak už sdílíte prakticky cokoliv.
2: Vy jste říkal, když jsme si povídali předtím, že ona vlastně odhadne i to, jak s námi mluvit.
3: Je to tak, protože ten tvůrce za tím nástrojem má jediný cíl, abychom ten nástroj používali, aby nám to bylo příjemné, abychom u něj vydrželi co nejdýl. A docílí toho tak, že se nám ta AI tak trošku podbízí, je přátelská, snaží se naladit na tu naší notu. Dokonce i vidíme některé nástroje, které s tím uživatelem tak trošku koketují. A tohle všechno je pak pochopitelně zase nějakým rizikem.
2: Pokud jde o rodiče dětí, máte pro ně nějaký tip?
3: Vědět, co ty děti s umělou inteligencí dělají, pobavit se o tom, protože u těch mladších generací je opravdu velké riziko, že si s umělé inteligence udělají kamaráda a neodhadnou pak tu míru, kdy je to zdravé, nezdravé a mohou uvěřit třeba nějakým odpovědím, které jsou úplně špatné. Takže komunikujte se svými potomky, bavte se s nimi o tom, na co používají AI a případně se i podívejte na nějaké ty konverzace, abyste věděli, co to vaše dítě dělá.
2: Umělá inteligence nám už může skvěle zpracovat plán nějaké cesty do zahraničí, ovšem rozhodně není dobrý nápad tam sdílet svoje cestovní doklady, případně ofocené letenky.
3: To bych určitě nedoporučoval. Já si myslím, že je to v mnoha případech i zcela zbytečné a spíše je to nějaká naše lenost, protože kvalitní odpovědi, zcela konkrétní, tak dokážu dostat velmi často z toho nástroje, aniž bych s ním sdílel nějaké doopravdy soukromé údaje, finanční nějaké své statistiky. Tohle není vůbec zapotřebí a lze to řešit prostě jenom tak, že se člověk dobře zeptá.
2: Radí předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: No a zítra si v naší rubrice povíme něco o tom, jak si ověřovat informace.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

Ilonu Čákovou vám nabízíme v pondělním dopolední Českého rozhlasu Olomouc, v rámci kterého se můžete čekat, těšit na další seriálek, na další šlechtické dílo Sídlo. Vydáme se dnes konkrétně ke tvrzi Doskrbeně na Olomoucku.

0: Chemie byla láska na první pohled, říká Soňa Krajčovičová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, která před pár dny převzala prestižní cenu prezidenta Grantové agentury České republiky. Jak může pomoci její projekt umožňující upravování vlastností peptidů v medicíně? Jak důležitý je v její kariéře pobyt na univerzitě v Cambridge? A co by vzkázala začínajícím vědkyním? Ptát se bude Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopoledni Českého rozhlasu Olomouc.
1: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.

0: Krbeň má velmi zajímavou tvrz. Stojí v areálu hospodářského dvora, tedy pozdějšího JZD. Kromě historické stavby, která dodnes slouží k bydlení, stojí na dvoře statku obrovská socha. Do areálu mezi Olomoucí a Litovlí se redaktor Aleš Spudný vydal s historikem z Univerzity Palackého Tomášem Somerem.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Teď vcházíme do areálu statku v centru Skrbeně. A co nás tady samozřejmě zaujme, je velmi neobvyklá dominanta toho prostoru, socha, velká socha svatého Floriána. A historicky působí i stavby, které nás obklopují. Na průčelí toho domu před námi vidíme kamenný erb.
3: Toto je renesanční tvrz, budova, která pochází v jádru už ze 16. století.
2: Ovšem určitě takhle nevypadala ta první, vzhledem k tomu, že ta historie zdejšího šlechtického sídla je velmi dlouhá.
3: Je to tak? My vlastně dlouho nemáme informaci o tom, že by ve Skrbni byla tvrz. Ta první jednoznačná zmínka o tom, že zde byla tvrz, pochází až z husitských válek. Ale víme, že zde bylo šlechtické sídlo. A můžeme si tedy představit, že zdejší šlechtici drobnější sídlili na tvrzi. Bohužel ve Skrbni nikdy nebyl proveden archeologický výzkum, dokonce ani podrobnější stavebně historický výzkum této budovy, takže my naprosto netušíme, ta středověká tvrz, jak vypadala. Jestli se jednalo o v té době běžný typ tvrze typu mote, to znamená na umělém návrší, styčená budova obehnaná palisádou, příkopem s valem a tak dále. Můžeme to předpokládat, ale bohužel ta situace tady pro nás je stále záhadou.
2: Co významného se tu událo ještě před přestavbou tvrze do její renesanční podoby?
3: Jedna z důležitých věcí, která se musela udát, aby zde mohla vyrůst ta renesanční tvrz, je, že ta stará, respektive dvě starší fáze musely zaniknout. To se dělo za poměrně dramatických okolností, které jsou spojené s husitskými válkami. V roce 1425 se Skrbeň uvádí jako jedna z nebezpečných tvrzí, kterou drželi nepřátelé města a ze které ohrožovali město Olomouc. Také víme, že město, respektive městská hotovost, nebo respektive vojsko najaté městem, někdy na konci husitských válek tvrz Skrbeň dobilo a pobořilo. To víme díky tomu, že majitelé tvrze se domáhali odškodnění za toto zboření jejich tvrze.
2: To se dělo proto, aby tvrz nepadla do rukou husitů a neohrožovala město.
3: Přesně tak, protože Olomouc jako město mělo velmi špatné zkušenosti právě s tím, že husitské oddíly obsadily opěrné body v jeho okolí. Mezi ně můžeme počítat i klášter kartuziánů v Dolanech, což bylo pro město velikým nebezpečím. Pro jistotu ty nebezpečné tvrze v blízkosti města zničilo. Velmi zajímavá historie se také psala v 80. letech 15. století. Tvrz byla znovu obnovena a patřila jisté markétě. Nicméně město Olomouc opět nechtělo mít ve své blízkosti funkční tvrz. Nejprve olomoucká hotovost vytáhla ke Skrbni a chtěli obsadit. Majitelka té tvrze markéta se svojí posádkou učinila nečekaný výpad. Olomoucká vojska se proto musela stáhnout zpět do města. Nicméně druhého dne vytáhli proti Skrbeni znovu, tentokrát již z kanóny, z děly. A osazenstvo tvrze naznalo, že proti tomu už nemá šanci vzdorovat a rozhodlo se tvrz raději opustit. Město Olomouc poté tvrz opět nechalo zničit, opět aby eliminovala hrozby. Později se ta majitelka tvrze Markéta svých majetků opět domohla.
2: Kdy a jak tady byla vybudována tato tvrz novodobá, ta renesanční, na kterou se díváme?
3: Víme, že ta tvrz, kterou město zbořilo, potom, kdy byla vrácena zase svým původním majitelům, nějakou dobu fungovala v režimu hospodářského dvora. To znamená, zřejmě nebylo obnoveno opevnění. Na pevnější půdu se dostáváme až v období renesance, až ve druhé polovině 16. století. V roku 1567 můžeme doložit aktivitu Jana Skrbenského z hřiště, který zde nechal pravděpodobně postavit tu renesanční tvrz, respektive nechal přebudovat to, co tady dřív bylo, do renesanční podoby. A víme to díky tomu, že kartuše s jeho erbem se do dnešní doby dochovala na té tvrzi.
2: Ta tvrz, na kterou se díváme, nakolik je věrná té renesanční podobě, kterou jste zmiňoval?
3: Na co se díváme dneska, zhruba odpovídá tomu tělesu té renesanční tvrze. Příliš mnoho se tady nezměnilo. Nějaké přestavby zde byly prováděny v 18. století, celého areálu, včetně zdejších barokních sýpek dnešních, ale v podstatě v jádru se stále jedná o tu renesanční stavbu z druhé poloviny 16. století.
2: S historikem Tomášem Somerem se ke Skrbeňské tvrzi vrátíme zase za týden. Naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Děti ze základní školy Nábřežní v Jeseníku využívají nové odborné učebny. I o tom budeme mluvit ve zprávách Českého rozhlasu Olomouc v 10 hodin. No a po desáté přivítáme v našem vysílacím studiu dalšího hosta. Bude to vědkyně, mladá, usměvavá, která pendluje mezi Olomoucí a Cambridge a která bude mluvit o organické chemii, ale tak, abychom ji rozuměli. Tak si i nadále užívejte pondělní dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Uhlí meziročně podražilo až o 10%. Děti ze základní školy Nábřežní v Jeseníku mají nové učebny. Basketbalisté Olomoucka prohráli s Děčínem. Dnes bude polojasno a teploty do 21 stupňů. Hezké pondělí u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Uhlí meziročně podražilo, proti loňsku zhruba o 5 až 10%. Vyplývá to z cen námi oslovených prodejců. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Majitelé uhelných skladů zdražili kvůli rostoucím nákladům na dopravu i kvůli vyšším nákupním cenám. Palivové dřevo stojí zhruba stejně jako loni. Nové učebny robotiky, cizích jazyků, fyziky a chemie využívají žáci základní školy Nábřežní v Jeseníku. Modernizace se dočkaly také učebny na dalších pracovištích školy. Investice si vyžádala zhruba 13 milionů korun. K čemu bude sloužit, popisuje ředitel školy Dominik Liberda, který kandiduje v komunálních volbách.
4: My chceme učitele směřovat i tady tím novým vybavením a uspořádáním tříd k tomu, aby ta výuka byla poplatná těm aktuálním potřebám toho vzdělávání. To znamená samozřejmě kvalitní frontálka jako základ, ale k tomu právě veškeré další formy práce skupinové, samozřejmě využívání těch digitálních technologií a propojování těch předmětů.
2: Pracovníci Centra duševního zdraví v Přerově dnes zahajují další ročník akce věnované duševní rovnováze. Program potrvá do pátku a jeho součástí budou přednášky, prezentace nebo vernisáž výstavy pohlednic klientů s duševním onemocněním. Cílem je zvýšit povědomí o problémech psychického zdraví. Více ředitelka Centra duševního zdraví Přerov Kateřina Mozrová.
5: Začíná to v pondělí dnem otevřených dveří v Centru duševního zdraví a zároveň v ambulanci psychosociálního centra je otevřená psychiatrická ambulance, kde mohou lidé přijít bez předchozího objednání.
3: Sport.
2: Basketbalisté BK Olomoucko v pátém kole Národní basketbalové ligy prohráli na domácím hřišti s Děčínem 51-76. V závěrečné čtvrtině Hanáci stáhli náskok soupeře na 9 bodů, pak ale dopustili sérii 16 bodů Děčína. Výsledek i průběh hodnotil kriticky trenér Matěj Musil.
6: Nedodržujeme vůbec pokyny, co si řekneme. Nějaký gameplan vůbec neexistuje. To, co si řekneme v poločase, tak neexistuje. Hrozně to bylo, no. Nevím, jestli je to moc individualistické, nebo jestli samozřejmě blbé ztráty do toho, což jsou asi zkušenosti těch kluků, které hrajou u nás, ale těžko se to hodnotí, no.
2: Další zápas se hraje Olomoucko v neděli na půdě Ústí nad Labem.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Olomouckém kraji polojasno, večer se obloha vyjasní. Teploty 18 až 21 stupňů, v Jeseníkách okolo 14 a povane slabý proměnlivý vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Pozor stále na silnici 444 u újezdu na Olomoucku. Je tam uzavřený pruh kvůli odstavenému vozidlu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Také 4 minuty po 10. hodině posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Česká vědkyně, která se věnuje organické chemii, vývoji biomolekul, peptidům a látkám pro cílená léčiva. To je Soňa Krajčovičová, čerstvá držitelka ceny předsedy Grantové agentury České republiky, kterou převzala minulý týden v úterý 29. září. Rodačka z Bratislavy, která vysokou školu vystudovala v Brně, respektive v Olomouci, a která v současné době pracovně přejíždí mezi Univerzitou Palackého a University of Cambridge, a která prohlašuje, chemie byla láska na první pohled. Má to v genech nebo rozhodl dobrý pedagog? Proč toužila po akademické sféře a co to vlastně v jejím oboru znamená? Je její práce sólová nebo týmová? A touží každý vědec přijít s něčím převratným, jedinečným? Ptát se Soni Krajčovičové bude v následujících minutách vysílání Českého rozhlasu Olomouc Dita Vojnarová, která vám přeje dobrý poslech.

0: Ještě jednou vám přejeme krásné dopoledne ze studia Českého rozhlasu Olomouc v Pavelčákově ulici. V závěru září se i tady u nás v Olomouci, stejně jako na mnoha dalších místech, konala Noc vědců, do které se zapojila také Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého. Byla na místě i se svým v uvozovkách nádobíčkem Soňa Krajčovičová, vědkyně, která se věnuje organické chemii a už pár dnů je to držitelka ceny předsedy Grantové agentury České republiky. Dnešní host u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Dobrý den.
1: Dobrý den, Mocka, děkuji za pozvání.
0: Tak co ta Noc vědců?
1: Tak Noc vědců, tak tu jsem letos bohužel nestihla, protože jsem ještě byla v zahraničí. Nicméně vím, že několik lidí z naší katedry tam bylo a obecně si myslím, že je to absolutně skvělá akce, takže doufám, že teďka po návratu do Česka se tam taky budu moct zapojit.
0: Já jsem si dovolila použít to slovo nádobíčko. Co je vlastně vaším nádobíčkem?
1: Tak mým nádobíčkem je jednak baňky, bych řekla, kulaté baňky, ve kterých děláme reakce, pak jsou to i plastové stříkačky, ve kterých taky děláme spoustu reakcí, konkrétně peptidy, které se takhle vlastně připravují. A tohle všechno probíhá v místnosti, která se říká laboratoř organické syntézy, takže tak bych to asi popsala.
0: Máte své vlastní nádobíčko? Je to jako u kuchařů, že přijdou a rozbalí své nože?
1: To si pište, že mám své vlastní nádobíčko, na které jsem velice háklivá a mám nejradši, když mám ty své věci vlastně uklizené, čisté, prostě tak, jak je chci já, takže ano, mám.
0: Byl to váš sen? Já jsem mluvila o tom, že chemie je v podstatě cesta, kterou jste si vybrala už hodně dávno. Byl? Přála jste si třeba pod stromeček malého chemika?
1: Víte co, vůbec ne. Já jsem měla tolik zájmu, když jsem byla dítě, nebo když jsem byla prostě mladší. Mě moji rodiče vedli hodně ke sportu, takže já jsem vlastně hrávala profesionálně fotbal za Slovan Bratislava. Volejbal jsem hrávala, takže já jsem spíš byla z takové jakoby sportovní rodiny. A ta chemie nebo láska k těm přírodním vědám se začala projevovat až mnohem, mnohem později, vlastně až těsně před maturitou na gymnáziu, kdy jsem vlastně doučovala spolužáky chemii. A to ve mně jakoby zapálilo takovou tu jiskru vlastně pro tu chemii a konkrétně pro tu organickou chemii, protože mi to přišlo neuvěřitelné jako jednoduché je to doučovat, což se pro spoustu lidí může zdát, že je vlastně jako hrozně těžké, ale mi to přišlo strašně jednoduché. A já jsem původně tak chtěla spíš jako na medicínu, ale velice brzy jsem zjistila, že to asi nebude moje cesta, protože se tam prostě pracuje s krví a tak dále. A tím pádem mi vlastně ta medicinální chemie nebo ta chemická biologie, kde se spojují obě dvě ty části, i ta chemie, i ta pomoc těm lidem přišla mnohem vhodnější.
0: Jak důležitá je, když už jste narazila na ten sport, disciplína, vytrvalost, zaujetí a trénink, ano, i ve vašem oboru organické chemičky?
1: Tak já bych to vlastně přirovnala jakoby jednak jedné, že to je velice, velice podobné. Jako když člověk dělá vědu, tak musí se naučit nejenom disciplíně, ale musí se naučit i prohrávat a musí se naučit vlastně přijmout i fakt, že když prostě velice dlouze jako trénuje a snaží se uspět, tak se to ne vždycky vlastně může podařit. Takže vlastně on se musí naučit překonat ten neúspěch, musí se naučit být jakoby houževnatý a nenechat se tím neúspěchem zlomit, protože vlastně já mám takové heslo, že všechno špatné je k něčemu dobré, takže vlastně ke konci se nakonec vždycky ukáže, že i ty neúspěšné pokusy nebo i ty neúspěšné zážitky vedou k něčemu pozitivnímu.
0: Co to znamená, když se člověk rozhodne dělat vědu?
1: Tak znamená to hlavně to, že si na to musí vyhradit hodně času a často i jako osobního času, protože zrovna ta organická chemie je velice nepředvídatelná. Někdy se vám prostě stane, že je pátek večer 5 hodin a vám se jako nepovede reakce a je velice těžké to pak jakoby zabalit a jít domů, nebo teda aspoň pro mě, takže já jsem se vždycky snažila tomu dát prostě maximum. Takže člověk se musí naučit nebo jakoby připravit na to, že to může stát spoustu času nebo spoustu energie a jak říkám, musí se naučit vlastně přijmout to, že spíš ty reakce nevyjdou, než vyjdou, protože na papíře ta chemie vypadá lehce nebo se mnohem lehčí nadizajnuje, než to pak v té laboratoři potom funguje.
0: A vždycky je to logická cesta, že nejdříve je to na papíře, že si to rozepíšete. Já vidím ty vzorce chemické rozepsané na několik tabulí a teprve potom se jde do té laboratoře.
1: V podstatě ano, i když v mém případě je to takové, že mě se někdy stane, že se mi to prostě kdyby zjeví před očima, nebo jsem prostě venku a dělám něco úplně jiného, třeba se procházím a zrazu se mi to prostě jakoby objeví před očima a pak to jakoby rychle napíšu na papír. A pak ano, pak jdu do laboratoře a právě zkouším, jestli to, co si myslím, že by mohlo fungovat, jestli to bude opravdu fungovat. To znamená, jestli ta chemie bude poslouchat, jestli bude reagovat tak, jak si přejeme.
0: A existuje něco jako chemické sny?
1: Ano. Víte co? Já to bude znít strašně EZO. Ale mně se, jako několik těch grantů, co jsem si podávala, tak se mi to jak kdyby přisnilo. Nebo je to jakoby ve stylu, že nad něčím strašně dlouho přemýšlíte, několik hodin denně prostě tím úplně žijete a pak se vám to v tom snu jak kdyby zjeví, nebo se snažíte se překonat nějaký syntetický problém a to podvědomí prostě pracuje tak, že se vám pak nabídne řešení, tak bych to řekla, že se vám jak kdyby nabídne řešení a jdete to zkusit a opravdu se mi stalo, že to pak jako fungovalo.
0: No je to člověk na svém místě. Česká vědkyně, která se věnuje, jak už jsme zmínili, organické chemii, to si dovysvětlíme. Soňa Krajčovičová, která je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc.

0: oblasti chemie a abych byla přesná, organické chemie se pohybujeme právě teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého za námi přišla vědkyně Soňa Krajčovičová. Tak když se řekne organická chemie, tak na první dobrou si představím živá chemie. Je to živá chemie?
1: Je to živá chemie, je to chemie uhlíku a vodíku a pak taky dalších prvků, jako třeba kyslíku, dusíku, síry, fosforu. A tímto v podstatě, neřekla bych, že končí, ale je to velice úzký jak kdyby segment se týká těch atomů nebo těch prvků, které můžeme použít. A je to živá chemie, protože v podstatě všechno v našem těle se skládá takhle z uhlíku, z vodíku, tady právě z těch prvků. Samozřejmě pak jsou nějaké stopové prvky a tak dále, ale to jste popsala velice dobře.
0: Kdy a proč se musí chemik vyhranit, vybrat si svou cestu?
1: Tak většinou se to děje tady v Česku, když jdete na vysokou školu, protože tady se může studovat vlastně konkrétní obor, například chemie nebo biochemie, pak potom na tom magisterském studiu už ta organická chemie a pak na tom doktorátu, tam jste už jakoby úplně jakoby vyhraněný. A kdežto třeba v Cambridge, kde jsem působila, tak tam se studuje natural sciences, to znamená jakoby přírodní vědy a ty zahrňují vlastně i matematiku, i fyziku a tak dále, biologii, takže tam je to takové trošku širší, takže tam se vlastně specializujete až potom, abych řekla, až jdete na ten doktorát. Takže vlastně ve chvíli, když člověk jde na vysokou školu, tak tady v Česku se specializuje na to, co by vlastně chtěla dělat.
0: Ta motivace byla jaká? Co jste si tak představovala, když jste vstupovala na tu fakultu? Co jednou dokážete?
1: Tak já jsem studovala magistra bakaláře v Brně na Masarykově univerzitě a když jsem vstupovala do té budovy toho univerzitního kampusu, tak jsem si upřímně vůbec nemyslela, že vlastně takhle dopadnu, takhle pozitivně, že mi to zavede vlastně do jak kdyby různých krají a do různých laboratoří. Já jsem začala studovat teda biochemii, protože, jak jsem říkala už předtím, tak jsem chtěla něco napomezí chemie a biologie, takže mi ta biochemie přišla taková vhodná. Ale pak jsem vlastně během toho bakalářského studia začala pracovat v laboratoři organické chemie a měla jsem naozaj skvělýho mentora, který ve mně totálně zapálil vlastně tu lásku k organické chemii a pak už to vedlo vlastně k magisterskému studiu v té samé skupině a pak vlastně doktorátu tady v Olomouci.
0: Už jste naznačila Cambridge, čili putování po dalších zemích. Ta chemie je mezinárodní, je to univerzální. Kdyby vás teď poslali třeba, já nevím, do Brazílie nebo na

0: opačnou stranu do nějaké asijské země, zapojíte se do týmu.
1: Ano. A to si myslím, že na chemii skvělé, že je to univerzální jazyk, kterému rozumí všichni na světě, že v podstatě vy nemusíte mluvit jazykem té země, ale pokud mluvíte jazykem chemie, tak vám všichni budou rozumět. Takže je to velice mezinárodní a to se mi na tom taky hrozně líbí.
0: To znamená ale, že jste pořádně musela dodělat angličtinu, protože tady jedete v té odborné bázi.
1: Ano, je to tak. A angličtina je v podstatě jazyk vědy a bez angličtiny se v podstatě vědec neobejde a já teďka vlastně po těch letech v zahraničí mám spíš problém s češtinou. A spíš mi tam naskakují ty anglické fráze a ty anglické slova. Ale angličtina je velice podstatná, co se týká vědy a chemie, protože vlastně všechny ty knížky máte taky v angličtině.
0: Když už řeknu vaše příjmení Krajčovičová, tak nás to napadne. Když vás posloucháme, byť mluvíte velmi dobře česky, jste už tady nějakou dobu, tak slyšíme přece jenom tu slovenštinu. Zmínila jsem, že pocházíte z Bratislavy. Proč v rámci vašeho oboru nebo toho plánu dělat chemii jste přišla do České republiky?
1: Tak já jsem z Bratislavy, ano. Žiju tady v Česku už mnoho let, víc než 15 let jsem nějakým způsobem spjata s Českem, takže to považuji opravdu za můj domov. A do Česka nebo do Brna teda jsem šla, protože to byla vlastně taková náhoda. Jedného dne přišla na náš gympl studentka, bývalá studentka, která vlastně studovala v Brně a udělala nám přednášku o Brně a já jsem se do toho totálně zamilovala a já jsem si říkala, ježišmarja, to je úplně krásné město, tak jsem začala pak kdyby zkoumat, jestli by tam šla studovat ta biochemii a tak dále a šla. Takže pro mě to bylo i o tom, že se mi opravdu to město líbilo a já jsem na Slovensku upřímně nechtěla zůstávat už tehdy, jakoby z různých důvodů. A chtěla jsem do zahraničí už prostě, už když jsem byla v tom teenagerském věku, takže pro mě to byl opravdu jakoby logický krok do Česka.
0: Pohybujete se v oboru, kterému já úplně nerozumím. Samozřejmě jsem se připravovala na naše setkání a nemám představu o tom, kolik je tam vědců a vědkyň. A to je další otázka, která mě zajímá. Kolik tam bylo v tom ročníku a v tom pokračování je vlastně žen?
1: Ano, to je skvělá otázka, velice zajímavá bych řekla, protože vlastně v ročníku, když jsem nastoupila, tak bych řekla, že to bylo jedna k jedné. Kluci i holky a pak vlastně postupně se to trošku jak kdyby formovalo. Ty holky většinou pak tíhly spíš k těm biologicky orientovaným aplikacím, a vlastně spolužáci z ročníku pak tíhli třeba k té materiálové chemii, takové té, nebo k té anorganické chemii. A pak konkrétně u nás na organice bylo asi spíš víc mužů než žen. Vlastně si nevybavuju žádnou třeba vedoucí skupiny, která by byla žena v Brně. A na tom doktorátu pak už to bylo taky zhruba asi jedna k jedné. Nicméně je zajímavé, že po doktorátu tohle jak kdyby dost se promění a v těch vedoucích pozicích, pak na univerzitě nebo co se týká těch vedoucích skupin, je těch žen poměrně málo.
0: Změní to třeba jednou Soňa Krajčovičová, která je dnešním hostem Českého rozhlasu Olomouc.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Česká vědkyně, která se specializuje na organickou chemii, jak už jsme slyšeli ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, Soňa Krajčovičová je dnes naším hostem. Zmínila jsem v samotném úvodu, že jste získala minulý týden cenu předsedy Grantové agentury České republiky, která je každoročně udělována za mimořádné výsledky dosažené při řešení grantových projektů ukončených v předcházejícím roce. Tak, abychom to celé rozkryli, jaký byl ten grantový projekt, který se týkal konkrétně vás?
1: Ano, tak ten grantový projekt se týkal konformačně zamčených peptidů jako platformy pro cílená terapeutika, jestli by to takhle měla přeložit do češtiny. A šlo v podstatě o to, že jsme se snažili stabilizovat peptidy, které jsou velice zajímavé sloučeniny, velice užitečné, nicméně v těle se můžou rychle rozkládat, takže jsme se snažili najít syntetické cesty na to, jak je stabilizovat a taky, jak pomocí nich doručit léčiva nebo jiné látky do buněk.
0: Když jsem si toto přečetla, snažila jsem se tomu porozumět, tak jsem vlastně zjistila, že se vám spojilo to, co jste chtěla dělat a děláte. Mluvila jste o té medicíně, ale děláte chemii, ale v podstatě je to ta mediciální chemie.
1: Přesně tak, je to chemie s přesahem, jak tomu já rada říkám, že to vlastně, je to v podstatě chemie, je to pořád syntéza, pořád jsem v té laboratoři, pořád dělám tu chemii, každopádně na konci dne tam je vždycky nějaká aplikace a tady v tom případě je to ten přesah do té medicíny nebo do té chemické biologie, medicinální chemie. Takže ano, tady se titul se mi opravdu splnil sen.
0: Kdybych to řekla úplně laicky, vy pracujete na trošku jiném druhu léčiv?
1: Ano, dalo by se tak říct, protože spousta léčiv, které jsou teďka v klinice, jsou malé molekuly, to znamená, že mají malou molekulovou hmotnost, kdežto ty peptidy pak i s těmi konjugáty, s těmi malými léčivy jsou poměrně velké, složité molekuly. Takže oproti tomu, co známe z kliniky, nebo když si představíme třeba ibuprofen nebo penicilin, tak to jsou všechno prostě malé molekuly, kdežto ty peptidy jsou teda o mnoho větší.
0: A ještě, jestli jsem to laicky dobře pochopila, cílíte přímo na ten konkrétní problém v tom těle, abyste nezatěžovali ten organismus zbytečně, ale poprali se s tím, co zlobí.
1: Přesně tak, přesně tak. Můj dlouhodobý cíl nebo moje dlouhodobé vášeň je právě ve výzkumu nádorových onemocnění nebo cíleně vyvíjet látky, které můžou být prospěšné pro léčbu nádorových onemocnění. Takže tady v té rakovinové oblasti se opravdu teda pohybuju, protože si myslím, že to může být opravdu prospěšné. A právě to, že ty látky nebo ty léčiva potřebujeme cíleně doručit do těch rakovinových buněk tak, aby jsme ušetřili ty zdravé buňky, protože spoustu těch buněk máme i na jiných místech v těle, nicméně v těch rakovinových buňkách jsou přemnožený, bych řekla. To znamená, že najít v podstatě takového trojského koně, který takhle projde kolem těch zdravých buněk a bude cílit jenom do těch rakovinových, tak to je v podstatě cílem toho, co se snažím dělat.
0: To je detektivka vlastně.
1: Ano. V podstatě ano, je to tak.
0: Nakolik je vaše práce solová, osamělá, když to tak řeknu, nebo naopak musí být týmová, protože sama byste to nezvládla?
1: Tak, já si myslím, že ve velké míře je to týmová práce. Každopádně ty látky vaří většinou jeden člověk nebo prostě pár lidí, ale pak například to biologické testování nebo ta biologická aplikace. Samozřejmě, kdyby den měl víc než 24 hodin a já víc než dvě ruce, tak by to taky mohla dělat jako já sama, ale ono je vždycky lepší s někým spolupracovat, s někým, kdo se v tom opravdu vyzná, kdo je v tom opravdu expert, než to, aby si člověk všechno zabezpečoval sám. Takže je to týmový sport, bych řekla. Věda je opravdu týmový sport.
0: Znovu se vrátím k té ceně, kterou máte týden, ani ne týden doma. Cena předsedy Grantové agentury České republiky. Teď se o víkendu rozdávaly i ceny Itálie. Máme tady Českého lva. Mohli bychom to z toho vašeho oboru přirovnat k těm, které jsou nám laikům bližší?
1: Ano, tak já, když jsem se snažila tady tu cenu popsat jak kdyby širšímu okolí, tak já tomu říkám český vědecký Oscar, že to je taky v podstatě za výkon ocenení za výkon. Každopádně v tomhle případě to není film, ale je to právě ten grant.
0: My to zdůrazníme, jak je to mimořádné, že oceněných bylo v podstatě jenom 5 projektů.
1: Ano.
0: A vy jste teprve 4. za Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého. Slavit už se slavilo, nebo se bude tento týden?
1: Tenhle týden se bude asi slavit, ještě se neslavilo, protože já jsem se vracela vlastně ze zahraničí a dneska jakoby nastupuju na Univerzitu Palackého po další době v zahraničí, takže bude se slavit až tenhle týden.
0: Já vám to přeji, Soňa Krajčovičová je naším dnešním hostem. Odkud se vrátila, odkud vlastně přilétla? Rovnou do vysílacího studia Českého rozhlasu Olomouc, tak o tom se budeme bavit v zápětí.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: V oblasti organické chemie se pohybujeme v dnešním dopolední Českého rozhlasu Olomouc. Hostíme Soňu Krajčovičovou, českou vědkyni, která pendluje mezi Českou republikou, Velkou Británií a možná ještě nějakým dalším státem. Co je důležité, minulý týden získala cenu předsedy Grantové agentury České republiky, takový vědecký Oscar, jak jsme se dozvěděli. Já, když jsem vás studovala, hledala jsem informace, tak jsem pochopila, že se vám podařilo dostat se někdy tuším v roce 2020. Do Cambridge. Byl to cíl?
2: Byl to cíl, respektive Velká Británie byl cíl. Cambridge bylo místo, které jsem si vybrala jednak z osobních důvodů, protože já jsem v té době už měla přítele, který vlastně byl v Británii, je teda Čech, ale byl v Británii, takže jsem se snažila nacházet místo, které by mohlo být kolem Londýna. Kde on vlastně pracoval. A samozřejmě je University of Cambridge má skvělé jméno. A já jsem teda ale tady to hledání té postdoktorantské stáže vzala opravdu vážně a trvalo mě třeba 3-4 měsíce, než jsem si opravdu vyfiltrovala jména profesorů, ke kterým bych chtěla odjet. A David Spring, u kterého jsem byla, byl právě tady na University of Cambridge a já jsem se tehdy chtěla hrozně moc naučit ty peptidy, nebo obecně ty konjugáty protilátek zléčivý a tohle bylo přesně, co on dělal. A já si pamatuju, že jsem jela vlakem domů na Slovensko, to bylo sobota ráno, když jsem ho našla na těch stránkách univerzity a úplně se mi rozbušilo srdce a pak jsem si říkala, ježiš, tak tohle je prostě skvělý, tak tamhle bych prostě hrozně moc chtěla odjet. A měla jsem štěstí, protože on byl opravdu velice... Jakože rychle odepisoval na e-maily a pamatuju si, že jsem mu tehdy napsala, to bylo těsně po mém doktorátu, jestli bych k němu nemohla nastát, že bych si podala tady a tady ten grant a on mi odepsal tehdy, myslím, do 3 hodin, že jako jasně, že pokud bych se sehnala financování, tak mě moc rád veme.
1: A to stačí napsat, dobrý den Davide, já jsem Soňa ze Slovenska, respektive České republiky, moc mě baví chemie a věnují se té organické, vemte mě.
2: Určitě ne. Já jsem samozřejmě mu poslala své CVčko, popsala jsem mu v krátkosti, co jsem dělala během doktorátu a taky si samozřejmě vyžádal dva doporučující dopisy, které poslali mi mentoři a na základě toho řekl, že by mě moc rád přijmul a pamatuju si, že jsem tam měla tehdy na pohovor a prezentovala jsem, co jsem dělala a tehdy mi řekl, že bych byla absolutně skvělý fit pro tu skupinu. Takže to mě opravdu jako velice motivovalo a byla jsem pak hrozně nadšená, když jsem ty granty dostala, mohla jsem tam být.
1: Jaký mezinárodní tým se tam tenkrát sešel?
2: Je to velice mezinárodní. Obecně Británie je velice mezinárodní krajina, takže těch britských studentů nebo těch britských kolegů jsem měla zhruba polovinu až třetinu a ten zbytek byli lidi v podstatě z celého světa i z celé Evropy. Byli tam lidi z Číny, z Indie, z Německa, z Česka i ze Slovenska. Z Francie, ze Švýcarska, prostě z jakékoliv krajiny si řeknete. A to se mi na tom jako líbilo a líbí pořád neuvěřitelné, protože je to velice obohacující, nejenom co se týká toho, že oni dokážou přinést úplně jiné pohledy na tu vědu, ale taky z toho lidského pohledu, protože se dozvíte neuvěřitelné množství informací o těch krajinách, které byste se jinak asi nedozvěděla.
1: Nakolik toto jsou dobré kontakty rozeseté po celém světě pro vás?
2: Absolutně neuvěřitelné, skvěle bych řekla, protože vlastně díky tomu, že jsem tam byla nějakou dobu a tady ty lidi se stali nejenom mými kolegy, ale i mými kamarády, tak plánuji s nimi dále spolupracovat a v podstatě teďka v jakékoliv krajině si vzpomenu, že bych někoho mohla mít jako kolegu nebo jako doporučující osobu, kam bych mohla třeba poslat nějaké své studenty, tak v podstatě v rámci Evropy je to ve většině míst a taky vlastně v rámci světa. Takže tady z toho titulu mi to přijde absolutně skvělý a neuvěřitelně obohacující, že jsem tam mohla být.
1: Funguje to i naopak? Jezdí ti zahraniční studenti, doktorandi, vědci do Olomouce na přírodovědeckou fakultu třeba?
2: Tak to, ale áno, bych řekla, že áno. Teďka napríklad na katedře organické chemie máme opravdu několik zahraničných studentů z Indie i z Číny a je to fakt skvělé, já jsem z toho absolutně nadšená.
1: To je dobře, že to říkáte. Nakolik zase je to záležitost, která je opravdu týmová, mezinárodní, přejete si, a nakolik si chce ten určitý tým v té určité zemi něco držet lehce pod pokličkou, protože cítí, že se to blíží a že to bude něco objevného.
2: Tak já si myslím, že zrovna v té mé oblasti těch léčiv příští generace nebo Next Generation Therapeutics, jak se tomu říká v angličtině, takových lidí tady v Česku právě moc není. Takže já jsem ráda, že budu jedna z těch takových prvních průkopníků, která spojuje vlastně ty peptidy i ty protilátky a další věci vlastně do jedného programu. A já si myslím, že v Česku ta spolupráce je dobrá, nebo aspoň na katedře mi přijde, že ta spolupráce mezi těmi týmy je fakt skvělá a už se na to moc těším.
1: Říká Soňa Krajčovičová, dnešní host Českého rozhlasu Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Se Soňou Krajčovičovou, českou vědkyní, která se věnuje organické chemii, vývoji biomolekul, peptidům a látkám pro cílená léčiva, si povídáme dnes v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc, a to živě. Můžete se na nás klidně podívat, protože i my v Českém rozhlase Olomouc máme samozřejmě kameru ve vysílacím studiu, tak zaznamenáte, jaká skvělá nálada tady panuje i obrazově, protože věřím, že je to přes mikrofon cítit. 2021 a Cambridge, tam jste odjela, chtěla jste se pohybovat v akademické sféře a rozvíjet svou kariéru. Jak to, že jste se teď opět vrátila z Británie? Pořád vás tam pracovně něco drží?
1: Ano, já jsem dostala několik grantů, díky kterým jsem vlastně mohla vědět. Jedním z nich byl teda i tady ta cena grantové agentury, nebo ta grantová agentura České republiky, ale nebyla to jediná a já jsem vlastně po skončení tady toho grantu se mi povedlo ještě, že mě můj šéf v Británii přímo zaměstnal na univerzitě. Takže já jsem měla tady tu nabídku a to se nedalo jako nepřijmout, protože je to velice výjimečné, jako tady v Česku je to velice, spíš běžné, ale v Británii tam opravdu ne. Tam pokud nemáte svůj vlastní grant, tak vás nikdo nikam jako nevezme. Ale tím pádem, že jsem byla opravdu hodně produktivní a měli jsme spolu fakt skvělý vztah, tak on mi nabídl, že pokud bych chtěla, tak by mě ještě mohlo zaměstnat. Takže já jsem si to i tady díky tomu vlastně ještě pak mohla prodloužit.
0: Tady použiju citaci vaší větu. Kdyby nebylo doktorátu v Olomouci, nejsem tam, kde jsem. A proto se stále držíte Univerzity Palackého?
1: Já bych řekla, že ano. Je to přesně tak. Já jsem hrozně moc vděčná svému bývalému školitelovi, docentovi Souralovi, o kterého jsem dělala doktorát a který mě posunul neuvěřitelným prostě milovými kroky, bych řekla. A Olomouc jako taková je opravdu srdeční záležitost z českého prostředí, se tady opravdu cítím nejvíc doma. A na univerzitě pracují skvělí lidi a já si tady opravdu vůbec nemůžu stěžovat. To znamená, že když jsem se rozhodovala, kam bych se z Británie vrátila, tak v podstatě Olomouc byla moje první a téměř jediná volba.
0: Už jsme to slyšeli, že ta Anglie, to byl cíl i z osobních důvodů. Kde jsou další osobnosti ve vašem oboru a místa, kde se teď dějí velké věci, kde kdybyste mohla alespoň nakouknout, tak byste to rozhodně brala?
1: Rozhodně Dánsko, Kodaň, kde je firma Novo Nordisk, která se vlastně specializuje na vývoj léčiv proti obezitě, Ozempic, to asi znají všichni nebo všichni posluchači, takže tam, kdybych si mohla vybrat, tak tam bych 100% odjela.
0: Máme tady posluchačský dotaz. Já jsem teď dostala signál z produkce od mé kolegyně, která říká, že se někdo zapojil do našeho povídání, takže je to velmi pozorný posluchač. Tak a teď schválně, jak umím vyslovovat, protože je to pro mě velmi cizí slovo. Dobrý den, je možné se zeptat na odborné stanovisko k peptidům retatrutide? Řekla jsem to dobře?
1: Retatrutide. Asi si nejsem jistá, jak odborné stanovisko by posluchač chtěl slyšet, ale tady ten peptid patří právě do skupiny těch, které se specializují na snižování váhy, respektive léčení obezity.
0: A jsme v tom Dánsku.
1: Ano, ano, ano.
0: A tam jste ještě nebyla, takže to vás teprve čeká, tak uvidíme, jak dál. Když jsem se dívala na peptidy, já opět zdůrazňuji své laické stanovisko, tak jsem hledala, byla jsem překvapená, kolik stránek týkajících se mé pleti, kosmetiky a podobně se mě otevřelo a zjistila jsem, že to je vlastně zkrášlovací oblast a mladistvá.
1: Dá se to tak říct? Ano, já teda do tady té oblasti samozřejmě jsem žena, takže mě tady ta oblast zajímá, ale zase vědecky do toho jsem až tolik nepronikla, že já se spíš specializuji na tu medicínu. Ale z toho, co vím, tak ty peptidy se dají využít i v kosmetice právě, protože oni se pak podílejí na budování kolagenu, který je důležitá součást té pleti právě při tvorbě vrásek, to znamená, že v jakém ten kolagen ubúdá, to znamená, že pokud chcete vypadat krásně mladě, bez vrásek, tak ho potřebujete hodně a peptidy se právě tady na to můžou podílet.
0: Měli na vás vliv výrazné osobnosti, ať už na školách tady v České republice, tak šéf také v Anglii. Zapojujete se nějakým způsobem do lákání nových studentů na Přírodovědskou fakultu potažmo do výuky?
1: No zatím ještě ne, ale určitě se budu. Jakmile se teďka vrátím, tak je to určitě jeden z mých cílů a hrozně moc bych tady chtěla právě přilákat lidi ze zahraničí, protože jsem na to prostředí zvykla a myslím si, že je to obohacující jednak profesně a jednak i lidsky.
0: Jak nalákat mladé lidi, aby si vybrali za svou budoucí cestu právě cestu chemie?
1: To je velice super otázka. Já si myslím, že mladé lidi zajímá to, co se děje kolem nich. Myslím si, že jim záleží nejenom třeba na životním prostředí, kde taky chemie hrá samozřejmě důležitou roli, ale taky právě i tady na tom přesahu do té medicíny. Takže mým cílem je dělat tak zajímavé projekty, že je to natchne a budou chtít se na nich podílet.
0: Jací jsou studenti na Přírodovědecké fakultě? Přicházejí oni s těmi projekty a s těmi novými nápady, které třeba ještě nebyly?
1: Tak, jelikož budu teďka jenom jak kdyby začínat, ale mám to štěstí, že se mi podařilo přijmout dva skvělé magisterské studenty už, kteří mi přijdou absolutně zapálení pro tu vědu pro ty projekty. A pak na naší katedře organické chemie si myslím, že je spousta těch starších studentů, těch PhD studentů, kteří právě mají skvělé nápady a přicházejí se svými nápady a pak je to už jenom na těch školitelích, jestli jim vlastně umožní je realizovat.
0: Myslíte, že když se budu procházet ve vaší velké budově se schodištěm uprostřed, že rozpoznám chemiky? Máte něco, co je pro vás typické?
1: Asi ne, já si myslím, že jsme asi absolutně obyčejní lidi. Myslím si, že ani já si úplně nevypadám jak takový ten typický vědec, co si někdo řekne, že je prostě, já nevím, zavřený v laboratoři a jenom jako báda. Nebo nevím, jestli je takový stereotyp, ale může třeba být. A osobně si myslím, že se to asi nedá poznat.
0: Nepoznala bych to, rozhodně to podepisuji a jsem moc ráda, že jsem měla možnost potkat se s českou vědkyní velmi úspěšnou Soňou Krajčovičovou, která byla dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc, hostem Dity Vojnarové. Děkujeme, nashledanou.
1: Děkuji moc, nashledanou.
2: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
3: Splnila si vizi vlastního velkého orchestru, přemluvil spolužáky z konzervatoře a JAMU a založil Hanácký symfonický orchestr. Dirigent, zpěvák, operní režisér, hráč na violončelo a kytaru Bernard Izard. Jeho orchestr vstupuje už do druhé sezóny. Jaká bude a považuje se Bernard Izard za hodně odvážného? Zeptáme se v hostu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ješkovou ve středu v 10 dopoledne.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pri Bohemia Radio. Audio festival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
3: 11 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Na Libavé začalo mezinárodní vojenské cvičení Moravian Lance. 40 českých šéfredaktorů vyzývají politiky k odmítání násilí. Olomoučtí hokejisté podlehli v extralize Třinci 0-9. Odpoledne bude polojasno a teploty do 22 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Největší letošní cvičení mechanizované brigády České armády Moravian Lance se ode dneška koná ve vojenském újezdu Libava na Olomoucku. Více než 1000 vojáků bude spolu s jednotkou Národní gardy z americké Nebrasky 2 týdny trénovat zásahy s těžkou pásovou technikou a robotickými prostředky a drony. Vysvětluje mluvčí brigády Romana Špicerová.
5: Cvičení vyvrcholí 14-měsíční proces ověřování nových technologií, prostředků a postupů, které mohou v budoucnu ovlivnit způsob vedení bojové činnosti mechanizovaných jednotek. Cvičící se zaměřují na nové taktické postupy, systém velení, logistiku, zdravotnické zabezpečení, způsob práce s informacemi i zdokonalení výcviku vojáků.
3: 40 šéfredaktorů a šéfredaktorek českých médií vyzývá politiky, aby společně s novináři odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. V dopise se taky ohrazují proti omezování přístupu k informacím. Podepsaní zástupci médií trvají na tom, aby úřady a veřejné instituce byly dostupné všem redakcím bez rozdílu. Šéfredaktoři taky žádají politiky na všech úrovních, aby nepodněcovali násilí, a to i na sociálních sítích. Výzvu najdete například na serveru i rozhlas. Na nádvoří Olomoucké univerzitní zbrojnice se dnes od 12 do 17 hodin koná nábor dárců kostní dřeně. Dárci by měli mít mezi 18 a 35 lety. Další informace jsou na webu univerzity.
6: Zájemce vyplní formulář s kontaktními údaji a absolvuje bezbolestný stěr z úst. Nábor dárců organizuje společně Dobrovolnické centrum univerzity a Sdružení Šance Olomouc. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Sport. Hokejisté Olomouce si připsali historicky nejvyšší domácí porážku v české extralize, když v 8. kole doma podlehli Třinci 0-9. Po 6 inkasovaných gólech šel do branky náhradní brankář Jan Broš, který má do Olomouce vyřízené střídavé starty z prvoligové Třebíče. V 29 letech to byl jeho první start v nejvyšší soutěži.
7: Nepřál jsem si to ještě takhle, nepřál jsem si to jít do brány do tady toho stavu. To kros to bral, takže udělám, že řeknu, maximum pro to, aby to skončilo rozumně, to se mi nepovedlo. Z mé strany jsem šel prostě jenom s čistou hlavou. Ne každý musel prostě si chytat proti takovým hráčům, co tam jsou, takže vlastně jsem si užíval i to, že se můžu pokusit je vychytat.
4: Počasí.
3: Odpoledne čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Teploty 19 až 22 stupňů, v Jeseníkách okolo 15 a povane slabý proměnlivý vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržet se můžete na dálnici D46 na 20. kilometru u Žešova ve směru na Olomouc. Stojí tam porouchaný autobus. A opatrně i na silnici 446 u Želechovic. Srazil se tam kamion s osobním autem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat. Český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
9: Český rozhlas Olomouc vám dělá společnost v pondělí s datem 5. října. Teď máme 4 minuty po 11. hodině a samozřejmě jedeme dál, protože my neznáme začátku ani konce. Máme pro vás spoustu dalších informací, zajímavostí a také písniček. I zpívat si s námi totiž můžete. Hostili jsme Soňu Krajčovičovou, dostali jsme se do oblasti vědy. Celý rozhovor už v tuto chvíli najdete na webu olomouc.rozhlas.cz v audio archivu. No a co nás čeká? Divadelní cena Thálie 2026 v oboru muzikál zamířila do Olomouckého Moravského divadla. V sobotu ji v Pražském národním divadle převzala herečka a zpěvačka Natálie Tichánková za stvárnění titulní role v muzikálu Evita. A právě Natálku Tichánkovou uslyšíte už za pár okamžiků v našem vysílání. Dobrý den a dobrý poslech.

0: Natálie Tichánková z Moravského divadla Olomouc získala cenu Thálie 2026 v kategorii muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry za stvárnění Evy Perónové v muzikálu Evita, který měl v Olomouci v režii Marka Davida premiéru letos v lednu. Jak prozradila, zatímco o této roli v podstatě ani nestihla snít, po ceně Thálie ve skrytu duše toužila.
1: Thálie určitě ano. Já si myslím, že i ten, kdo říká, že o to nestojí, tak v hloubi duše by si ji prostě přál, protože to je asi nejvyšší možné ocenění, které tady u nás v divadle je. A Evita, víš, co to je hrozně zajímavé? To byl jeden z mála muzikálů, který jsem neznala. I když jsem jako byla na JAMU, tak jsem znala jenom klasické, jak všichni, Don't Cry For Me Argentina a od Madony You Must Love Me. Znala jsem příběh samozřejmě Evy Perón, to mě jako zajímalo, ale ani jsem ho neslyšela až tady, jak jsem ho dostala. A sedlo si to úplně, jak kdyby to bylo šité na míru a vůbec tomu nerozumím. Prostě to bylo to zázrak.
0: No ale platí, že asi na některé role je fajn, když si člověk prostě počká.
1: Absolutně, absolutně. A myslím si, že i s tou Thálií, i s tím oceněním, že všechno to mělo tohle načasování mít. A třeba dřív bych to vlastně nedokázala tak pojmout i stran nějakých zkušeností a věcí. A teď si to nesmírně užívám, takže přešlo to přesně, jak to mělo přijít.
0: Při převzetí ceny v Pražském národním divadle si označila Evitu za muzikálový Olymp. Co s tím chtěla říct?
1: Že je to dle mého asi jedna z největších ženských muzikálových rolí, za kterou vlastně podle mě jde dostat ocenění, nebo za všechny můžeš samozřejmě dostat, ale je to taková ta role, ta obrovská. A těch muzikálových velkých známých, až to je Andrew Lloyd Webber, tady těchto velkých jak kdyby hitovek a velkých ženských muzikálových hrdinek není tolik, takže já myslím, že tohle je snad jedna z největších. A je to, jak říkám, Andrew Lloyd Webber a to je pan muzikálový skladatel.
0: Olomoucké divadlo má soubor opery a operety. Jednou za čas se nějaký muzikál udělá, ovšem takto velkolepě pojatý.
1: Já si myslím, že nic takového tady nebylo a toto je opravdu zázrak, protože všechny složky, my nejsme muzikálové divadlo a všechny složky do sebe fakt zapadají jako ten stroječek od hodinek. A když to nezapadne, tak se to nedohraje. Takže všichni jsme v tom rovní, všichni jsme zajedno a všichni, nebo spoustu lidí v tomto divadle si určitě muselo osvojit disciplíny, které nebyly úplně jejich domácí půda.
0: Už jsi zmínila Madonu, protože známe film, ale Evita už se inscenovala několikrát, respektive najdeme řadu zpěvaček, které ji mají ve svém repertoáru, nebo alespoň ty skladby. Když člověk začne zkoušet, začne se připravovat, úplně se od toho oprostí, anebo to v té hlavě má?
1: Víš, co je zajímavé? Já jsem neviděla film, já jsem neviděla ani jednu inscenovanou Evitu. Já jsem si udělala svou Evitu. Doteď jsem neviděla žádnou inscenaci, protože jsem nechtěla být ani ovlivněná a vlastně jsem si říkala, že tak má být, takže jsem ji vnímala. Já jsem si nastudovala samozřejmě věci ohledně Evy Perón a tady těch věcí, které jsou dohledatelné, ale pořád je to vlastně jenom moje inspirace.
0: V sobotu se předávaly ceny Thálie a v neděli hned byla na repertoáru Moravského divadla Evita v tvém podání. Hrálo se to jinak?
1: Hrálo, absolutně. Já jsem měla pocit, že celou dobu mě to nutí plakat. Možná proto, že mi to začíná docházet ještě ne úplně, ale vžila jsem ten příběh ještě úplně jinak. Vlastně když zpívám Utiš svůj pláč Argentino a je tam nainscenováno, že mi mají jásat davy, tak jsem se opravdu jako rozplakala. Měla jsem co dělat, ať to dospívám.
0: Zažít Natálku Tichánkovou, držitelku ceny Thálie, můžete samozřejmě v dalších představeních Evity v Moravském divadle, ale ona v dalších inscenacích hostuje také v Opavě

0: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Olomouci. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
1: Jaké příběhy a melodie sebou přináší podzimní vítr, ať už jen zlehka povívá dolinou nebo naplno duní v horách a věstí změnu počasí? A jak dovede lidová píseň zachytit magický přerod léta v podzim, doprovázený vydatným deštěm, hromy i prvními mrazíky? Novou epizodou z cyklu Cymbál a husle nás budou provázet rozmanité přírodní živly. Zaposloucháme se do písní o větru, dešti a možná i blescích. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jak už tady padlo v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc, ve čtvrtek začne podzimní etapa výstavy Flora. Kromě hlavní expozice ovoce, zeleniny a květin je jako vždy připraven rozmanitý program přednášek a drobnějších výstav, třeba o historii i různých oborech zahrádkáření.
1: Od toho tady jsme, aby jsme poradili, lidi inspirovali. Máme dvě stage, jedna je v pavilonu A, tam budou probíhat kulinářské show, budou tam probíhat floristické show, bez floristiky by ani podzimní flora nemohla být. Budou tam probíhat různé přednášky, ať už o pěstování ovoce, zeleniny, okrasných dřevin, okrasných rostlin. Budou tam probíhat i přednášky o kvašení, fermentaci potravin. A stejně tak na sambě, jak říkáme, u oranžerie. Kromě těchto přednášek, typická klasická přednáška pana Gajdoština k papričkám, vždycky řekne něco nového.
2: Co se těch papriček týče, zrovna v rubrice co v učebnicích nebylo, v našem vysílání jsme zjistili, že byla překročena ta minulá nejpálivější paprička, že už je zase další na světě a vy máte odborníka, který o tom určitě bude vědět a dokáže lidem říct víc.
1: Možná ještě bych ráda upozornila na takovou novinku. Na terase pavilonu A jsme se zaměřili právě na to zpracování ať už produktu, tak pak i těch potravin. A budou tam různé technologie ohledně fermentace, kvašení, zavařování a tak dále. Budou i kulturní vystoupení různých skupin tady nejen z regionu.
2: Také včely bývají spojeny s podzimní florou.
1: Výstava včelařství Hanácká včela bude v pavilonu H. Kromě toho, že tam bude asi 30 firem komerčních, dá se říct, bude tam i takovej edukační koutek, jak vůbec včely fungují, co všechno přináší, jak dochází k opelování, proč je to důležité. A to včelařství prožívá takovou jako konjunkturu, spousta mladých lidí se tomu začíná věnovat a myslím si, že je to opravdu i zajímavý, i praktický koníček.
2: Bude víno a cymbálovka?
1: Jednak v pavilonu B, což je přístavba pavilonu A, tam v expozici Českého zahrádkářského svazu. Pak máme expozici vinařství v rámci Olimy na galerii a cymbálovka bude čtvrtek, pátek, sobotu i v expozici Ministerstva zemědělství.
2: Součástí bude i odborný program.
1: Je připraven seminář Svazu květinářů floristů k pěstování květin, takovému tomu velkopěstování květin a problémům, které s tím souvisí, ať už je to ochrana rostlin a další věci. Ten bude čtvrtek, pátek. Ve čtvrtek, tam je to ale opravdu pro pozvané lidi, máme připravený kulatý stůl s ministrem zemědělství, který se sejde vlastně s odborníky oborových svazů. V sobotu 10. října v zasedačce správní budovy, tady naproti pavilonu A, je připravený celý den přednášek o včelařství, takže nejen odborníci zde najdou inspiraci.
2: Když se dívám z okna ven na terasu a když se dívám z druhého okna až k těm vzrostlým stromům, tak vidím, že příroda se vybarvila, takže snad i venku bude co pozorovat a čím se kochat.
1: Podzimní zahradnické trhy všechno dotváří, dá se říct od pavilonu A až dozadu poletí scénu a ta nabídka je velice široká. Samozřejmě výstava Flora Olomouc Hortikomplex i specializované sekce mají připravený program i pro děti. V rámci centrální expozice je připravená taková turistická cesta a stezka, která bude podle těch jednotlivých oborů, to znamená ovocnářství, zelinářství, květinářství a školkářství. Děti, když ji projdou a splní ty úkoly, tak dostanou malou odměnu. No a samozřejmě nebude chybět salaš a nebudou chybět workshopy a dělničky pro děti.
2: Co je saláš?
1: Tam bude zoo, tam mít kozy, ovce, to je v zadní části mezi Gečkem a Háčkem.
2: Z výstaviště Flora z Olomouce Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: A ještě dodejme, že redaktor Českého rozhlasu Olomouc Aleš Spurný si povídal s ředitelkou výstaviště Flora Olomouc Evou Fuglíčkovou.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Mania po dlouhých 17 letech vypustila skupina Blondie do světa album No Exit, zrodil se jeden z největších comebacků poprokové historie. Single Maria šel až na čelo britské hitparády a hraje se dodnes. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Blondie.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Pátek a sobotu znovu otevřou volební místnosti své dveře. Co je úkolem obecních zastupitelstev, která budeme volit? Jak to funguje v Praze a dalších velkých městech? A kde je o výsledku jasno už teď? Tak právě tím se budeme zabývat v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc už za necelé 3 minuty.

0: Česku je více než 6 000 obcí a každá má své vlastní zastupitelstvo. To rozhoduje o věcech, které ovlivňují každodenní život místních, od sekání trávy až třeba postavbu nové cyklostezky. Jak výběr obecních zastupitelů funguje, nejenom to vám vysvětlíme v prvním dílu našeho volebního průvodce.
1: Obecní zastupitelstva by se dala přirovnat k poslanecké sněmovně. Můžou v nich vznikat koalice a opozice. Ze svých řad si zastupitelé vybírají starostu nebo primátora. Zvolit si můžou i svou malou vládu, přesněji obecní nebo městskou radu.
2: Pomocí vyhlášek rozhodují třeba o tom, kolik bude v obci míst ve školách. Ve větších městech můžou ovlivnit i to, kudy budou jezdit tramvaje. Každá obec má přitom zastupitelstvo jinak velké, vysvětluje mluvčí Českého statistického úřadu Jan Cízlar.
3: Obecní zastupitelstva mohou mít minimálně 5 a maximálně 55 členů. Počet členů zastupitelstva hlavního města Prahy může být od 55 do 70 členů. Konkrétní počet pro každou obec určuje stávající zastupitelstvo před volbami.
1: Volit může každý Čech starší 18 let v obci, kde má trvalý pobyt. Hlasovat můžou i občani dalších zemí Evropské unie, pokud proto splní podmínky. Víc práce budou mít voliči i komise ve velkých městech.
2: Tam totiž lidi vybírají zastupitelstva 2. Týká se to Prahy, Brna, Ostravy, Ústí nad Labem, Plzně, Pardubic a částečně taky Liberce a Opavy, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Tam voliči mohou hlasovat i do zastupitelstev městských částí hlavně města Prahy, případně městských částí nebo městských obvodů právě těch územně členěných statutárních měst.
1: Stejně jako u voličů může být kandidátem Čech starší 18 let, ale i občan jiné země EU, který je v dané obci přihlášený. Největší výběr z kandidujících uskupení mají tradičně lidi v Praze. Do velkého zastupitelstva si můžou vybrat z 36 kandidátek.
2: Opačný problém má každá šestá obec v Česku, říká Eva Krumpová z Českého statistického úřadu.
5: V 1066 obcích je celkový počet kandidátů shodný s počtem volených zastupitelů a ve 13 obcích je kandidátů dokonce méně než počet volených zastupitelů. V těchto obcích je již nyní jasno o složení voleného zastupitelstva.
1: Kandidátům je podle statistiků v průměru zhruba 48 let, nejstaršímu je 99.
2: Roste taky množství kandidujících žen, letos je jich 35%. Komunální volby budou už v pátek a v sobotu. Anna Millerová a Marek Sedláček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Já si s dovolením vypůjčím název skladby, kterou jste právě teď poslouchali ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Příběh nekončí v žádném případě, protože my pokračujeme dále. Už pro vás připravujeme další aktuální zpravodajskou relaci, ve které se mimo jiné podíváme do gymnázia v Zábřehu. Tam se totiž začaly dít věci. Jaké? To uslyšíte za pár minut. No a po 12. tady samozřejmě nemohou chybět písničky na přání. Dnes 5. října slaví svátek Elišky. Už teď přejeme všechno nejlepší. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás srdečně všechny zdraví Dita Vojnarová.

0: Dobronoc je večer plný emocí, dobrých skutků a setkání lidí, kteří chtějí pomáhat. Už podruhé společně podpoříme děti, které bojují s onkologickým onemocněním. Přijďte 10. října do Mercedes-Benz Moravia v Olomouci a podpořte naše malé bojovníky i vy. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc. Dobronoc. Večer, který má smysl.
1: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již 4. rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 km, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
2: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci.
3: 12 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Olomoučtí policisté hledají svědky tragické nehody. Vláda jedná o novele školského zákona, týká se asistentů pedagoga. Patrik Šek podruhé vyhrál anketu Zlatý míč o nejlepšího českého fotbalistu sezóny. Odpoledne bude slunečno, s teplotami do 22 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Olomoučtí policisté hledají svědky tragické nehody u Lipiny na Olomoucku. Minulý týden v úterý při ní po střetu s nákladním autem zemřel mladý motorkář. Nehoda se stala v úterý v podvečer na hlavním tahu mezi Štembarkem a Moravským Berounem, na kterém jsou četné zatáčky. Policie hledá i řidiče, kteří v danou dobu místem projížděli a v autě mají palubní kameru. Vláda jedná o novele školského zákona, týká se asistentů pedagoga na základních školách. Cílem je, aby byly stabilní součástí školy. Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce, tak asistenti pedagoga získají určitou jistotu zaměstnání a školy budou mít zase jasnou představu o tom, kolik těchto pracovníků mají k dispozici. Novela školského zákona zavádí podle Zajíce taky nový systém placení asistentů.
5: Je to úplně od základu změněno, protože předtím ten způsob financování záležel na poradnách a na tom, co se vykázalo ve výkazech, kdežto teď to bude financováno přímo státním rozpočtem.
3: Gymnázium Zábřehu zahájilo rekonstrukci školní jídelny. Podle informací na webu školy opravy potrvají zhruba 2 měsíce. Vedení gymnázia na celou dobu rekonstrukce zajistilo náhradní stravování.
6: Obědy pro strávníky ze školní jídelny Gymnázia Zábřeh zajistí školní vývařovna Šumperské vyšší odborné školy a střední průmyslové školy. Pro výdej a konzumaci dovážených obědů vyčlenilo vedení gymnázia náhradní prostory, a to v jídelně Gurmán v ulici 28. října, přibližně 3 minuty chůze od gymnázia. Ze Zábřehu Michal Poláček, Český rozhlas.
3: Bývalý poslanec Petr Wolf dostal za útěk před vězením roční trest. Rozhodl o tom dnes okresní soud v Ostravě. Politik zvolený do sněmovny za tehdejší ČSSD si měl odpykat 6leté vězení za dotační podvod. Uprchl ale do Paraguaje, kde se ukrýval. Zamaření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mohl dostat až 2 roky vězení navíc. Dnes vinu přiznal a řekl, že všeho lituje.
4: Sport.
3: Patrik Šik vyhrál podruhé v kariéře anketu Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu sezóny. Výsledky ankety vyhlásil Klub sportovních novinářů. Po letním mistrovství světa Šik ukončil reprezentační kariéru a rozhodnutí zatím nezměnil ani po příchodu nového trenéra Santiho Denii.
7: Těžko říct. Každopádně měli jsme několik rozhovorů s panem trenérem, který je velice sympatický, hodně jsme se nasmáli a on mi vysvětloval jeho pohled a ty změny jsou vidět hned od prvních zápasů, takže to je něco, což je hrozně pozitivní. Věci se mění, z toho mám hrozně taky radost, protože klukům fandím, mám tam kamarády.
4: Počasí.
3: Odpoledne bude jasno nebo skoro jasno, teploty 19 až 22 stupňů, v Jeseníkách kolem 15, fouká slabý proměnlivý vítr. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D55 v Olomouci Holici se řeší nehoda motorky a osobního auta. Levý jízdní pruh je neprůjezdný.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Tři minuty popolední, pondělí 5. října. Krásný a pohodový den vám všem přejeme tady na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. V tuhle chvíli v hodině, ve které si připomínáme dnešní oslavence a samozřejmě také zdravíme ty, na které hodně myslíte, nebo třeba i všechny ty, kteří dnes slaví svůj svátek. Nemusí to být jen narozeninoví oslavenci. No tak připomeňme, že svátek slaví Eliška. Milé Elišky, jen to nejlepší právě vám a vašemu krásnému jménu. Blahopřejeme také vám, kteří dnes 5. října máte den narozeninový. No a samozřejmě také musíme připomenout osobnost, která se sice svých 90 nedožila, ale kterou si připomínáme. Oslava 90. výročí narozenin Václava Havla. Tak slaví se po celé republice nejrůznějšími akcemi a vy, pokud byste chtěli, tak můžete slavit třeba i tady v Olomouci od 17. hodiny na vzpomínkové akci na nádvoří Zbrojnice u lavičky Václava Havla. Tak tolik alespoň na úvod. Blahopřejeme vám všem, kteří jste v tuhle chvíli k dispozici tady v písničkách na přání. Pokud byste chtěli pochopitelně i poslat nějaký hezký hudební pozdrav, máte šanci na telefonu 221 555 444. Tak držíme palce, ať se povede telefonní číslo vytočit a ať si můžete přát skladbu, kterou chcete. My teď posíláme Jaroslava Hudku.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Písničky na přání jsou tady také na SMS-kovém čísle 723 70 33 51. Tak neváhejte a posílejte vzkazy svým milým. Jako první je dnes tady s námi paní Jarka z naše posluchačka od Brníčka. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den. Já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny jeho posluchače a vám, paní redaktorko, za vybrání písničky. Touto cestou bychom chtěli poděkovat našemu panu starostovi Brnička, Jiřímu Bartošovi a celé řadě žen, které nás vzorně obsluhovali při dobrotách, nám připravili, tomu nám hrála krásná hudba k tanci a poslechu. Všem za to patří velký dík, za to posezení seniorů. Senioři z Brníčka. A tak ano? Ještě jednou vás zdravím a děkuju. A ještě jednou velký dík všem, co nás připravili nám to krásné posezení. Zorinko, moc krát vám děkuju a nashledanou.
1: Pozdravujeme tady do Brníčka a kéž je takových krásných posezení co nejvíce. Naše posluchačka vybrala princeznu Zemlejna, takže krásná pohádková píseň. Nashledanou.
2: Ano, děkuji vám a nashledanou.
1: No a samozřejmě, že můžete přidávat také vzkazy SMS-kové, chcete-li, a to na telefonu 723 70 33 51, ale určitě i volejte přímo na 221 555 444. Těšíme se na vás.

0: Valenta a jedna krásná pohádková v Českém rozhlase Olomouc. A teď už v písničkách na přání těch pondělních, pátých říjnových, pan Petr z Přerova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a písničku posílám k dnešnímu svátku paní Elišce Nováclavová. Paní Eliško, všechno nejlepší. No a pak nesmím zapomenout na paní Zdenu a pana Václava z Lipníku nad Bečvou, na paní Irenu Dohulína, na paní Milenu Dobromova a na paní Hanu z Moravského Berouna. Vám děkuji za výběr písničky a budu se těšit zase někdy naslyšenou.
0: My také zdravíme vás, pane Petře, do Přerova a vybíráme, jak jinak než přerovského Pavla Nováka a podivného spáče. Ať se líbí, nashledanou. Děkujeme.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Pan Petr byl s námi a hrajeme také pro Lucku Navrátilovou z Libiny. Lucka Navrátilová dnes má narozeniny. Milá Lucko, přejeme hodně štěstí, zdraví, moře lásky, rodinné pohody, přeje babička a celá rodina. Zdravíme Lucku Navrátilovou. Pěkný hudební pozdrav letí také k narozeninám Martě Pluháčkové z Kozova. Milá Martičko, přeji ti zdraví, štěstí, lásku rodiny a přátel, radostné dny a boží požehnání, anděl strážný, ať tě chrání. Jen to nejlepší Martě Pluháčkové z Kozova přeje Anna. A ještě vzkaz, všechno jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a splněná přání. K dnešnímu svátku přejeme paní Elišce Dovat Slavova a úplně všem Eliškám přeje paní Milada z Přáslavic.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kdo je to babička roku? No především oslava našich seniorů a jejich životní energie. A projekt jehož dobrou duší v Olomouckém kraji je předsedkyně Krajské rady seniorů Milena Hesová. Zdůrazňuje nenahraditelnost prarodičů v dnešní společnosti a propojení s vnoučaty jako klíč k rodinné harmonii. Pozveme vás na celostátní finále babičky roku do Olomouce i na další akce, které seniory příjemně naladí na poslední část roku 2020. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Písničky na přání a Český rozhlas Olomouc. Paní Milada z Úvalna je s námi. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla, naše maminka je věrná posluchačka vašeho rádia Olomouc.
1: Ano, Českého rozhlasu, děkujeme.
2: Českého rozhlasu, ano. Já bych ji dnes prostřednictvím vašeho rádia chtěla popřát ke krásným 80. narozeninám naší mamince, paní Zdeňce Macháčové z Razové. Chtěla bych jí popřát hodně zdraví, štěstí a pohody a ať je pořád tak šikovná a to jí přeji za celou naši velkou rodinu. Máme tě moc rádi, maminko. Bych jí chtěla popřát.
1: No, my také moc blahopřejeme naší věrné posluchačce Dorazové, paní Zdeňce Macháčové. Blahopřejeme moc hlavně to zdravíčko a krásné chvíle s Českým rozhlasem Olomouc, ale hlavně tedy samozřejmě od celé rodiny. Paní Milado, písnička připravená a kéž máte všichni ještě dlouho společně krásné chvíle, jak o nich zpívá Eva a Vašek. Blahopřejeme Dorazové, nashledanou.
2: Moc vám děkuji, nashledanou.
1: Zdravíme tady paní Zdeničku z Razové oslavenkyni. Zdravíme také paní Elišku Bukovskou z Vrchoslavic. Miluji tě, vzkazuje Román a blahopřeje k svátku. Dobrý den všem Eliškám k dnešnímu svátku, jen to nejlepší. Také zdravím Věrku Halouskovou a Ludmilu z Olomouce, píše Břeťa Píska.

Zahrejte prosím paní Elišce Fridříškové do veselíčka k dnešnímu svátku. Milá Eliško, jen to nejlepší přeje Zdenda, moc blaho přejeme. No a ještě vzkaz, dobrý den, ten je veršovaný. Chtěla bych nechat zahrát Františkovi a Evičce do Strukova, Františkovi do Brna, Františku Šprůčkovi. Já vám přeji pevné zdraví, vaše práce, ať vás baví, ať vždy a zakrátko vyléčíte každé zvířátko. Štěstí, ať při vás stojí a každá operace se rychle hojí. Dobře, ať se máte stále a vaše léčby jsou dokonalé. Ať si pěkně oslavíte svůj svátek a ve zvěřinci nechybíte žádný pátek. Ať je zima nebo horka, přivítá vás paní Zorka a to vše a mnohem víc přeje Zdena z Holubic. Ano, takže vidím, že to máme ještě dodatečně Františku k svátku. Rádi se přidáváme.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Do jeseníku pozdravujeme naši pohádkovou babičku, paní Lidušku, dobrý den.
2: Dobrý poledne, paní redaktorko, já přeji vám všem milým posluchačům a dneska mám krásnou povinnost a to je pro Elišku do Václavova. Milá Eliško, vinčuju vám hodně zdraví, štěstí, pohodu a když ráno vstanete, přemýšlejte o tom, jaké vzácné privilegium je být naživu, dýchat, myslet, užívat si, milovat, být pokorná ke všemu a ke všem. To vám přeje vaše bábinka.
1: Blahopřejeme.
2: Vám, paní redaktorku, děkuju moc, moc a zase někdy naslyšenou.
1: Budeme se těšit, paní Liduška z Jeseníku a zdravíme tímto oslavenkyni paní Elišku z Václavova. Děkujeme, paní Liduško, nashledanou, hezký den.
2: Nashledanou. Nashledanou.
1: A pěknou písničku posíláme k zítřejšímu, no vlastně co k zítřejšímu, k dnešnímu svátku slečně Elišce Vepřové z Dlouhomilova. Milá Eliško, přejeme ti všechno nejlepší, zdraví, štěstí, lásku a hlavně úspěchy v první třídě. To ti přeje mamka, Franta, babička, sourozenci Domča a Bára. Blahopřejeme Elišce Vepřové z Dlouhomilova a další pozdrav, tak ten už SMS-kově letí do Litovle. Je to milované pravnučce, Mijunce Plaché, k nádherným třetím narozeninám. Přejeme všechno krásné, šťastné, zdravíčko, moře lásky od všech, kteří tě mají rádi. Sluníčkové dny plné radosti, smíchu ve školičce, ať se ti líbí. Boží požehnání, prababička, pradědeček, Libor, Šárka se všemi zlatíčky a rodina. Dobrý den, moc vás zdravíme. Prosím, pošlete hezkou písničku pro pana Františka Haltmara ze Šumperka. K svátku včerejšímu přejeme hlavně hodně zdraví, lásky, pohody a spokojenosti. Písnička ho moc potěší. Děkujeme s pozdravem Ondráčkovi z Olšán. Blahopřejeme tedy panu Františku Haltmarovi ze Šumperka. Přejeme jen to nejlepší. No a ještě jeden vzkaz. K svátku hrajeme také Elišce Zapletalové. Milá Eliško, jen to nejlepší a hlavně hodně zdraví, štěstí a pohody přeje manžel Jaroslav.

si tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Asi jste správně vytušili, že písnička, která nám právě dohrála, dozněla, se jmenuje Země česká a zpíval Vašek Neckář. Ale teď už si dáme Aťku Janouškovou. Písničku vybíral pan František z Javorníku. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Zorko. Hlavně vám děkuju za vyhledání písničky a zdravím všechny posluchači Českého rozhlasu Olomouc. Já bych chtěl prostřednictvím Českého rozhlasu poděkovat všem, co mě včera přáli k svátku jako, a byla by to paní Jana z Hrabenova, Jarmila z Javorníku a Jarmila ze Žvlčic jako, jo. Ale co mám největší radost, toho, že se nám ozvala paní Irenka z Hulína,
1: kde
2: už je zase mezi náma, ano. Jako tam je taky celá k svátku, taky jí přál Irenko všecko nejlepší, hlavně zdraví vám přeju, a dalšího roku hlavně nevzdávat to a pořád se držet, jako, jo.
1: Tak.
2: A ještě bych chtěl teda pozdravit svoje rozhlasové přátele, je to paní Milena z Broumova a Anička z Moravského Berouna. Anička z Javorníku, všechno vám přeje jenom to nejlepší.
1: Také moc zdravíme, dodatečně blahopřejeme i z rozhlasu k svátku, jen to nejlepší a zdravíme tímto všechny posluchače jmenované a především paní Irenu z Hulína. Tak děkujeme, pane Františku, nashledanou.
2: Nashledanou.
1: Bude to zázračný doktor od Aťky Janouškové. Posíláme tuhle písničku k dnešnímu svátku také naší báječné mamince a babičce, paní Elišce Kramárové z Kolšova. Jen to nejlepší, paní Eliško Kramárová, přeje syn Láďa s Lenkou z Bludova. Děkujeme tímto městskému úřadu a všem zaměstnancům za uskutečnění báječného dne seniorů. Skvělá obsluha, výborný program, tombola, úžasná hudba, vše bylo bezvadné. Moc a moc děkují seniori ze Žulové. Krásný hudební pozdrav letí k svátku Eliškám. Bártové z Bouzova, Peřinové ze Lhoty, Unákla, Nicové z Litovle a Řezničkové z Odrlic. Přejeme štěstí, zdraví, všechno jen to nejlepší, spoustu spokojenosti, v srdci lásku a na tváři úsměv. Tak to Elišce Bártové, Peřinové, Nicové a Řezničkové přeje babička teta a těm dvěma posledním bývala spolužačka Anna. Tak moc pozdravujeme a blahopřejeme a hrajeme také do Loštic milované Elišce Burešové, posíláme hezkou písničku. Přejeme všechno jen to krásné, šťastné, hodně zdraví, moře osobní i rodinné lásky, zdraví, štěstí, úspěchy ve škole a prostě jen to nejlepší. Elišce Burešové přeje teta Hela se všemi zlatíčky.
3: Jednou prý v Kentucky pán k doktorovi šel, měl nervy na cucky a vyléčit je chtěl. Doktor ho proklepal

0: plnil si vizi vlastního velkého orchestru, přemluvil spolužáky z konzervatoře a JAMU a založil Hanácký symfonický orchestr. Dirigent, zpěvák, operní režisér, hráč na violončelo a kytaru Bernard Izard. Jeho orchestr vstupuje už do druhé sezóny. Jaká bude? A považuje se Bernard Izard za hodně odvážného? Zeptáme se v hostu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ježkovou ve středu v 10 dopoledne.
1: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Český rozhlas Olomouc, zdraví pana Zdeňka z Moravičan. Dobrý den.
2: Dobrý den, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače, protože jsem se nedomluvala ráno ani v sobotu. Chtěl bych dodatečně popřát paní Aničce Borisíkové do Poddolí u Mohelnice. Přeju jí hodně štěstí, spokojenosti a hlavně zdraví. Děkuji, Zdeněk.
1: Blahopřejeme určitě paní Aničce všechno jen to nejlepší a pěknou písničku k tomu vám, paní Aničko, od pana Zdeňka a bude to Marcel z Mužek. Naschledanou. Tak, další vzkazy přidáme opět SMS-kově. Krásný hudební pozdrav posíláme do Hraběšic manželům. Wrestlerovým pro dobrou náladu posílá Jana a Mirek z Malína a hrajeme také pro Elišku Hlavíkovou. K dnešnímu svátku přejeme štěstí, zdraví a hlavně hodně pohody přeje Anička. Elišce Hlavíkové blahopřejeme.

0: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání, tak zdraví paní Milenu z Broumova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a chtěla bych poděkovat vám, paní Zorinko, za vybrání písničky a promiňte mi ještě jednou, že dělám zmatky, ale já kdybych vám to měla vypravovat do detailu, tak jsem teďka měla takovou rodinou docela dramatickou věc, takže jako si myslím, že trošku na to mám nárok, na ty moje zmatky. A jinak já bych chtěla pozdravit hlavně pana Františka, který měl svátek, svůj svátek, a tak já bych mu k tomu svátku chtěla popřát všecko jen to nejlepší, ať má hodně životního optimismu a ať je pořád zdravý, aby jsme si takhle pěkně mohli posílat ty naše pěkné písničky. Taky bych mezi naše
0: myslíte pana Františka z Javorníku?
1: Na toho pana Františka z Javorníku. Ano, vidíte.
0: Dobře.
1: Už to zase pletu. No a taky bych chtěla přivítat mezi naše šuplíkáře zase paní Irenku z Hulína.
0: Ano.
1: Přeju jí hodně zdravíčka a ať to s náma zase nějakou dobu ve zdraví vydrží. My se taky budeme snažit. A jinak ještě pozdravuju paní Haničku do Moravského Berouna a pana Ladička do Stovačova. Ať mu krásně zpívají kanárci a on taky, ať je zdraví a ať si zase můžeme posílat ty naše písničky. Jinak paní, ještě jednou vám děkuju a promiňte za ty moje zmatky.
0: Tak hlavně, že to všechno dobře dopadlo, písnička je také na světě, Chviličku spát od Ivety Simonové, no a všichni vědí jmenovaní, komu ta písnička patří, a to je důležité. Paní Milena z Broumova, hodně zdravíčka i vám, nashledanou.
1: Nashledanou, děkuji.
0: A písnička tedy za chvilinku a podíváme se na další SMS-kové pozdravy a vzkazy. Krásný sluníčkový den přejeme do rozhlásku a hrajeme milému Františkovi Chovancovi do Jeseníku. K svátku přejeme, pane Františku, a také k narozeninám hodně zdraví, lásky, štěstí, rodinnou pohodu. Přejí zaměstnanci JZD Bernardice. Tak, zemědělské družstvo Bernardice tedy pozdravuje. Díky moc za krásné pozdravy. Zdraví Jarka, také pozdravujeme. Zahrajte prosím panu Antonínovi do Bedihoště. Nikdo není sám, pane Antoníne, úsměv, co nic nestojí a přece hodně dá, vám posílám. Pana Antonína z Bedihoště, zdraví Jana z Malína. Zahrajte všem, se kterými si hrajeme a hlavně nejlepší kamarádce Mirečce, mám jí moc rád. Zdraví Robert z Olomouce. A písnička letí ještě také pro pana Františka Janku ze Zborova. K včerejšímu svátku Františku vše nejlepší. Štěstí, zdraví a pohodu do dalších let přejí kamarádi. Blahopřejeme Františkovi Janku. Všechno jen to nejlepší také paní Elišce Rajnoldové k svátku. Hezký den také Elišce Kováčové, Jandové a milé vnučce Elišce Boskové. Děvčata, super sváteční den vám přeje babi, nevím, zdali Bosková nebo Božková, ale děvčata už určitě budou vědět. Písnička k nádhernému dnešnímu svátku letí také milé Elišce Puskařové ze Štemberka. Milá Eliško Puskařová, do Štemberka jen to nejlepší. Hodně zdraví, síly, osobní spokojenosti přeje Lída z Olomouce a stejně tak i paní Elišce z Václavova od paní Lidušky z Olomouce. Také děkujeme za vzkazy a pozdravujeme.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Písničky na přání, ještě zdraví pana Františka z Hanušovic. Dobrý den.
2: Dobrý den, ano, já všem zdravím, všem to posílám pro radost. A hlavně dneska liškám, které znám i neznám, a hlavně lišce. A to velké z Hanušovic a lišce Dolažilové do Bludova a třeba lišce Hrozové do Chromče a prostě všem liškám, jak jsem už uvedl, a vám do Českého rozhlasu Olomouc. No, takže ať se písnička líbí a hlavně to pevné zdravíčko, protože je naše sluníčka.
1: Ano, to pevné zdravíčko na prvním místě samozřejmě. Přejeme také ano. Vám, pane Františku, a ať
2: děkuju.
1: Se krásně daří. Naschledanou.
2: Vám napodobně. Naschledanou.
1: Zdravíme moc, tak Eliškám přál pan František z Hanušovic. Dobrý den, zahrejte do Ostravy paní Elišce Krejčí a do Bělé pod Pradědem paní Elišce Kovářové. K svátku vše jen to nejlepší přeje Datka a Ruda od Hřiště. Zahrejte také Elišce Kristýnové, milá Eliško, my ti přejeme hlavně hodně zdraví, lásky, dobré nálady a to samé také Svaťovi, hodně zdravíčka Svaťo po operaci přeje Buženka, zdravíme i Elišku Kristýnovou. Tak tolik pro tuhle chvíli vzkazy v poledních písničkách na přání Českého rozhlasu Olomouc v pondělí 5. října. Další písničky přidávejte po 18. hodině, to už ale budou lidovky a dechovky na přání. No a do té doby ještě toho opravdu hodně můžeme nabídnout. Dnes tady máme takové novinky, protože dneškem tento týden začínají také předvolební debaty ke komunálním volbám, které nás čekají v pátek odpoledne, večer a také v sobotu. Takže to je velmi aktuální záležitost. Předvolební debaty v Českém rozhlase Olomouc startují úderem 17. hodiny. No a do té doby ještě třeba osobnosti Česka. Dnešním hostem Oskara Hesse bude už za chvilku Mahulena Bočanová. Po zprávách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Bohemia Rádio. Audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
1: 13 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dělníci ode dneška opravují silniční průtah v Hranicích. Dům seniorů v Krenově čeká rozsáhlá rekonstrukce. Nedožité 90. Václava Havla si dnes připomenou i v Šumperku. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, maximálně 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. S komplikacemi musí ode dneška počítat řidiči v Hranicích. Silničáři tam zahajují opravu silničního průtahu v Olomoucké ulici. Práce potrvají zhruba 2 týdny, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
3: Letos poslední větší silniční opravu v kraji provedeme v Hranicích. Na Olomoucké ulici odfrézujeme 12 cm starého asfaltu a po kontrole podkladu položíme čerstvý koberec. Spolu s novými značkami svodidly a krajnicemi vyjde zakázka na 15 milionů korun. Provoz zůstane na silnici první třídy číslo 47 bez potřeby objízdných tras.
1: Kranovský domov pro seniory chystá velkou rekonstrukci. Zařízení nesplňuje podmínky požární bezpečnosti. Zároveň má i zastaralý kolaudační plán, který neodpovídá skutečnosti. Domov využije na rekonstrukci dotaci od města, říká tamní ředitel František Fojtík. Práce mají být hotové do konce příštího roku.
4: Elektřina není zakufrovaná do nehořlavých pouzder. Na chodbách jsou hořlavé povrchy, hořlavá madla, hořlavá obložení, přestože jsou to evakuační plochy, kde v případě požáru by se shromažďovali lidé. Ta budova už je letitá a vyžaduje zásadní zásahy.
1: Nedožité 90. narozeniny prvního českého prezidenta Václava Havla dnes připomene Městská knihovna Šumperku. Program s názvem Zahradní slavnost pro Václava Havla začíná v 18 hodin. Pokračuje mluvčí města Jana Kaněvová.
5: Před budovou Šumperské knihovny zazní u lavičky Václava Havla některé z jeho textů a myšlenek. Hudební skupina Bluegrass Nova pak svým vystoupením uctí listopadové události, které vedly k zásadní společenské změně. Poté v 7 hodin večer začíná ve velkém sále promítání dokumentárního filmu o Václavu Havlovi.
1: Poslanec za motoristé Filip Turek se podle společnosti Seznam stále řádně neomluvil za tvrzení, že zaměstnanci společnosti nahlížejí do e-mailu uživatelů. Turek na sociální síti Facebook včera večer napsal, že výrok byl nepravdivý a omlouvá se. Dodal ale, že se zasadil o to, aby média Seznamu přišla o státní peníze za inzerci. Firmě navíc doteď nedorazil omluvný dopis s jeho podpisem. Sport. Tenistka Maria Bousková dohrála na turnaji v Pekingu ve 3. kole. S domácí Cheng Qingwen prohrála po setech 6-7, 6-4, 5-7. Utkání proti olympijské šampionce z Paříže v roce 2024 ztratila po bezmála 3 hodinách hry.
2: Počasí.
1: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D55 v Olomouci Holici se řeší nehoda osobního auta a motorky. Levý pruh je neprůjezdný. A na dálnici D1 u obce Bohuslávky směr Ostrava pracují dělnici. I tady je neprůjezdný levý pruh. Dejte pozor.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Dobrý den, Maholena.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Maholena Bočanová je česká herečka, která před kamerou stála už jako dítě a do povědomí diváků se zapsala nesmrtelnou rolí Milušky v seriálu Chalupáři. Vystudovala Pražskou konzervatoř a už během studií hostovala v Národním divadle. Dlouhá léta byla kmenovou členkou činoherního klubu. V současné době vystupuje v divadelním spolku Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávě.
2: Mrchy,
1: ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v údolí, Kouzelný měšec nebo Post coitum. Maholeno, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren, a vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
2: Jo, je to tak, to je krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušného podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce, ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti a živila se focením, tak přivydělávala si focením reklamama. A protože neměla hlídání v době Einzwei, kdy mě bylo 3, 4, 5, takže 60, 70, no 60, no 60, ale to ještě je strašný, tak mě tahala sebou, že jo. Tak a oni si mě všimli, říkají, to je hezký jako děťátko tady, to bychom mohli někam šoupnout nějakou reklamu, a takhle to vzniklo. A pak byly mluvený reklamy, a pak právě byli Chalupáři, Boušu, syn, Pantau, Lucie po strachu lice, tam už mi bylo asi 12, tam už jsem, já chrastím, já to sundám. Tak takhle to ušlo a pak už to takhle, až teď do stáří.
1: Až do teď.
2: Až do teď.
1: Takže to mělo takový jako přirozený vlastně nějaký...
2: Neměla hlídání, tak mě vzala a pak, protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to takhle nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako že ta holka je proto narozená, týto jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že? Když jsme těmi všichni viděli, si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, ale k tomu se asi dostaneme.
1: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, mockrát děkuju každopádně. No. Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
2: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní prostě giganti, ale já jsem byla takový prcek, mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla maličká, mě bylo 7, 8, 9, 10, v 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak to, ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v Národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moc na diskotéku za kámošema, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju, až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z Národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak okolo těch 25 a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel, ale jakmile je na mě někdo laskavej, tak saju jako houba a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, jsem mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Koďo, Kodet, pan Čepek, jako prostě, já jsem měla jakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. A tam mi to začalo docházet, pořád jsem byla jeli to pitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo, ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje, ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo ve 40, tak co člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
1: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let,
2: že zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
1: Tak ono, to tak...
2: teď
1: to,
2: už
1: tak,
2: ne, teď už tak si jako myslím, říká, že ne.
1: Vy jste říkal, že jste zlobila na, v Národním divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři, vy jste přispala na půdě.
2: No. Protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá. A nevrátila jsem se, ona doufala, jako, že budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. Ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak ty školní, takový ty normální předměty, mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy. Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová, jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Krecarová. Lucka, Anaka. To si říkám, to, že jsme dopadli
1: to bych,
2: docela
1: to
2: dobře.
1: Dostala... To není tak
2: zdravím
1: špatný.
2: Lucku, Anuka.
1: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, no, pak jste zlobila i v Národním divadle, no. Pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
2: Ne, tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18, alternovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou. To je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když viděl, že hraju já, tak je, že ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť, když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem mu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erie Korantenga, rozumíš? Na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálala jsem se jako do černa, já se teda jako umím opálit do černa, tak mě vyhodili. Že se všem uleví. No, tenkrát se mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
1: Ne,
2: takže asi nerezonuje. My bychom byli rádi, kdyby jsme to ukončili a já wow, protože jsem nechtěla být sráp, já jsem chtěla odejít, já jsem se tam trápila, ale nechtěla jsem být sráp a naši by mě přerazili, že jo, kdybych odešla z takovýhle nabídky. Takže vlastně, když jsem byla odejita, tak jsem měla čistý svědomí a šup do Černoheráku a štěstí. A celoživotní štěstí. Teď jsem tam asi, vlastně teď jsme skončili v černu, ale asi 40 let, nebo 45, já nevím. Strašně dlouho, no od 20, no. 40 let, no.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Mahulena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší šupel, já ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny, já ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdoví herci, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží, já už je vůbec neznám. Víš co, to je, já nechci se nikoho dotknout, ale prostě už jsem staromilná, no, pro mě jsou osobnosti tyhle ty lidi a tahle ta generace těch mladých, já vlastně nevím, co dělají, co umějí. Já nevím, jestli jsou to lidi z Instagramu, nebo z internetu, anebo z televize. Já je vlastně už neznám. Mm. A to je jiný v tom, že já třeba dneska vidím, koukám na nějaký seriál a říkám si, pane bože, teď ten člověk třeba neumí mluvit vůbec, teď mu ani není rozumět. A nebo teď je úplně jasně vidět, že tam je jenom třeba na pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
2: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve Stardance. Vy jste tancovala nádherně ve Stardance.
3: A jo, no, jsem nějak kliku, jsem chytla Jardu, no, konečně.
2: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porodcovala. Na to se
3: jo,
2: taky
3: no,
2: zeptal.
3: No, to bylo strašný. Já jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky a jednoho jako by, co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to bude. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Mahu, ty tam v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový bé, takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že jo, byl jako vystavený, jako, a že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi hledali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte, a ona je strašně jako jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc.
2: Živel.
3: No a to si vím teďko, jak jsem kecaná, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my ji chceme, tak ji strč, tak tančí. A mě volali a říkají, Mahulenko, tak jsme vás nevybrali. A jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka tohle. A nechtěla byste tancovat. A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život, že jo. Tančili jsme dalších 10 let. Skoro, já jsem chodila na tréninky každý den, mě to jako totálně pohltilo. Protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše, absolutního špičkovýho tanečníka, nejenom jako co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi, on byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy. Jsem tak velký silný osobnosti proti co mi říkají s Kunešem. Jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat. Jo. Mm. Skočili z mostu za týden, tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem, no, krásný.
2: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste musela jezdit po celé republice.
3: Stancování? No ježiš, to nás bavilo samozřejmě. Furt. To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty. Ano. Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive. Jive se vejde všude, že jo. Já jsem se začátku říkala, to tady

0: Nedám, tady bych čajf ještě. Já bych to tango i na, tady na těch dvou, dva na dva dala. Víš, znáš to. No, blbě, ale už jsme, jako, fakt jsme, my jsme toho tancovali, jako, to byly stovky plesů. Tak, no to mě bavilo. Změna toho prostředí, zábava, legrace, kamarádství, jak, když nemohl Jarda Kuneš, tak mě pomáhal Petr Zábystřán, taky špičkový zase standarťák. Ano. Petr byl o hlavu větší než já, takže to zase pro mě bylo bez práce. Spousty koláčů, jsem se mu jenom prostě ponořila do náručí a kyčle a najednou jsem tančila úplně jako... Holky to mají ve standardu jednodušší, jo? Protože partner tě fakt odvede. A vždycky, když jsem tančila standard s Jardou, tak on jaký latinář, jako skostnej, tak stejně, ale vždycky jsme skončili prostě nějakou pózu a on tam nevydržel to, víš, a udělal tam takovou nevrť, mě to rozhodí, protože jak jsem to neuměla, já jsem neměla tu stabilitu ze začátku jistou a on si tam musel trošku zavrtit, a nevrť, mě vždycky schodíš. No ale to, vzpomínám, to byly nádherný časy, přenádherný.
1: No můj tatínek byl vlastně taky v porotě.
0: Myslím, já to vím, myslím, no ten byl 2-3 roky, ne?
1: Ano.
0: Byl taky. No tak táta tam ale měl oproti mě co dělat, že jo. A taky tam byl Révaj, Honzík. Nebyl tam Honza tenkrát. Já si pamatuju, že jsem byla namachorovaná, jak každý mu vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že tanečník, jo. Na každýho nás to padlo.
1: Se stává?
0: Ano,
1: fakt?
0: To se stává všem, všichni jsme měli my bibky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní míň.
1: Měli nějaký...
0: Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečník. A někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu a jsem věděla v Honzovi nic. A střevo. A dotančil a já jsem mu tak poplácala po ramoně. Říkala jsem, dobrý, ty seš dobrý, ty bys to měl dělat. Ty tancuješ celkem slušně. No.
1: Honzík Révaj.
0: Honzík Révaj, tanečník. Pár excelác. Ten dělal krvinku, viď, Drákulovi.
1: Honza Révaj? Jsi dělal krvinku?
0: Myslím, že dělal krvinku, no. Máma taky dělala krvinku, ne?
1: Máma dělala krvinku.
0: No a Honza tam byl taky.
1: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční, výrazný roli v muzikálu Drákula. Drákula. Tak kdyby nikdo nevěděl.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Já bych se hrozně rád přesunul k životu s vaší dcerou, s vaší dcerou Márinkou, která je autistka. Vy o tom mluvíte úplně otevřeně a mě to téma strašně zajímá, protože mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, jak takový život jakoby vypadá. Můžete to přiblížit normálnímu...
2: Každý si říká autista Rayman, jo, ten film slavný, tak to vůbec není. Ten je na tom dobře. Ten Rayman. Každý autista je taky hlavně úplně jiný, jo, takže jsou je spousty dalších přidružených potíží, které souvisí s autismem, což bývá mozková různá, různý stupeň retardace. Je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to, prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, to budu působit jak blázen, ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky, mojí autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplnej posera. Máte prostě, dejme tomu, 4letý dítě v těle 25letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo takový je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci, nebo v tomhletom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo, teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk, no. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila, a kolik je, asi 23, když jí bylo. Na to jste klikař, to je, u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme, je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje, když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte, co vám pán mu naložil, prostě nakládat. Tohle je náš svět, lepší to nebude, pravděpodobně to bude jenom horší, protože jak se horší zdraví lidi, tak se horší i lidi, kteří mají nějaký handicap a prostě se s prominutím z toho života nepo***at. My děláme všechno, co bychom dělat měli, jezdíme k moři, jezdíme na hory, je to samozřejmě složitější, potřebuji často pomoct. Má epilepsii, že? Takže třeba na lanovce musím vždycky poprosit nějakého velkého chlapa, můžete jít s náma na lanovce, kdyby náhodou, ono se to nestane. Ne, prosím vás, co? A já ne, nebojte, ono se to nestane. Ale kdyby náhodou, tak ji neudržím, tak aby nežuchla z lanovky, na lyžích už žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři, prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako by jsme byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Ne, máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
1: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
2: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mě to došlo, že bylo malince celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila. Normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. Pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní, důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba zase překlenula se přes ty hrůzy, které teda nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těmhletěm, tak jsem říkala, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně, jo, jako to jako já jsem byla úplně na dně. Ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose, život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, že jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem, tady je teď, dejme tomu, stabilizovaný. A věřím, že to bude za pár let, až to bude úplně žena a ne taková holčičko žena, teď jak se to v ní mlátí, že nám bude ještě o něco líp. Blbý je, že mi dochází síla, že jo. Ona roste, začíná se mnou bojovat, tříská dveřma, to si užívám, že jo, protože má názor. Tříská dveřma, prostě úplně vidím, jak mě těma očima posílá někam, ale mě dochází síla prostě jí vzít za flígra a tý na prdel. Teď bych potřebovala, aby mě bylo 40. Není.
1: Vy a moderní doba. Vy prý nemáte počítač, no, odmítáte platit QR kódy, no, neumíte jako, si koupit lístek na metro v automatu, vadí vám výdejní boxy.
2: No jasně, ne, jako to je vadí, to je slabý slovo, ne, prostě mě nutěj, to je prostě šikana.
1: Trošku proti těm technologiím vlastně bojujete, ale Instagram,
2: to mě živí.
1: Oproti tomu, Instagram,
2: to mě baví.
1: Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky
2: moderní technologie. To je jednoduché, to mám v ruce, to jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje. A když si to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo, plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to, vždycky každý říká, já bych taky chtěl na tom Instagramu si něco přivydělat. A já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit. A musí to jako k tobě nějak pásnout. Já mám jako ty moje, nejsou to profesionální věci, jako mě ty mladý, krásný, ty to mají sestřihaný, tam věci úplně neuvěřitelné, to jsou jak videoklipy. Já to mám tak pomahu, ale to je to, proč to ty lidi tý mý generace, anebo prostě baví, nebo proč mě věřej a hlavně by se tam ke mně nedostala nějaká věc, který nevěřím, já bych se styděla, víš.
1: Rozumím.
2: Nepotřebuju si přivydělat nějakou kačku, aby prostě mě pak někdo, jako nebudu dělat reklamu na cigára, když nekouřím, anebo na nějakou blbost, kterou neznám, že?
1: Já jsem na tím trošku přemýšlel, já když jsem koukal na ten váš profil, mě to...
2: To je zmatek, vy.
1: Mě to taky nesmírně bavilo, nicméně mě napadlo...
2: To je bordel.
1: No vás to, nás herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
2: jo,
1: a taky,
2: je.
1: Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně...
2: Jo. No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň to je hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmare, máme, někdo má dítě takový, druhý makový. Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, který jsou strašně šťastný, že někdo prostě známej, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si pak užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebou takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co jsi mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa se psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten jaký humor mi byl jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
1: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholeno, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila sem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné. Děkuju moc.
2: Já ti děkuju taky a pozdravuj maminku.
1: Budu pozdravovat maminku.
2: A ještě ti musím říct na závěr. Já si tě pamatuju takhle malé. To jsme museli.
1: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě
2: jednou. Ahoj,
1: čau.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Oprava akvacentra pro nejmenší děti v Olomouci stála přes 10 milionů korun. Ropovody nebo energetická síť v Česku mají být lépe chráněny. Olomoucká charita spustila projekt Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zítra má být jasno nebo skoro jasno, naměříme až 23 stupňů. Hezké odpoledne vám, u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Olomouci skončila modernizace akvacentra Delfínek u plaveckého stadionu. Město přišlo na více než 10 milionů korun. Obnovou prošel nejen bazén pro malé děti, ale i tělocvična. Jak teď Delfínek vypadá, popisem mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
4: Větší je prostor pro kočárky, šatny i sprchy. Nové uspořádání prostor zároveň vytváří podmínky pro komunitní aktivity a setkávání rodičů s dětmi.
3: Objekty kritické infrastruktury mají být lépe chráněny před neznámými drony. Bezpilotní letadla by mohly likvidovat policisté a vojáci, kteří střeží například vojenské objekty, ropovody nebo energetickou síť. Počítá s ním novela zákona, kterou má v říjnu projednat vláda. Návrh už prošel připomínkovým řízením, řekl to ministr dopravy Ivan Bednárek za SPD. Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit rekordních 500.
5: Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu projektu, popisuje Kristina Goša z arcidiecézní charity Olomouc.
6: Ten dárek by měl mít třeba od 3 do 5 kilogramů, nesmí obsahovat cukrovinky skrz celní důvody, ty věci, co tam jsou, by měly být nové, nepoužité.
5: Dárcům, kteří se do projektu zapojí, patří poděkování, říká mluvčí charity Marek Navrátil.
7: Chtěl bych vzkázat, že pokud se někdo zapojuje do tohoto projektu nebo má v plánu se zapojit, že to je ohromná věc.
5: Nákladní auto z dárky charita na Ukrajinu plánuje vypravit v prosinci. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
3: Rusko propustilo Čecha, kterého soud v září poslal na 13 dní do vězení, informoval o tom mluvčí české diplomacie Adam Čerge. Muže dostal trest vězení za to, že protestoval na Rudém náměstí v Moskvě s transparentem v angličtině. Podle soudu se nápisem snažil zdiskreditovat ruskou armádu. Kromě vězení muž dostal i dvě pokuty. Celkem zaplatil 60 tisíc rublů, tedy asi 15 tisíc korun. Sport. Judistka Tereza Bodnárová vybojovala na mistrovství světa dělené 9. místo. Češka prošla hmotnostní kategorii do 52 kg přes dvě soupeřky a nestačila až na obhájkyni titulu Japonku Abeovou.
8: Ještě mi na ní dost scházelo, no, ještě mám co potrénovat na ní. Ale zápas jsem si fakt užila, ale mrzí mě to, jak to dopadlo. No. Jo, já si myslím, že zpětně se i na to budu dívat ještě jinak, protože za ty dva zápasy jsem opravdu ráda. Byly to těžký zápasy, byly to vlastně obě holky. Holanďanka světová 18, Polka světová 21 a opravdu těžký zápasy a samozřejmě za to jsem strašně ráda. No.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Olomoucku v obci Loučany havarovala čtyřkolka s osobním autem. Opatrně i v Olomouci v ulici Na Střelnici se řeší nehoda osobního auta a motorky.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
9: Krásné odpoledne vám přejeme s Českým rozhlasem Olomouc. Je pondělí 5. října. Úvod nového pracovního týdne nám přinesl a nese se a ještě pár dní bude ve znamení krásného slunečného babího léta a odpoledních teplot i lehce přes 20 stupňů Celsia. No, tak si to hezky užijte, dokud ještě můžeme, protože přece jenom čtvrtek už by měl přinést studenou frontu. Ale budeme vše sledovat a informovat také v předpovědích počasí Českého rozhlasu Olomouc. Mnoho nového nás čeká v tomto dni v našem vysílání po 17. hodině, protože se nám blíží komunální volby. Zahájíme také pravidelné tento týdenní předvolební debaty, tedy po 17. hodině. Poslouchejte nás, no a do té doby si s námi třeba už za chvíli můžete zahrát hřebíky, náš vědomostní kvíz. Dobrý poslech od mikrofonu i dál přeje Zora Ješková. Těšíme se na telefonu 221 555 444 v naší soutěži.

0: hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Vítejte, vítejte, otevíráme hřebíky Českého rozhlasu Olomouc a pro vás už je tady k dispozici telefon 221 555 444. Také spousta nových cen, ze kterých můžete vybírat. Tak třeba pokud u vás doma třeba pod vánočním stromkem nesmí chybět kniha, tak jednu hezkou tady máme, která by se třeba hodila někomu z vašich blízkých. Ta kniha se jmenuje Osudy od Prokopa Sjostřonka. Mapuje životní příběh a duchovní cestu břevnovského arciopata. Je to takové autobiografické vyprávění, které připravila Eva Ocisková a vychází z úspěšného rozhlasového cyklu. Takže tahle kniha může být vaše, můžete vyhrát ale také porcelánový hrnek, ať už Českého rozhlasu nebo České průmyslové zdravotní pojišťovny. Od té tady máme i antistresový míček s průpiskou, anebo spoustu CDček, třeba o životě Karla IV., anebo třeba mluvené slovo Ladislava Lakomého, či spoustu muziky. Vážné, populární, anebo třeba dobrý jazz. Tak pojďme vstoupit do hry. Pozor na 10-vteřinový časový limit pro vaše odpovědi. A první z vás už by měl být na telefonní lince v tuhle chvíli. A je to kdo? Dobrý den.
3: Dobrý den, Kostě Zábřek.
2: Vítejte, vítejte. Tak 10 otázek, kterou začínáme?
3: No tak, vezmeme to třeba od prostředka pětkou.
2: Otázka číslo 5. Já tady mám název jedné písničky. Máš chuť majoránky. Kdo pak ji naspíval, tuhle známou romantickou skladbu? Za A Petr Spálený, anebo za B Pavel Novák, nebo za C to byl Karel Zich? Co myslíte?
3: Myslím si, že to byl Karel Zich.
2: Karla Zicha typujete, nebo možná víte naprosto přesně, protože je to správná odpověď. Ano. Pokračujeme dál.
3: Tak, Česku.
2: Otázka číslo 6 se ptá, kdo je autorem básnické sbírky Balady a romance. Balady a romance napsal za A Jaroslav Seifert, za B Jan Neruda, za C Vladimír Holan.
3: Typuju to na Nerudu.
2: Jan Neruda, dáváme zlatou střední cestu. A je to opět správné. Tak držím palce do třetice, krůček před výhrou.
3: Tak 7.
2: Otázka 7. Fandíte hokeji?
3: Ano.
2: Ano, tak jistě víte, co v hokeji znamená, když rozhodčí skříží ruce nad hlavou. Znamená to skřížené ruce nad hlavou za A trestné střílení, nebo za B hákování, nebo za C držení?
3: A myslím si, že toto je panenka a znamená to trestní střílení.
2: A je to přesně, správně. A my tady máme ve vás prvního výherce. Moc blahopřejeme, pane Konstantine. Předáme vás do režie. Ať máte krásný celý den a nejen tento den a vyberte si dáreček. Nashledanou.
3: Díky, zdar dalším.
2: Děkujeme za přání. Další v hřebicích Českého rozhlasu Olomouc je s námi kdo? Dobrý den.
4: Dobrý den, posluchačka Eva z Kroměříže.
2: Dobrý den, paní Evo, vítejte. Kromě pětky, šestky a sedmičky jsou ostatní otázky volné.
4: Tak dvojku, poprosím.
2: Otázka číslo 2. Před 90 lety se narodil bývalý prezident, dramatik, spisovatel Václav Havel. Jeho první významná divadelní hra se jmenuje jak? Je to Zahradní. A teď co? Sešlost, nebo za B Altán, nebo za C Slavnost?
4: Tak to budu typovat. Slavnost za C.
2: Zahradní slavnost typujete a tady není nadšená. Ano, je to přesně tak.
4: Takže zkusím osmičku, poprosím.
2: Otázka číslo 8 se ptá, co to je Diplopie. Diplopie. Napovím, že to souvisí se zrakem. A je to diplopie. Za A buď krátkozrakost, nebo za B šilhání, nebo za C dvojité vidění.
4: Tak to budu také typovat, tak zkusím za C taky dvojité vidění.
2: Říkáte, že když di, tak dvě a je to přesně tak, ano. A do třetice?
4: Do třetice zkusíme třeba jedničku.
2: Otázka číslo jedna nás zavede až do Portugalska. A já se ptám, na kterém poloostrově Portugalsko leží. Takže chceme-li do Portugalska, musíme letět na jet na poloostrov za A Pyrenejský, za B Apeninský, za C Apšeronský.
4: Takže za B. Zkusím.
2: Říkáte, že Portugalsko se nachází na Apeninském poloostrově. A tam se Portugalsko nenachází. Je to Pyrenejský a Apeninský poloostrov a Apeniny, to je Itálie. Škoda.
4: Škoda.
2: Tak děkujeme za hru. Příště nashledanou. Paní Eva byla krůček od výhry, ale nevyšlo to, veliká škoda. Příště to bude určitě lepší. No a my čekáme na dalšího hráče, Hřebíky a Český rozhlas Olomouc. Dobrý den, kdo pak je dnes s námi v tuhle chvíli? Řekla bych, že z auta, protože to tam hodně hučí. Halo, halo.
5: Dobrý den, Pavel z Brna, slyšíme se?
2: Pavle, ale skoro vás neslyšíme, je to velice, nemůžete zastavit někde, pokud jste...
5: Já jsem na dálnici, takže asi ne.
2: Jste na dálnici, je to trošinku lepší. Otázky, které zbývají, mají tato čísla 3, 4, 9 a 10.
5: Takže 3.
2: Otázka číslo 3. Ptám se teď na rypouše sloního. Patří mezi jaký druh zvířat? Rypouš sloní patří mezi za A ploutvonožce, nebo za B je to kytovec, nebo za C patří mezi hlodavce.

0: strunný dechový nástroj, že je melodika. A představte si, melodika je hudební nástroj, ale dechový.
1: Jau,
0: škoda. No tak nevadí, těšíme se příště a hlavně dobrou cestu. Dobře dojeďte, pane Pavle, nashledanou. Děkujeme za zavolání, děkujeme vám úplně všem v tuhle za hru v Hřebících. V tuhle chvíli naše soutěž končí, protože zbývají už pouhé dvě soutěžní otázky a k hezké ceně je zapotřebí třech správných odpovědí. Takže díky moc a budeme se na vás těšit v Hřebících opět zítra v tomto čase. Zůstaňte ale s námi i dál, protože za malou chvíli se dozvíte, že divadelní cena Thálie 2026 v oboru muzikál zamířila do Olomouckého Moravského divadla. No a my vám představíme její držitelku.
2: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Millennia po dlouhých 17 letech vypustila skupina Blondý do světa album No Exit, zrodil se jeden z největších comebacků poprokové historie. Single Maria šel až na čelo britské hitparády a hraje se dodnes. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Blondý.

0: Tematika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Podzim, to jsou na jedné straně krásně vybarvené lesy a parky. Na straně druhé ale nemoci. Nachlazení, rýma, kašel, bolest v krku, kýchání, teplota a chrapot. Jak se těmto problémům vyhnout, případně jak se jich zbavit co nejdříve? Zeptáme se gemoterapeutky Jarmily Podhorné, která bude ve čtvrtek po 10. hodině hostem Apatiky Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Natálie Tichánková z Moravského divadla Olomouc získala cenu Thálie 2026 v kategorii muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry. Za jakou roli stvárnila Evu Perónovou v muzikálu Evita, který měl v Olomouci v režii Marka Davida premiéru letos v lednu. Jak prozradila redaktorce Ditě Vojnarové, zatímco o této roli v podstatě ani neskyhla snít, po ceně Thálie ve skrytu duše toužila.
1: Thálie určitě ano. Já si myslím, že i ten, kdo říká, že o to nestojí, tak v hloubi duše by si ji prostě přál, protože to je asi nejvyšší možné ocenění, které tady u nás v divadle je. A Evita, víš, co to je hrozně zajímavé? To byl jeden z mála muzikálů, který jsem neznala. I když jsem jako byla na JAMU, tak jsem znala jenom klasicky, jak všichni, Don't Cry For Me Argentina a od Madony You Must Love Me. Znala jsem příběh samozřejmě Evy Perón, to mě jako zajímalo, ale ani jsem ho neslyšela, až tady, jak jsem ho dostala. A sedlo si to úplně, jak kdyby to bylo šité na míru a vůbec tomu nerozumím. Prostě to bylo zázrak.
2: No ale platí, že asi na některé role je fajn, když si člověk prostě počká.
1: Absolutně, absolutně. A myslím si, že i s tou Thálií, i s tím oceněním, že všechno to mělo tohle načasování mít. A třeba dřív bych to vlastně nedokázala tak pojmout i stran nějakých zkušeností a věcí. A teď si to nesmírně užívám, takže přišlo to přesně, jak to mělo přijít.
2: Při převzetí ceny v Pražském národním divadle si označila Evitu za muzikálový Olymp. Co s tím chtěla říct?
1: Že je to dle mého asi jedna z největších ženských muzikálových rolí, za kterou vlastně podle mě jde dostat ocenění, nebo za všechny můžeš samozřejmě dostat, ale je to taková ta role, ta obrovská. A těch muzikálových velkých známých, až to je Andrew Lloyd Webber, tady těchto velkých jak kdyby hitovek a velkých ženských muzikálových hrdinek není tolik, takže já myslím, že tohle je snad jedna z největších. A je to, jak říkám, Andrew Lloyd Webber a to je pan muzikálový skladatel.
2: Olomoucké divadlo má soubor opery a operety. Jednou za čas se nějaký muzikál udělá, ovšem takto velkolepě pojatý.
1: Já si myslím, že nic takového tady nebylo a toto je opravdu zázrak, protože všechny složky, my nejsme muzikálové divadlo a všechny složky do sebe fakt zapadají jako ten stroječek od hodinek. A když to nezapadne, tak se to nedohraje. Takže všichni jsme v tom rovní, všichni jsme zajedno a všichni, nebo spoustu lidí v tomto divadle si určitě muselo osvojit disciplíny, které nebyly úplně jejich domácí půda.
2: Už jsi zmínila Madonu, protože známe film, ale Evita už se inscenovala několikrát, respektive najdeme řadu zpěvaček, které ji mají ve svém repertoáru, nebo alespoň ty skladby. Když člověk začne zkoušet, začne se připravovat, úplně se od toho oprostí, anebo to v té hlavě má?
1: Víš, co je zajímavé? Já jsem neviděla film, já jsem neviděla ani jednu inscenovanou Evitu. Já jsem si udělala svou Evitu. Doteď jsem neviděla žádnou inscenaci. Protože jsem nechtěla být ani ovlivněná a vlastně jsem si říkala, že tak má být, takže jsem ji vnímala. Já jsem si nastudovala samozřejmě věci ohledně Evy Perón a tady těch věcí, které jsou dohledatelné, ale pořád je to vlastně jenom moje inspirace.
2: V sobotu se předávaly ceny Thálie a v neděli hned byla na repertoáru Moravského divadla Evita v tvém podání. Hrálo se to jinak?
1: Hrálo, absolutně. Já jsem měla pocit, že celou dobu mě to nutí plakat. Možná proto, že mi to začíná docházet ještě ne úplně, ale vžila jsem ten příběh ještě úplně jinak. Vlastně když zpívám Utiš svůj pláč Argentino a je tam nainscenováno, že mi mají jásat davy, tak jsem se opravdu jako rozplakala. Měla jsem co dělat, ať to dospívám.
2: Zažít Natálku Tichánkovou, držitelku ceny Thálie, můžete samozřejmě v dalších představeních Evity v Moravském divadle, ale ona v dalších inscenacích hostuje také v Opavě anebo v Ostravě. Dita Vojnarová, Český rozhlas.
0: No a tak dodejme ještě, že pokud byste chtěli vidět Evitu v těch nejbližších dnech, tak můžete v Moravském divadle v Olomouci dnes a stejně tak i zítra vždy od 19. hodiny. No a můžete se na Evitu podívat také na naše webové stránky olomouc.rozhlas.cz. Máme tam fotografie.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Miloš Birka v odpolední Českého rozhlasu Olomouc, tak ještě si dáme Vanessa Williams, dáme si Vabyho Raníka, pak také našeho rozhlasového kolegu Aleše Spurného a historika Univerzity Palackého Tomáše Somera. Čeká nás další díl pravidelného pondělního seriálu o panských sídlech. My se tentokrát vydáme ke tvrzi do Skrbeně na Olomoucku. Tak více za chvíli.

0: Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Olomouci. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.
1: Jaké příběhy a melodie sebou přináší podzimní vítr, ať už jen zlehka povívá dolinou nebo naplno duní v horách a věstí změnu počasí? A jak dovede lidová píseň zachytit magický přerod léta v podzim, doprovázený vydatným deštěm, hromy i prvními mrazíky? Novou epizodou z cyklu Cymbál a husle nás budou provázet rozmanité přírodní živly. Zaposloucháme se do písní o větru, dešti a možná i blescích. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Skrbeň má velmi zajímavou tvrz. Stojí v areálu hospodářského dvora, tedy pozdějšího JZD. Kromě historické stavby, která dodnes slouží k bydlení, stojí na dvoře statku taky obrovská socha. Do areálu mezi Olomoucí a Litovlí se redaktor Aleš Spurný vypravil v našem seriálu Panská sídla s historikem z Univerzity Palackého Tomášem Sumerem.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Teď vcházíme do areálu statku v centru Skrbeně a co nás tady samozřejmě zaujme, je velmi neobvyklá dominanta toho prostoru, socha, velká socha svatého Floriána. A historicky působí i stavby, které nás obklopují. Na průčelí toho domu před námi vidíme kamenný erb.
3: Toto je renesanční tvrz, budova, která pochází v jádru už ze 16. století.
2: Ovšem určitě takhle nevypadala ta první, vzhledem k tomu, že ta historie zdejšího šlechtického sídla je velmi dlouhá.
3: Je to tak? My vlastně dlouho nemáme informaci o tom, že by ve Skrbni byla tvrz. Ta první jednoznačná zmínka o tom, že zde byla tvrz, pochází až z husitských válek. Ale víme, že zde bylo šlechtické sídlo. A můžeme si tedy představit, že zdejší šlechtici drobnější sídlili na tvrzi. Bohužel ve Skrbni nikdy nebyl proveden archeologický výzkum, dokonce ani podrobnější stavebně historický výzkum této budovy, takže my naprosto netušíme, ta středověká tvrz, jak vypadala. Jestli se jednalo o v té době běžný typ tvrze typu mote, to znamená na umělém návrší, styčená budova obehnaná palisádou, příkopem s valem a tak dále. Můžeme to předpokládat, ale bohužel ta situace tady pro nás je stále záhadou.
2: Co významného se tu událo ještě před přestavbou tvrze do její renesanční podoby?
3: Jedna z důležitých věcí, která se musela udát, aby zde mohla vyrůst ta renesanční tvrz, je, že ta stará, respektive dvě starší fáze musely zaniknout. To se dělo za poměrně dramatických okolností, které jsou spojené s husitskými válkami. V roce 1425 se Skrbeň uvádí jako jedna z nebezpečných tvrzí, kterou drželi nepřátelé města a ze které ohrožovali město Olomouc. Také víme, že město, respektive městská hotovost, nebo respektive vojsko najaté městem, někdy na konci husitských válek tvrz Skrbeň dobilo a pobořilo. To víme díky tomu, že majitelé tvrze se domáhali odškodnění za toto zboření jejich tvrze.
2: To se dělo proto, aby tvrz nepadla do rukou husitů a neohrožovala město.
3: Přesně tak, protože Olomouc jako město mělo velmi špatné zkušenosti právě s tím, že husitské oddíly obsadili opěrné body v jeho okolí. Mezi ně můžeme počítat i klášter kartuziánů v Dolanech, což bylo pro město velikým nebezpečím. Pro jistotu ty nebezpečné tvrze v blízkosti města zničilo. Velmi zajímavá historie se také psala v 80. letech 15. století. Tvrz byla znovu obnovena a patřila jisté markétě. Nicméně město Olomouc opět nechtělo mít ve své blízkosti funkční tvrz. Nejprve olomoucká hotovost vytáhla ke Skrbni a chtěli obsadit. Majitelka té tvrze markéta se svojí posádkou učinila nečekaný výpad. Olomoucká vojska se proto musela stáhnout zpět do města. Nicméně druhého dne vytáhli proti Skrbeni znovu, tentokrát již z kanóny, z děly. A osazenstvo tvrze naznalo, že proti tomu už nemá šanci vzdorovat a rozhodlo se tvrz raději opustit. Město Olomouc poté tvrz opět nechalo zničit, opět aby eliminovala hrozby. Později se ta majitelka tvrze Markéta svých majetků opět domohla.
2: Kdy a jak tady byla vybudována tato tvrz novodobá, ta renesanční, na kterou se díváme?
3: Víme, že ta tvrz, kterou město zbořilo, potom, kdy byla vrácena zase svým původním majitelům, nějakou dobu fungovala v režimu hospodářského dvora. To znamená, zřejmě nebylo obnoveno opevnění. Na pevnější půdu se dostáváme až v období renesance, až ve druhé polovině 16. století. V roku 1567 můžeme doložit aktivitu Jana Skrbenského z hřiště, který zde nechal pravděpodobně postavit tu renesanční tvrz, respektive nechal přebudovat to, co tady dřív bylo, do renesanční podoby. A víme to díky tomu, že kartuše s jeho erbem se do dnešní doby dochovala na té tvrzi.
2: Ta tvrz, na kterou se díváme, nakolik je věrná té renesanční podobě, kterou jste zmiňoval?
3: Na co se díváme dneska, zhruba odpovídá tomu tělesu té renesanční tvrze. Příliš mnoho se tady nezměnilo. Nějaké přestavby zde byly prováděny v 18. století, celého areálu, včetně zdejších barokních sýpek dnešních, ale v podstatě v jádru se stále jedná o tu renesanční stavbu z druhé poloviny 16. století.
2: S historikem Tomášem Somerem se ke Skrbeňské tvrzi vrátíme zase za týden. Naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší Aleš Spurný.
4: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Velmi zajímavé budou další zprávy Českého rozhlasu Olomouc. V 15 hodin navštívíme třeba Proskějov. Ten vypsal totiž tender na stavbu krytého bazénu. Za kolik? I o tom se dozvíte. Další zprávy Českého rozhlasu Olomouc začnou za 5 minut v 15 hodin.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
3: Renault Master je nejprodávanější užitkový vůz v Česku již čtvrtým rokem po sobě. Aerodynamický design snižující spotřebu až na 7,3 litrů na 100 km, užitečné zatížení až 2000 kg a nákladový prostor až 17 metrů krychlových. Vyberte si Renault Master. Nyní s úrokem již od 0% a to jak v dieselové, tak elektrické verzi.
4: Renault Master a další vozy Renault v salonech Autokubíček v Šumperku a Olomouci.
5: 15 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Prostějovští radní schválili vypsání zakázky na stavbu bazénu. Stát chce spustit systém nouzových varování v únoru příštího roku. Podle státního zástupce je Filip Turek hlavním viníkem nehody v centru Prahy. Zítřejší počasí má být slunečné s teplotami do 23 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Prostějov vypíše tendr na stavbu krytého bazénu. Rozhodli o tom dnes radní města. Projekt si vyžádá zhruba 750 milionů korun. Kvůli délce bazénu se na jaře v Prostějově uskutečnilo referendum. Tělovýchovná jednota totiž žádala 50-metrovou plaveckou dráhu. Vedení města trvá na poloviční délce. Referendum měl ovšem nízkou účast, proto bylo neplatné. Systém nouzových varování přímo do mobilních telefonů chce stát spustit v únoru příštího roku. Takzvaný Cell Broadcast upozorní na kritické situace, jako jsou povodně, výpadek elektřiny nebo dronové útoky, teď je v testovacím provozu.
6: Varování nepřijde jako SMS zpráva. Na telefonu se zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
7: Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
6: Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN.
8: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
6: Stát připravuje také větší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
5: Státní zástupce označil poslance motoristu Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server i rozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jeho řidič se zranil. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec před vjezdem do křižovatky dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý šofér. Ten měl sice právo přednostní jízdy, ale do křižovatky vjel neopatrně, stejně jako Turek je podezřelý z přestupku. Základní škola Nábřežní v Jeseníku prošla modernizací za zhruba 13 milionů korun. Žáci mají nové učebny robotiky, cizích jazyků, fyziky a chemie. Obnovou prošla i další pracoviště školy, říká její ředitel a kandidát v komunálních volbách Dominik Liberda.
9: My chceme učitele směřovat i tady tím novým vybavením a uspořádáním tříd k tomu, aby ta výuka byla poplatná těm aktuálním potřebám toho vzdělávání. To znamená samozřejmě kvalitní frontálka jako základ, ale k tomu právě veškeré další formy práce skupinové, samozřejmě využívání těch digitálních technologií a propojování těch předmětů.
0: Sport.
5: České fotbalisty večer čeká trénink ve Wembley před úterním zápasem Ligy národů s domácí Anglií. Té před týdnem v Edenu podlehli 0-2. I proto zatím výběr trenéra Denny zůstává v elitní skupině bez bodu. Naposledy prohrál 1-3 ve Španělsku, zatímco Angličané deklasovali v Rijece Chorvaty 7-0. Pokračuje reprezentační obránce Michal Sáček.
10: Zase další skvělý test ještě ve Wembley, takže strašně se na to těšíme, ale myslím, že jsme si ukázali, že můžeme hrát i s takovýhlema týmama. Jdeme si to s nima rozdát a uvidíme, na co to bude stačit.
0: Počasí.
5: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Na Přerovsku v Kojetíně v ulici Havlíčkova došlo ke střetu osobního auta a cyklisty, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Krásné odpoledne i dál přejeme s Českým rozhlasem Olomouc, 4,5 minuty po 15. hodině. Cen pohonných hmot se také bude týkat tato hodina našeho vysílání. Dotkly se i vašeho života ty ceny PHM poměrně výrazně. No věřím tomu, že většiny z nás, kteří někam dojíždíme třeba pravidelně za prací, tak jsme z toho určitě měli problém, ale samozřejmě, že problém z toho mají například také neziskové organizace, která se vysoké ceny pohonných hmot dotkly jejich činnosti. Tak také o tom dnes budeme v našem vysílání hovořit. Máme pro vás ale také jeden nový seriál. Každý všední den v tomto čase pro vás budeme mít po celý říjen seriál praktických rad v rubrice Jak nenaletět. No a dnes si povíme o tom, jak nenaletět umělé inteligenci. Tak nás poslouchejte i dál. Příjemné odpoledne přeje Zora Jižková.

0: Pojďme naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: A tuhle rubriku vám každý všední den po celý říjen budeme nabízet v tomto čase velice praktické rady, jak nenaletět. Dnes se v této rubrice zaměříme na sdílení informací s umělou inteligencí. Ono to má totiž svoje rizika. Vaše citlivé údaje totiž může umělá inteligence ukazovat jiným lidem. Útočníci je potom mohou zneužít k půjčkám či jiným podvodům. Jak tedy mluvit s umělou inteligencí, tak aby to pro nás bylo bezpečné? Ptala se redaktorka Bára Kvapilová.
2: Umělá inteligence už dávno není jenom zábava. Ptáme se jí na spoustu věcí, které potřebujeme k našemu životu. Jak bychom s takovou umělou inteligencí měli vlastně mluvit?
3: V první řadě je důležité se podívat na to, jakou tu umělou inteligenci používám a jestli ji používám v té bezplatné nebo placené verzi. V té bezplatné verzi se typicky trénuje ta umělá inteligence právě na mých odpovědích, v té placené už to tak není. A pokud jde o to, na co si dávat pozor, tak jsou to jednoznačně ty soukromé údaje, které bychom neřekli někomu jinému jen tak na ulici. To je podle mě taková ta nejjednodušší rada. Pokud byste to neřekli někomu cizímu, tak to pravděpodobně neříkejte ani umělé inteligenci.
2: Vysvětluje Lukáš Benzl, předseda České asociace umělé inteligence. My si s tou umělou inteligencí můžeme hezky popovídat. Co s ní rozhodně neřešit?
3: Já si myslím, že záleží na každém z nás, co chce sdílet, ale velmi nebezpečné je si vytvářet nějakou citovou vazbu k tomu nástroji, protože on dokáže velmi dobře imitovat kamaráda, někoho, kdo nám vždycky rozumí. Dokonce už má i smysl pro humor a jestli tomuhle začnete věřit, tak můžete spadnout do takové bubliny, kde je to pak už nebezpečné, protože pak už sdílíte prakticky cokoliv.
2: Vy jste říkal, když jsme si povídali předtím, že ona vlastně odhadne i to, jak s námi mluvit.
3: Je to tak, protože ten tvůrce za tím nástrojem má jediný cíl, abychom ten nástroj používali, aby nám to bylo příjemné, abychom u něj vydrželi co nejdýl. A docílí toho tak, že se nám ta AI tak trošku podbízí, je přátelská, snaží se naladit na tu naší notu. Dokonce i vidíme některé nástroje, které s tím uživatelem tak trošku koketují. A tohle všechno je pak pochopitelně zase nějakým rizikem.
2: Pokud jde o rodiče dětí, máte pro ně nějaký tip?
3: Vědět, co ty děti s umělou inteligencí dělají, pobavit se o tom, protože u těch mladších generací je opravdu velké riziko, že si s umělé inteligence udělají kamaráda a neodhadnou pak tu míru, kdy je to zdravé, nezdravé a mohou uvěřit třeba nějakým odpovědím, které jsou úplně špatné. Takže komunikujte se svými potomky, bavte se s nimi o tom, na co používají AI a případně se i podívejte na nějaké ty konverzace, abyste věděli, co to vaše dítě dělá.
2: Umělá inteligence nám už může skvěle zpracovat plán nějaké cesty do zahraničí, ovšem rozhodně není dobrý nápad tam sdílet svoje cestovní doklady, případně ofocené letenky.
3: To bych určitě nedoporučoval. Já si myslím, že je to v mnoha případech i zcela zbytečné a spíše je to nějaká naše lenost, protože kvalitní odpovědi, zcela konkrétní, tak dokážu dostat velmi často z toho nástroje, aniž bych s ním sdílel nějaké doopravdy soukromé údaje, finanční, nějaké své statistiky. Tohle není vůbec zapotřebí a lze to řešit prostě jenom tak, že se člověk dobře zeptá.
2: Radí předseda České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A Zora Ješková vás zve, abyste poslouchali tuhle rubriku také zítra. Povíme si o tom, jak si ověřovat informace.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Splnil si vizi vlastního velkého orchestru, přemluvil spolužáky z konzervatoře a jamu a založil Hanácký symfonický orchestr. Dirigent, zpěvák, operní režisér, hráč na violončelo a kytaru Bernard Izard. Jeho orchestr vstupuje už do druhé sezóny. Jaká bude? A považuje se Bernard Izard za hodně odvážného? Zeptáme se v hostu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ježkovou ve středu v 10 dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Ano, velké úspěchy sklízí šumberská kapela opět a Redeček. No a vy jste ji slyšeli právě teď také v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Za malou chvíli uslyšíte také našeho kolegu reportéra Josefa Čermáka. Výkyvy cen pohonných hmot totiž letos ovlivnili nejen snad každého z nás, ale také rozpočty neziskových organizací na Olomoucku. No a jak konkrétně, tak to si za chvíli povíme v Českém rozhlasu Olomouc. Teď ale Marie Rotrová.

0: jsme se přiblížili k 15:30 v pondělním odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Válka na Blízkém východě významně mění ceny pohonných hmot a to je téma, které nás právě teď v našem vysílání také bude zajímat. Větší výdaje kvůli tomu mají totiž nejen běžní občané, ale také neziskové organizace, které pečují o lidi na Olomoucku. Jestli v té souvislosti plánují omezení služeb, tak to nám teď v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc řekne redaktor Josef Čermák. Vítej, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak konkrétně se letošní výkyvy cen paliv projevují na rozpočtech neziskových organizací?
1: Já jsem natáčel mimo jiné i v mobilním hospici Nejste sami. Pracovníci organizace pečují o umírající pacienty v jejich domácnostech v Olomouci a v obcích do 40 kilometrů od města. Měsíčně takto v 7 autech najedou zhruba od 7 do 9,5 tisíce kilometrů. Celková částka za palivo letos výrazně kolísala. Na každých 1000 ujetých kilometrů třeba v únoru v hospici zaplatili zhruba 1650 korun, v září už to bylo skoro 2650 korun. Celkové měsíční útraty za palivo se tak pohybovaly od necelých 11 400 korun do zhruba 25 000 korun.
0: Jak se v mobilním hospici s touto situací vyrovnávají?
1: Určitě ne omezováním výjezdů k pacientům. Jak mi řekla ředitelka hospice Vladimíra Foukalová, úspory se v organizaci snaží hledat jinde. Zároveň oslovují podporovatele a donátory s prosbou o pomoc, finance taky berou z rezerv. Státem regulované ceny paliva zavedené od října podle ředitelky Foukalové velký vliv mít asi nebudou.
2: Asi se úplně nic nezmění, myslím si, že prostě ta situace zůstane taková a uvidíme, co bude za 2, za 3 měsíce a jestli ušetříme tady pár halířů na litru pohonných hmot, tak určitě se ty ceny zvednou úplně někde jinde. Takový příklad byl tady člověk od firmy, který nám nabízí zdravotní materiál a už mi dával nový ceník, takže opravdu ty ceny se promítnou naprosto ve všem, ve všech složkách.
1: Výkyvy cen paliv se týkají třeba i olomoucké charity. Pracovníci organizace pečují o seniory, lidi s duševním onemocněním nebo taky lidi bez domova. A to nejen v Olomouci, ale i v okolních obcích. Pro práci mají k dispozici zhruba 40 aut. Měsíčně za palivo loni v charitě zaplatili průměrně 71 000 korun. Letos je to zatím v průměru asi 73 000 korun. Třeba pracovnice pečovatelské služby se po městě snaží více jezdit MHD nebo chodit pěšky. Nejen, že tak ušetří za palivo, ale zároveň jim tím odpadají starosti s parkováním a řízením, říká ředitel Jan Buka.
3: Další opatření už někdy z jara je, že se mnohem víc zaměřujeme na to, kde tankujeme. Za kolik tankujeme, vybíráme prostě ty benzínky. Jako sice máme na těch hlavních trasách takové ty velké, drahé benzínky, na druhou stranu prostě snažíme se tankovat tak, ať je to efektivní. Teď máme i první vaštovky, máme nějaké hybridy auta a máme teďka ještě na LPG jeden vůz, takže i bychom tak jako rádi postupně snižovali tu závislost na těch klasických pohonných hmotách.
1: Co se týká dopadu státem regulovaných cen paliv na rozpočet olomoucké charity, tak podle Jana Buky bude dost záležet na tom, jak dlouho toto opatření bude platit.
3: Určitě se to projeví, určitě to bude nějaká rozpočtová úleva, ale úměrně času. Bude-li se odehrávat měsíc, tak to prakticky v těch průměrech nepoznáme. Poběží-li to, dokud bude situace na trhu s ropou a s naftou taková, jaká je, tak to určitě ty rozpočty pocítí.
0: Tak to byl ředitel olomoucké charity Jana Buka. No a my se budeme těšit také na reportáž Josefa Černého v dobrém ránu Českého Čermáka v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc. Je to tak, platí to, Joško?
1: Platí to.
0: Josef Čermák, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kdo je to babička roku? No především oslava našich seniorů a jejich životní energie. A projekt jehož dobrou duší v Olomouckém kraji je předsedkyně Krajské rady seniorů Milena Hesová. Zdůrazňuje nenahraditelnost prarodičů v dnešní společnosti a propojení s vnoučaty jako klíč k rodinné harmonii. Pozveme vás na celostátní finále babičky roku do Olomouce i na další akce, které seniory příjemně naladí na poslední část roku 2020. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.

0: Marta Kubišová v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc. Máme 5. října. Právě dnes si připomínáme nedožité 90. narozeniny posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla. No, připomínat si je můžete například i v Šumperku. Tam pro vás akci organizuje městská knihovna TG Masaryka Šumperk. Dnes můžete dorazit k lavičce Václava Havla, poslechnout si tam některé z jeho textů a myšlenek. No a celá ta událost se pak přesune v 19 hodin do Velkého sálu, kde se bude konat promítání dokumentárního filmu o Václavu Havlovi. Vzpomínat na Václava Havla a diskutovat nad dnešní dobou a na téma, co si s ní počít, se bude dnes také v Olomouci. Všechno to ale začne u lavičky Václava Havla na nádvoří Zbrojnice. Vzpomínková akce tam bude zahájena úderem 17. hodiny. Kolem 17:30 se bude odcházet do olomouckého S-klubu, kde od 19. hodiny pak proběhne debata na téma, co si počít s dnešní dobou. Debatovat budou Jaroslav Franc, Václav Němec, Jaroslav Spurný a Petr Placák. No a pak můžete oslavovat také hudebně, tak to je pozvánka k olomoucké Zbrojnici, k lavičce Václava Havla a poté také do olomouckého S-klubu. Se zajímavými osobnostmi, které jistě také budou hovořit o Václavu Havlovi, se dnes můžete ovšem setkat například také v Jeseníku. Tam vás čekají tradiční již hovory od klavíru. Pořad, který připravil Václav Žmulík, a jako milé hosty se pozval profesora Jana Pirka a herečku Terezu Kostkovou. Tak tolik alespoň krátce několik pozvánek. Ještě připomínám, že tahle akce se bude konat v Jesenické kapli v koncertním sále Základní umělecké školy od 17. do 19. hodiny. No a tady u nás v Českém rozhlase Olomouc už za malou chvíli můžete i vy poslouchat, co v učebnicích všechno nebylo, a podívat se s Martinem Písaříkem do světa hospodářských zvířat.
1: Český rozhlas Olomouc a Zora Ješková.

0: zkušebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že krávy vypouštějí metan? Užitečnost skotu jako zdroje mléka, masa nebo kůže je dobře známá. Vedle těchto prospěšných surovin ale krávy produkují i plyn, který zhoršuje stav ovzduší. Metan patří ke skleníkovým plynům a jeho hromadění v atmosféře ovlivňuje ohřívání planety. 14,5% jeho množství mají na svědomí hospodářská zvířata, především krávy, u nichž je vedlejším produktem trávení. Většinu tohoto plynu krávy vypouštějí tlamou. V rámci snižování emisí skleníkových plynů se zemědělci v současnosti snaží trávení krav ovlivnit speciálním složením krmiva a dosáhnout tak snížení vypouštěného metanu. V praxi už to zkoušejí třeba v Dánsku. O kravách se říká, že dokážou vyjít schody, ale už neumějí slézt dolů. Je to pravda tak napůl. Problém není v tom, že by skot nedokázal sestoupit po schodišti. Potíže mu dělají rozestupy stavěné pro lidský krok. Pokud bychom postavili schody podle proporcí kravského těla a chůze, mohli by po nich klidně chodit nahoru i dolů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Na Rybavé začíná další vojenské cvičení a také o tom vás budeme informovat v nových zprávách Českého rozhlasu Olomouc za 4 minuty v 16 hodin. Pak už pokračujeme humoriádou dnes s Marií Tomsovou a pozor, po 17. hodině otevíráme první předvolební debatu ke komunálním volbám. Vylosování tentokrát byly jako první Miloslav Tichý za ANO, Aleš Prstek pro Olomouc a Larisa Zankerová, Demokratická strana zelených za práva zvířat. Tak nás poslouchejte po 17. hodině, poslouchejte Český rozhlas Olomouc.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Tisícovka vojáků na Libavé cvičí zásahy s pásovou technikou a drony. Olomoučtí policisté hledají svědky tragické nehody. Vláda odložila jednání o asistentech pedagoga na školách. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno a maximálně 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Více než tisícovka vojáků se zúčastní mezinárodního cvičení na Libavé. Jsou mezi nimi i příslušníci Národní gardy z americké Nebrasky. Ve vojenském újezdu na Olomoucku budou 2 týdny trénovat zásahy s těžkou pásovou technikou a robotickými prostředky a drony, říká mluvčí mechanizované brigády Romana Spicerová.
2: Cvičením vyvrcholí 14-měsíční proces ověřování nových technologií, prostředků a postupů, které mohou v budoucnu ovlivnit způsob vedení bojové činnosti mechanizovaných jednotek. Cvičící se zaměřují na nové taktické postupy, systém velení, logistiku, zdravotnické zabezpečení, způsob práce s informacemi i zdokonalení výcviku vojáků.
1: Olomoučtí policisté hledají svědky tragické nehody u Lipiny na Olomoucku. Minulý týden v úterý při ní po střetu s nákladním autem zemřel mladý motorkář. Nehoda se stala v úterý v podvečer na hlavním tahu mezi Štemberkem a Moravským Berounem, na kterém jsou četné zatáčky. Policie hledá i řidiče, kteří v danou dobu místem projížděli a v autě mají palubní kameru. Vláda odložila jednání o asistentech pedagoga na základních školách. K novele se vrátí za týden, řekl to premiér Andrej Babiš za ANO. Podle návrhu by se asistenti pedagoga měli platit ze státního rozpočtu podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí a ne podle doporučení pro konkrétního žáka jako teď. Cílem je, aby byli asistenti stabilní součástí školy, řekl ministr školství za ANO Robert Plaga.
3: Ten současný systém chceme změnit tak, aby školy měly profesionální, kvalitní týmy asistentů pedagoga, které přinesou jednotlivým třídám a školám tolik potřebnou podporu nejenom pro inkludované žáky, ale zvýšení kvality výuky ve všech třídách.
1: Lidé si letos připlatí za uhlí na zimu, proti loňsku zhruba o 5-10%. Metrický cent sypaného uhlí stojí přibližně 650 korun, brikety zhruba 900 korun. Potvrzuje to majitelka uhelných skladů v Libiši na Mělnicku Anna Bučková, podle které uhlí zdražili těžaři i kvůli rostoucím nákladům na dopravu.
4: Kostka ořech dvojka, ta je teda dražší, ta dvojka, protože to jako je poptávka po dvojce do těch automatických kotlů. Jinak jsme tak nějak na stejno pořád. Brikety jsou pořád stejně, těch 900 korun.
1: Sport. Tenista Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu. Monačana Vašerota porazil ve 2 setech. O titul si zahraje s bývalou světovou jedničkou Španělem Alcarazem. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D1 u obce Bohuslávky směr Brno pracují dělníci, levý jízdní pruh je uzavřený a pracuje se také na dálnici D35 u Olomouce směr Hradec Králové. Tady je uzavřený pravý jízdní pruh. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humor jáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, ahoj, vítej.
7: Ahoj Pavle, dobré odpoledne, milí posluchači. Hlavně veselé odpoledne, protože smích je solí života a kdo je dobře prosolen, ten zůstává dlouho čerstvý.
6: Krásně to řekla Marie, tak hodně soli přejeme, dámy a páni, historky, scénky, písničky i dnes jsou tu k mání pro vaše pousmání.
0: Humoriáda.

0: Písnička mého mládí, která nestárne na rozdíl ode mě.
1: Marie mě předběhla, chtěl jsem se zeptat, co se jí vybavilo při zpěvu Petra Nováka z archivu. No tak oblíbená.
0: Ano, velmi.
1: Tak jsme rádi, doufám, že i ty další se budou líbit Marii i všem našim posluchačům právě teď. Marie, jaké je tvoje babí léto?
0: No, tak vzhledem k věku je opravdu babí. No, protože...
1: To by bylo babské a to já bych si nedovolil vůbec použít.
0: Já vím, že by si to nedovolil, ale měla jsem ho skutečně pestré. Strávila jsem 10 dní babího léta v IKEMu na pokoji se zánětem slinivky. Museli jsme kvůli tomu odjet z turistického zájezdu do Rakouska, takže první den jsme přijeli ve 4 hodiny odpoledne a druhý den ráno už jsme jeli zpátky, protože jsem v noci dostala záchvat.
1: Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, bohužel
0: tak,
1: se to říká.
0: Ano, na hory jsem se ani nedostala tím pádem, takže tím to začalo, no a teď to pokračuje za šprclým krkem.
1: A proto přišla Marie do humoriády sem, aby se vyléčila z toho všeho smíchem.
0: Ano, přesně. Humor léčí.
1: Ano, tak. A pustíme se do toho tedy.
0: Tak jo, tak já vybírám Bolka polívku, protože ten nesklame.
2: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No tak nevěřící ani nevěřil, v kostele může být hezky. Nevěřil to. A takže vlastně nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnou kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tedy zadrhnut. Zadrhnut a potom se zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidle se takhle hoube. No a ten nevědoucí ženě, který byl poprvé v tomto prostředí, neznal ty rituály naše katolické, myslel, že tady Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak ji vzal. Asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamával takhle nad hlavou trošku, jako pilně mával. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková z Vyškova, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zaslezená nevěděla nic, a jenom viděla najednou zádička ty svoji Libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak ji na ně vrhla, kožich. Aby tu Libušku ohřál, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte. Nebylo to. No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Ne? Ona myslela, že jektá ta Libuška, že jektá, tak dal ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, v Slavenčané se smáli, pan farář se trošku smál. A teď došlo k tomu polibku, protože pan farář říkal, prosím vás, urychleme to. Už se snad polibte, nebo co? Polibte se mi. A teď ten ženík prostě vzal ten závodíček, jak ho takhle dával, tak se všiml to, protože jak Libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosili, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepili na tom závojíčku, tak to už se smála. Došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jsem řekla Zvišková, tak to je...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Má Majka co dodat na téma svatba?
0: Já mám dva oblíbené filmy se svatební tématikou a sice ten první je Svatba jako řemen,
1: ano,
0: pana režiséra Krejčíka, kde jsou nebo zazní nezapomenutelné hlášky, hlavně od dvou esenbáků, z nichž ten mladší pitomý, se dá říct, je Vladimír Puchold. A druhý film jsou Divoké historky, což je argentinsko-španělský film z roku 2014, který za to dostal Oscara. A poslední povídka, to je Svatba se jmenuje, a tam je takový masakr. A našemu kamarádovi se to stalo ve skutečnosti, ale nedokážu to popsat. Ale co mě připomněl teď Bolek Polívka tím povídáním, to, že my jsme měli tedy zlatou svatbu, ale ta proběhla bez jakýchkoliv problémů, ale Bolek hrál faráře nezapomenutelně v zapomenutém světle. A ten kostel, který tam hraje hlavní roli, kde on tedy... splňuje tu funkci, tu pozici toho faráře, se nachází v Roprachticích. A tam my jsme měli chalupu.
1: Aha.
0: A dočetla jsem se, že Vladimír Michálek, režisér tadyhle toho zapomenutého světla, dlouho hledal všude možně tu chalupu, až ji našel 15 kilometrů, teda ten kostel našel 15 kilometrů od své chalupy a to by mě zajímalo, kde ji má, protože my měli přesně v těch Roprachticích, kam jsem jezdila jako malá. Ale protože to bylo daleko a ještě byly pracovní soboty, tak naši ji pak prodali a byla to taková ta roubenka na kopci, bez elektřiny, s tou pecí, na které se dalo krásně ležet, s kamnovcem, tak to jsou Roprachtice a Bolek Polívka, co by farář, nezapomenutelná role.
1: Tak to jsme se dostali kousek dál, i když u faráře, u Bolka a u svateb jsme zůstali. Můžeme zůstat s Bolkem Polívkou dál. Bude vyprávět o Věře Chytilové nezapomenutelné režisérské legendě, anebo nastoupí Stella Zázvorková s tématem o první lásce, fyzice a tak dále. Dámy a pánové, vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V Humoriádě jsou s vámi Marie Tomsová a Pavel Kučera a vy teď na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Bolka Polívku nebo Stelu Zázvorkovou. Tak kdo se pustí do hlasování? Dobrý den. Haló.
2: Dobrý den. Já vás zdravím, pane Pavle i paní Tomsovou.
3: Děkuju.
2: A prosila bych pana Polívku, prosím.
1: Ano.
2: Děkuji moc.
1: A kdo pak nám volal?
2: Libuše, vaše posluchačka, Libuše, já se omlouvám.
1: Ne, v pohodě. Chtěla jste říct, že máme něco krásného, někdo z nás?
2: No, Majka, že určitě. Máte krásné pořady.
1: Jo, tak.
3: Jo, pořady, já myslela samozřejmě. Pozadí.
2: Pozadí.
1: To není vidět.
2: Ale paní Tomcová je pořád krásná.
1: No,
3: a
1: prosím.
3: Vy mě vidíte?
2: Nevidím, ale já si
1: podle hlasu se to pozná.

0: Dobrý den. Haló. Haló.
1: Hola.
2: No, prosím.
0: No, prosím.
2: Tady Janíčka z České Třebové.
0: Ano.
2: No, a tak bych hlasovala pro paní Zázvorkovou.
0: Děkujeme za váš hlas.
1: Děkujem, Aničko.
0: Mějte se pěkně. Dobré odpoledne. Už se slyšíme?
3: Ano, dobré odpoledne.
0: Výborně.
3: Zdravím paní Tomsovou i vás, Pavle. A já bych si přál Ačko.
0: Máme zapsáno.
1: Ano, děkujem.
3: Naschle, ano.
1: Naschle.
0: Dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Pavle. Zdravím vás při pondělku, jak jste slíbil, že budete.
0: Sliby se mají plnit, nejenom o Vánocích, ano.
4: Paní Tomsovou, zdravíte.
1: Děkuju, děkuju.
4: A vybírám pana Polivku se slavnou režišérkou.
0: Děkujeme pěkně.
1: Děkujeme, naschledanou.
0: Dobré odpoledne. Ano.
5: Dobré odpoledne, zdravotě z vás zdraví posluchačka Jana a prosila bych Ačko.
1: Ano, děkujeme, Jano.
0: Jana z Rapotic podala raport doslova. My můžeme sečítat všechny hlasy dorazivší do Humoriády. Volek Polívka to vyhrál. A mě napadá, když bude řeč o Věře Chytilové, uváděla hlasatelka někdy ten film Dědictví aneb a tam to slovo?
1: No samozřejmě, to jsme museli uvádět, ale konec konců je to ve slovníku spisovné češtiny.
0: Opravdu? Češtiny,
1: ano, samozřejmě, takže nám to šlo.
0: Navíc je to umělecké dílo s tímto názvem.
1: Ano. A možná oni natočili, promiň, ano? Že tě skáču do řeči, tři úžasné filmy spolu. Dědictví, předtím jako první společný film byla Kalamita a potom Kopytem sem, kopytem tam. Takže tři fantastické filmy a mně se, já jsem si vzpomněla na historku, kterou Bolek povídal, nevím, jestli ji nebude říkat teď, uvidíme. Když točili to Dědictví, tak režisérka zařvala stop, on přestal hrát a ona na něj, proč nehraješ? Jako co je? Co stojíš? Jste řekla stop. To byla slepice, ty blbče z vedlejšího dvorku.
0: Aha, no tak to. Ale majce docela jde, ta Věra Chytilová.
1: No já nevím. No, radši se do toho nebudu pouštět.
0: Nedá se na imitátorku z hlasatelky?
1: Ne, radši ne.
0: Dobře.
1: Nebojte se.
0: Dáme si Bolka Polívku slíbeného.
6: Pozoruje, jo. Tady jsme v Holšanech u Rousinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebkudohoši Guten Tag, jo. A Věra Chytilová režíruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem jí to už?
7: Neříkal jsem jí to?
6: Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera, tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. Hraju a nejenom se říkám, stop, stop. Se zastaví, ona říká, proč nehraješ? A když jste říkala, stop. To byla slepice, ty blbče.
8: Říkal to filmování, jak se o člověka starý, to jsem jenom připomněl jako krátkou historku, když se kdysi dávno točili ještě Bakaláři, tak se točilo na nádraží Střed, tehdy se ještě nesmělo jmenovat Masarykovo a byl tam připravený celý vlak a byla taková scéna, jakože se tam protagonisti loučej a komparsa všecko. Tak to tam měli takovou taky jednu lavičku, kde tam ty lidi líčili a všecko bylo připravené a produční byla tak na plac, pojedeme všichni, tak si všichni ty stavky si rozešli a mávali na sebe z oken, byli připravení, nastupovali, jak měli a jeden ten statista tam zůstal pěkně sedět nalíčený a pál, tak co je? Na vás to neplatí a on takhle seděl tam nalíčený a pál, já jedu do Kolína. Tak proč jste se nechal nalíčit? A on říká, já myslím, že to k tomu patří, že to děláš. Nový nařízení.
6: To je moc hezky. To je moc hezky. Rozumíš, proto oni stávkovali, že neměli nalíčidla. Humoriáda.
0: Tomáš Tepfr i Bolek Polívka vzpomínali na paní režisérku Věru Chytilovou a Marie ještě k Bolkovi by něco prozradila?
1: No dalšího? Tak mně se podařilo mu sebrat poentu, protože jsem opravdu řekla
0: tu po svém, on to řekl v originále, to nevadí vůbec.
1: Ale má úžasný citát Polívka. Ideální rozměry manžela, ne manželky, ale manžela.

0: 90, 60, 40. 90 let, 60 milionů na kontě a 40 stupňů horečky. To je ideální manžel.
1: Černý humor. No, dobře, velmi. My poputujeme dál. Dáme si tabáček od Činasky, potom si vybereme z našeho archivu. Marie se zahledí, zatím si to prostuduje a za chvíli za vámi vyšle dalšího komika. Dnešní humoriáda pokračuje. Hezký den.
2: Halo.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho dnešního hosta a to je Marie Tomsová, tak co si dáme dál, Majko?
2: No, já jsem zvědavá na Lukáše Pavláska, protože já ho znám vizuálně jenom ze Stardance a teď z jedné reklamy a já jsem si řekla, že to musím zkusit, jestli bych si dokázala vyrobit nějakým domácím vysavačem, který mám u sebe v pokoji, takové, to už se nedá říct rty, ale opravdu ty pisky, jako si udělal, on musím to vyzkoušet a teď jsem zvědavá, co bude říkat. Mimochodem, on napsal 20 knížek.
1: Takže je to i spisovatel, kromě toho, že je tanečník a stand-up komik a skvělý bavič. No a ještě poznámka předtím, než to pustíme, ty to nepotřebuješ.
2: Dobře.
1: Ten vysavač.
3: Zkontroluju, aby bylo nějaké štěstí. Takhle jo. Přišel jsem říct takovou věc. Teďka vlastně řeším takový problém, jo. Nebo takhle, jako já to neřeším, jo, mně je to jedno, jo, ale řeší to Samantha. To je moje družka. A ona se ta nejmenuje Samantha, jo. Ona se jmenuje Jaroslava. Ale já jí říkám Samantha, protože to má lepší zvuk. A Samantha říkala, že jí jako připadá, že moc chlastám, jo. A tak si mě to říkal, že kdyby chlastal, tak asi vypadám trochu jinak, než vypadám. A hlavně už tady ani dávno nejsem, jo. Kdybych chlastal, tak jak všichni říkají, jo, protože to je říká jenom ona, jo. To říkají i rodiče, i bratr, i sestry, i doktoři na záchytce. I lidi v práci to říkají. Jako tam, co teď dělám, i tam, co jsem dělal dřív, když mě vyhodili, protože oni tam měli jako problém s mýma absencema, jo. Což zase já jsem jako problém necítil, protože z mý strany mi to nevadilo. Já tam občas chodím pozdě, jo. Nebo že tam občas nechodím vůbec. A tak já jako, netvrdím, že jsem úplně abstinent, jo. Já si občas si dám to pivo k obědu jako každej. Někdy si dám i dvě. Ale já bych jako chodil takhle večer někde po hospodách, tak to nechodím, protože už tam většinou sedím od oběda. A právě třeba včera jsem vyšel na oběd a jsem dostal pivo k obědu normálně. A pak jsem stal ještě jedno, protože to bylo ostrý. A já teda to jídlo, jo. Já jsem žádný jídlo neměl, ale jako celkově, že je taková ostrá situace ve světě. Tak jsem stal ještě jedno a pak už jsem teda ani nejet, jo, protože oni v té herně, kam chodím na ty obědy, tak oni tam stejně ani nevaří, jo. Vlastně jako jediný, co oni tam mají, jsou taky ty slaný oříšky. A to zase nebudu žrát k obědu, kde bych se akorát zkazil žaludek, jo. Tak jsem se dal ještě třetí pivo na vytrávení. A pak se koukám na hodinky. Koukám. A vidím, že ono už bude 2 hodiny, jo. Což je takový čas, že buď se teda sebrat a jít zpátky do práce, což zase notabene tam dojdu někde ve 14:15, což v podstatě do těch 5 už neudělám ani. A nebo tam teda zůstat sedět, jo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to byl Lukáš Pavlásek prozatím ve svém vystoupení na téma Už nepiju. A musím říct, že on ten stand-up dělá už přes 20 let. V roce 2005 to všechno začalo.
2: Já si to musím pustit, já jsem ho v životě neviděla, neslyšela takhle. No, ale tohle ještě bylo velmi vtipné.
1: Ano, doporučoval bych posluchačům slyšet Majčin upřímný smích během ukázky. Pustil bych to do vysílání, ale nechci být netaktní, abychom nerušili ten text Lukáše Pavláska. Ale jak dělá Jarušku, tak to je ještě lepší a její zážitky. Pusťte si to všichni, i Marie si to pustí,
2: tak jo,
1: aby se pořádně pobavila. A myslím, že jí to ty záda a ten krk všechno vyléčí. Jo. Tak přátelé, bude nás dál léčit Lukáš Pavlásek svým humorem, nebo nastoupí dvojice Josef Mladý a Josef Náhlovský. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Tak jak zaznělo, atraktivní hosté v zábavných pořadech, to tady potvrzuje Majka Tomsová.
3: Děkuju.
2: Z křesla pro hosta. A poslouchá vaše hlasy, přidáte je Lukáši Pavláskovi, anebo dvojici Mladý Náhlovský. Dobré odpoledne, zdravíme.
4: Miroslav Karvine, dobrý den, paní Tomsová.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den a i vám, Pavle, a dobrý. Já dávám hlas Pepovi Náhlovský.
2: Děkujeme, píšeme si a mějte se hezky. Dobré odpoledne, další prosím.
5: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, já vás zdravím, Pavle, zvlášť příjemnou Marušku.
3: Děkuju.
5: A všichni ostatní humoriádníky. Mm-hmm. Tož, to je takové veselé potom, takové radostné, když se někdo usmívá na vás. Dneska se na mě všetci tady usmívají a ještě Marušku slyším, tak to je super.
3: Ano. Je, a teď se usmívám já.
2: Ještě víc než doteď.
5: A ještě jedna mm-hmm. zajímavá věc, že vlastně jsem tady se bavil s jednou paní o humoriádě, že musím poslouchat, že prostě musím mít ten prostor na to. A ona říká, no můj manžel ta také. A tak mě seznámila s manželem, s Vítěho z Hradce Královýho,
2: v Luhačovicích,
5: který jenom poslouchá.
2: No, no vidíte, to, jak jsme mezinárodním pořadem. I seznamujeme lidi, no. Dáváme do
3: taková
2: hrady.
3: Seznamka.
5: No, Hradce Královýho, Vítěho zdravím.
2: Tak jsme pozdravujte úplně všechny. Dobře.
5: A všechny humoriádníky a Bečko.
2: Bečko, děkujeme.
3: Děkujem,
2: pěkně.
3: Mějte se.
2: Dobré odpoledne.
6: Krásné odpoledne. Přeji vám, Pavle. Tady posluchačka Stanislava z Kobylic.
2: Dobrý
3: ano.
6: A srdečně zdravím vás, Majko.
3: Ano, děkuju.
6: A byla jste perfektní s paní režisérkou. Bylo to paráda.
3: Děkuju.
6: Tak se mějte dobře, hezky, ať se vám daří a vybírám Pavle Bčko.
3: Děkujeme.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
2: Ano.
7: A přála bych si Ačko.
2: Máme zapsáno, Evo, a mějte se fajn. Děkuju. Taky.
3: Zdravíme.
2: A zdravíme ještě dalšího, dobrý den.
8: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i paní Majku.
3: Děkuju.
8: A já bych hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
3: Mějte se.
2: Naschledanou, naschledanou. Takže Lukáš Pavlásek nám to bohužel nedopoví, snad příště někdy. Nastupují Josef Mladý, Josef Náhlovský a pozor, o literatuře nám budou povídat.
9: Prosím tě, přece na tebe museli působit nějací velikáni literatury. Ano. Co třeba Igo?
10: Čego?
9: Ne Čego, Igo.
10: My spolu se po chorvátsky?
9: Ne, Igo, psáno Hugo.
10: Tak mluvte česky, jak vám zobák narost, Igo, Hugo. To je jako já, kdybychom těm lidem řekl Igo Ás.
9: Co to je Igo Ás?
10: No Hugo Ás.
9: To je legrační. A co třeba London, Bílý tesák?
10: Bílý tesák, tak mi říkali, když jsem byl malej. Ani nevím proč.
9: Se musíš podívat do zrcadla. Hele, a co ti říká třeba děti kapitána Granta?
10: Kapitána Granta, toho jsem znal osobně.
9: Ty?
10: Toho tady v Praze znal kde kdo, on tady dřív měl hotel.
9: Myslíš hotel Grant?
10: Fórum.
9: To je velmi, ten je dobrý dneska, opravdu s tím se výborně spolupracuje. Hele, a co 15letý kapitán?
10: 15letý kapitán, to je blbost. U nás nemůžete být v 15 letech kapitánem. To byste taky ve 20 mohl být minister národní obrany. Nejde.
9: Hele, vrátíme se zpátky k literatuře, to bude nejrozumější. Co si čet naposledy?
10: Naposledy jsem čet takovou hezkou knížku o takovém hodném finském chlapci.
9: Výborně, jak se to jmenovalo?
10: Jmenovalo se to Dobrodružství Huckleberryho Fina.
9: hele, ne, to taky nejde to. Jakou máš oblíbenou knihu?
10: Nejoblíbenější knížku, kterou jsem teďka četl, to je Spořitelní.
9: Nás nezajímá tvoje Spořitelní knížka.
10: To byla vaše. Vybral jsem si 1000 korun.
9: Jo, a co heslo?
10: Orelie v láhvi.
9: Matka jich zavařila celé hnízdo, buď zdrav. Moment, počkej, tohle to je heslo mojí Spořitelní knížky, jak jsi se k tomu dostal?
10: Máte ho vzadu napsaný tuško, abyste ho nezapomněl.
9: Pak jsem chytrej, to se nedá nic dělat, no.
10: No, teď čtu takovou krásnou knížku, která se jmenuje Její první láska. Je to příběh chudé květinářky, ona nemá povolení Národního výboru, prodává tady, on je zmrzlinář, jo, on povolení má.
9: Výborně, všichni už tomu rozumíme, to je normální červená knihovna.
10: Co tady melete? O nábytku, červená knihovna. Vy o literatuře, vy o nábytku, co je mi do toho, že máte červenou knihovnu. Já mám doma zelený regál, taky se nevytahuju.
9: Aloj, zelený regál na rozdíl od červené knihovny nemá s literaturou nic společného.
10: To byste se divil, já právě na tom zeleném regálu mám svoji sbírku rodokapsů.
9: Jenomže rodokaps to není literatura, to je brak.
10: Pro dnešního člověka to je náhodou vzorová literatura.
9: Jo, a v čem, prosím tě?
10: Do ničeho to nereje, dobro zvítězí vždycky na zlem a pak rodokaps nemá pevný hřbet a dá se lehce vohnout.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik Josef Mladý a Josef Náhlovský na téma knihy, knihovny a literatura. Můžeme mít tyto dva dál i s Karlem Šípem u soudu ve výstupu o soudním přelíčení, anebo nastoupí Ivan Mládek na téma taxi ze zápisků Šílencových. Co by vybrala Majka? Jako
3: no, to je těžká volba, já to nechám na posluchačích.
2: Je to síla Mladý, Náhlovský nebo Mládek? Tak si vyberte SMS Humor Mezera A nebo Humor Mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a písnička Harlekin Věry Martinové vám teď zní k tomu vašemu závěrečnému dnešnímu humoriádnickému hlasování.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Tady je Humoriáda, závěrečný souboj mezi Josefem Mladým s Josefem Náhlovským a Karlem Šípem a proti ním stojí v tuto chvíli Ivan Mládek. Dobré odpoledne, kam s vaším hlasem?
2: Takže tady sir Luboš ze Dvora Králové nad Labem, zdravím lady.
3: Marie.
1: Gaga.
2: Mařenku.
1: Ano.
2: A
1: Mary.
2: Pavla.
1: Lady Mary, ano. A pane síre, co jste si vybral?
2: Pepany.
1: Dobře, zapsáno, mějte se krásně. Děkujeme pěkně a zveme ještě dalšího. Dobrý den, kdo je s námi?
4: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Zdravím vás a vašeho hosta.
3: Děkuju.
4: A chtěla bych, nemáte zač, a chtěla bych kluci naše.
1: Kluci naše, to je Ačko, že jo?
4: Ano.
1: Dobře,
4: ano.
1: Děkujeme pěkně. Omlouváme se v tuto chvíli Ivanu Mládkovi, že nám dnes nevystoupí, ale příště na něj určitě vyjde řada. Teď Josef Mladý, Josef Náhlovský a Karel Šíp. Jsme u soudu.
5: Zahajuji soudní líčení ve věci stát versus...
6: Pane předsedo, pardon, omlouvám se, jdu pozdě, no. Ale kdybyste se neurazil tady ještě, než začnete proces, malá pozornost pro vás. Včera jsme zabili prase.
5: Jaké vyřizování starých účtů?
6: Ale ne, žádného mafiána, obyčejný český prase s čistým trestním rejstříkem. No, tak jenom jitrničky a tlačenka, tak pro vás.
5: Teda, pane doktore, vy se vyznáte, já vám řeknu, jako je někdo na sladký, já jsem na tlustý.
6: No, já právě vím.
5: Ale poslyšte, ono by to mohlo být klasifikováno jako ovlivňování soudu.
6: Nemohlo, to prase totiž mělo červinky. Jde, tak.
5: To je v pořádku. To je v pořádku, tak. Děkuji. Já myslím, že můžeme začít. Zavolejte obžalovaného.
7: Dobrý den. Dobrý den, pane soudce. Dobrý den.
5: Obžalovaný, tady jste u soudu a u soudu obžalovaný nemusí zdravit.
7: Posaďte se, paní dozorkyně, posaďte se. Maminka mi říkala, abych vždycky, když přijdu do nějaké místnosti, pozdravil. Protože mě potom taky všichni pozdraví, když budu odcházet.
6: Že odsud jen tak neodejdeš, o to se postarám.
7: Já odsud asi pojedu, že jo, to jste hodný. A který pak vy jste?
6: Já jsem Tvrdý.
7: Já jsem na Měko.
6: Doktor Karel Tvrdý.
7: Vy jste doktor, ano. No to já potřebuju, pane doktore. Já když ráno stanu, tak mám takový suchý kašel. Nedal byste mi kapky?
6: Já jsem doktor práv, já jsem tvůj obhájce. A neboj se, kapky tady dneska dostaneš.
5: Pane obhájče, máte v úvodu něco na obhajobu obžalovaného?
6: Ano, pane soudce, moje obhajovací řeč bude krátká. Můj mandant je ve všech bodech obžaloby vinen.
7: To je výborný advokát. Vy jste dobrý obhájce. Jenom jestli já na vás budu mít peníze, vy budete asi pěkně drahej.
6: Ale
7: dobrý.
6: Netřeba, já jsem ex ofo.
7: Ex ofo.
6: Mě přidělil stát.
7: Ano, mě jsem přidělili sedět. Vás přidělili stát, mě přidělili
5: pane sedět. Pane obhájče, máte pro svá tvrzení důkazy?
6: Ano. Podívejte, pane soudce, asi takhle. Víte, my právníci a obhájci, nebojte se, se kolikrát ocitáme v nelehké situaci. My musíme totiž obhajovat a zastupovat kolikrát i evidentní zločince. My musíme prokazovat jejich vinu, i když víme, že totiž my ji udělali. A s tím je konec. My před lidma ze sebe děláme akorát blbce. Takže s tím je dost. My právníci říkáme stop. My chceme říkat jenom to, co si myslíme, pane soudce. A já si myslím, že on to udělal a měl by jít sedět a hotovo.
7: Správně. Proč byste se měl, pane advokáte, přetvařovat?
5: Počkejte, vinu je třeba napřed dokázat.
7: Ano.
5: A my jsme ještě nezačali.
7: No, právě.
5: Takže...
7: Nezačali jsme ještě.
5: Kde to máme?
7: Hezká paní dozorkyně. Ale...
5: Zahajuji líčení s obžalovaným Alojzem Josívkem.
7: To jsem já. Dobrý den.
5: Vy jste Josífek?
7: Ano, já jsem Josífek.
5: Zlatý kajínek. Obžalovaný, vstaňte.
7: Ano. Před chvilku jsem vstal,
5: to je jedno. Jste obviněn z maskovaného přepadení pošty v Praze 3, kterou jste se pokusil vyloupit v převlečení za instalatéra.
7: Jaký převlečení? Já jsem přece instalatér.
6: Námitka!
7: Námitka!
6: Námitka, tady předkládám soudu seznam nájemníků, u kterých obžalovaný prováděl instalatérské práce, konkrétně opravu vodovodních kohoutků. A výsledek? u brázdů kape, u Nováku dokonce stříká. Čili práce evidentně provedena nekvalifikovaně, což svědčí o tom, že obžalovaný se za instalatora pouze vydával.
5: Co na to obžalovaný?
7: Pane soudce, jaký je trestní postih za špatný těsnění?
6: Námitka.
7: No, zase námitka.
6: To je pohrdání soudem, pane soudce.
7: Ano, správně.
5: Zamítá se.
7: To je advokát, to je dobrý.
1: Pokračování příště. Marie Tomsová i Pavel Kučera se loučí.
3: No a já vám všem přeju krásné pokračování babího léta. Ať je pořád tak sluné, barevné a veselé.

vrv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z malérů.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Dělníci ode dneška opravují silniční průtah v Hranicích. Vláda schválila novou státní kulturní politiku. Olomoucká herečka a zpěvačka Natálie Tichánková získala cenu Thálie. Zítra má být jasno nebo skoro jasno, naměříme až 23 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Hranicích nezačala oprava Olomoucké ulice. Práce na hlavním silničním průtahu městem potrvají zhruba 2 týdny. Řidiči to jezdí jedním pruhem, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Letos poslední větší silniční opravu v kraji provedeme v Hranicích. Na Olomoucké ulici odfrézujeme 12 cm starého asfaltu a po kontrole podkladu položíme čerstvý koberec. Spolu s novými značkami svodidly a krajnicemi vyjde zakázka na 15 milionů korun. Provoz zůstane na silnici první třídy číslo 47 bez potřeby objízdných tras.
3: Vládní kabinet schválil návrh nové státní kulturní politiky. Strategický dokument připravil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Plán určuje priority, kam půjdou v sektoru do roku 2029 miliardy korun. Návrh kritizují profesní organizace i kvůli tomu, že dokument nevznikl ve spolupráci s lidmi z oboru, dodává za Kulturní a kreativní federaci Jakub Bakule.
5: Dvakrát vyzvalo kulturní aktéry k zaslání konkrétních připomínek, ty se ale vlastně do toho materiálu vůbec nepromítly a ministerstvo na ně jen velmi vágně odpovědělo a ta kultura za svoji práci tak nedostala zpátky reakci, jaká je běžná v normálním připomínkovém řízení. A vlastně ta participace byla jenom falešná, aby se dalo říct, a že se někdo ozval. Nicméně ten dokument se vlastně vůbec nezměnil.
3: Moravské divadlo Olomouc dnes představilo cenu Thálie, kterou získala jeho členka, herečka a zpěvačka Natálie Tichánková. Získala ji za hlavní roli v muzikálu Evita.
6: Utiš svůj pláč, Argentino.
7: Moravské divadlo získalo za inscenaci Evity hned 4 nominace na cenu Thálie, což Natálie Tichánková považuje za velký úspěch.
8: Já si myslím, že tohle opravdu je důkazem toho, že tady v Olomouci vznikl takový náš olomoucko-argentinský zázrak. Myslím si, že si to opravdu plně a právem všichni ti lidé, kteří na tom nechali píly a pot, zaslouží.
7: Nominace na cenu Thálie získal v muzikálu Evita i Radim Bierský a Lukáš Adam za roli Če a Andrea Gabrišová za roli Evy. Další Daniel Kfelíř za roli Dona Giovanniho, Iván Sánchez Fernández v baletní inscenaci Romeo a Julie a Jana Posníková za monodrama v hlavní roli Já. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Na stovkách středních škol ve Francii pokračují protesty. Studentům vadí mimo jiné nedostatek učitelů nebo přeplněné třídy. Ve městě Lens přišel o ruku 15-letý mladík potom, co ze země zvedl policejní paralyzující granát. Protesty na několika místech přerostly v násilnosti, kde podle policie často uměle podněcují výtržníci. Ve Francii dnes zůstalo zavřených asi 500 škol. Na zítřek studentské spolky chystají celostátní demonstraci.
9: Sport.
3: Česká fotbalová reprezentace se musí v zítřejším utkání Ligy národů v Anglii obejít bez Lukáše Červa. Záložník Plzně s týmem odcestoval do Londýna. Reprezentace ale dnes na svém webu oznámila, že kvůli zdravotním problémům nenastoupí. Trenérovi Santimu Deniovi bude chybět taky zraněný Štěpán Chaloupek a vykartovaný kapitán Ladislav Krejčí. Zápas v Anglii začne zítra ve 20 hodin a 45 minut.
9: Počasí.
3: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
10: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Olomouce v ulici Přerovská havarovala dvě osobní auta a opatrně i na Prostějovsku u obce Laškov se řeší nehoda osobního auta a cyklisty.
10: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Komunální volby 2026.
1: Příjemný podvečer od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vás zdraví Jirka Matějů. Je tu první debata ze čtyř před blížícími se komunálními volbami do zastupitelstva města Olomouce, které jsou plánovány na 2. říjnový pátek a sobotu. Do dnešní debaty, její složení určil los, jsou pozvány tyto kandidující subjekty. Hnutí ANO 2011, za které je s námi ve studiu číslo 2 olomoucké kandidátky Miloslav Tichý. Dobrý den.
2: Hezké odpoledne.
1: A také regionální politické hnutí pro Olomouc, za které je s námi ve studiu lídr olomoucké kandidátky Aleš Prstek. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Do dnešní debaty jsme zvali také zástupce sdružení Demokratická strana zelených za práva zvířat a nezávislých kandidátů. Naši nabídku ale kandidáti tohoto sdružení nevyužili.
0: Komunální volby 2026.
1: Pánové, na úvod vás poprosím o krátké představení, proč kandidujete a jaké jsou vaše priority. A začneme Miloslavem Tichým za hnutí ANO.
2: Tak ještě jednou hezké odpoledne posluchačům Českého rozhlasu. Já kandiduji, jsem vlastně 4 roky investičním náměstkem primátorky. Ta práce mě nesmírně baví a jsem hrozně rád v tom týmu lidí, kteří chtějí měnit Olomouc k lepšímu. A moje práce spočívá v tom, nebo v mojí gesci jsou právě investice a dotační prostředky, které se snažím získávat pro město Olomouc. A z toho, co jsou moje osobní priority, já bych určitě zmínil bezpečnou, moderní a plynulou dopravu. Za druhé sport a sportovní infrastruktura tedy. A za třetí určitě chceme lepší školy a školky, tedy modernizovat školy a školky městské a rozšiřovat jejich kapacity.
1: Říká Miloslav Tichý z hnutí ANO a stejná otázka, tedy poprosím vás o krátké představení, proč kandidujete a jaké jsou vaše priority. Aleše Prstka za Pro Olomouc.
3: Ještě jednou dobrý den. Hnutí Pro Olomouc vzniklo před 12 lety. Je to komunální hnutí, jehož tématem je a vždy bude veřejný prostor. Já jsem do hnutí vstoupil v roce 16 a mám před sebou 4. kampaň, respektive jsem ve 4. kampani, a to hnutí pořád má a bude mít v DNA veřejný prostor. Další důležitým tématem, kterému se věnujeme, je dostupné bydlení. A v neposlední řadě trošku moje téma jsou komunity a já vnímám školy ve městě jako vhodná místa, kde ty komunity mohou růst.
1: Říká Aleš Prstek, který kandiduje za Pro Olomouc.
0: Komunální volby 2026.
1: Pánové, jaký dopravní problém Olomouce byste označili za nejurgentnější a jaké řešení chcete prosadit? A také, jak má město hledat rovnováhu mezi parkováním, plynulostí automobilové dopravy, veřejnou dopravou, cyklisty a chodci? Jako první se zeptám Aleše Prstka za Pro Olomouc.
3: Téma dopravy je velmi emocionální záležitost, nejen v Olomouci, ale ve všech městech. My jako Pro Olomouc dlouhodobě vnímáme jakoby 3 okruhy. První je ten aglomerační, to znamená, měli bychom zajistit, aby automobily vůbec nemusely zajíždět do centra města. Takže naším velkým tématem je dobudovat infrastrukturu, která umožní objezd, to znamená východní tangenta, severní spoj. Dalším tématem, které máme, tak je zrovnoprávnění všech možností dopravy. A další docela zásadní téma je, že jsme dlouhodobě propagátory, respektive stojíme za tím, aby vznikl rezidenční parkovací systém v Olomouci.
1: Takže jako největší problém vidíte to, aby ta auta měla kde zaparkovat na okraji Olomouce?
3: Jako největší problém vidím to, že auta musí projíždět centrem Olomouce. Myslím si, že doprava ve většině měst má být udělaná tak, že jedu kolem města, vjedu dovnitř si to vyřídit a stejnou cestou zase vyjedu a objíždím to město po vnějším okruhu, nikoliv, že projíždím. a centrem.
1: Dá se vůbec hledat ta rovnováha mezi parkováním, plynulostí automobilové dopravy, veřejnou dopravou a cyklisty a chodci, protože ti všichni jsou účastníci provozu?
3: Já si myslím, že jako dopravu nemůžete vyřešit tím, že mávnete kouzelným proutkem a všechno se změní. Já si myslím, že jsou to jednotlivé kroky, které na sebe navazují, a my se dlouhodobě snažíme o to, aby ty kroky byly popsané, popsatelné, a abychom byli schopni se učit z toho, co se ve městě děje. Momentálně třeba začíná se ve městě budovat senzorová síť, která vám říká, kolik aut vyjíždí do které aglomerace a kolik vyjíždí. Myslím si, že musíme tato data sbírat a podle nich upravovat parametry toho, jak auta mohou městem projíždět, kam mohou vjet a kam už ne.
1: Říká Aleš Prstek za Pro Olomouc a stejný dotaz míří i na Miloslava Tichého za Hnutí ANO, tedy jaký dopravní problém Olomouce byste označil za nejurgentnější a jaká řešení chcete prosadit a také jak má město vlastně hledat tu rovnováhu mezi parkováním, plynulostí dopravy, veřejnou dopravou, cyklisty a chodci.
2: Jasně, děkuju. My jednoznačně prosazujeme vyvážený a moderní přístup ke všem formám dopravy, to znamená jak pro pěší, cyklisty, individuální automobilovou dopravu, MHD. Pokud se ptáte na to, co tíží občany nejvíce, můžeme se bavit třeba o chybějícím obchvatu východní tangenty. Bohužel, ale to není investice města. My můžeme velmi málo na to působit. Je to investice ředitelství silnic a dálnic, tedy státu. Severní spoj, nedobudovaný. To máme zase investici Olomouckého kraje, snažíme se tomu samozřejmě pomoct, ale co jednoznačně trápí Olomoučany nejvíce, je to parkování. Bohužel aut v Olomouci přibývá mnohem víc, než můžeme nebo než zatím umíme vybudovat parkovacích míst. My jsme v tomto volebním období udělali kolem 160 nových parkovacích míst v rámci různých rekonstrukcí, komunikací ulic, a k tomu jsme ještě tedy nabyli do vlastnictví některá parkovací místa, ale ty nepočítám, protože ty už byly přístupná, jenom se změnil vlastník. Já si myslím, že musíme ještě víc přidat. Musíme těch parkovacích míst vybudovat ještě více. Máme teďka v plánu a děláme to společně i s Hnutím Pro Olomouc. Máme studie na 3 parkovací domy v Olomouci a myslím si, že v následujících 4 až 8 letech bude potřeba tyto parkovací domy postavit. Kromě nich ještě některá záchytná parkoviště, například řešíme záchytné parkoviště v Neředině u Hřbitova, řešíme záchytné parkoviště v ulici Roháče z Dubé. Myslím si, že by další záchytné parkoviště mohlo být také na konci 3. etapy tramvajové tratě do Slavonína.
1: Ty tramvajové tratě, jste pro jejich rozšiřování, anebo status quo tak, jak je, anebo naopak mají se ubírat?
2: Tramvajová doprava je velmi pohodlná, je skvělá, bohužel patří k nejdražším formám veřejné dopravy, nicméně v Olomouci tramvajovou dopravu máme, takže my jsme pro opravu a modernizaci tramvajových tratí, ale máme v plánu právě stavět i tu 3. etapu, takže i pro její rozšiřování, tedy dobudovat tu větev do Slavonína. Všechno to bude odvislé od příštího dotačního období. Teď se teprve připravuje dotační období na 28+. Pokud budou dotace, jakože věřím, že budou dotace na tramvajové tratě, tak chceme pokračovat dál.
1: Říká Miloslav Tichý za Hnutí ANO. Když jsem se zeptal na tramvaje, tak ještě stejná otázka je na Aleše Prstka za Pro Olomouc. Jak vy vidíte tramvajovou dopravu v Olomouci?
3: Tak naše hnutí postupně dle priorit jsme proto, aby se dobudovala tramvajová trať ke Slavonínu. Mimo jiné nebude muset dál využívat obousměrné tramvaje. Jsme pro, aby se udržela v provozu trať do Neředína, a na rovinu na 3. místě je Pavlovická trať, která není v takovém stavu, že bychom ji museli zavírat, nicméně jakákoliv modernizace by měla být spojená s lepším bezpečností na té ulici, s bezbariérovostí, a měla by ta tramvaj zrychlit. Takže to jsou nějaké parametry, které chceme plnit, a zmiňujeme se tady o dopravě a všichni víme, že Hodolanská ulice trpí tím, že neexistuje obchvat, je to silnice první třídy, velice vytížená. K tomu bych jenom chtěl dodat, že vnímám, že jak obchvaty, tak třeba příměstská doprava vlaky je spíš aglomerační záležitost, ale věřím, že Olomouc to může být velice aktivní. To znamená, máme být partnerem jak ŘSD, tak krajským investicím, abychom pomohli, dejme tomu, lidem v Hodolanech.
1: Tolik Aleš Prstek za Pro Olomouc.
0: Komunální volby 2026.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháte první debatu ze čtyř před blížícími se komunálními volbami do městského zastupitelstva v Olomouci. Našimi hosty ve studiu jsou dnes na základě losu Miloslav Tichý za hnutí ANO, Aleš Prstek za Pro Olomouc. Zvali jsme i zástupce Sdružení Demokratická strana zelených za práva zvířat a nezávislých kandidátů, ale jejich kandidáti naše pozvání nevyužili. Pojďme k dalšímu tématu. Co je podle vás nejúčinnější krok, který může město v příštích 4 letech udělat pro lepší dostupnost bydlení? Má Olomouc především sama stavět či pořizovat městské a dostupné byty, nebo má hlavně vytvářet podmínky pro soukromé investory? A kde je hranice mezi oběma přístupy? Jako první se ptáme Miloslava Tichého za hnutí ANO.
2: Bydlení je samozřejmě druhé obrovské téma, kterým se zabýváme. Problém dostupnosti bydlení je, že v Olomouci poptávka po bytech převyšuje nabídku. A to samozřejmě žene ty ceny nahoru, jak už tedy ceny nájemního bydlení, tak samozřejmě ceny samotných nemovitostí. My prosazujeme odšpuntování v uvozovkách bytové výstavby, té soukromé bytové výstavby. My potřebujeme, aby se stavilo stovky bytů ročně, tedy chceme především pomoci soukromým stavebníkům, aby se stavilo, ale samozřejmě město samo vlastní nějakých 1600 bytů, takže vidím jako důležité starat se o svůj majetek a tedy modernizovat a opravovat svůj bytový fond, tedy s ohledem třeba na energetické úspory. A do třetice rozšiřovat bytový fond. Samozřejmě můžeme, stavíme v tomto volebním období kolem nějakých 50 nových bytů, 2 bytové domy, tedy jeden stavíme, jeden rekonstruujeme. A myslím si, že za pomoci dotačních prostředků, pokud by tady ty dotace byly, tak v tom můžeme i pokračovat.
1: Říká Miloslav Tichý za hnutí ANO a stejně se budu ptát i Aleše Prstka za Pro Olomouc. Co je podle vás ten nejúčinnější krok, který může město v příštích 4 letech udělat pro lepší dostupnost bydlení v Olomouci? A má město samo stavět či pořizovat městské a dostupné byty, nebo má hlavně vytvářet právě podmínky pro soukromé investory?

0: aby se přístup ke stavění nových aglomerací řídil pravidly, která budou pro všechny stavebníky transparentní a jasná. Míříme plánovacím smlouvám, které jasně dopředu definují, jak se bude sám stavebník podílet na kvalitě budoucího veřejného prostoru a služeb, které město bude nabízet. Součástí toho může být například to, že část bytu, které postaví, tak poskytne městu jako dostupné bydlení nebo sociální bydlení. A poslední možnost, máme několik lokalit, kde ještě může město samo byty pro dostupné a sociální bydlení stavět, a tam jsme zastánci toho, aby se stavělo takzvaně na klíč. To znamená, vy najdete investora, který vše za město staví tak, aby odpadla administrativa. A je tam ještě velice důležitý moment. Celou dobu se musíme snažit být soukromým stavebníkům partnerem, protože oni mají ty prostředky, z kterých mohou vznikat rychle byty v Olomouci.
1: Říká Aleš Prstek za Pro Olomouc a ještě se hlásí o slovo Miloslav Tichý za Hnutí ANO s nějakým dodatkem?
2: Určitě nejenom být partnerem, ale i pomoci těm soukromníkům. Jak jsem zmínil, my plánujeme zřídit jednotné kontaktní místo koordinátora pro projednávání investičních záměrů. To stavební řízení samo sobě je hrozně zdlouhavý. Nejenom to stavební řízení, kde na konci je povolení záměru, ale i to, že vlastně ten stavebník musí oběhat spoustu úřadů nebo odborů a získat spoustu razítek. Tomu to chceme pomoci. Chceme, aby na jednom místě bylo možné toto si vyřídit a aby odbory i mezi sebou tímto způsobem lépe komunikovali, aby to stavební řízení samo o sobě bylo rychlejší.
0: My se domníváme, že jedním ze základních kamenů, tak aby ten partnerský vztah byl co postaven na co nejkvalitnějších základech, tak je posílení kanceláře architekta města, která vznikla v tomto volebním období a poskytuje v podstatě velmi odborné zázemí, jak pro investice, tak pro odbor dopravy. A my bychom rádi, aby takzvaný KAM posílil a poskytoval toto odborné zázemí dál.
1: Chcete ještě reagovat?
2: Asi jsme v souladu, možná bychom mezi sebou mohli diskutovat o těch kompetencích a pravomocích kanceláře architekta, nicméně pokud by takový koordinátor na městě existoval, pak si myslím, že klidně by to mohlo být i součást kanceláře architekta, ale to hodně předbíhám teď.
1: Říká Miloslav Tichý za Hnutí ANO a také Aleš Prstek za Pro Olomouc.
3: Komunální volby 2026.
1: Pánové, má město dát přednost velkým sportovním stavbám nebo menším hřištím a sportovištím v jednotlivých částech Olomouce? Řekl bych jedno z témat, které se objevuje už vlastně nejedno volební období. A která olomoucká sportoviště byste v příštích 4 letech opravili nebo rozvíjeli přednostně a proč? Tentokrát začneme u Aleše Prstka za Pro Olomouc. Takže má město dát přednost těm velkým sportovním stavbám?
0: Přeji Olomouci to nejlepší, ale naprosto realisticky jsme dlouhodobě kvůli přerozdělení daní v naší republice podfinancování zhruba o 500 milionů v současné době. Proto k tomu musím přistupovat velmi racionálně a my v našem volebním programu především prosazujeme, abychom se věnovali té sportovní infrastruktuře, kterou dnes již město vlastní. Nicméně byli bychom velmi rádi, aby se z těch staveb dostavila malá hokejová hala, která je připravena, ta stavba může začít. Abychom měli ledovou plochu pro školy, hobíky, pro menší ligy, aby v podstatě byly potřeby občanů sanovány. A mým osobním velkým tématem jsou sportoviště u základních škol, nejen ta venkovní hřiště, ale i hřiště, která jsou respektive tělocvičny. Byl bych moc rád, aby tam vznikalo zázemí a abychom našli způsob, jak využívání těchto sportovišť bude co nejméně zatěžovat ředitele škol. A poslední věc, kterou bych chtěl zmínit, tak v

0: současné době město dává zhruba 100 milionů na sportoviště, která jsou ve městě. Provoz toho odboru je zhruba 22 milionů a kolem 30 milionů dáváme na dotace. Ale tam je pouze částka 4 miliony na investiční dotace a já si myslím, že v Olomouci je velké množství klubů, když to je třeba Lokomotiva, bude potřebovat nový povrch, nebo TK Milo by se slušilo, aby se mohl šáhnout na lepší zázemí. Takže my bychom byli rádi, aby ta část investičních dotací pro mimoměstské kluby, které vlastní nějakou infrastrukturu, se zvýšila. A mám rovnou, jako co za čím nestojíme, tak domníváme se, že výstava multifunkční haly je poměrně riziková právě v situaci, v jaké se finančně město nachází. To riziko je tam v podstatě investiční dotace z veřejných peněz do haly, která zůstane soukromé společnosti.
1: Názor Aleše Prstka za Pro Olomouc a jak situaci, tedy jestli má město dát přednost velkým sportovním stavbám nebo menším hřištím a sportovištím v jednotlivých částech Olomouce a která olomoucká sportoviště byste v příštích 4 letech opravili nebo rozvíjeli přednostně a proč? Tato otázka směřuje i na Miloslava Tichého za hnutí ANO.
2: Tak vzhledem k tomu, že jsem 4 roky investičním náměstkem a zároveň, jak jsem v úvodu zmínil, sport a sportovní infrastruktura patří mezi moje, ale i naše jako hnutí ANO v Olomouci priority, tak já vlastně nemusím mít ani svůj osobní názor, teď já můžu v podstatě zrekapitulovat to, co již děláme a v čem chceme pokračovat. Protože já opakuji, my prostě ty projekty máme připravené a jak kolega Prstek již zmínil, některé se již mají brzy začít stavět. A to je třeba ta malá hala. Olomouci dlouhodobě chybí druhá ledová plocha. My jsme tady kvůli tomu i v minulosti přišli o hokejovou akademii nebo o statut hokejové akademie a chceme ji do Olomouce vrátit. Chceme, aby i mládež tady dobře vyrůstala, ale chceme i prostor pro školy, pro veřejnost, pro krasobruslaře, pro hobby hokejisty, jo, a to určitě uspokojí ta malá hokejová hala. Ta by měla začít vyrůstat v příštím roce. Nicméně máme připraveno více těch projektů. Máme teď studii na sportovní halu pro míčové sporty v Nemilanech, kterou budeme projektovat. Máme připravený 25-metrový bazén, který by měl vyrůst v areálu akvaparku. Následně, až tenhle bude existovat, tak se chceme pustit do velké opravy velkého plaveckého bazénu, ale věnujeme se i těm menším sportovištím, na které se ptáte. Například teďka máme projekt opravy tělocviční na základní škole Holečkova, nebo opravujeme, nebo chceme opravit a projektujeme opravu venkovního hřiště na ZŠ Demlova. Děláme workoutová hřiště, připravujeme teďka FIFA arénu, což bude takové hřiště pro malou Kopanou v areálu na základní škole Hérovského. Děláme fitness pro seniory. Já si myslím, že toho opravdu děláme hodně, ale nelze prostě ty projekty udělat během jednoho volebního období. Tohle je práce na minimálně 8 let.
1: Což platí pravděpodobně i o té multifunkční hale, když by na ní došlo.
2: Multifunkční hala není investice města. Město by přispívalo investičním příspěvkem, tudíž já se jí jako investiční náměstek toliko nezabývám, ale zabývám se jím jako člen vyjednavacího týmu se soukromníkem, který nám dal nabídku. A tady teďka hodně záleží na tom, jak se k tomu postaví Evropská komise. Hodně se říká, že město by 30 let přispívalo kolem 33 milionů korun, indexovaných o inflaci, ale já mám tendenci to neustále opravovat a upřesňovat. Dneska město dává 17 milionů korun provozně na svůj stadion, na takzvanou plecharénu, a tuto částku v případě, že by stála multifunkční hala, už by město nedávalo. Tedy já vždycky o těch 33 milionů odečítám těch 17 milionů, které už dneska dáváme na provoz plechárny, tudíž už ta částka nevypadá tak vysoká.
1: Dalo by se tam určitě ještě hodně diskutovat, přesto díky za názor Miloslava Tichého za hnutí ANO.
3: Komunální volby 2026.
1: Poslouchali jste první ze čtyř debat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc před blížícími se komunálními volbami do městského zastupitelstva v Olomouci. Dnešními diskutujícími byly Miloslav Tichý, číslo 2 olomoucké kandidátky Hnutí ANO 2011. Děkuji za návštěvu.
2: Já vám moc děkuji za pozvání.
1: A Aleš Prstek, lídr olomoucké kandidátky regionálního politického Hnutí pro Olomouc. I vám díky za návštěvu.
0: Díky za pozvání.
1: Zvali jsme také do dnešní debaty zástupce Sdružení Demokratická strana zelených za práva zvířat a nezávislých kandidátů. Naší nabídku ale kandidáti tohoto sdružení nevyužili. Záznam dnešní debaty, stejně jako i dalších tří tady u nás, si budete moci poslechnout od čtvrtečního večera 8. října na webových stránkách olomouc.rozhlas.cz. Další předvolební debatu vám nabídneme zítra, opět krátce po 17. hodině. Do studia jsme na základě losu pozvali zástupce těchto kandidujících subjektů. KDU ČSL, Křesťanská a Demokratická unie, Československá strana lidová, Koruna Česká, což je monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska a Milujeme Olomouc, tedy volební koalice pro komunální volby Piráti, TOP 09 a Zelení. Klidný večer.
3: Komunální volby 2026. Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Volby 2026. Tento týden vám od pondělí do čtvrtka nabízíme debaty s lídry kandidátek v Olomouci. S čím se ucházejí o vaše hlasy a jak si povedou v debatě s protikandidáty? Poslouchejte předvolební debaty z krajského města, ve kterých dostanou prostor lídři všech kandidátek. Po 17. hodině v našem vysílání.

Kenia po dlouhých 17 letech vypustila skupina Blondie do světa album No Exit, zrodil se jeden z největších comebacků poprokové historie. Single Maria šel až na čelo britské hitparády a hraje se dodnes. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc se skupinou Blondie.

Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Mrtvá z Rohanského ostrova. Byla vražda krásné podnikatelky rituální zločin? Ivan Trojan v kriminálním seriálu Vraždy v kruhu. ČT2. Péro jako zbraň, slovo jako pochodeň, láska jako cesta. Životopisný film Havel. A ČT Art uvede dvě slavné aktovky Václava Havla v nastudování divadla na Vinohradech. Motýl na anténě a audience. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Oprava akvacentra pro nejmenší děti v Olomouci stála přes 10 milionů korun. Stát chce spustit systém nouzových varování v únoru příštího roku. Tenista Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu. Zítřejší počasí má být slunečné s teplotami do 23 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Olomouci skončila modernizace akvacentra Delfínek u plaveckého stadionu. Město přišlo na více než 10 milionů korun. Obnovou prošel nejen bazén pro malé děti, ale i tělocvična. Jak teď Delfínek vypadá, popisuje mluvčí olomoucké radnice Jan Horejš.
5: Větší je prostor pro kočárky, šatny i sprchy. Nové uspořádání prostor zároveň vytváří podmínky pro komunitní aktivity a setkávání rodičů s dětmi.
4: Systém nouzových varování přímo do mobilních telefonů chce stát spustit v únoru příštího roku. Takzvaný cell broadcast upozorní na kritické situace, jako jsou povodně, výpadek elektřiny nebo dronové útoky. Teď je v testovacím provozu.
6: Varování nepřijde jako SMS zpráva. Na telefonu se zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
7: Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
6: Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana ze STAN.
8: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
6: Stát připravuje také větší ochranu objektů kritické infrastruktury před neznámými drony. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
4: Bývalý poslanec Petr Wolf dostal za útěk před vězením roční trest. Rozhodl o tom dnes okresní soud v Ostravě. Politik zvolený do sněmovny za tehdejší ČSSD se měl odpěkat 6leté vězení za dotační podvod. Uprchl ale do Paraguaje, kde se ukrýval. Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mohl dostat až 2 roky vězení navíc. Dnes vinu přiznal, řekl, že všeho lituje. 40 šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií vyzývá veřejné činitele a politiky, aby odmítali násilí a dodržovali základní principy slušné komunikace. Text prohlášení například na serveru iRozhlas.cz. Šéfredaktoři vyzývají všechny politiky, aby stejně jako novináři nepodněcovali k násilí a žádají je, aby se toho zdrželi i na sociálních sítích.
9: Sport.
4: Tenista Jiří Lehečka postoupil do finále turnaje v Tokiu. Nad Vašerotem z Monaka vyhrál 2-0 a o titul si zahraje se Španělem Alcarazem. Lehečka se na dnešního soupeře dobře připravil i díky zápasovému programu.
10: Tak já jsem sledoval ty jeho zápasy, často se stalo, že hrál ten zápas přede mnou, takže jsem toho viděl docela dost a všiml jsem si toho, že určitě umí velice dobře servírovat, returnovat. Je to prostě hráč, který doopravdy umí skoro všechno, proto jsem věděl, že se budu muset hodně soustředit na svoji hru, být agresivní, dobře servírovat a nebát se s ním hrát výměnu od základní čáry.
0: Počasí.
4: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Po olomoucké části Černovíra se řeší nehoda osobního auta a cyklisty. Jezdí se tu jedním pruhem.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Pěkná pozdravení od všech, kdo poslouchají, třeba se zapojí, třeba se ozvou, pozvou také k poslechu nějaké pěkné písničky pro radost osobně. Ta možnost tu je, linka 221 555 444, a samozřejmě můžete přidat vzkaz ovšem v tom prvním případě i vybrat nějakou pěknou melodii, nějakou pěknou lidovku, cymbálku, dechovečku právě po telefonních linkách. A přidat se tedy můžete SMS písemnou formou, textovku pošlete na 723 70 33 51. Eliza, Elza, ale prý také některá exotičtější jména. No ale především to jméno, jehož nositelkami jsou v Olomouckém kraji zhruba 4000 dam, a které má asi absolutní vrchol, tak kolem roku 2010, tušíte? A také v poledne víme, přálo se hodně Eliškám, Elzám. Tak je pěkně zdravíme z Českého rozhlasu Olomouc, také 5 minut po 18. Ať jsou veselé, ať jsou veselé. A teď zvesela se staroměstskou kapelou.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Což o to, ale 5.10., 10 minut po 18. Český rozhlas Olomouc a paní Maruška, dobrý podvečer i vám.
2: Krásný podvečer přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu, s přáním stálého zdraví mojí sestře Jiřince Prchlíkové do Dlouhé Stráně, Lidušce do Olomouce, Jiřímu do Litovle, Miladce do Přáslavic, Zdeňčce do Horochova a Zdeňčce do Prostějova i Zdeňčce do Holubic. Vám, pane Božku, moc děkuji a zase se budu těšit někdy naslyšenou.
1: Taky se těšíme a za všechny děkujeme a samozřejmě rádi přivítáme postupně po telefonním spojení anebo teď také SMS zprávou, pozdravením a přáním. To přání je tu k narozeninkám a k dnešnímu svátku sestřičce Elince, kterou moc zdraví Myška a celá rodinka, Rostomile, krásně, pozdraveno, vyřízeno, děkujeme. A ještě zahráno bude, to bude tedy výběr od paní Marušky z Kroměříže po telefonních linkách a snad udělá radost, ano, dalším Elinkám, Elinečkám zahrajeme k dnešnímu svátku pro paní Elišku Kramarovou z Kolšova. A popřejeme jí srdečně pevné zdravíčko a to ze srdce přejí Ladík s Lenkou z Bludova a sousední zpráva hraje pro milovanou maminku paní Elišku Kramarovou k dnešnímu svátečku. Hodně štěstíčka, zdravíčka přejí dcery s rodinami. A my taky přidáváme se a přidáme ještě taky přáníčko krásného popracovního podvečera pro skvělou manželku a nejhodnější kočku na světě. Martinku, kterou moc zdraví Zdenda. Rádi se přidáváme, ale od Zdendy je to přece jenom onačejší.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc

0: panečku, jedna z dalších verzí, aspoň protože ty ostatní mají tak kolem 2 minutek, tak tahle byla přes 3 minutky, pěkně rozdivočená, rozbubrovaná, to bylo Bubenické tango, teď ovšem bez konkrétně ještě další kousek, ať si to vychutnají nejenom telefonující, ale především adresáti jejich přání. Pěkný dobrý podvečer, paní Milušce, jestli se nemýlím, dobrý den.
1: Dobrý podvečer, já vás taky zdravím a všechny posluchače a já bych tuto písničku chtěla nechat zahrát mojemu manželovi, paní Julince Koplíkové do Přerova, paní Rence do Hulína, no zkusím Vlastičku z Krnova, no a všechny ostatní známé, které známe a Pepika Macika do Pavlovic, do domova důchodců, taky ho necháváme pozdravovat. A vám do Českého rozhlasu taky tuto písničku posíláme a všem posluchačům.
0: Děkujeme.
1: Děkuju za vybrání písničky a nashledanou.
0: Děkujeme, pěkně jste to zkusila. Díky, díky, to byla paní Miluška Přerov a dál. Za chvilinku budeme u dalších zájemců. Vyzvání vám to tak jen, co vyřídíme také pozdravení babičce od Martina a Myšky. Také máme pozdravovat a moc příjemný podvečer popřát a písničku zahrát Vratíkovi Kosinovi ze Štenberka pro pohodový spokojený večer posílá Maruška a moc, moc zdraví. A písnička je tu ještě s přáním krásného dne svátečního Elišce Zapletalové v Rapotíně, taky ale Marušce v Hrabišíně, i Zdeničce z Hrochova, Lidušce v Olomouci, i Věrušce Halouskové z Bílovce od Břetíka.

0: kterou měla tak ráda, písničku od jejího manžela, Nikoho jsem nemiloval. A je to k svátku i k narozeninám. Děkuji.
1: Děkujeme pěkně. Za chvilinku další zájemci a teď ještě ti, kdo napsali a jejich zprávy tady máme a vidíme je a přišli do této chvilky, ale postupně, tak hned po 18. se ozvali. Datka Ruda od Hřiště dneska pěkně zdraví do Ostravy paní Elišku Krejčí, do Běle pod Pradědem paní Elišku Kovářovou. K svátkům tedy Eliškám všechno nejlepší od Hřiště, od Rudy a Datky. Paní Elišce Krejčí, paní Elišce Kovářové, pozdravení též od nás. Další, prosím, v pořadí od paní posluchačky. Příjemný podvečer všem a taky jejím přátelům. Můžeme dodat, že přišla zpráva z čísla 704. Všichni, kdo mají nějakého takového kamaráda, kamarádku, protože to je všechno, co zde zjišťujeme. Prostě přeje paní posluchačka krásný podvečer. A ještě bychom mohli zahrát také sestřičce Elince, kterou moc zdraví Luky. Díky za to, jak spolu vycházíme, jaká jsi skvělá segra, rádi vyřizujeme.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Jaké příběhy a melodie sebou přináší podzimní vítr, ať už jen zlehka povívá dolinou nebo naplno duní v horách a věstí změnu počasí? A jak dovede lidová píseň zachytit magický přerod léta v podzim, doprovázený vydatným deštěm, hromy i prvními mrazíky? Novou epizodou z cyklu Cymbál a husle nás budou provázet

0: rozmanité přírodní živly. Zaposloucháme se do písní o větru, dešti a možná i blescích. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
1: Splnil si vizi vlastního velkého orchestru, přemluvil spolužáky z konzervatoře a jamu a založil Hanácký symfonický orchestr. Dirigent, zpěvák, operní režisér, hráč na violončelo a kytaru Bernard Izard. Jeho orchestr vstupuje už do druhé sezóny. Jaká bude? A považuje se Bernard Izard za hodně odvážného? Zeptáme se v hostu ve studiu Českého rozhlasu Olomouc se Zorou Ježkovou ve středu v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Už pokračujeme a už jsme u paní Marušky a ona je u nás ve vysílání. Dobrý podvečer, pěkně vítáme.
4: Dobrý podvečer, děkuji za přivítání a děkuji za vyhledání písničky. A touto cestou bych chtěla poslat písničku paní Elišce Zapletalové do Rapotina. Milá Eliško, přeji ti krásný prožitý svátek v kruhu rodinem. Ať se máš stále dobře, hlavně ať tě zdraví slouží, tak jak to je. A měj se moc hezky, to ti posílá Majka Skolčová. A dál potom k tým vašim 60. svazku manželským zavolám, až to budete mít. Moc děkuji a naslyšenou a zdravím všechny moje přátelé.
3: Děkujeme Majce, pěkně zdravíme, těšíme se příště, třeba při výročí a teď už také míříme na Brněnsko. A dneska jako první, nebo teď v podvečer možná, reprezentuje Brněnsko František od Brna, teď o 6:30, tak akorát čas zahrát z celého srdce s nejmilejším velkým poděkováním milé Aničce do Bludova. Taky za nejmilejší přání s nejkrásnější písničkou, krásnou oslavou, všechno pohladilo a taky od Mařenky, Františka z Hrabové, Marušky z Bludova i Jiřinky ze Sutkova za nejmilejší přání od paní Evičky z Modřice, Věrky s Adámkem i Julinky z Přerova. Krásné dny přeje František. Pozdraví, vyřizujeme rádi babičce Jarunce. Tady je pozdravení od celé rodinky za to, jak jsme měli krásnou rodinnou sešlost. A jaká byla pohodička, včetně toho nádherného počasí, které vyšlo na jedničku a jsou tady i 4 hvězdičky k tomu, tak ať nám to vychází, ať se mají rodinky pěkně rády, zdravíme i tu vaši a především vaši

0: Písnička, kterou nehráváme úplně často s veselkou. Tak teď bychom si ty konvalinky, na které taky dneska dojde v podvečer v 18.35, nebo respektive za pár sekund, mohli dát, když hráváme s veselkou, tak třeba s květovankou, ale určitě jsou to ony krásné konvalinky, bílé, krásné. A bude to i s přáním samozřejmě, a to od paní Lidušky. Dobrý podvečer.
1: Krásný podvečer. Ještě jednou vám přeju, pane Bořečku, za krásný milý přivítání a za vybrání té krásné písničky. A chtěla bych ji dnes poslat jako hudební dárek k dnešnímu svátku mojí tetě, paní Elišce Dokoupilové z Moravičan, a také její pravnučce Elišce Doležalové z Moravičan. Děvčata, přeju vám všechno nejlepší dnešnímu svátku. Hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a té mladší Elišce Doležalové, pravnučce od té mojí tety, přeji, ať se jí daří na té hlavní střední škole a či má hodně pěkné známek a ať má hodně úspěchů a ať se jí splní všechna přáníčka, co si přeje. A tak ještě písničku posílám k svátku paní Elišce, věrné dlouholeté posluchačce Českého rozhlasu Olomouc, paní Elišce Lantové z Václavova Zábřeha. Taky paní Eliško, všechno nejlepší k vašemu svátku. Ať se vám daří tím divadelním kroužku, co všechno hrajete a v zahrádce. A ať se vám splní všechna přáníčka. A včerejšímu svátku taky posílám hudební dárek panu Františkovi Sedláčkovi z Újezda u Mohelnice, kterému také přeji všechno nejlepší, hlavně pevný zdraví, štěstí, lásky se svou manželkou Jožinkou a ještě pěkná dlouhá léta prožitá ve zdraví a lásce. A za písničku děkuju panu Oldovi Crhákovi Nemile a Gotwaldovým manželům Lidušce Jendovi z Doubravice a celé jejich rodině. A všem Františkům a Eliškám posílám písničku. Děkuju, pane Bořečku, a Bořečko, písnička je také pro vás. Děkuju za všechno. Mějte se krásně.
0: Díky. A písnička, ta určitě udělá radost skvělému dědovi Honzíkovi. Zdraví ho Honzík junior nejmladší, a tak zdravíme taky taťku Jana a především tedy dědu. A dál přání posíláme všem, kdo poslouchají, a to třeba v penzionech Jesenec, Ludmírov, Luká, Bohuslavice, Náměšť, Loštice, Litovel, Červenka. Písnička samozřejmě i personálu, zdravotníkům, sestřičkám, pečovatelům. Přání pevného zdraví, rodinné lásky, otehely s děvčaty a moc hezké poslouchání, ale především asi poděkování je tu od Elišky, ale taky Jarka z Rapotína, takže pro radost a jako dík k příjemnému poslouchání Hance Jarkovi z Předmostí, Marušce z Kolšova, Marušce Jirkovi z Hrabišína, taky Břeťovi ze Štítů, tedy od Elišky a taky od Jarka a od nás, od celé rozhlasové rodinky Elišce, ještě pár tónů.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc žije.

0: prosíme měsíček, prosíme hvězdičky, aby teď neboleli nikoho. Nožičky ani ručičky upracované, možná v roštění to bude ten případ, ale i ta následující písnička vyvede z lesíčka ven. Máme tu tady paní Janu, dneska jsem ani já neslyšel tajemníka sekretáře Jirku. To bude mít nějaký důvod. Dobrý podvečer.
1: Pěkný podvečer, pane Bořečku. Srdečně vás zdravím. Všechny do Českého rozhlasu Olomouc a všechny rozhlasoví přátelé. A písničku posílám pro potěšení a příjemný podvečer svému manželovi a děkuji mu za všechno, co pro nás dělá. Panu Jiřímu do Litovle, panu Jiřímu do Konštátu, Františkovi od Brna a panu Jaroslavu do Koupilovi do Letovic. A všem posluchačům posílám tuto písničku a i vám, pane Bořečku, máme vás moc rádi, tak ať vám tato písnička udělá taky radost. A pohladí vás na duši a na srdíčku. To vám z celého srdce posílá Jana z Roštění. Dneska jenom Jana. No ale můžu říct i Jiří, no ten je venku, poslouchá v dílni. Rádio. Takže moc krát vám děkuji a přeju vám všem hodně zdraví a užívejte si ještě krásného babího léta. Děkuji vám moc krát a nashledanou.
0: Děkujeme, posíláme tedy my za všechny, nejenom Jiříky a nejenom Lesáky, paní Janě, tu písničku. Ano, ano, ano, ano, pracovali, poklizeli pěkně kolem baráčku na zahrádce, než se to počasí změní. A to přijde dříve či později, ale ještě si užijeme stejně jako té kruštohorské, lesácké, březovské, desítkovské melodie právě třeba pro Jiříčky. Ale taky udělá máme radost Standovi, kterého moc zdraví Zuza Zuzička a moc pozdravení máme vyřídit také dneska všem, kteří vybírají moc pěkné melodie. Měli jsme tady pytláckou směsku méně hranou, tak teď ještě líbezná krušnohorská lesácká.
2: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kdo je to babička roku? No především oslava našich seniorů a jejich životní energie. A projekt, jehož dobrou duší v Olomouckém kraji, je předsedkyně Krajské rady seniorů Milena Hesová. Zdůrazňuje nenahraditelnost prarodičů v dnešní společnosti a propojení s vnoučaty jako klíč k rodinné harmonii. Pozveme vás na celostátní finále babičky roku do Olomouce i na další akce, které seniory příjemně naladí na poslední část roku 2020. V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc v úterý v 10 dopoledne.
2: Koncertní série Živě pokračuje vystoupením skupiny Ivo Viktorín Trio. Ve velkém studiu Českého rozhlasu Olomouc na Horním náměstí 21 zahraje ve středu 7. října od 20 hodin. Vstupenky za 50 korun kupujte na recepci naší budovy v Pavelčákově 19. Mozek a hlas AG Fleku, k tomu 4 ruce druhé trávy, nenechte si ujít Ivo Viktorín Trio.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pytláckou, Roztomilou, Minisměsku, teď Jiříkovskou, Lesáckou, Krušnohorskou v pár posledních minutkách. A teď ještě myslivce, co potkali ty panenky, si dáme klasiku, ať si zaspíváme, zanotujeme, zapochodujeme lehce možná i díky panu Robertovi. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer. Bylo by to pro vás do rozhlasu, protože jste moc prima rádio. Tak by to bylo pro vlastičku do Kromonova, pro paní Ludmilu z Brna, z Vinkovku. Tak by to bylo pro Jardu ze Zbáře, pro Včela z Holdu, pro Jirku, pro paní Uchytilovo, no pro všechny, co jim nikdo nezahraje. No a na bazén domohelnice, no a pro tu dásu. Moc děkuju za písničku. Zatím jsem se do hřebíku nedovolal, tak to zkouším, tak snad to vyjde, no. Dovolat se a potom ještě trefit tři otázky, to není vůbec lehký. Tak vám moc děkuju.
1: Tak taky děkujeme za přízeň a písničkou. Teď potěšíme taky přízeň rodinou a máme moc pozdravovat tetu, babi a druhou tetu, které všechny zdraví Martinek, zdraví také mamka a taťka a děkujeme za nedávnou krásnou rodinnou akci. Děkujeme též za pozdravení od nás z Českého rozhlasu Olomouc a odsud ještě s dovolením moc pozdravíme také další doslova porci hvárku Elišek a Elinek, takže dvě malé juniorky, pozdravy od babičky do Čech, ale taky k nám na Moravu a pak taky pozdravení sousedkám. Co si vzpomenu, tak tři Elišky od nás pozdravuje Jarka a taky děda Vašík. A ještě babičce a dědovi z dalšího přání pozdravení jsou tu také od rodinky Rosypalových a z druhé strany rodinky Černockých. A pozdravení jsou právě babičce, dědovi a celá rodinka. Ať se má fajn a ať ve zdraví tráví tyto krásné malebné dny.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Prostějovští radní schválili vypsání zakázky na stavbu bazénu. Dům seniorů v Krnově čeká rozsáhlá rekonstrukce. České volejbalistky se po třetí za sebou zahrají na mistrovství světa. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, maximálně 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Prostějov vypíše tendr na stavbu krytého bazénu. Rozhodli o tom dnes radní města. Projekt si vyžádá zhruba 750 milionů korun. Kvůli délce bazénu se na jaře v Prostějově uskutečnilo referendum. Tělovýchovná jednota totiž žádala 50-metrovou plaveckou dráhu. Vedení města trvá na poloviční délce. Referendum mělo ovšem nízkou účast, proto bylo neplatné. Základní škola Nábřežní v Jeseníku prošla modernizací za zhruba 13 milionů korun. Žáci mají nové učebny robotiky, cizích jazyků, fyziky a chemie. Obnovou prošla i další pracoviště školy, říká její ředitel a kandidát v komunálních volbách Dominik Liberda.
4: My chceme učitele směřovat i tady tím novým vybavením a uspořádáním tříd k tomu, aby ta výuka byla poplatná těm aktuálním potřebám toho vzdělávání. To znamená samozřejmě kvalitní frontálka jako základ, ale k tomu právě veškeré další formy práce skupinové, samozřejmě využívání těch digitálních technologií a propojování těch předmětů.
3: Krnovský domov pro seniory chystá velkou rekonstrukci. Zařízení nesplňuje podmínky požární bezpečnosti. Zároveň má i zastaralý kolaudační plán. Práce mají být hotové do konce příštího roku, říká ředitel domova František Fojtík.
5: Elektřina není zakufrovaná do nehořlavých pouzder. Na chodbách jsou hořlavé povrchy, hořlavá madla, hořlavá obložení, přestože jsou to evakuační plochy, kde v případě požáru by se shromažďovali lidé. Ta budova už je letitá a vyžaduje prostě zásadní zásahy.
3: Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci můžou věnovat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Letos jich bude rekordní počet 500.
6: Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu projektu, popisuje Kristina Goša z arcidiecézní charity Olomouc.
7: Ten dárek by měl mít třeba od 3 do 5 kilogramů, nesmí obsahovat cukrovinky skrz celní důvody. Ty věci, co tam jsou, by měly být nové, nepoužité.
6: Dárcům, kteří se do projektu zapojí, patří poděkování, říká mluvčí charity Marek Navrátil.
8: Chtěl bych vzkázat, že pokud se někdo zapojuje do tohoto projektu nebo má v plánu se zapojit, že to je ohromná věc.
6: Nákladní auto z dárky charita na Ukrajinu plánuje vypravit v prosinci. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas. Sport.
3: České volejbalistky se po třetí za sebou zahrají na mistrovství světa. Na šampionát v příštím roce postoupili z 15. místa světového žebříčku. Účast českého týmu dnes potvrdila Mezinárodní volejbalová federace. Turnaj pro 32 týmů se na přelomu srpna a září uskuteční ve Spojených státech a Kanadě.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, v Jeseníkách kolem 16,Ované slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: U olomoucké části Černovíra se řeší nehoda osobního auta a cyklisty jezdí se tu jedním pruhem.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Rockland. Pořad, ve kterém vás každé pondělí zveme k povídání s kapelami z blízka i daleka, k poslechu hudby tvrdší i měkčí a každé poslední pondělí v měsíci k novinkám pod drobnohledem Jirky Matějů. Poslouchejte Rockland.

0: Hezký večer všem příznivcům Rokle od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Do měsíce října vstupujeme s krásným albem Teorie mizení kapely Nevermore a Kosmonaut, což je vlastně Michal Kosmonaut Čimíček, který to všechno zpívá, hodně skládá s pomocí dalších členů kapely a já jsem rád, že ho máme dnes tady u nás ve studiu. Michale, ahoj.
1: Ahoj, moc děkuji za pozvání.
0: Deska Teorie mizení trošku od toho kosmu jakoby jsme odstoupili, protože před 6 lety si se svou předposlední deskou vydal s kapelou opravdu do vesmíru.
1: Je to tak?
0: Asi ten let úplně nedopadl. I když na desce krásně.
1: Ta deska XC9 Písně do rakety, opravdu už je to 6 let. My jsme navázali touhletou deskou Teorie mizení. Nějaký ty vesmírný a další témata jsou, těch se úplně nezbavím, jsou tam písně, které k téhle té mé oblíbené látce vesmírné trošku inklinují.
0: Začali jsme vlastně měsíčními krajinami.
1: Přesně tak.
0: Kde se vzala tahle ta inspirace? Tam si myslím, že to propojení té naší pozemské současnosti a toho pozemského bytí s tím, co je ve vesmíru, je jednoznačné.
1: No z těch 11 písní vlastně, které na albu Teorie mizení jsou, tak zrovna Měsíční krajiny inspiroval ke napsání této desky jeden silný příběh. Objevil jsem vlastně životní osud židovského chlapce Petra Ginze, který byl internován v Terezíně a nevzdal se v těch šílených podmínkách, prostě vedl časopis, vedem, kreslil, psal básně. Nakonec teda zabili v Osvětimi, ale ještě předtím vlastně nakresl nádherný obrázek, který se jmenuje Měsíční krajiny. Je to z povrchu měsíce, pohled na zemi. Posluchači si můžou tenhle ten obrázek dohledat a symbolicky byl tenhle, o mnoho let později byl tenhle ten obrázek vynesen do vesmíru. A já jsem tu písničku napsal vlastně z pohledu toho Petra Ginze, jsem si dovolil takhle napsat. No.
0: A jinak, jak jsi hledal inspiraci a proč to trvalo vlastně těch 6 let?
1: No, inspirace se hledá těžko, to potvrdí každý, kdo píše. Samozřejmě mě vždycky pomůže nějaký koncept té desky. Bledě modré město, deska byla inspirovaná Brnem, XC9 byla prostě o cestě do vesmíru, nebo to, co se stalo před tou cestou. A tady jsem zase chtěl zachytit mizející skutečnost a ztráty v různých podobách, ale snažil jsem se, aby to nebyla smutná deska, aby byla hlavně plná naděje. A mě vždycky pomůže ten koncept otevřít spoustu dveří, které nevím, pospojovat to dohromady a strašně jsem rád, že ta deska se už může rozletět do světa, protože psaní těch textů mi zabralo opravdu dlouhou dobu.
0: Ale asi to tak mělo být, prostě o tom ten život opravdu je. A my si teď z alba Teorie mizení skupiny Nevermore a Kosmonaut pustíme skladbu, která je podle mého názoru jednoznačným singlem a jde o písničku Atlas pro sny. Dnes v Rokli Českého rozhlasu Olomouc.

0: Musíte uznat Lahůdka. Písnička Atlas pro sny z alba Teorie mizení, horké novinky kapely Nevermore a Kosmonaut, protože vyšla před 4 dny v pátek a už dnes v pondělí si tuhletu desku můžeme tady hrát. A jsem také rád, že Michal Kosmonaut Čimíček je s námi ve studiu. Tahle ta písnička i s krásným pianem a hlavně s smyčcovým kvartetem, takové velké obohacení toho tradičního zvuku kapely. Chtěl jsi to tak?
1: Přesně tak. Od první desky Mezi planetami jsem chtěl smyčcový kvartet. Až teprve u téhle té čtvrté studiové desky jsem si to splnil. Rozepsali noty pro smyčce Ondra Kia z kapely Květy a Roman Kašník, u kterého jsme tu desku dělali ve studiu Reset. Podařilo se to, byl jsem za to rád a my totiž se snažíme ty desky, ty jednotlivé písničky dělat bohatší, více žánrový, takže ta deska, každá písnička si řekne svoje. Pozvali jsme si řadu dalších hostů, třeba skvělého akordeonistu Ondru Zámečníka, zpěvačku Ladu Šimíčkovou, aby tam dodala ten ženský element, Martina Mrcuholana na foukací harmoniku, v Liberci nahrával prostě tady to, tu foukačku. Ale je pravda, že spoustu těch věcí zvládne kapela, protože třeba Pavel Karas, který se mnou složil tuhle tu písničku Atlas pro sny, tak je kytarista, ale vzal dceři klávesy, hraje na ně skvěle, nevím, jak to zvládá, ale prostě tady do téhleté písně hrál on. A samozřejmě, když už teda mluvím o Pavlu Karasovi, tak je tam ještě v kapele Vláďa Třebický, bubeník, který skvěle doprovodil ty písně, a Vítek Sklenář, basista, no. To jsme my, Nevermore a Kosmonaut.
0: Samozřejmě nemohou desce chybět texty, tedy bukletu v CDčku, ale hlavně má to i nádherný ten první list, kde je vlastně takové to podtržení toho názvu Teorie mizení, kde je tam vlastně lehce se vytrácející planeta, ze které už zůstává sotva půl měsíc. To byla taky jasná myšlenka, to si takhle chtěl, anebo už ten obraz byl hotový a ty si se ho zmocnil?
1: No, já jsem, ke mně se dostala jedna dětská knížka, krásně ilustrovaná, našel jsem si autorku, jmenuje se Katarína Kratochvílová, a po e-mailu jsem ji oslovil. Ona říkala, já ale maluju hlavně jako liter knížky pro děti, a já říkám, ale já prostě vidím nějaký krásný váš obraz, ilustraci, a aniž by znala třeba písničku Měsíční krajiny, kterou jsme si pouštěli, a ten příběh a tak, tak mě poslala prostě první skicu. A moc se mi to líbilo, protože ten muž stojící před měsícem rozpadajícím se splňoval jak ten koncept té desky, tak návaznost na tu píseň Měsíční krajiny, a osobně jsem z toho moc uchvácený. A i předchozí buklet byl ilustrovaný u XC9, tenhle ten taky. No, mám to prostě rád, no, ty ilustrace.
0: No, patří to k tomu, stejně jako ta vůně, když to rozbalíte z toho celofánu, a nám to tady pořád ve studiu nádherně voní, to nové CDčko. A protože tu zaznělo i jméno Lady Šimíčkové, tak si teď pojďme pustit z alba Teorie mizení kapely Nevermore a Kosmonaut v písničce Bez signálu. Dnes v rokli Českého rozhlasu Olomouc.

0: Lada je vlastně první člověk, který čte moje texty, já si ji vážím jako textařky, že ona má svou kapelu, Lada a kapela. A tím naším vlastně manželstvím a tím jsme se známili jako textaři a tady tímhletím vším, tak vlastně je to už ta deska. Je to vlastně na všech deskách účinkovala. Já jsem za to moc rád, protože tam vnese do toho ten kýžený ženský element do té desky. A tahle ta píseň o ztrátě komunikace mezi dvěma lidmi, všechno to tak hezky sedlo dohromady, protože tahle ta deska prostě o ztrátách je. A myslím si, že ztráta komunikace je jako jeden z největších problémů současnosti, nejen partnerských vztahů, ale prostě rozdělené společnosti vůbec, a tak to vidíme dnes a denně.
1: No je vidět, že jste nestratili ten kontakt mezi sebou.
0: No, tak samozřejmě to jste hodil do konceptu tahle ta píseň. A jsem moc rád, že jsem ji mohl s Ladou naspívat, protože snad se i posluchačům bude líbit tahle ta věc.
1: Jak to vypadá s koncertním provedením alba?
0: Blíží se křest desky 7.10. v brněnském Café Praha, kde dělám produkčního dramaturga, takový klub uprostřed Brna, blízko galerie Vaňkovky, tak tam jsme si sezvali některé hosty z toho alba. Budeme se snažit tu desku provést, předvést trošku podobně, jako jsme ji zaznamenali na tom albu. Myslím, že už to můžu prozradit. Budeme křtít měsíčním zrnkem, protože bude nám křtít tuhletu desku Pavel Gabsdyl, jeden z největších znalců měsíčních krajin a měsíců. Určitě si najděte jeho podcasty nebo videa na Facebooku. Napsal spoustu knížek o měsíci a slíbil nám to malé zrnko přivést a to položí na tenhle ten. Ale samozřejmě, kdo nestihne ten koncert, tak budeme moc rádi, když zavíte na nějaký další hraní. Všechno najde na nevermore.cz a hlavně může si tu desku poslechnout na Spotify, na YouTube, kdekoliv. A ti, co mají rádi právě jako my dva tu vůni toho alba a to, že vlastně si můžeme prolistovat ten buklet, tak ty si můžou napsat o tu desku na našem webu nevermore.cz.
1: No a pak už můžete jen hledat začátek, což je i poslední skladba téhleté desky. Díky za povídání, ahoj.
0: Ahoj, moc děkuju.
2: Hledám ptáčka, který mluví s duchy lesa.

Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Kultura se bude řídit novým strategickým dokumentem, schválila to vláda. Během víkendového ilegálního srazu tuningových aut policie udělila pokuty za 3 miliony korun. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Vláda dnes schválila novou koncepci státní kulturní politiky. Dokument určuje její směřování na další 3 roky. Původní návrh, který prosadila předchozí vláda, přitom platil až do roku 2030.
3: Podle ministra kultury Oty Klempíře za motoristy byl ale návrh neufinancovatelný. Zdůraznil, že původní dokument vznikl na konci volebního období jako seznam úkolů pro současnou vládu. V tom se má nová koncepce lišit.
4: Kulturní instituce a profesní sdružení tak ví, jaké cíle stát sleduje, jaké hodnoty považuje za důležité.
3: Na návrhu se mají podílet i profesní asociace. To zpochybňuje prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule.
5: Byla poškozená důvěra, že je možné jakýkoliv dialog s ministerstvem kultury vést.
3: Podle Bakuleho totiž ministerstvo v návrhu nezohlednilo připomínky kulturní obce. To skritizoval i bývalý ministr kultury Martin Baxa z ODS.
6: Je to pro mě projev jasné arogance Oto Klempíře a jeho neochoty bavit se s těmi, pro které má pracovat.
3: Dokument počítá s obnovou kulturního dědictví nebo zvýšení konkurenceschopnosti české audiovize. Z úřadu vlády Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Policisté o víkendu odhalili stovky prohřešků v souvislosti s ilegálním srazem tuningových aut v Česku. Téměř 70 řidičů bylo pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Nejčastěji ale policie řešila nepřiměřenou rychlost. Za tu uložila pokuty za skoro 3 miliony korun. Častým prohřeškem byl taky nevyhovující technický stav vozu. Účastníci srazu se pohybovali v Praze a středních Čechách, pak pokračovali do Brna a Olomouce. Strážníci celkem zkontrolovali přes 30 tisíc lidí. Jihočeští rybáři odložili nebo zrušili kvůli nedostatku vody některé výlovy. Například na Třeboňsku letos nesloví rybník Rožmberk nebo Spolský. Voda chybí v rybnících i v sádkách. Rybáři se s ní proto snaží maximálně šetřit. Informace doplňuje vedoucí chovu ryb rybářství Třeboň Zdeněk Eisert.
7: Sádky jsou omezený teď asi na 15% kapacity. Ženeme vodu zpátky na přítoky, aby jsme tu vodu co nejvíce ušetřili, protože sádkovací kapacita tady v Třeboňských našich největších sádkách je teď maximálně na měsíc s poloviční kapacitou ryb. Sport.
2: Motor České Budějovice porazil Kometu Brno v hokejové Tipsport Extralize 5-1. Jeho Češi se díky vítězství posunuli v průběžné tabulce na 5. příčku a Moravané jsou po prohře 11.
1: Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D35 je na kilometru 240 ve směru na Olomouc odstavené porouchané osobní auto. A v Semilech jeďte opatrně v Brodské ulici. Na krajnici tam leží mrtvá srna. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Dobrý den, Maholena.
2: Dobrý den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Maholena Bočanová je česká herečka, která před kamerou stála už jako dítě a do povědomí diváků se zapsala nesmrtelnou rolí Milušky v seriálu Chalupáři. Vystudovala Pražskou konzervatoř a už během studií hostovala v Národním divadle. Dlouhá léta byla kmenovou členkou činoherního klubu. V současné době vystupuje v divadelním spolku Háta nebo ve studiu 2. V neposlední řadě ji diváci znají jako Darinu Márovou z Ordinace v Růžové zahradě 2, či jako Milátku ze seriálu Vyprávěj.
2: Mrchy,
1: ano. Je také autorkou mnoha nezapomenutelných televizních a filmových rolí, například ve snímcích Golet v údolí, Kouzelný měšec nebo Post Koitum. Maholeno, já vás tady ještě jednou vítám a já bych se hrozně rád zeptal na začátek na vaši maminku, protože vaše maminka byla krásná, prý jako Sophie Loren. A vy jste se i kvůli ní objevila na těch televizních obrazovkách, je to tak?
2: Jo, je to tak, je to krásný, to se mi dlouho nikdo neptal na mámu. Já věděla, že jdu do slušního podniku, to je krásný. Maminka byla krásná, zrovna včera jsem se koukala na její fotky, protože jsem to posílala jedné kamarádce. Ona byla hrozně podobná Sophie Loren, ale chtěla to vidět a mamka opravdu byla skoro kopie. Extrémně krásná žena a dělala krasobruslení, pracovala v divadle, pracovala na letišti. A živila se focením, tak jako přivydělávala si focením reklamama. A protože neměla hlídání v době ani cvaj, kdy mě bylo 3, 4, 5, takže 60, 70, no 60, no 60, jo, to je strašný. Tak mě tahala sebou, že jo. Tak a oni si mě všimli, říkají, to je hezký jako děťátko tady, to bychom mohli někam šoupnout nějakou reklamu a takhle to vzniklo. A pak byly mluvený reklamy, a pak právě byli Chalupáři, Boušův syn, Pantau, Lucie Postrachulice, tam už mi bylo asi 12, tam už jsem, já chrastím, já si to sundám. Tak takhle to ušlo a pak už to takhle, až teď do stáří.
1: Až do teď.
2: Až do teď.
1: Takže to mělo takový jako přirozený vlastně...
2: No. Neměla hlídání, tak mě vzala.
1: A
2: pak, protože jsem to vlastně dělala asi od těch třeba 6 let, jsem se motala u filmu a u reklam, tak to takhle nějak jako přirozeně vyplynulo, že prostě zkusím ty zkoušky na herectví, protože jako říkali, jako že ta holka je proto narozená, tý to jde, to by byla škoda, aby to nedělala, jako ty, když tancuješ, plus teda svoji normální profesi, bylo by škoda, kdybys to nedělala, že jo, když jsme těmi všichni viděli si kej pomoc, no. No, to bylo fantastické, ale k tomu se asi dostaneme.
1: K tomu se dostaneme, ale dostaneme se hlavně k vám, no. Moc krát děkuju každopádně.
2: No.
1: Jak na to vzpomínáte, na to dětství v tom hereckém světě vedle takových jmen?
2: Hele, každý se na tohle ptá, protože samozřejmě já jsem hrála s panem Kemrem, s panem Menčíkem, panem Sovákem, paní Janžurová, paní Bohdalová, všichni tyhle ty prostě absolutní, prostě giganti, ale já jsem byla takový prcek, mě to bylo úplně jedno. Já jsem to vůbec nevnímala, co to je za lidi, jaký to jsou umělci. Já jsem byla malička, mě bylo 7, 8, 9, 10, v 15 jsem zase byla ještě pitoma, dlouho jsem byla pitoma, tak to, ještě v 25 jsem si neuvědomovala, třeba když jsem hrála v Národním, že tam mám prostě pana Macháčka, pana Štěpničku. Já jsem prostě čekala, když už to zkoušení skončí a budu moc na diskotéku za kámošema, že jo, takhle. Takhle jsem to měla, takový normální zdravý vývoj a nějaký dospívání se u mě dostavilo a vážení si toho a chápání ty situace, jakou mám kliku, kde se pohybuju až s nástupem do činoherního klubu, po tý, co mě vyhodili z Národního, jsem zlobila. Tak jsem šla do činoheráku, tam mě bylo, nevím, asi tak okolo těch 25 a tam jsem tak jako se cítila dobře, tam byla taková příjemná lidská atmosféra a s láskou na mě funguje všechno. Když je na mě jako někdo přísnej, já se zavřu a jsem nepřítel. A jakmile na mě někdo laskavej, tak saju jako houba a tam jsem měla tu možnost a to štěstí, jsem mohla sát jako houba. Abraham, Libuška Šafránková, Kodet, pan Čepek, jako prostě, já jsem měla jakou kliku, já jsem zažila všechny tyhle ty lidi. Mm. A tam mi to začalo docházet, pořád jsem byla jeli to pitomí, ale už jsem jako si vážila toho, jakou mám kliku. No, ale jako tak asi tak v 35, ve 40 jsem si myslela, že už mi se to v té hlavě srovnalo, ale spíš s tím narozením toho dítěte člověk tak jako dospěje, ale když se podívám, co ze mě padalo za kraviny v 35 nebo ve 40, tak se člověk furt vyvíjí. Já si myslím, že dospěla jsem teď.
1: Je to, a třeba budete ještě překvapená za 10 let.
2: Že zjistím, že jsem ještě furt jako jeli to.
1: Tak ono to tak...
2: Teď
1: to, tak,
2: už ne, teď už si jako myslím, říká, že ne.
1: Vy jste říkal, že jste zlobila na, v Národním divadle, tak no. Jste tam zlobila jste i na konzervatoři, vy jste přispala na půdě.
2: No. Protože maminka mě vyhodila z domova, já jsem byla hrdá. A nevrátila jsem se, ona doufala, jakože budu škemrát a to ne. Takže jsem spala na černo na půdě. Několik dlouhých týdnů u nás na škole, no. Ale já jsem se vždycky učila dobře, výsledky jak v herectví, tak ty školní, takový ty normální předměty, já mám skvělou paměť. Takže jsem se vždycky učila na ty jedničky, dvojky, tak s profesorama jsem neměla problémy. Ale jednou na mě pan Vala křičel, Bočanová, jestli budeš takhle pokračovat, tak dopadneš jako Krecarová. Lucka, Anaka. To se říkám, to, že jsme dopadli
1: to bych,
2: docela
1: to
2: dobře.
1: Tak
2: zdravím Lucku, Anuka.
1: Takže vy jste zlobila na konzervatoři, no, pak jste zlobila i v Národním divadle, no. Pak jste zlobila i v Černoherním klubu?
2: Ne, tam jako, jak právě na mě byli hodný, tak tam jsem nechtěla nikoho zklamat a srazila jsem ty paty. No, tam nebyla ta vzpůrnost. Já jsem se teda snažila i v tom Národním divadle jako nebýt vzpůrná, ale to spíš bylo z takového strachu. Já jsem tam nastoupila strašně mladá, mě bylo asi 18 a trénovala jsem, to je prostě takzvaná, to je herecká sebevražda. Nastoupíš do prvního angažmá v 18, alternuješ s Vilmou Cibulkovou. To je prostě peklo. To je prostě s tímhle démonem úžasně talentovaným, šikovným. No, takže jsem vešla vždycky do divadla a celý soubor, když viděl, že hraju já, tak je, že ona hraje tahle. A to ti nepomůže, zvlášť když je ti 18. Tak to takhle prostě fungovalo a jsem byla hodně nešťastná, nešlo mi to. No a pak mi jako dokonce i řekli, že mi to i šlo, ale já jsem mu nevěřila. No, vydržela jsem tam asi 3 roky a pak jsme s maminkou odjeli na Kubu, na dovolenou, na měsíc. Já jsem hrála ve Vase Železnovový, takovou těžce nemocnou slečnu a vrátila jsem se a měla jsem barvu jako Erie jako Rantenga, rozumíš? Na kterou jsem byla náležitě pyšná a to už byla taková poslední kapka, že jako se nesnažím, že nemyslím na tu profesi, že jsem to takhle hodila za hlavu, opálala jsem se jako do černa, já se teda jako umím opálit do černa, tak mě vyhodili. Že se všem uleví. No, tenkrát si mě vzal pan Lukáš na kobereček a řekl mi, Mahuleno, zkusili jsme to, jako nic jako proti vám osobně nemám, ale nějak to tady jako neklouže.
1: Ne,
2: takže asi nerezonuje. My bychom byli rádi, kdyby jsme to ukončili. A já, wow! Protože jsem nechtěla být sráb, já jsem chtěla odejít, já jsem se tam trápila, ale nechtěla jsem být sráb a naši by mě přerazili, že jo, kdybych odešla z takovýhle nabídky. Takže vlastně, když jsem byla odejita, tak jsem měla čistý svědomí a šup do Černoheráku a štěstí. A celoživotní štěstí. Teď jsem tam asi, vlastně teď jsme skončili v černu, ale asi 40 let, no, 45, já nevím. Strašně dlouho, no, od 20, no. 40 let, no.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Mahulena Bočanová.
2: V čem vnímáte, že je ta stará generace bardů jiná než ta dnešní herecká generace, nebo ta střední a potom ta úplně nejmladší?
3: Víš co, a ty nejmladší už úplně ani neznám. Já sedím u zubaře, otevřu tam nějaký drbny a ty lidi vůbec neznám. Já vlastně nevím, jestli to jsou opravdoví herci, nebo jestli to jsou takový ty lidi z těch soutěží. Já už je vůbec neznám. Víš co, to je... Já nechci se nikoho dotknout, ale... Prostě už jsem staromilná, no. Pro mě jsou osobnosti tyhle ty lidi a... Tahle ta generace těch mladých, já vlastně nevím, co dělají, co umějí. Já nevím, jestli jsou to lidi z Instagramu, nebo z internetu, anebo z televize. Já je vlastně už neznám. Mm. A to je jiný v tom, že já třeba dneska vidím, koukám na nějaký seriál a říkám si, pane bože, teď ten člověk třeba neumí mluvit vůbec, teď mu ani není rozumět. A nebo teď je úplně jasně vidět, že tam je jenom třeba na pár vět, že to nejde tady. A za to nemůže ten člověk, co tam je. Za to můžou ty lidi, co ho tam obsadili.
2: Rok 2006. Vy jste byla v roce 2006 ve Stardance.
3: Mladá.
2: Vy jste tancovala jo, nádherně ve Stardance.
3: A jo, no, jsem měla kliku, jsem chytla Jardu, no, konečně.
2: Jaký to pro vás tenkrát bylo, ale vy jste potom i porodcovala. Na to
3: jo,
2: se taky
3: no,
2: zeptal.
3: No, to bylo strašný. Já jsem se nechtěla vzdát toho světa, toho tance, takže jsem prostě na to kejvla, že jo. Oni tam vždycky chtěli jako tři profíky a jednoho jako by, co je v tom tanci nějak jako jednou nohou, ale civil. A to jsem teda byla já, ale pro mě to bylo totální utrpení, protože jsem byla v pozici, kdy jsem měla jenom rok odtančeno. Šlo mi to. Vím, že mi to šlo, že mě ty tanečníci mezi sebou respektovali, měli mě rádi, jako třeba tebe, jak to taky bylo jasný, že to bude. Ale v té porotě jsem neměla co dělat, protože já jsem třeba věděla, co mám říct, ale bylo to často tak krutý, nebo by to bylo jako vtipný. Můžu si to dovolit, když bych kritizovala divadlo nebo něco, co je fakt jako moje doma, ale po roce nějakého tančení i ty moje fórečky, které ty tanečníci milovali a říkali, Mahou, ty tam v zákulisí řekneš přesně to ono, ty to cítíš, ty to vidíš, řekni to. Neměla jsem na to ty koule a proto to bylo takový bé, takový plácání jsem seděla. No tak jsem si užila Táničky a prostě pana chlopčíka, tenkrát tam byl s nám Táňa. No bylo to krásný, tančení bylo nádherný, jsem za to ráda. Já jsem se tam dostala úplně náhodou, protože jsem dělala konkurs na moderaci, ale hlavní jako samozřejmě tahák byl Marek, pro kterýho ten pořad, že jo, byl jako vystavený, jako, a že to je jasný, že Marek to bude moderovat, takže k Markovi hledali holku. Já jsem byla, to říkali z té BBC, to je bezvaná, ta se nám líbí, tu tam dejte, a ona je strašně jako... jako je moc divoká vedle Marka, jakože jsem moc...
2: Živel.
3: No a to si vím teďko, jak jsem kecaná, to už je 25 let, takže to fakt jako nešlo. Tak říká, my ji chceme, tak ji strč, tak tančí. A mě volali a říkají, Mahulenko, tak jsme vás nevybrali a jo, to nevadí, to je dobrý. A říká, bude to dělat Tereska Kostková. A říká, no to je super, ona je šikovná, to je skvělá holka tohle. A nechtěla byste tancovat. A já, no já nevím, no, tak jo. Ty brďo, a já nevím, no tak jo. Se stalo něco, co mi úplně změnilo život, že jo. Tančili jsme dalších 10 let, skoro, já jsem chodila na tréninky každý den, mě to jako totálně pohltilo, protože zase jsem měla tu kliku, že jsem chytla prostě Jardu Kuneše, absolutního špičkovýho tanečníka, nejenom jako co se týče České republiky, ale světa. Sedli jsme si jako lidi, on byl skvělý choreograf navíc a měl jediný na mě nervy. Jsem tak velký silný osobnosti proti co bym říkal s Kunešem. Jako nikdo jiný by tam z té party nevydržel s Jardou tancovat. Jo. Mm. Skočili z mostu za týden, tak já jsem to zvládla a protančili jsme se teda světem, no, krásný.
2: Jak vzpomínáte na ty zájezdy potom? Vy jste musela jezdit po celé republice.
3: S tancováním? No ježiš, no to nás bavilo samozřejmě. Furt. To nás samozřejmě bavilo. My jsme furt jezdili po plesech, asi jak jezdíš i ty. Ano. Já jsem většinou moderovala, pak jsme ještě tančili. Většinou jsme tančili tango a jive. Jive se vejde všude, že jo? Yes.

0: to takové desky, nevrť, mě to rozhodí. Protože jak jsem to neuměla, já jsem neměla tu stabilitu z začátku jistou. A on si tam musel trošku zavrtět. A nevrť, mě vždycky schodíš. No ale to, vzpomínám, to byly nádherný časy,
1: přenádherný. No můj tatínek byl vlastně taky v porotě.
0: Myslím, já to vím, že, no myslím, ten byl 2-3 roky, ne?
1: Ano.
0: Byl taky. No tak táta tam ale měl oproti mě co dělat, že jo? A taky tam byl Révaj, Honzík. Nebyl tam Honza tenkrát. Já si pamatuju, že jsem byla namachorovaná, jak každý mu vždycky přeskočí po prvním díle Stardance a myslí si, že je tanečník, jo. Na každýho nás to padlo.
1: To se stává?
0: Ano,
1: fakt?
0: To se stává všem, všichni jsme měli my bibky pocit, že jsme tanečníci. Ty méně inteligentní, ty měli větší ten pocit a ty více inteligentní míň.
1: Měli nějaký.
0: Ale na každýho to padlo a já jsem taky měla pocit, že jsem jako tanečník. A někde na nějakém mejdanu jsem potkala Honzu Révaj a tancovali jsme spolu salsu a dotancovali jsme spolu. A jsem věděla v Honzovi nic. A střevo. A dotančil a já jsem mu tak poplácala po ramoně. Říkala jsem, dobrý, ty seš dobrý, ty bys to měl dělat. Ty tancuješ celkem slušně. No.
1: Honzík Révaj,
0: tanečník. Pár excellence. Ten dělal Krvinku, veď, Drákulovi.
1: Honza Révaj? Jsi dělal Krvinku?
0: Myslím, že dělal Krvinku, no. Máma taky dělala Krvinku, ne?
1: Máma dělala Krvinku.
0: No a Honza tam byl taky.
1: Drákulovi, já bych uvedl diváky, že se bavíme o roli, taneční výrazný roli v muzikálu Drákula. Drákula. Tak, kdyby nikdo nevěděl.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je herečka Maholena Bočanová. Já bych se hrozně rád přesunul k životu s vaší dcerou, s vaší dcerou Márinkou, která je autistka. Vy o tom mluvíte úplně otevřeně a mě to téma strašně zajímá, protože mnoho lidí si vůbec nedokáže představit, jak takový život jakoby vypadá. Můžete to nějak přiblížit normálnímu...
2: Každý si říká autista Rayman, jo, ten film slavný, tak to vůbec není. Ten je na tom dobře, ten Rayman. Každý autista je taky hlavně úplně jiný, jo, takže jsou je spousty dalších přidružených potíží, které souvisí s autismem, což bývá mozková, různý stupeň retardace. Je to epilepsie, jsou to prostě ataky, jsou to... meltdowny, to jsou takový záchvaty jako zhroucení vnitřního. A no, je to, prostě každý autista je jiný. Já vlastně, to je hrozný, to budu působit jak blázen, ale já mám to štěstí, že vlastně ten stav Márinky, mojí autistický, je furt, že se to dá přežít. Dá se ještě s tím jako normálně žít, když nejste v životě úplně posera. Máte prostě, dejme tomu, 4letý dítě v těle 25letý ženy, jo? Ale že musíte, když jdete přes ulici, jí držet za ruku, musíte hlídat její, předvídat její chování, aby něco neudělala, nějakou blbost, aby se nerozběhla za pejskem, nebo takový je to prostě děcko v dospělém těle, ale největší utrpení v téhletý nemoci nebo v tomhletom prostě bohužel daru, nedaru z nebe, když vás ten autismus potká, je to, když to vaše dítě se trápí, když nějak jako trpí, když má nějaký sebepoškozování nebo právě úzkosti, deprese. My jsme měli to kliku, že tohle dlouho u nás nebylo, teď hormonální změnou je ten stav teda jako složitější, ale furt vždycky jde o zvyk, no. Tak samozřejmě před 2 lety trošičku tyhle ty problémy začaly, že hormonální změna vlastně způsobí, že propady nálady a úzkosti jsou. A vlastně pan doktor nám řekl, to jsou klasický melťáky, meltdowny, no to jste ještě nezažila, a kolik je, asi 23, když jí bylo. Na to jste klikař. To je, u autistických dětí je to zcela běžná věc. Tak to teďko se nám občas jako stává, ale bojujeme. Je to o klidu, o životním režimu, o tom, abych já byla v klidu, protože ona ze mě čerpá pocity, co se na světě děje. Když máma je v klidu, ona se taky sklidní. Je to o disciplíně, o lásce, o trpělivosti a o tom, že se prostě musíte s tím smířit a s tím, co máte, co vám pán mu naložil, prostě nakládat. Tohle je náš svět, lepší to nebude, pravděpodobně to bude jenom horší, protože jak se horšejí zdraví lidi, tak se horšejí i lidi, kteří mají nějaký handicap a prostě se s prominutím z toho života nepo***rat. My děláme všechno, co bychom dělat měli, jezdíme k moři, jezdíme na hory, je to samozřejmě složitější, potřebuji často pomoct. Má epilepsii, že? Takže třeba na lanovce musím vždycky poprosit nějakého velkého chlapa, můžete jít s náma na lanovce, kdyby náhodou, ono se to nestane. Ne, prosím vás, co? A já ne, nebojte, ono se to nestane. Ale kdyby náhodou, tak ji neudržím, tak aby nežuchla z lanovky, na lyžích už žuchnout může, to padá do měka. Ve vodě je to úplně v pohodě, v bazénech, nemůžeme do hloubky, v moři, prostě naučíte se s tím žít, předvídáte. No a hlavně žít normálně, protože nemůžete se takhle úplně zaresetovat, že nic nemůžete. To potom, jako by jsme byli zavřený doma v koupelně a brečeli, co se nám to stalo. Ne. Ne, máme krásný život a nehodlám se nějak vzdávat a dělám všechno, co nás napadne a Marina je statečná a myslím si, že jí se mnou dobře.
1: A vy jste ušla za tu dobu, co jste se svojí dceruškou, jako obrovský kus cesty. A mě by zajímalo, jak jste to vnímala předtím a jak to vnímáte třeba dneska?
2: Nejdřív šok, nejdřív odepírání, že to není možný, že vy máte dítě, který je jiný. Mně to došlo, že bylo malince celá 7. Já jsem se strašně dlouho tomu bránila, normální reakce každý maminky. Pak bych řekla 10 let velkého trápení. Ne ani proč zrovna já, ale... že vám je líto jí, že jí ten život prostě takhle naložil, že nebude mít děti, nebude mít kamarády, nebude mít školu, nebude mít práci. Pak hodně probrečených nocí, ale pak vlastně zjistíte, že jde žít jinak, že vlastně jí to nevadí, ona ten svět nezná. Pak vlastně zjistíte, že máte ten jiný život a když se s tím smíříte, to smíření je strašně základní důležitá věc, že ten život je krásný. Máme ho jiný, no. Máme ho jiný, no tak jdeme v 9 spát a ne v 11, ale žijeme ho naplno a vlastně jsme šťastní, my jsme šťastní holky. A teď, že jsem třeba zase překlenula se přes ty hrůzy, které teda nastaly před 2 lety, to zhoršení kvůli těm hormonům a všem tady těm letem, tak jsem říkala, tohle, když jsem vydržela, bylo mi teda hrozně, jo, jako to jako já jsem byla úplně na dně. Ale zvládla jsem to a říkala jsem si, zase když to zvládnete, tak já už se jako nebojím a těch věcí, které pro mě byly strašidelné před 2 lety, dneska s prstem v nose, život vás naučí. Takže jsem zase vlastně silnější, jsme skočili dál a nechci přivolávat nic zlýho, ale nedokážu si představit, že by před náma měly být ještě horší nějaké věci. No, myslím si, že jsem se naučila žít i s tímhle stavem, tady je teď, dejme tomu, stabilizovaný. A věřím, že to bude za pár let, až to bude úplně, úplně žena a ne taková holčičko žena, teď jak se to v ní mlátí, že nám bude ještě o něco líp. Blbý je, že mi dochází síla, že jo. Ona roste, začíná se mnou bojovat, tříská dveřma, to si užívám, že jo, protože má názor. Tříská dveřma, prostě úplně vidím, jak mě těma očima posílá někam, ale mě dochází síla prostě jí vzít za flígra a tý na prdel. Teď bych potřebovala, aby mě bylo 40. Není.
1: Vy a moderní doba. Vy prý nemáte počítač, odmítáte platit QR kódy, neumíte si koupit lístek na metro v automatu, vadí vám výdejní boxy.
2: No jasně, ne, jako to je vadí, to je slabý slovo, ne, prostě mě nutěj, to je prostě šikana.
1: Trošku proti těm technologiím vlastně bojujete, ale Instagram,
2: to mě živí.
1: Oproti tomu Instagram,
2: to mě baví.
1: Ano. No a v čem je to jako jiný? Protože to je taky
2: moderní technologie. To je jednoduché, to jsem se naučila, to ovládám, to mám v ruce a to nemůžu jako pokazit. Rozumím tomu, víš? Mám to úplně přesně, chápu moji Márinku, která miluje se koukat pořád na YouTube na ty samé věci, protože ona se v tom orientuje. A když se to pohádku vrátí, tak přesně ví, co bude. Normální svět je pro ní, každou vteřinu je jiný, že jo, plyne čas. Takže ona se musí furt soustředit a zapojovat, to jí trápí, unavuje, děsí. Ale když má v ruce mobil a hraje si s těma pohádkama, který zná, tak ví, co přijde, tak tam je v bezpečí. A já ten mobil umím ovládat a jsem tam v bezpečí. Takže s tím s Instáčem jsem se naučila dobře zacházet, mám tam strašně moc lidí a baví mě to, vždycky každý říká, já bych taky chtěl na tom Instagramu si něco přivydělat. A já jsem říkala, hele, ty lidi to poznají, musí tě to bavit. A musí to jako k tobě nějak pásnout. Já mám, jako, ty moje, nejsou to profesionální věci, jako mě ty mladý, krásný, ty to mají sestřihaný, tam věci úplně neuvěřitelné, to jsou jak videoklipy. Já to mám tak pomahu, ale to je to, proč to ty lidi tý mý generace, nebo prostě baví, nebo proč mě věřej, a hlavně by se tam ke mně nedostala nějaká věc, který nevěřím, já bych se styděla, víš.
1: Rozumím.
2: Nepotřebuju si přivydělat nějakou kačku, aby prostě mě pak někdo, jako nebudu dělat reklamu na cigára, když nekouřím, anebo na nějakou blbost, kterou neznám, že?
1: Já jsem na tím trošku přemýšlel, já když jsem koukal na ten váš profil, mě to...
2: To je zmatek,
1: mě to taky nesmírně bavilo, nicméně mě napadlo...
2: To je bordel.
1: No vás to, nás herce, to možná taky baví z toho důvodu, že to je taky jakoby druh seberealizace
2: jo,
1: a taky,
2: jo, je.
1: Taky nějaká jako terapie tím sdílením, že vy tam vlastně tu Márinku jako taky takhle ukazujete a vlastně...
2: Jo. No hele, když ukážu Márinku, tak aspoň to je hozená rukavice lidem, nebojte se. Ježišmare, máme, někdo má dítě takový, druhý makový. Já mám obrovskou základnu těch maminek autistických dětí, který jsou strašně šťastný, že někdo prostě známý, že se veřejně prezentuje, že to není žádná tragédie. Je to těžký život, ale jako já jí miluju, já jsem na ní pyšná. A my si pak užíváme hodně legrace a já ukazuju ten svět, že i s autistou může být jako v životě velká prdel, jo. A to ty máme přesně potřebou takový podrbání za uchem a pohlazení po duši, že to není jenom utrpení. A to mi dělá radost. A co jsi mluvil o sebe, realizaci mojí, tak jo, prostě mý videa ze psem, já třeba často cítím, že to je fakt vtipný a mě to dělá radost, protože se ráda směju. Ten, jaký humor mi byl jako z hůry danej, tak je škoda toho nevyužít, protože to funguje.
1: Říká herečka Maholena Bočanová. Maholena, já vám strašně moc děkuju, že jste si udělala čas a dorazila jsem za mnou do studia. Bylo to strašně příjemné. Děkuju moc.
2: Já ti děkuju taky a pozdravuj maminku.
1: Budu pozdravovat maminku.
2: A ještě ti musím říct na závěr. Já si tě pamatuju takhle malý. To jsme museli.
1: To tam necháme, to je jasný. Moc krát děkuju ještě.
2: Ahoj, čau.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Až si zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Podle státního zástupce je Filip Turek hlavním viníkem červencové nehody v centru Prahy. V krušnohorské Moldavě řeší předvolební příliv nových obyvatel. Podle starosty jde o předvolební turistiku. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Státní zástupce označil poslance motoristů Filipa Turka za hlavního viníka červencové dopravní nehody v centru Prahy. Vyplývá to z usnesení, které získal server iRozhlas.cz. Turek se tehdy střetl se zdravotnickým vozem, jehož řidič se zranil. Podle státního zástupce Kamila Švece poslanec nejel podle předpisů a před vjezdem do křižovatky ulic Sokolská a Ječná dostatečně nespomalil. Trestnímu stíhání se vyhnul díky tomu, že zranění druhého řidiče nebyla vážná. Policie už minulý týden oznámila, že chyboval i druhý šofér. Ten měl sice právo přednostní jízdy, ale do křižovatky vjel neopatrně. Stejně jako Turek je podezřelý z přestupku. Detaily jsou na serveru irozhlas.cz. Do Moldavy v Krušných horách se začali přihlašovat noví obyvatelé. Podle starosty Davida Leitermana z ODS jde o fiktivní trvalé pobyty s cílem ovlivnit komunální volby. Ze stejného důvodu se muselo hlasování v Moldavě před 4 lety opakovat.
2: Snad šesté období, kdy těsně před volbami se přistěhovává větší počet obyvatel do stále stejných nemovitostí.
3: Podle starosty Davida Leitermana, který opět kandiduje, to je především ubytovna v Novém Městě a bývalý hotel v Moldavě. Jejich spolumajitelkou je zastupitelka Iveta Boudyšová z SPD, současná jednička uskupení Hlas obce. Uvedla, že proti krokům starosty se bude bránit.
4: Protože si myslím, že každý občan, který má platný doklad, tak má právo volit, ať je tam den, půl dne, je tam 10 let.
3: Z Moldavy Jana Vitásková, Český rozhlas.
0: Jindřichohradecká úzkokolejka přepravila letos v průměru kolem 30 tisíc cestujících měsíčně. Cestující využívali na pomezí Vysočiny a jižních Čech motorové i parní vlaky, které dál jezdí od pátku do neděle až do 17. listopadu. Pak budou provozovatelé opravovat trať. Plány na příští rok přiblížil majitel společnosti Gepard Express Albert Fikáček.
5: Určitě můžou se těšit na to, že bude hustší provoz, 5 párů vlaků denně na každé trati. A budeme jezdit o víkendech už od Velikonoc a od června potom každý den. Sport.
0: Českým fotbalistům bude v zítřejším utkání Ligy národů v Anglii chybět zraněný Lukáš Červ. Trenér Santi Denia nemůže počítat ani se Štěpánem Chaloupkem a vykartovaným kapitánem Ladislavem Krejčím. Češi se ve Wembley pokusí po 3 porážkách získat první body. Zápas začne ve 20 hodin a 45 minut.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 na 2. kilometru ve směru na Turnov stojí na konci připojovacího pruhu neosvětlené osobní auto bez řidiče a posádky. Je označeno a na místě je asistenční auto. A porouchané osobní auto s přívěsem je v odstavném pruhu na dálnici D1 na kilometru 164,5 směrem do Brna. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Rudolf Jelínek. Destiláty, které navazují na 400letou tradici.
1: Říká vám něco slivovice Rudolf Jelínek?
2: Ano, to mi říká. Moc dobrý.
3: Tak to zná si každý, kdo pije alkohol.
1: Jakou má chuť?
2: No tak cítím tam švestky. A pokud si koupím slivovici hruškovou, tak zase cítím hrušky.
3: Jako slivovice, čistá, dobrá. Ne úplně jako domácí, ale je kvalitní.
1: Jak dlouho je slivovice Rudolf Jelínek na našem trhu?
2: Takových 80 let, 90, no dlouho.
3: Byla tady už za doby protektorátu od 19. století někde?
0: Počátky palírenství ve Vizovicích najdeme už v 16. století. Tehdy palírny vznikaly jako přidružená výroba pivovarů a obvykle se v nich zužitkoval odpad vzniklý při vaření piva. Alkohol se pálil i z ovoce, z obilí se vyráběla žitná. Kolem poloviny 18. století ve Štěpské ulici vyrostl nový pivovar se dvěma sklepy a sýpkou a naproti němu byla nová pálenice rovněž z kamene vystavěna a do ní 5 nových měděných kotlů koupeno bylo. Výlohy činily s chlévem provoly při ní postaveným 433 zlatých a 38 krejcarů. Tolik dobový zápis. Protože pivovarská a palírenská výroba spolu úzce souvisely, byly oba objekty spojeny podzemní chodbou. Vrchnost se uměla postarat také o odbyt svých výrobků. Činorodý hrabě Prokop Golen, majitel tamního panství, nechal postavit 2 panské hospody na náměstí a dalších 10 v okolních vsích. Na Vizovicku se odpradávna dařilo ovocným stromům, především švestkám, místní by řekli trnkám či karlátkám. Dík za to patří příhodným klimatickým podmínkám. Valašské ovoce bylo proslulé po širokém okolí. Podle pamětníků bývaly místní trhy cílem kupců až z dalekých končin. V dalším dobovém zápisu se dočteme, že chutné zahradní a ovocné plody daří se všeobecně, přičemž vyváží se mnoho čerstvého ovoce do Vídně, ještě více však ovoce sušené a ořechy do cizích zemí a tím mnoho peněz do země přichází. Nejvýznamnějším obchodníkem se sušeným ovocem byl Karel Majzl ze Zlína. Jeho firma údajně prodávala do ciziny ročně až 200 vagónů sušených švestek prostřednictvím paroplavebních společností v Terstu. Jenže po rakousko-uherské okupaci Bosny se objevily na trhu konkurenční bosenské švestky a vizovickým rolníkům a obchodníkům skončily dobré časy. Bosenské švestky totiž byly lepší a hlavně levnější a tak jim ty vizovické konkurovaly jen stěžka. Jako na potvoru v těch letech byly tak bohaté úrody. Co s tím? Když nejdou na odbyt švestky sušené, třeba bychom je mohli dostat na trh ve formě tekuté. Pustíme se do pálení, řekli si vizovičtí. Chcete-li pálit, musíte mít kde. Vedle domácích palíren tak rychle začaly vznikat i malé průmyslové podniky. Roku 1891 přišel do města Vizovic mladý muž židovského původu, který stál u počátků pozdější slávy vizovického palírenství. Přestěhoval se z Jindřichova u Hranic a jmenoval se Karel Singer. Bylo mu 27 let, když si pronajal palírnu ve Štěpské ulici. Brzy na to ji koupil a nazval ji první vizovická pálenice Karla Singera. Přestože další podniky vznikaly jako houby po dešti, ta jeho si ve Vizovicích udržovala vždy vedoucí postavení. Singrova pálenice brzy šířila věhlas valašské slivovice a borovičky daleko za hranice Moravy.
4: Před námi stojí láhev vizovické slivovice z roku 2017. Ta slivovice to je taková vlajková loď vaší značky. Ale já jsem se tady před chviličkou dozvěděla, že není slivovice jako slivovice.
5: Slivovic děláme bez přehánění desítky šarží nebo adjustáží. Slivovice není každá stejná a tahle, na kterou se díváme, je specifická tím, že je jednoodrůdová. Je z jedné odrůdy švestek a z jednoho konkrétního ročníku.
1: Světlana Lavičková si povídala s obchodním a marketingovým ředitelem společnosti Rudolf Jelínek Miroslavem Motičkou.
5: Kdybych vám vedle toho postavil slivovice z jiných odrůd z toho samého roku, tak budou úplně jiné. My nejsme schopni vyrábět nějaký unifikovaný nebo standardizovaný produkt. Vždycky je to přírodní produkt, který po každé má nějakou specifiku.
4: Chuť té slivovice vždycky ovlivňuje, z jaké odrůdy švestky je ta slivovice vyrobená a třeba také, kde zraje.
5: Určitě odráží se v tom teroár, podobně jako u vína, tedy to místo, kde dozrávají ty švestky. Nejvíce do toho propisuje odrůda švestek, protože skutečně ne každá odrůda švestek je vhodná pro destilaci. Některé jsou daleko vhodnější pro čerstvý konzum, protože je sníte.
4: Která ta švestka je nejlepší pro destilaci?
5: To bych řekl, že může být část výrobního tajemství. Nejde to říct s určitostí. Celkově těch odrůd jsou desítky, nebo se používají v Česku desítky odrůd. A my pracujeme třeba tady v sadech s 9 odrůdami, které každý rok má každá odrůda své specifika, protože každý rok je jiné počasí samozřejmě.
0: Prvním konkurentem Singrovy palírny byl Zikmund Jelínek. Shodou okolností také Žid. Tato informace v našem příběhu později sehraje významnou roli. Zikmund Jelínek se ve Vizovicích poprvé objevil se svým otcem Jakubem už kolem roku 1880. O Zikmundovi víme, že se narodil roku 1859 v Luhačovicích a velice mladý, teprve 23letý, se stal ředitelem jedné z vizovických palíren. Nedlouho poté už sbíral zkušenosti jako hostinský. Když získal od města výčepní koncesi, chyběl už jenom krůček k tomu, aby si pronajal vhodný pozemek a v červnu 1891 byl závod u vyrábění kořalky schválen. Podniku se dařilo a firma sbírala ocenění na národopisných a průmyslových výstavách. Přes všechny úspěchy však Jelínkův podnik Singrově palírně ve Štěpské ulici zpočátku jen sotva dýchal na záda. Švestky plodily, Singrovi i Jelínkovi se dařilo, jiný odbyt pro ovoce nebyl a tak se vizovičtí sadaři rozhodli založit další podnik na zpracování ovoce. Združili se do akciové společnosti, zakoupili Maňasův mlýn u silnice k Zádveřicím a roku 1894 u něj zřídili palírnu. Rolnický akciový závod ovocnářský Vizovice se ale dlouho při životě neudržel. Zanikl po pouhých 5 letech. Zavinil to patrně nedostatek kapitálu a snad i nedbalé vedení. Nicméně zkratka společnosti Razov přežila a stala se ceněnou značkou, kterou užívali noví majitelé.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: My se ale vraťme k Zikmundovi Jelínkovi. Stal se velmi váženým občanem Bizovic. Byl například zakládajícím členem Bizovické spořitelny, členem obecního výboru i městské rady, iniciátorem výstavby místní synagogy. Byl otcem dvou dcer a dvou synů. Starší Rudolf se narodil 20. června 1892. V 19 letech nastoupil k otcově firmě, ale nedlouho na to musel narukovat do války. Za první světové války na palírenské podniky dolehla hospodářská nařízení. Už na podzim 1914 bylo zakázáno pálit z obilovin. Po třech letech bylo zakázáno pálit fakticky ze všech běžných druhů ovoce. Na konci války Vizovické palírny úspěšně vykročily do časů první republiky. 60-letý vdovec Zikmund Jelínek po bezmála třech desítkách let strávených budováním firmy předal rodinné žezlo svým dvěma synům, Rudolfovi a o 5 let mladšímu Vladimírovi, a odešel na odpočinek. Život zakladatele slavného rodu vizovických palírníků se uzavřel v požehnaném věku 77 let. Byl pohřben ke své manželce na židovském hřbitově v Holešově.
2: Kdy je nejlepší sbírat švestky na slivovici?
3: V obecné rovině je potřeba sklízet švestky zralé. Určujeme zralost podle cukernatosti těch plodů, každá odrůda dosahuje jiných cukernatostí a v obecné rovině za nejvhodnější bývají považovány švestky, ne úplně ty rané odrůdy, ale ty pozdější odrůdy, švestky, které dozrávají v srpnu, v září. My dokonce sklízíme některé odrůdy ještě v říjnu, protože máme pozdní odrůdy, jako je třeba prezenta, která je opravdu nejposlednější odrůdou, kterou sklízíme.
2: Kam půjdou teď?
3: Teď projdou příjmovými vanami, kde to ovoce musíme lehce rozdrtit, tak, abychom nepoškodili jeho pecky. To je důležité, protože ty obsahují hořké látky, které by se potom propisovaly do toho destilátu.
2: To znamená, že chuť té slivovice hodně ovlivňuje, jak je ta švestka masitá a jestli nedojde třeba k poranění té pecky?
3: Ano, pokud by došlo k tomu, že bychom rozdrtili velké množství pecek v tom kvasu, tak ten výsledný destilát to významně ovlivní, bude velmi hořký, bude nekvalitní.
2: No a nebylo by tedy lepší posadit tady jednu babku, která by ty švestky vypeckovávala?
3: Ne, já říkám rozhodně ne. Česká, anebo možná šířeji středoevropská slivovice musí být cítit peckama. V tomto regionu se vždycky kvasilo a destilovalo za přítomnosti pecek v tom kvasu a v té destilaci. Taková ta lehká tříslovina, svíravá chuť dřeva, která je přítomná v slivovicích, které jsou z tohoto regionu, je pro mě naprosto jednou z nejdůležitějších charakteristik toho, jak má slivovice po Česku, středoevropsku vypadat.
2: Tak jsme se posunuli, vidím tady krásně nadrcené ty švestky. Ano, pecky jsou v celku. A bude se dít co? Protože ty švestky už byly nadrcené, když jsme přišli.
3: Teď je přečerpáme do kvasných nádob, do kvasných tanků, které jsou v uzavřené kvasírně, která má celkovou kapacitu přibližně 3 miliony kilogramů ovoce. Máme tady kvasné nádoby, které jsou buď z nerezy, anebo jsou vevnitř smaltované. Naplníme je zhruba do 4/5 objemu, necháme přírodu prostě dělat svou práci, takže dojde k proměně toho cukru obsaženého v tom dobře vyzrálém ovoci na alkohol a oxid uhličitý. Potom budeme destilovat.
2: Proč plníte ty tanky jenom do těch 4/5?
3: Spoléháme na spontánní kvašení. Nejsme schopni tady řídit teplotu při tom kvasném procesu, ani si nemyslíme, že by to bylo účelné u ovocných destilátů. Takže to spontánní kvašení v těch prvních dnech po naplnění toho tanku se rozeběhne velmi dynamicky a v podstatě předcházíme tomu, aby nám to vybublalo ven, aby nám uletěly kvasné zátky na tancích.
2: Jak dlouho to ovoce, nebo konkrétně tady ta švestka, kvasí?
3: To hodně záleží na její zralosti a obsahu cukru a potom také na okolní teplotě. Dnes, švestky, které přijmujeme dnes, a pro ilustraci dneska podle mě denní teplota nepřekročí 12 stupňů Celsia, dnes už ten kvasný proces švestek bude trvat řádově 2 měsíce. V létě, v srpnu, kdy jsou venku i tady vevnitř vysoké teploty, tak ty švestky prokvasí za 2-3 týdny úplně bez problému. Se snižující se teplotou se prodlužuje ten kvasný proces.
1: 27-letý Rudolf a 22-letý Vladimír Jelínkové se 1. září 1919 pustili do práce. Firemním názvem Zikmunda Jelínka synové vyjádřili úctu otci a zakladateli podniku. O 2 roky později se rozhodli koupit i zaniklý Razov. Rolnický závod ovocnářský měl nejlepší perspektivu díky výhodné poloze. Bylo možné ho rozšiřovat o další pozemky, ale hlavně ležel blízko železniční trati. Bratři Jelínkové vybudovali vlečku do závodu, novou palírnu, destilaturu, kvasírnu, 4 skladiště. Spolupráce ale nakonec vzala za své. V roce 1926 se bratři rozešli v názorech na podnikání a každý šel svou vlastní cestou.

0: potvrzením, že jsou skutečně košer. Židovský původ Rudolfa Jelínka byl tehdy pochopitelně ku prospěchu. Valná většina košer destilátů šla na export, zejména do Spojených států amerických, kde Jelínkovu košer slivovici vyhledávali členové tamní početné židovské komunity. Značce Rudolf Jelínek přinesla velmi slušné zisky. Z jejího úspěchu zároveň profitovali i subdodavatelé, výrobci skla, etiket, beden, korkových uzávěrů. Velké plány do budoucna o znásobení odbytu však rozmetala politická krize, ústící v rozbití demokratického Československa. Pálenici Vladimíra Jelínka se od počátku nedařilo tak dobře jako bratrově firmě. Potýkal se s dluhy, nepřidala mu hospodářská krize. Ačkoliv jeho manželka vnesla do firmy slušný podíl a Zikmund Jelínek poskytl synovi štědrou půjčku, problémy se podařilo zažehnat až po delším čase. S pomocí další půjčky od městské spořitelny otevřel sklad a filiálku v Bratislavě, odkud zdejší obchodní zástupce zahájil expanzi výrobků na Slovensko. Nakonec se firma z finančních nesnází dostala a i ona našla odbyt v ostatních státech Evropy i v zámoří.
1: Tady to vypadá jako v nějaké fantastické továrně.
2: To, na co se díváte, je soustava 4 destilačních kotlů. Vidíte tady spoustu mědi. Měď je velmi důležitá, protože při kvašení vznikají těžké kovy, které měď zachycuje. Tady průzorem můžete vidět bublající švestkový kvas, protože aktuálně ve všech 4 kotlích destilujeme švestky.
1: Vypadá to trochu jako tekutá povidla.
2: A právě proto, abychom předešli tomu, co se lidem z povidly stává velice často, že se vám připálí, tak používáme kotle, které nemají centrální zdroj tepla, například plynový hořák nebo přikládání pod kotel, ale vidíte to nerezové opláštění, ve kterém je pára a ten kotel je zahřívaný párou. Je to v podstatě duplikátor, to znamená, je to jak parní hrnec.
1: Jak dlouho to trvá, než z těchto řídkých povidel vznikne ta průzračná tekutina?
2: To musí vždycky trvat několik dní, protože naše slivovice je vždycky 3x destilovaná. Tou první destilací dostaneme lutr, někdy také lighter, což je první destilát, který obsahuje přibližně 20 až 25% alkoholu. Obsahuje také všechny průvodní látky, které nechceme v tom výsledném destilátu a jako takový rozhodně není určen ke spotřebě. Potom vezmeme tuto materii, ten lutr, předestilujeme jej znovu a už bychom dostali destilát, ale my jdeme ještě destilovat po třetí. Dostáváme rektifikát, tady po té třetí destilaci se dostáváme na nějakých 70% alkoholu. To je důležité pro nás proto, že je to součástí velice tradičního historického výrobního postupu tady v Jelínkovi. Rudolf Jelínek destiloval 3x proto, že v letech se osvědčilo to vyšší procento alkoholu výhodnější pro zrání destilát. Jednoduše lépe dozrává při více procentech alkoholu.
1: To znamená, že když vy tady vydestilujete po třetí, tak ta sedmdesátka by se ještě pít nedala. Za prvé je to hodně silné, ale za druhé to ještě není uležené?
2: Pít by se už dala, ale my nelahvujeme jednak slivovici tak silnou. Naše slivovice mají 45 nebo 50% alkoholu. Druhák nikdy nelahvujeme čerstvou slivovici. Bytostně jsme přesvědčeni o tom, že slivovice, a nejenom slivovice, ale ovocné pálenky, potřebují si odležet. A nikdy tady nelahvujeme destiláty z peckovin, tedy švestek, meruněk, třešní, mladší jednoho roku. A nikdy tady nelahvujeme jádroviny, to jsou například jabka, hrušky, mladší 9 měsíců.
1: To znamená, že tady po té třetí destilaci zase přečerpáváte kam?
2: Do nerezových nádob, do nerezových tanků, které jsou určené právě proto buď středně, anebo dlouhodobé uskladnění, respektive zrání toho destilátu. V případě, že nechceme dosáhnout zlaté slivovice nebo jednoduše pálenky, která prošla dřevěným sudem, tak použijeme jednoduše nerez, případně nádobu opět, která je vevnitř smaltovaná.
1: A v případě té zlaté slivovice, to jsou ty klasické dubové sudy?
2: Pro slivovici jedině dubové dřevo. Pro zajímavost, teď jsme zkoušeli meruňkovici stařit v sudech z meruňkového dřeva.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: No a tady bych řekla, že jsem ve velkém vinařství.
2: Přitom to není vinařství, ale prostor, kde zrají destiláty v dubových sudech. Máme tady přibližně 700 sudů. A v těch sudech zrají slivovice, meruňkovice, máme tady jablkovice z místních jablek od rudy Moravská jadernička a řadu dalších destilátů, kde, řekněme, ač jsme velkým zpracovatelem ovoce a troufám si tvrdit rozhodně jedním z největších výrobců slivovice na světě, tak umíme jít do toho detailu, že teda vám můžu dát ochutnat z jednoho konkrétního sudu a ten bude úplně jiný než jakýkoliv jiný sud. Zase jsme u té diverzity nebo rozdílnosti, protože jestli na začátku ten velký rozdíl mezi jednotlivými pálenkami dělá to ovoce, tak na druhé straně ho může dělat ještě způsob zrání nebo uskladnění.
3: Rudolf a Vladimír Jelínkovi se stejně jako jejich otec stali významnými osobnostmi Vizovic. Podporovali sport a kulturu ve městě. Zastávali zastupitelské funkce. Rudolf zasedal v živnostenské komisi. Vladimír byl v komisi pro stavbu železnice z Vizovic do Valašské Polanky. Jako předseda židovské strany pronikl do městského zastupitelstva. Jenže zanedlouho mělo být všechno jinak. Narůstajícímu pocitu ohrožení hitlerovským antisemitismem se členové Vladimírovy rodiny rozhodli uniknout tím, že se formálně rozešli s židovskou vírou a po vyškrtnutí z židovských matrik byli nadále vedeni jako bez vyznání. Situaci Rudolfova podniku komplikovalo ohrožení exportů košer pálenky do zámoří. V dubnu 1939 se mu podařilo legálně opustit okupovanou vlast a odcestovat do Spojených států. Zda ho tam vedla návštěva světové výstavy v New Yorku nebo šlo o soukromou obchodní cestu, to už dnes nevíme. Tíha správy podniku přešla na manželku Irenu a na 18-letého syna Zdeňka. Rudolf Jelínek se původně nemínil do Evropy vrátit a snažil se pro svou rodinu vyjednat vystěhování. Manželka Irena a synové Zdeněk a Jiří se dali od vizovického římskokatolického faráře pokřtít. Obstarali si pasy a předali právníkům plné moci k prodeji nemovitostí firem i ochranných známek. Přesto se Rudolf v říjnu 1939 neočekávaně vrátil do vlasti. Není zcela jasné, co ho k tomu přimělo. Víme jen, že následky to mělo fatální. V omezených podmínkách pracovaly vizovické palírny ještě rok, ale pak na ně byla jako na židovský majetek uvalena nucená správa. Všichni tamní židovští majitelé byli přinuceni prodat firmy sudeckým Němcům a zapáleným nacistům. Diletantské počínání nových hospodářů přivedlo podniky na pokraj krachu. V dubnu 1940 zlínské gestapo zatklo Vladimíra Jelínka. Byl deportován do koncentračního tábora ve Flossenburgu určeného politickým vězňům, kde 10. června 1942 zahynul. Vladimírův osud byl varovným příkladem především pro rodinu jeho bratra. Rudolfův syn Zdeněk nehodlal příkoří přihlížet s rukama v klíně. Zřejmě přes strýce Vladimíra získal kontakty na podzemní hnutí a začátkem roku 1942 se rozhodl přejít do ilegality. Podařilo se mu tajně utéct a vypustit do světa falešnou informaci, že se oběsil. V nejhorších týdnech Heydrichiády získal pomocí přátel z odboje falešné doklady a přesunul se do Prahy, kde se podílel na protinacistických sabotážích. Po válce se vrátil do osvobozených Vizovic. Rudolf a Irena takové štěstí neměli. Spolu se synem Jiřím byli deportováni do Terezína a odtud na podzim 1944 v sérii velkých likvidačních transportů do Osvětimi. 18-letý Jiří Jelínek díky mládí a fyzické síle na rozdíl od svých rodičů peklo osvětimské továrny na smrt přežil. Poválečná obnova podnikání nebyla snadná. Co nepobrali Němci, to zůstalo na pospas Rudé armádě. Přesto hned po osvobození rozjel Zdeněk Jelínek díky vysoké státní dotaci opět výrobu. Obnovená firma byla pro stát významný exportér, a tedy i zdroj deviz. Zdeněk se staral i o osiřelý podnik strýce Vladimíra, ale ne dlouho. Zemřel na jaře 1946 na tuberkulózu. Bylo mu pouhých 25 let. V zápětí palírny čekala národní správa a poté znárodnění. Jiří Jelínek se s manželkou a dcerkou legálně vystěhoval do Izraele. Ještě před odjezdem dal státu povolení k registraci originální firemní značky Rudolf Jelínek. Vizovické palírny byly začleněny do národního podniku Moravské lihovary a octárny Brno. V 60. letech se po několika reorganizacích staly závodem číslo 6 národního podniku Slovácké konzervárny Uherské Hradiště. V období socialismu byla vizovická palírna často oceňována titulem Vzorný exportní závod a zajišťovala až 85% státního vývozu lihovin.
1: Ta láhev, ten klasický budík, to je typická láhev, která provází Jelínkovu slivovici celých 125 let.
2: Bohužel musím říct ne, je to docela ale zajímavý příběh. Ta láhev se původně jmenuje Raspberry Malina a byla vyvinuta ve sklárnách v Usobrně pro likérku Kort Ptáčník ve východních Čechách, která už neexistuje. V poválečných letech se do ní plnil malinový likér, potom také malinovka. A protože malinový destilát se vyráběl tady a ne tam, tak v rámci spolupráce východočeských konzerváren a slováckých konzerváren tenkrát v 60. letech ta láhev doputovala do výrobního programu společnosti Rudolf Jelínek. Stala se z ní v podstatě taková ikona toho našeho snažení a dneska je to naše, řekněme, vlajková láhev, vlajková loď a ikonické balení.
3: Po roce 1989 se dosavadní pobočný závod slováckých konzerváren osamostatnil. Akciová společnost Rudolf Jelínek se snaží držet tradice, mimo jiné zakládáním vlastních švestkových sadů. Sen, který prý měli už předváleční majitelé, se začal zhmotňovat v roce 2003, kdy byly na pozemcích nad firmou vysázeny první švestkové sady. Zraje v nich celkem 9 odrůd. Čačanská lepotica, Stanley, Gabrovská, Hanita, Prezenta, Valjevka, Top Taste, Katinka a Čačanská rodná.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

srdce z očí kluků. Tahle hvězda nevytrácí, kterou dneska ve dvou vidí poprvé. Vždyť po létech se vrací člověk náhle zpět. Až tam, kde ho láskám, bylo krásných 15 let. A říká, kdy to bylo včera.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Trh s nelegálními látkami do e-cigaret roste. Policisté je zabavili v Česku i dalších 16 zemích. V újezdu nad Lesy v Praze se salmonelózou nakazilo celkem 475 nemocných. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté v Česku a dalších 16 zemích odhalili rostoucí trh s nelegálními látkami do elektronických cigaret. Mezi nimi třeba anestetikum etomidát nebo halucinogen DMT, informoval o tom Interpol. Operace, kterou provedl, ukázala taky změny v nabídce drog. Policie nejčastěji zabavila konopí nebo kanabinoidy. Výrazně taky vzrostl zájem o ketamin. Podle Interpolu tvořil asi 40% hodnoty zabavených látek. Mezinárodní akce trvala od poloviny května do začátku června. Policisté při ní udělali přes 7000 zátahů a zabavili asi 650 tun drog a léčiv. Centrum výroby drog podle Interpolu dál zůstává na jihovýchodě Asie, především v oblasti Mekongu. Salmonelózou se v újezdu nad Lesy v Praze nakazilo skoro 500 dětí a dospělých. Data dnes zpřesnili hygienici. Nákaza se rozšířila poté, co zaměstnanci tamní školní jídelny použili prošlá vejce. Laboratorní testy potvrdily výskyt nemoci u 219 lidí, vysvětluje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
2: Tento nárůst neznamená nová onemocnění ani další šíření infekce. Jde o výsledek zpětného zpracování dotazníků od rodičů a dohledání dřívějších případů od lékařů a z laboratoří. V nemocnicích tuto chvíli zůstává 20 pacientů.
0: Případ prověřuje policie pro podezření z ohrožování zdraví z nedbalosti. Olomoucká arcidiecézní charita spustila další ročník tradičního projektu Vánoční balíček pro Ukrajinu. Zájemci z Česka můžou jeho prostřednictvím poslat dárky dětem z dětských domovů a chudých rodin na Ukrajině. Organizátoři jich letos plánují do projektu zapojit rekordních 500.
3: Děti k obdarování si můžou zájemci vybírat na speciálním webu projektu, popisuje Kristina Goša z arcidiecézní charity Olomouc.
4: Ten dárek by měl mít třeba od 3 do 5 kilogramů, nesmí obsahovat cukrovinky skrz celní důvody, ty věci, co tam jsou, by měly být nové, nepoužité.
3: Dárcům, kteří se do projektu zapojí, patří poděkování, říká mluvčí charity Marek Navrátil.
5: Chtěl bych vzkázat, že pokud se někdo zapojuje do tohoto projektu nebo má v plánu se zapojit, že to je ohromná věc.
3: Nákladní auto z dárky charita na Ukrajinu plánuje vypravit v prosinci. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas. Sport.
0: Plochodrážní jezdec Jan Kvěch skončil druhý v memoriálu Luboše Tomíčka na pražské Markétě. Ve finále ho porazil Lotyš Andžej Slebeděvs a připravil ho o třetí vítězství za sebou.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se můžou místy tvořit mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně v Čechách. Večer pak bude v jihozápadní polovině Čech oblačnosti přibývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 je až do ranních hodin uzavřený pravý jízdní pruh mezi kilometry 40,5 a 45 ve směru na Turnov. A na nehodu dejte pozor v Praze v Opatovické ulici. Srazila se tam dvě osobní auta. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak tohle jsme v Divadle pro vaše uši ještě určitě neměli. Ostří hoši, ale i úplní začátečníci, tedy zelenáči a greenhornové, saloon plný tvrdého alkoholu, šerif a jeho pomocníci, lumpové i čestní pistolníci. Zkrátka dobře, zvu vás na divoký západ.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, kdo by si nevzpomněl Padouch nebo Hrdina, všichni jedna rodina. Limonádový Joe Jiřího Brdečky. Humoristický román z divokého západu o statečném pistolníkovi, který pije, pozor, v knize pouze katletovou limonádu. Pomáhá utlačovaným a bojuje proti zlu a neřestem. Příběh knižní předlohy se tedy značně liší od filmového zpracování. Některé známé postavy v něm mají jiné jméno, mnozí další hrdinové a zabijáci už se do filmu zase vůbec nedostali. A z Brdečkovy půvabné literární předlohy v rozhlase četl David Novotný.

Když Horác o tom později uvažoval, musel si říci, že všecko šlo jako na drátkách, dokud jeden z hráčů neuznal za vhodné vzdáliti se hry, třeba si v ní nechal tolik peněz. Ten muž si říkal, proti smůle se nedá bojovat ani zlatem, ani statečností, jenže hráč se mýlil. Prázdnotu jeho tobolky mělo na svědomí 10 štíhlých prstů pana Horáce Žueta Greenwooda, 10 zázračných eskamotérů, pašujících karty z cylindru na stůl a namíchávajících nejrůznější variace pokrových figur s obratností, jež čpěla, tak říkajíc, sírou. A protože Horácova virtuozita činila všechna ta kouzla neviditelnými, nespozorovala žádná z oškubaných obětí nic podezřelého. Ano, všecko se dařilo znamenitě, dokud na uprázdněné místo nezasedl ten tichý mladík. Otázal se tak zdvořile, smíli si zahrát, že ho nikdo nemohl odmítnout. Ale Horácovi se pranic nelíbily jeho chladné, modrošedé oči. Připomínali mu několik mužů z pohraničí, jejichž nejintimnějším přítelem byl šestiraňák, podezřele nízko zavěšený. V těchto letech Západ prožíval své nejslavnější údobí. Pan Hickok, Billy Kidd a John Wesley Hardin cvičili se denně ve střelbě na živých lidech. St. Louis snad neoplývalo zabíječi do té míry, aby bylo nutno považovat každého modrookého člověka za pistolníka. Nicméně však při Horácově povolání opatrnosti nikdy nezbývalo. Proto dal na nějaký čas zahálet svým zázračným schopnostem a hrál velice morálně. Ale za chvíli nabyl Horác jistoty, že jakákoliv opatrnost je bezdůvodná, a tak opět rozehrál všechny rejstříky svého nečistého umění. Znovu obnovil spojení se zásobovacím cylindrem a také karty míchal, jak se mu hodilo. Za takových okolností navršil před sebou sloupořadí žetonů do imponujících výšek. Leč dobrá nálada ho přešla, když pozvedl hlavu a uvědomil si, že hledí do černého ústí 45, kterou na ně namířil tichý mládenec. Dovolím si vám něco navrhnout, řekl mladík zdvořile. Což kdybyste nám vrátil svou výhru? Nebo, jestli se vám to nelíbí, což kdybychom si prohlédli váš klobouk? Je jisté, že prvé řešení má pro vás více výhod. Je to tak jisté, jakože se jmenuji Bet Masterson. Cylindr lehce pošinut do týla, loudal se Horác Saint-Louiskými ulicemi. Ebenová hůl otáčela se mu mezi prsty tak rychle, že chvílemi vytvářela zářivý kruh. Apartní šosák s klopami vyloženými těžkým hedvábím, švihácky střižená kalhota, úzká módní bodka na vysokém podpatku, jakož i několikrát již zmíněný cylindr, to vše bylo černé jako uhel. Týž odstín zbarvoval i jeho hůl, rukavičky a svědomí. Oděv barvy noci jest neoficiální uniformou řemeslných hráčů. Horác příliš miloval dobrodružství a příliš opovrhoval úzkoprsými měšťáky. To proto, že nikdy nezapomněl na svůj původ. Tenesánští Greenwoodové patřili bezesporu k výkvětu jižních feudálů. Jedna z nejmladších greenwoodských ratolestí, Horác Žuet, nabyl přesvědčení, že tak rozsáhlá a vznešená rodina postrádá jedince, který by svou povahou i skutky učinil její jméno ještě proslulejším. Chybí jí prostě jakási černá ovce. Od jejíž temné barvy by se tím výrazněji odrážel zářivý a neposkvrněný štít rodinné cti. Jestliže jeho prsty dosáhly již tehdy svrchované obratnosti ve styku s kartami a jestliže jí také již důkladně využíval, přec ještě nedovedl tasit Derringer z rukávu tak rychle, jak toho někdy okolnosti vyžadovaly. Záhy rozbil stan na palubách bělostných parníků mississippských.
Zamiloval si nové prostředí, elegantní muži, krásné ženy, vlahé soumraky, šum vířícího lopatkového kola mísící se s břinkáním bendža. Mississippská idyla trvala tak dlouho, dokud se nesetkal s hráčem, který projevil zbytečný zájem o práci jeho prstů. Kulka, jež se pak ocitla ve všetečkově hlavě, odpovídala přesně kalibru Horácovy pistolky. Zmizel jako duch a objevil se teprve za několik let v New Yorku, v hale Astorova hotelu, obklopen zavazadly a nosiči, nešetře s propitným a vévodskými způsoby. Dosud se hrou živil, teď si však chtěl zahrát pro zábavu. Karty mu příliš zevšedněly a proto hrál na burze. Spekuluje se železničními akciemi. Pan J. Gould držel se sice již tehdy trochu stranou burzovního kolbiště, nicméně občas ještě vyvedl Wall Streetu prostřednictvím svých lidí hezký kousek. Jeho zásluhou Horác jednoho dne shledal, že by se ocitl ve velkých rozpacích, kdyby mu správa hotelu předložila účet třeba jen za teplou vodu. Ale nestrácel hlavu. O týden později zastrkoval do kapsy dvojnásobek částky, kterou ztratil na burze. Získal jej na panu Gouldovi v příjemné partii pokru. Byl opět bohatým mužem. Vzdor tomu, že měl instinktivní odpor k ruletě, znemožňujícímu uplatnit zázračnou schopnost prstů, sadil si jednoho večera, protože ho k tomu vybídla žena, jejíž obnažená ramena mu mátla smysly. Když pak opouštěl hernu, musel si vypůjčit na spropitné. Druhého dne padělal podpis na šeku a padělal jej ku podivu špatně. Ve chvíli, kdy již detektivové bušili na dveře, uprchl požárním schodištěm. Tak se vrátil na starý dobrý západ, kde nebylo burz ani uniformované policie. Toulal se od města k městu, vyhrával nebo, setkal-li se s ostrým pistolníkem, také prohrával, střílel a kryl se před střelami. Je zvláštní, že Horác za všechna ta léta strávená v pohraničí se nesetkal s mladým Mastersonem. Slyšel jen o něm fantastické věci. Nuže nyní, když již nepochyboval, že si zabezpečil pro několik příštích týdnů docela slušnou existenci, přičinil se tento proslulý muž plání, že on, Horác Jouett Greenwood, zde stojí zase s několika dolary, které sotva stačí na zaplacení hotelového účtu. Ať již zločin vrhal na jeho dráhu jakkoliv temný stín, v jistém směru zůstal Horác za každých okolností gentlemanem. Ke slabému pohlaví choval se vždy jako dokonalý kavalír. Co pak se jeho zevnějšku a mravu týče, nemohl mu ani elegantní světák vytknout to nejmenší. Karetní triky nebyly tím jediným, co dovedly jeho obratné ruce. Nikoliv. Nejednou rozveselil i nejnudnější společnost vhodně sestaveným programem několika vybraných ukázek salonního kouzelnictví. Horác právě uvažoval smrzutou ironií, že ani nejpůsobivější trik není sto, aby mu teď vykouzlil z kapsy peníze, které ztratil před několika okamžiky, když tu, ocitnuv se před průčelím jakéhosi zábavního podniku, spatřil velkou fotografii dívky, jejíž vnady sváděly celkem úspěšný boj s živůdkem velmi těsné toalety. Trochu níže pak litery neskromné velikosti ohlašovaly, že miláček Paříže, Melita Rossé, zvaná též slavík Elizejských polí, poctila svou návštěvou Vulicerovo divadlo, kde zpívá každého večera několik písní, jež se staly právě tak jako ona senzací St. Louisu. Horác překvapeně hvízdl. Francouzská Lola, zabručel si pro sebe. To děvče vždycky říkalo, že udělá kariéru. Netřeba ovšem zdůrazňovat, že slečna Melita Rossé měla z Paříží asi tolik společného, jako má vídeňský řízek smažený čínským kuchařem na Novém Fundlandě společného s Vídní. Ve skutečnosti se jmenovala Nelly Wheelerová a utekla v 15 letech svým rodičům, čistokrevným Yankeeům, s hercem jakési kočovné společnosti.
Horác se s ní setkal v Medicine Bow a osvobodil ji od dotěrnosti jakéhosi opilého Ira. Odvděčila se bohatě galantnímu ochránci a nikoli v penězi. Tehdy si již říkala francouzská Lola a kromě svého hlavního zaměstnání zpívala v kterémsi ze strašných podniků sentimentální písničky. Horác již Lolu nespatřil, ale plakát Wurlitzerova divadla mu dokázal, do jaké míry se splnily její tužby. Horác neočekával, že by ho poznala, vždyť od jejich posledního setkání skanulo do moře věčnosti 11 krůpějí 11 dlouhých let. Graciózně se ukloniv, vypukl v omluvy nad příchodem tak nedostatečně ohlášeným. Jaké bylo jeho podivení, když dívka vrhla se mu bouřlivě v ústrety. Objali se, pociťujíce lehké a nepředstírané dojetí. Hvězda Wurlitzerova divadla takřka jedním dechem vychrlila na Greenwooda oslňující historii svého úspěchu. Pak se otázala Horáce, jak se mu líbí zařízení bytu. Odpověděl diplomaticky, že to jistě stálo mnoho peněz. Ovšem, všecko platil Gret. Usmála se šibalsky. Vyskočila a vrátila se s fotografií honosně zarámovanou. Gretn Morris Bennett představovala s žertovnou obřadností fotografovaného. Nevypadá špatně, zamručel Horác, nepřemáhaje se, aby řekl něco lichotivějšího. Miluje mne šíleně, ujišťovala ho Lola. I rámeček na téhle fotografii je ze 14karátového zlata. A strašně žárlí. Kdyby tě tady zastihl, rozbije to všechno na padrť. Pak se jali vzpomínat na staré časy. Horác se jí právě jal uvolňovat korzet, aby zjistil, tlučeli její srdce skutečně jako ustrašené ptáče, když tu z přecíně zařinčel zvonek a v zápětí se rozhučel sitý a odpověďmi černošské komorné trochu pohněvaný bas. Lola vyskočila z divanu. To je Gret, sykla. Jestli tě tady uvidí, nevyrazím z něho už ani cent. Pro tento důvod měl Horác hluboké porozumění. V největším chvatu sebral hůl, cylindr i rukavice a skokem následoval Lolu, která ho táhla k veliké skříni. Ocitl se v temnu provoněném levandulí, dotýkán něžným pohlazením šustivých látek. Slyšel odtud, že zazobanec nepřišel sám, neboť k jeho sluchu doléhal ještě jakýsi hůňavý mužský hlas. Poměr pana Beneta k Lole rozhodně nebyl otrocký. Jeho tón spíše prozrazoval, jak dalece si je vědom, kolik peněz do ní nasázel. Považoval ji tak trochu za svůj majetek, se kterým se může zacházet dle libosti. Jal se tedy upozorňovat Lolu na novou zásilku francouzských parfémů u Mazanoviče. Nyní prý je ta nejvhodnější doba, aby si je šla prohlédnout. Ostatně proč by jí to neřekl přímo? Chce zde být s panem Harrisonem, jistě tím mínil toho hůňavého muže, docela sám. Zkrátka, ať se vrátí nejdřív za hodinu. Horác dostával špatnou náladu. Vypadalo to, jako by v té skříni měl zůstat ještě hezkých pár hodin. Také mu bylo strašně vedro a od výparů těžkých voňavek ho bolela hlava. Ale tu pan Bennett začal vykládat takové věci, až se Horácovi uši rázem povytáhly o několik centimetrů a všecka ospalost hned zmizela. Finančník nejprve ujistil Harrisona, že si ho vybral jako nejzkušenějšího, nejobratnějšího a hlavně nejdůvěryhodnějšího ze svých agentů. Tentokrát však jde o největší obchod, jaký se jim dosud naskytl. Nuže k věci. Poslední stanicí dráhy jihozápadní železniční společnosti je prozatím Powderville. Jihozápadně od Powdervillu, asi ve stejné vzdálenosti od dobytkářské silnice, leží dvě nepatrná městečka, Yellow Creek a Cowtown. Asi před měsícem rozhodla se společnost prodloužit dráhu do Yellow Creeku. Všechny místní noviny jsou teď nadspány žvaněním o nenadálém vzrůstu této díry, jenže situace se mezitím změnila. Železnice nepovede do Yellow Creeku, nýbrž do Cowtownu.
Harrison se pranic nemusí zajímat, kdo to tak zaonačil. Hlavně, že o likvidaci původního plánu vědí dosud jen dva muži ze společnosti. Jinak dosud nikdo nemá ani ponětí o zítřejší tváři Cowtownu, jenž do půl roku vyroste v nejrušnější město jihozápadu. Sem se přesune všechen obchod s dobytkem. Kromě toho sem společnost umístí své železniční dílny. Ti lidé tam mají spoustu půdy, dnes ještě bezcenné. Ani netuší, že jsou vlastně nyní majetníky výnosných parcel. Zkrátka a dobře. Pan Harrison odjede do Cowtownu a skoupí tam, co se dá. Co však je velmi důležité, on, Gretton Morris Bennett, jako vysoký funkcionář společnosti, neví nic o této spekulaci. Pan Harrison kupuje všechno pro sebe. Zaplatí vše hotovými, neboť je třeba, aby se těšil na prosté důvěře. Harrison odjede ještě dnes večerním vlakem do Kansas City, kde ho zítra očekává ve výčepu Sandersova hotelu člověk, který mu odevzdá podrobný plánek parcel, jakož i 150 tisíc dolarů. Je nápadně rezavý a na levé ruce mu chybí malíček.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Limonádový jele, to je výstižná a vtipná parodie, mimo jiné i na příběhy Karla Máje, tak jak si asi z dětství pamatujeme všichni, tedy určitě dámy i pánové. My, co jsme fandili Vinetuovi nebo Nšoči a samozřejmě taky Old Shatterhandovi s jeho opakovačkou Henryovkou. Vzpomínáte? Old Shatterhand dostal na samém začátku vyprávění, kdy ještě nebyl Shatterhandem a sám byl zelenáčem, čili Greenhornem.
2: Řekl jste Greenhorn, pane Henry? Doufám, že jste se přeřekl. A nemínil jste?
3: Mínil. Představte si, že mínil. Člověče, vždyť mi neumíte ani vzít pušku do ruky.
2: No. Kdybyste mi nějakou solidní půjčil.
3: Vy jste se zbláznil. Solidní pušku vám do ruky. Střílel jste vůbec někdy?
2: Ale ano, bez starosti.
3: Seberte si ze zdi tamhle tu medvědobíku a ukažte, co umíte. Jo, člověče, vy to berete jako hůlku. Opatrně! Tahle ta stará puška má pořádnou váhu. Vy ale máte sílu. A na koni jezdíte?
2: Ovšem.
3: A vy znáte se v matematice?
2: Ve škole jsem ji měl nejraději.
3: Ve škole. A zeměměřictví?
2: No, pomáhal jsem několikrát při rozměřování.
3: Dobře.
2: Proč vás to zajímá, Mr. Henry?
3: To je moje věc.
2: Dopilujete něco k pušce?
3: Co? No ano.
2: To vidím poprvé. Žádný takový systém neznám.
3: To věřím. Novinka. Systém Henry. Bude to opakovačka. 25 ran.
2: To není možné. To byste musel mít zásobník.
3: Takže mám. Tenhle kousek železa se bude otáčet pomocí zvláštního mechanismu. 25 dírek, 25 nábojů. Mladý muži za to se bude platit zlatem.
2: To jistě. A svědomí?
3: Co tím chcete říct?
2: Že tu vaši pušku dostane do ruky kdejaký lump. Že na prériích a v lesích a v kaňonech se budou indiáni odstřelovat po desítkách jako kojoti.
3: Nechte těch řečí, slyšíte? Snad si nemyslíte, že si tady otevřu továrnu na pušky. A vůbec, severte se a račte laskavě vypadnout. Zítra v 6 koukejte přijít, uvidíme, co dokážete. Vy ostrostřelče.
4: Ráno mě stařík uvítal ironickým úsměvem. Beze slova na střelnici nabil a zkusmo dvakrát vystřelil. Pak ukázal rukou, že jsem na řadě já. Neznal jsem zbraň a tak jsem posadil první ránu i po pečlivém zamíření jen na okraj terče. Druhá už byla lepší. Třetí zasáhla rovnou do černého. A ostatní seděli přímo

0: ve středu, jedna jako druhá.
1: Člověče, takhle jsem Greenhorna ještě střílet neviděl. Takový zelenáč. Opravdu umíte jezdit na koni?
2: Co je na tom? Nejtěžší je dostat se nahoru. Jak se jednou uvelebím v sedle, nesetře se mě žádná kobyla.
1: Chcete to zkusit?
2: Proč ne?
1: Tak pojďte. Hello, Mr. Corner. Co kdyby jsme mu vyvedli třeba ryzáka?
0: Ten ryzák vůbec nevypadal na nějaké klidné a rozumné zvíře. Trhal sebou, vzpínal se. Když se mi po několika neúspěšných pokusech podařilo dostat do sedla, odrazil se všema čtyřma, udělal mohutný skok a pak začal tancovat z boku na bok. Musel jsem vynaložit všechnu sílu i obratnost, abych zůstal v sedle. Když jsem sestoupil, třásla se mi vysílením kolena.
1: Kde jste se naučil krotit koně?
2: Musel jsem jednou krotit divokého hřebce. Náhoda.
1: Děkuju za takovéhle náhody. Ale jen si nemyslete, teď si zajdeme k jednomu gentlemanovi. Hrozně rád by vás viděl.
2: Co na mě může vidět?
1: Ale slíbil jsem mu, že mu ukážu živého Greenhorna.
2: Tak to je něco jiného. Toho nemohu zklamat.
0: A tak jsem poznal slavného Westmana Sema Hawkinse. Tenhle Westman. Jakou barvu a tvar měla původně jeho stará prstěná hučka, se naprosto nedalo určit. Spod sprohýbané střechy se drala hotová houština rozsuchaných housisek a uprostřed nich trčel kupředu nos. Vypadalo to, jako by v obličeji nebylo nic než housy, nos a potom ještě dvě malá chytrá očička, která se čile pohybovala sem a tam a trochu šelmovsky si mě prohlížela. Jinak chlapík vězel v loveckém plášti dlouhém až na paty.
3: Jestli se nepletu, tak tohle je ten váš Greenhorn, Mr. Henry. Nevypadá špatně. Snad se mu Sam Hawkins taky bude líbit.
0: Pokusil se odložit svůj podivuhodný klobouk, ale jak jej sněl z hlavy, zůstali na něm viset k mému naprostému zděšení i jeho vlasy.
3: Jen žádný strach, sir. Mýval jsem vlasy, mýval. Nosil jsem je dokonce od narození. Nikdo na světě mi je nemohl upřít. Bohužel si na nich zgustlo asi tucet póniů. Dost nepříjemný pocit pro mě. Ale přečkal jsem to. A v té kamně jsem si jednoduše koupil novou čupřinu. Stála mě 3 svazky bobřích kožíšků.
1: Tak si myslím, že bychom měli tomu Greenhornovi prozradit, o co vlastně jde sebe.
3: Jestli se nepletu, měl by se na zítřejší odjezd, jak se patří, připravit.
2: Odjezd? Kam mám jet?
3: Kam jinam, než na divoký západ. Se mnou, mladý muži.
1: Přece nechcete na věky zůstat Greenhornem.
3: A výprava kvůli vám neodloží odjezd.
1: Člověk jako vy, ten nemá co dělat mezi papíry v kanceláři. Musíte na západ. Vy znáte se v zeměměřictví.
2: Ale Mr. Henry...
1: Potřebujete dobrého koně. Dostanete toho Mustanga od Cornera. A zbraně musíte mít nejlepší. Dávám sebou medvědobíku. S tou trefíte každou ranou. No, tak co tomu říkáte, mládenče?
2: Mr. Henry, já nevím, jak bych vám poděkoval. Proč jste zrovna na mě tak laskav?
1: Držte jazyk za zuby, sir. Stejně jsem si vás vybral jen proto, aby si má stará medvědobíka zas párkrát vystřelila. Vy tomu nechcete věřit, ale jste pořád docela obyčejný Greenhorn.

A pak jsem se teprve po pořádku dověděl, co a jak. Šlo o vyměřování budoucí železnice ze St. Louis přes indiánské území, tedy přes Texas, Nové Mexiko, Arizonu a Kalifornii až k pobřeží Pacifiku. V naší skupině měli pracovat vedle mě ještě 3 surveyorové, tedy vyměřovači, pod vedením hlavního inženýra Bancrofta. Připadlo nám území mezi prameny Red River, tedy Červené řeky, a řeky Canadian. Sam a jeho přátelé Dick Stone a Will Parker nás měli dopravit až na místo a potom ještě s celou skupinou nebojácných westmenů působit jako naše ochranná stráž. A tak jsem se druhý den ráno s městem St. Louis rozloučil. Konec září. Pracovali jsme na tomhle úseku už 3 měsíce, ale zdaleka jsme nebyli hotovi. Mr. Bancroft, hlavní inženýr a s ním i všichni 3 surveyorové, chovali totiž vřelou náklonost k pálence, takže buď to pili jak zjednaní, nebo pod stromem vyspávali opici. Vlastní práci nechávali na mě. Co se ostatní společnosti týče, škoda slov. Upřímně řečeno, nevím, jak bych tam vydržel nebýt Sama Hawkinse a jeho 2 druhů. To byli skuteční řádní chlapi.

0: 머리 셀 마이스
1: 너의 인생을 시스템이 가스도 우신의 서덕이 났어 아예 시스템이 버스도 우신의 이스거든
0: Jenom si prosím vás nemyslete, že vás nějak chválím. Ve škole se musí občas pochválit i ten nejhloupější žák. Učil jsem hezký pár mladíků a řeknu vám, že všem to šlo daleko líp.
1: Jupi!
2: Jupi! Jupi! Takhle mluvil jsem často. Ostatně mé zaškolování probíhalo stranou tábora, takže o něm nikdo neměl tušení. Práce postoupily tak daleko, že zbýval týden, abychom navázali na úsek našich sousedů. Bancroft to považoval za důvod k pořádné pitce. Druhý den celá společnost vyspávala, zalezlá v křoví. Uvažovali jsme se Semem, co a jak, když v tom se v dálce objevil jezdec.
0: Inženýr White. Vedoucí skupiny, která vyměřuje na západ od nás. Welcome, sir.
3: Dobrý den.
4: Tak, to jste vy. Prý tady musíte dělat všechno sám? Ostatní si dávají na váš účet POV, co?
3: Mr. Bancroft se právě chtěl vypravit za vámi.
4: To vidím, opilý, jak zákon káže, do jednoho.
3: Hned je zbudím.
4: Počkejte, nechte je spát. Rád si s vámi pohovořím bez nich. Kdo pak jsou tyhle tři muži?
3: Naši nejspolehlivější skauti. Sam Hawkins.
4: Ach, Hawkins, malý lovec, chlapík. Ty mohou zůstat.
3: Stalo se něco, Mr. White?
4: Jen to, že my jsme na svém úseku hotovi. A tady, kdyby nebylo vás, byl by Bancroft tam, kde začal.
3: Přeháníte, pane.
4: Vy přeháníte svou laskavost těm pianům. Už protože z vašich výkazů se nepozná, kdo kterou práci dělal.
0: Sáhněte mu do náprsní kapsy, Mr. White. Má tam takovou plechovku, jestli se nepletu, a tam jsou opravdické záznamy.
4: Vlastně bych vám ty záznamy měl vzít a ukázat je našemu vedení.
3: Mohu vám je půjčit, ale jen pro vaši osobní informaci.
4: Jak myslíte? A pánové se probouzejí.
5: Já vás velice, pane... Dáme si přípitek na uvítanou, co vy na to?
4: Že mi není docela jasné, jestli je tu rozměřovací stanice nebo výčepna pod širým nebem.
5: Sir, můžete mi říct si, kdo vlastně jste?
4: Inženýr, jako vy.
5: A vy pracujete tady na tom úseku?
4: Víte dobře, že na sousedním.
5: Tak vidíte. Mně tady nikdo dávat rozumy nebude. My dva jsme si totiž docela rovni. Rozumíme?
4: Určitě. Jen vás upozorňuji, že my jsme už hotovi. A taky vím, kdo jak tu pracuje.
6: Vy jste pomluval. Lháři, pokrytče.
4: Váš mladý spolupracovník proti vám neřekl ani slovo. Naopak, měl byste ho spíš požádat za prominutí.
6: Cože? Za prominutí? Pitomého Greenhorna, který nerozezná trojúhelník od čtverce? Co jsme mu svěřili z kaňál? Museli jsme se po něm vracet.
3: Pane Bancrofte, vypil jste přes míru. A ještě jste nevystřízlivěl. Zatím jsem nic neslyšel.
5: Co to žvaníte? Jaké pak vystřízlivění?
3: Buďte rád, že mluvím právě o tom, jinak bych vás musel potrestat jako kluka.
5: Rettlere, slyšíte to? Vy strpíte takovéhle útoky na mou osobu? Váš úkol je chránit vedoucího tábora před každým napadením, ne?
7: Bez starosti, pane. Chlapečku. Dej laskavě pracky pryč od pana Bancrofta, Greenhorne.
3: Toho Greenhorna vy okamžitě odvoláte, jinak vás srazím k zemi.
7: Vy mě? Ten Greenhorn je opravdu pitomec, myslí si...
5: No tohle to jsem ještě neviděl, co si to...
3: Ještě někde, prosím? Ale kdo udělá krůček, doplatí na to.
0: A já si vás dovoluju taky maličko varovat, jestli se totiž nepletu. Jestli tomuhle mladíkovi někdo skřiví vlásek na hlavě, provrtám ho skrz naskrz.
4: Takovou ránu. Vám bych se nechtěl dostat do rukou. Vám by se mělo říkat Shatterhand, drtící ruka. Chlap jako hora a vy ho složíte jediným úderem pěsti.
0: Tak vydá. Shatterhand. Greenhorn a už má válečnické jméno. A nezní to špatně. Poslyšte, co byste říkali Old Shatterhand? Jak se vám to líbí?
4: Shatterhande. Nemáte chuť jít se mnou na můj úsek?
3: O chuť by nebylo, ale mám tu své povinnosti.
4: Nonsens, to si zodpovím já. Poslyšte, z těch chlapů jste si udělal nepřátele na život a na smrt, to snad chápete?
3: Je tu sem, Will a Dick.
4: No tak mě alespoň doprovodíte.
3: S Bancroftem už mluvit nechcete?
4: Řeknu to vám, bude to lepší. Chtěl jsem vás varovat. Pozor na Indiány, našli jsme stopy. V tuhle dobu táhnou mustangové a bizoni na jih a Indiáni táhnou za nimi. Z Kyovu nemusíte mít strach, s těmi byla stavba trati dohodnuta, ale Komančové a Apačové nevědí zatím nic. Začíná tu být horká půda.

když v báru host nedím, tu nad likérem svým já sním, že přijím.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou na západ, ale teď zase trochu jinak. Amerika očima Jacka Londona. Jeho cesta, to je román, ve kterém vypráví o amerických tulácích, kteří jezdí na černovlaky, vlastně takový první trampové. Romány Jacka Londona jsou plné drsné romantiky. Zlatá horečka, Klondike, Aljaška, ale taky touha po svobodě, příroda a nespoutanost. A Londonova cesta není výjimkou. Tak pěkný poslech a dobré dny ve zdraví.

teď s odstupem času, když jsem se jakž takž usadil a mé knížky poměrně úspěšně vycházejí, dočítám se o sobě v novinách, časopisech i dokonce v životopisném slovníku věci, které bych do sebe ani ve snu neřekl. Píšou o mně, že jsem se prý trampem stal záměrně, abych mohl studovat sociologii. Vězte, že je to pustý výmysl kritiků, kteří cítí potřebu o autorovi prostě co si napsat. Trampem jsem se stal kvůli vnitřnímu neklidu, který ve mně vřel a nedovolil mi zůstat na místě. Moje tuláctví bylo logickým výsledkem hledání, co se životem. Tudíž skutečnost, že jsem život poznal líp než leckdo jiný, přišla jaksi sama, protože jsem se světem potloukal s otevřenýma očima a myslí. Vydal jsem se na cestu, protože jsem musel. A jelikož jsem v kapse neměl ani vindru, cestoval jsem vlaky, co křižují státy a Kanadu, na černo. Tenkrát jsem ještě nečetl Ztracený ráj, ale později jsem plně pochopil Miltonovo: lépe je panovat v pekle, než sloužit v nebi. Na cestu trampa mne poslala obyčejná náhoda. Bylo mi asi 16 a byl jsem něco jako král pirátů ústřic v Aucklandu, když jsem jednoho dne doplul do Sakramenta. U železničního mostu jsem se tam při koupání potkal s partou kluků. Voda byla skvělá a tak jsme plavali a leželi na písku a filozofovali, jak to už mezi mladými bývá. Jenže tahle parta mluvila úplně jinak, než jsem kdy slyšel. Oni spolu vedli řeč zvláštním slengem černých vlakových trampů, roadkidů neboli hobos. Příkladně říkali: když jsem byl dole v Alabamě, tak jsem zjistil, že na štrece C&A nemají stupátka u slepých vagónů. Nebo bacha, až se dostanete k Pensylvánii. 4 koleje, žádné cisterny, vodu berou po cestě. Ležel jsem mlčky a v duchu obdivoval jejich světáctví. A tenhle nový svět mě volal každým dalším slovem, každým dalším příběhem. Už si někdy jel s Cannonballem na Wabashi? Obrátil se na mne jeden z nich. Zavrtěl jsem hlavou, že nikoli, a přitom jsem neměl páru, o čem mluví. Sdělovali si zážitky a informace a jediné, čemu jsem rozuměl, bylo, že si nevymýšlejí, že to zažili. Přede mnou se otevíral svět černých pasažérů, železných tyčí, zábradlí, brzdových táhel, jízdy pod vagony a na náraznících, svět pulmenů s postranními dveřmi, brzdařů, topičů, policajtů. A mně se zmocňovala stále větší touha vydat se na cestu. Byl jsem přesvědčený, že nejsem o nic slabší než kterýkoliv z nich, že jsem stejně odvážný a rychlý a můj mozek je minimálně tak dobrý jako jejich. Slunce se naklonilo k obzoru a já se vydal s nimi do města vytloukat na hlavním tahu lehké kousky. Jinými slovy, žebrat o peníze na jídlo. Dosud jsem nikdy nežebral a například krádež jsem považoval za mnohem čestnější. Žebrotou jsem se cítil ponížený, ale věděl jsem, že se to musím naučit, že bez toho bych nikdy nebyl pravý železniční tramp, hobo či roadkid, jak je komu libo. Ale ten večer jsem to ještě neuměl. Logickým výsledkem bylo, že roadkidové se už chystali do hospody na večeři a já byl pořád na suchu. Nakonec jsme povečeřeli společně a užili si přitom spoustu legrace. Rychle mi však došlo, že jíst za peníze, které vyžebral někdo jiný, je opovržení hodné a že se mi to už nikdy nesmí stát. Proto jsem příštího večera vyšel do ulic a hodil nohama stejně dobře jako moji noví kamarádi.

Nikdo se nestane Roadkidem a Trampem, dokud nepřejede přes vrch. Tak zněl zákon cesty. Tím vrchem byla Sierra Nevada. Celá tlupa se chystala na výlet přes hory a já pochopitelně s nimi. Bylo to moje první velké dobrodružství v novém životě. Stejně na tom byl i French, mladý chlapec, který právě utekl z domova ve Frisku. Oba nás čekala jakási maturita, ve které jsme měli dokázat, co v nás je. V 10:20 večer, tenhle čas se mi nesmazatelně vlil do paměti, vyjel transkontinentální Pacific Central Station na východ. Na nádraží nás bylo asi 12. Utíkali jsme před vlak do tmy, abychom mohli naskočit. Vyprovodit nás přišlo asi 40 roadkidů, kteří nás hodlali jaksi schodit z vlaku, kdybychom sedali. Byl to takový druh vtipkování. Jejich vůdcem byl proslavený Bob ze Sacramenta, který měl projeté skoro celé státy. Vzal si Frenche a mě stranou a povídá: chceme vaši tlupu nováčku schodit, to se sluší a patří. Vy dva jste ale slabí, a tak vám radím. Jak se chytíte slepýho vagónu, tak střechujte. Dolů slezte, až minete Roseville. Tam jsou policajti jako psi a perou každýho na potkání. Lokomotiva táhle zapískala a transkontinentální se pohnul. Vlak měl 3 slepé vagóny, tedy vozy bez koncových dveří, za to s plošinou. To bylo víc než dost místa pro všechny a nás 12 by bylo na vlak vklouzlo ve vší tichosti a nenápadně. Ale 40-hlavá banda přátel budila podél trati takovou pozornost, že i hloupému brzdaři muselo dojít, o co jde. Podle Bobovy rady jsem na nic nečekal a jak jsem se chytil slepé, hned jsem se vyhoupl nahoru na střechu. Ležel jsem a ani nedýchal. Cítil jsem srdce, jak se splašeně odráží od plechu a snažil se poslouchat, co se děje kolem. Veškerý personál vlaku byl v jednom kole. Zuřivě vysypával kamarády a asi za míli vlak zastavil, aby brzdaři mohli přeběhnout dopředu a vyházet ty, kteří se na vlaku ještě udrželi. Nakonec jsem na Pacifiku jel sám. Zapomněl jsem, jestli Roseville, před nímž mě Bob varoval, je první nebo druhou stanicí. Pro jistotu jsem zůstal na střeše ještě dlouho za druhou zastávkou. Nikdy jsem se před ostatníma nepochlapil natolik, abych jim prozradil, že jsem přejel celou Sierru až do Truckee ve strašlivým sněžení na střeše. Lhát se sice nemá, ale pravdu stačí říci až na smrtelné posteli. Parta tedy rozhodla, že moje cesta přes vrch proběhla správně a když jsem se vrátil zpátky do Sacramenta, byl jsem už hotovým roadkidem, i když jsem se ještě musel hodně učit. Můj titul knížete pirátů Ústřic zmizel v nenávratnu a já získal novou přezdívku, neboli Moniku. Sailor Kit. Mým nejlepším učitelem byl Bob. Jednou jsem ve rvačce přišel o klobouk, což byl velký malér, neboť jak chcete žebrat bez klobouku. Klobouk, to je důstojnost, pokora a šarm. Když už jsem přejel vrch, musel jsem ukázat, co ve mně je. Souhlasil jsem s Bobovým plánem získat nový klobouk akcí na ulici a on šel se mnou, aby se podíval, jak to provedu. Stáli jsme na rohu 5. Avenue a Bob pečlivě studoval klobouk každého Číňana, který nás míjel. Doposud jsem se divil, jak si Trampové mohou dovolit 5-dolarové stecny s tuhou střechou. Až teď jsem pochopil, že je získali od Číňanů. Byl jsem nervózní. Kolem bylo na mé gusto moc lidí, ale Bob stál ledově klidný. Několikrát jsem se už pohnul, ale Bob mě vždycky zadržel. Chtěl, abych měl pořádný klobouk a aby mi dobře seděl. Jednou šel kolem klobouk, který sice měl správné míry, ale nebyl nový. Pak šel nový, ale prťavý. Pak tucet naprosto nemožných huček, až se konečně objevil ten pravý, který vyhověl Bobovým nárokům. Jediný klobouk v Sacramentu, hodný mé hlavy. Bob se rozhlédl, jestli kolem nejsou policajti, a potom mi souhlasně pokývl. Sebral jsem Číňanovi klobouk a v klidu si ho nasadil. Padl mi jako ulitý. Otočil jsem se a rozběhl. Koutkem oka jsem zahledl Boba, jak podrazil Číňanovi nohy, ale to už jsem zahnul za roh a pádil ze všech sil. Ještě pár ulic a zvolnil jsem.
V duchu jsem si blahopřál k úspěšnému lovu, když se zpoza rohu nečekaně vynořil Číňan a nebyl sám. Měl sebou své žluté soukmenovce a navrch ještě pár bělochů. Rozběhl jsem se, zatočil za nejbližší roh, přeběhl ulici a zmizel pronásledovatelům za dalšími dvěma rohy. Už jsem myslel, že jsem se jich zbavil a klidně si vykračoval, když se ten houževnatý Mongol objevil znova. Bylo mi to k smíchu, jako bych se ocitl v prastaré bajce o zajíci a želvě. Neuměl běžet tak rychle jako já, ale vytrvale za mnou šmatlal na křivých nožkách, utrácel je množství dechu v hrubých nadávkách. Volal o pomoc a za svědky své urážky bral celé Sacramento. Značná část města ho slyšela a kupila se za ním. Utíkal jsem jako antilopa a ten vytrvalý Mongol mě dotahoval se stále se zvětšujícím zástupem. Když se k němu přidal i strážník, napnul jsem všechny síly, dělal kličky, zahýbal za rohy, prolétl pár průchodů a přísahám, že jsem takhle letěl aspoň 20 bloků. Nakonec se mi podařilo zmizet a Číňana jsem už nikdy více nespatřil. Měl jsem fungl nový, moderní Stetson a celá tlupa mi ho záviděla. Navíc byl předmětným důkazem, že jsem svůj čin vykonal. Byl to skvělý kousek. Nosil jsem ho více než rok.

srkali černý kafe a říkali jsme si, jak asi baví se Jim Santa Fe. Najednou náramná rána rozbila lucernu a

Na Prahu postava stál a že se hned ochladil vzduch. Tu bylo každému jasný, že je to nějaký duch. A v Santa Fe zrovna v ten moment

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: To vám řeknu, to je servis tady ve studiu Českého rozhlasu v historické karlínské budově. No, je tady, Petr Kubala tady je, sedí proti mně, hází prasátka jako obvykle do našich webkamer studiových. Já z boku, takže prostorově výraznější, on čelem, sympatičtější, tak to asi má být a já jsem spokojen. Když jsem tady sám, tak je mi smutno a taky spousta posluchačů už píše. A kde pak máme pana Kubalu? Tak dneska tu je, zdraví, mává, já mávám, 2 hodiny vysílání na vaše téma. To dnešní téma vymyslel, nebo už dávno, je to několik měsíců, představil posluchač, a já nevím, jestli smím říct jeho jméno, ale každopádně vím, že je ze Špindlerova mlýna. A to vím, že mám povolené říct. Je to o archivnictví, no. Jo, že máte archivní věk, no tak super, to se hodí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
5: Vás tady ze studia mluvící zdraví Honza Macoun, mlčící, ale u mixážního pultu a taky u telefonu. Ten, který vlastně musí i ty gymnastické kousky akrobatické z prsty, to nedokážu ani já. Jdu se soustředit na mluvené slovo a taky na písničky, které jsou k tématu. Když o archivnictví, tak Golden Kids.

0: Příjemný dobrý večer, z Prahy zdraví Honza Macoun. Před námi 2 hodiny povídání na vaše téma. Vaše téma, už jsem zmiňoval hned v úvodu hodiny, že vybral pan posluchač, co vím, že smím říct, tak jest ze Špindlerova mlýna. Tak doufám, že poslouchá. Psal dopis, který mě moc potěšil, teda vlastně není první, už je poněkolikátý. A vlastně si po několika měsících trochu posteskl, že jsem ještě nedal téma nebo témata, která vložil, vymyslel nebo byl by rád, kdyby se probrala. Ale tak to chodívá, tak někdy člověk neví, jak to správně uchopit. A taky mám třeba jisté obavy a častokrát liché, jestli o to bude vůbec zájem. Jak se kloníte vy k tématu o archivnictví? No, co po vás zůstane? Kdo vám vyhazuje vzpomínky? Schováváte milostné dopisy? Máte doma archiv nebo binec? Čeho jste se zbavili moc brzy? Věříte rodinným historkám? Pátrali jste po předcích? A co, na matrice, jako doma? Já tedy jednou a bohatě stačilo, ale když musíš, tak musíš.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Téma archivnictví je tu pro vás nejen telefonním číslem, ale kdo se na to necítí, bojí se nebo má nějaké zlé předtuchy a nebo zkusí lépe formulovat své myšlenky přes písmenka, tak je tady možnost linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání, tady rozhlas.cz/linka. Nejen pan posluchač, ale i vlastně po uspořádání, a to věřte, trvalo to hodně dlouho, mých vlastních myšlenek, jsem se nakonec rozhodl tohle téma dát. Tak povězte i vy sami, jestli jste opravdu na té matrice jako doma, jestli vás baví třeba hledat střípky z minulosti, případně jestli to ve vašem bytě vypadá opravdu jak v nějakém archivu. Nebojte se, Praha nekouše, telefonní číslo znáte, rád ještě jednou připomenu, 731 800 900, kdo otevře dnešní vysílání. Už se tady také otevírám pomocnou takovou tu blikající tabulku 6 telefonních čísel a náhoda, kdo se dovolá, ať už vy pravidelní volající, prosím vás, jo, tak zkuste popřemýšlet, hlavu a patu, aby to mělo, a kdyby náhodou jste se na to necítil, nevadí, já vás když tak provedu, a to platí především pro vás, úplně nové posluchače nebo posluchače, kteří často poslouchají, ale nejsou si úplně jisti, že by to dobře dopadlo. Tak se fakt nebojte. 731 800 900, půjdeme do minulosti a snad nebudeme plakat, maximálně radostí se usmívat.

0: Honzo, já jsem si vždycky myslela, že máme početnou rodinu. Na zadních stranách fotografií bylo napsáno teta Růža, teta Božena, strejda Jarda. Když jsem začala dávat dohromady rodokmen, nevycházelo mi to. Toliko sourozenců přece babička neměla. Až její nejmladší sestra mi vysvětlila, že Růža bydlela naproti. Božena s babičkou pracovala a Jarda jim chodil opravovat kamna. Příbuzný nebyl ani jeden. Já už jim přitom na velkém papíře nakreslila vlastní větve. Musela jsem je vymazat, ale fotografie jsem nechala. Připsala jsem k ním, kdo ti lidé opravdu byli. Babička měla zřejmě rodinu podle toho, koho měla ráda. Moje dcera říká, že je to hezčí než některé skutečné příbuzenstvo. V tom se s ní bohužel docela shodnu. Píše, a tady to mám, Běla z Českého Brodu. Zdravím do Českého Brodu. Půjdeme do archivu, anebo půjdeme k nějaké obecní kronice? Jste kronikáři? Zajímá vás, co bylo? Abych se přiznal sám za sebe, rovnou říkám, úplně ne dvakrát rád se tam v minulosti, protože pokud náhodou tam je nějaké bolavé místo, tak tam hrozí pravděpodobně, že vyhrknou slzy, což neříkám, že chlapi nepláčí, ale zase způsobovat si bolest něčím, co se změnit nedá, tak to se mi fakt nechce. Ale na druhou stranu žít ze vzpomínek, co jiného člověk má dělat, když je třeba upoután na lůžko nebo když se mu sakra mnoho let nedaří. Tak schválně zkuste vy mi přiblížit, jak jste archiváři a vůbec, jestli vám tohle téma něco říká. A koho tady máme, kdo je na první návštěvě, tady je Honza, kdo je na druhé straně. Já vás poslouchám, teda posloucháme vás všichni a neposlouchá vás nikdo. Tak Peťo, dáme tam jiný telefon třeba, nevím, tady. Halo, halo.
1: Dobrý večer.
0: Krásný večer, kdo je tam?
1: Tady Ota z Uherského Brodu.
0: Zdravím, Uherský Brod, Otu.
1: Já zdravím všechny posluchače, všechny vás zdravím, pěknou noc. A nevím, jestli to bude k tomu pasovat, ale můj děda, když se mu narodila první dcera, moje matka, tak dal do jedné lahve slivovici, zaštuploval, zalil to voskem a máme tu flašku od roku 1938.
0: A kdy ji otevřete, že bych se stavil?
1: Nikdo nemá odvahu to otevřít.
0: Já klidně přijedu, rád otevřu, jestli vám to v něčem pomůže, není problém.
1: Trošku žluťoučka.
0: Nevadí. No, vada na kráse možná, ale na chuti.
1: takže máme 88 roku starou slivovici.
0: Tak i to je to jediné archivní, co se dá říct o vaší domácnosti nebo o vašem žití, na co dáváte pozor?
1: No to je asi jen ta slivovice.
0: No jo, a to pokušení, to jste neměli nikdy pokušení otevřít?
1: Já teď 20 roků nepiju.
0: Ach bože, to je neuvěřitelné.
1: A žiju se sestrou, no ta už nepije vůbec. No
0: tak to je teda.
1: Takže to bude pokračovat dál.
0: Tyhle ty vlastně lidé, kteří s tím sekli, bývají často takový duševně zlí na ostatní, kteří třeba rádi si zobnou nebo tak. Jo, ale ne, já to zcela vážně. Jo. Máte takový pocit, že to někdy otevřete, že opravdu bude někdy ta životní příležitost otevřít tento archiv, anebo ne?
1: Totiž po nás asi nezůstanou děti, takže my to budeme pravděpodobně muset otevřít ve vhodnou chvíli.
0: Ano, a kdyby náhodou ta chvíle nastala a nějak jsme ještě nezapomněli nic, tak nám dejte vědět, ať máme taky výsledek toho, jak to chutná třeba.
1: Já bych vám velice rád ulil.
0: Vy jste tak hodnej, ale na ulejvání, i když jsem ve škole byl expertem na ulejvání, tak myslím v tomto případě to není úplně tak taktní, ale děkuji mnohokrát. Děkuju.
1: Jo.
0: Ať se vám daří.
1: Tak to je můj příspěvek.
0: Děkuju. Pěknou archivní noc. Ať se daří. A
1: vám také.
0: Vy ostatní, nebojte se, volejte dál. 731 800 900 archiv. No, co se dá říct o vaší domácnosti, o vašem žití, že je archivní, na co dáváte velký pozor, co třeba strážíte opravdu pro budoucí generace, anebo máte rádi, jak se říká, vrtání se v minulosti, nebo jste kronikář, nebo osoba, která zapisuje do takové té obecní kroniky, nebo máte rodinnou kroniku, lpíte na tom, až se vám všichni ostatní z rodiny klepou na čelo a říkají, Uďo, tohle ale není normální. Tak neleňte zvednout telefon, ťukejte, Praha čeká, Macík taky.

0: 23.18, tady je společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Noční linka, ta je z Prahy a téma vybrali jste vy. Říkám to tak obecně, protože jsme tady jedna velká rodina noční linky posluchačů, volajících nebo jen pasivně poslouchajících. Kdo nás poslouchá a kde? Kdo je na druhé straně?
1: Tady Rej z jižní Moravy.
0: Zdravím vás, směr Morava, jich konkrétně. Povězte, jaký jste archivář?
1: No, archivář. Já jsem se kdysi, když jsem byl v nemocnici kolem zhruba 18. roku, setkal s jedním pánem, který ho zaujalo moje jméno. A tvrdil mi, že zná moje předky, že přišli na Moravu z Itálie.
0: Ano.
1: Takže tenkrát mi to tak trošku vrtalo v hlavě. A zhruba po 30 letech se stalo, že se začaly vlastně digitalizovat kroniky. A tak v televizi se objevil takový pořad, kde se pátralo po těch předcích. Tak mě to zaujalo, tak jsem to taky zkusil. Zjistil jsem, že teda, co se týká těch předků z té Itálie, to pravděpodobně nebyla pravda. Ale dostal jsem se díky těm kronikám ke svým předkům až do roku 1700.
0: Aha, a jaké bylo poznání toho, překvapení?
1: No, překvapení, já mám totiž takové německé jméno i příjmení.
0: Ano.
1: A ono se tady teda v České republice moc nevyskytuje, je nás tady asi jenom pár. Ale zjistil jsem, že to s tou Itálií asi nebude žádná pravda, protože až do toho 17. do toho roku 1700, kam jsem se dostal, tak všichni mi předci pocházeli tady z Moravy. Někteří teda vyrůstali přímo tady v Oslavanech, Nová Ves a okolí, ale nedopátral jsem se, že by byl někdo z ciziny.
0: A co bylo překvapující, co jste zjistil? Protože určitě jste se u něčeho zasekl a tak nějak jste důmal.
1: No, těch zajímavých věcí tam bylo strašně moc.
0: No tak zkuste být konkrétní, jestli můžete.
1: No, jezdil jsem samozřejmě ze začátku, než jsem pátral po těch kronikách, tak jsem jezdil i po České republice, protože mě zaujalo třeba narození mý matky, když jsem zjistil, že ten rodný list je takovej zvláštní, psaný dvakrát, takže jsem se dozvěděl, že víceméně ve začátku vyrůstala v nějakým ústavu. Bylo to takový zajímavý. Dozvěděl jsem se, že ji otec vlastně nechtěl zapsat do rodného listu a zapsal ji až asi po 2 letech. Takže to bylo první překvapení a pak jsem narazil třeba na svého pradědečka, vlastně to byl můj dědeček, na dědečka, který byl teda v Legích. Takže to dokonce tady v okolí jedna paní matrikářka z vesnice, odkud pocházel, tak dokonce o něm napsala knížku. Takže to mě teda taky překvapilo, protože jsem nevěděl, že někdo z rodiny byl legionář.
0: A četl jste tu knihu?
1: No, tam je spíš v té knize o těch legích je spíš o něm jenom taková jedna pasáž.
0: Aha, dobře.
1: Takže jakoby ne celá kniha, jenom zmínka několik fotografií, protože on ještě na těch průvodech v té vesnici chodil v té legionářské uniformě. On měl takovou tu kozáckou papuchu a šavlí a...
0: Jinými slovy, když jste si udělal celý ten vlastně rodokmen, nebo tam, kam jste dosáhl, změnilo to pohled na minulost? Byl jste potom přečtený jako stejně naladěný, anebo víc hrdý, nebo jste se zastydil třeba? Jak to s těmi emocemi zamávalo?
1: Já mám takové dvě větve. víceméně větev po mužské linii, tak ta je hornická vlastně prakticky celou dobu, takže těch 10-11 generací to byli horníci a ta druhá větev po matčině straně, tak tam to jsou vlastně víceméně sedláci.
0: Hej, děkuju za vaše zavolání a aspoň stručné představení toho, co jste zjistil v rámci minulosti rodokmenů.
1: Jediný, co mě mrzí, že jsem se nedostal dál, protože už neovládám to přečtení.
0: Byl jste naladěn, chtělo to a nakonec ještě tam ten kousek chybí k tomu, abyste byl asi uspokojen po tomto směru nejvíc. Tak držím palce, aby se zadařilo.
1: Jo, mějte se moc krásně a zatím na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Mezi starými rodinnými dokumenty můžete najít křestní list. Tam, kde byste dnes čekali rodný. Historie vlastně těchto dokladů totiž souvisí s církevními matrikami. Do nich duchovní zapisovali křty a postupně také podrobnější údaje o narození dítěte. Křestní list byl výpisem z příslušného zápisu, který člověk dostával pro svou potřebu. Důležitý mezník přišel v roce 1784, kdy Josef II. Vydal patent upravující vedení matrik narozených, oddaných a zemřelých. Stát tím posílil dohled nad evidencí obyvatel, samotné knihy ale dál vedly především církve. Od 70. let 19. století existovaly také civilní matriky pro lidi bez vyznání, vedené při okresních hejtmanstvích. Ani vznik Československa tedy neznamenal okamžitý přechod všech matrik na státní úřady. Ten nastal až v roce 1950, kdy jejich vedení převzali národní výbory. Dnešní rodinný list vydává matriční úřad podle údajů v matrice a zajímavost nakonec, datum vystavení listu nemusí být blízké datu národní. Rození. Dokl-

Tady si pročítám další dopis, který dorazil. Posílám panu Kubalovi vzkaz na pohlednici. Vidíš, tady to máš. Udav se. Tak, teď bude chviličku mlčet ještě víc, než mlčí normálně. Tak prosím pěkně, pak o tom můžeme když tak povyprávět. A jinak, co se týče k tématu, tady mám třeba... Jo, mimochodem taky děkuju za psaní k narozeninám ještě dodatečně. K tématu o archivnictví, tak jsem zvědav. Dobrý večer, pane Macoune, a všem posluchačům. K tématu mi dovolte pár řádků na tohle téma. Archivnictví jsem studoval a také pracoval jako archivář. K tomuto oboru jsem se dostal úplnou náhodou, když jsem se rozhodoval na studiích kam dál a mezi tím jsem zpracovával rodokmen naší rodiny. Když jsem se v rodokmenu dostal k mé prababičce, která pocházela z rodu Horákových a narodila se na statku ve středočeských Lidicích, jenž 10. června, to bylo 84 let, kdy nacisté s přispěním mnoha okolností tuto obec vypálili, tak jsem se nemohl rozhodnout jinak než pro archiváře. Tahle práce mě bavila a dozvěděl jsem se i spousty zajímavých skutečností. Přemýšlím, že se k ní znovu vrátím. Mám rád se takzvaně hrabat ve starých archiválích a cítit různé vůně nasáté za ty roky v nich. Ještě chci zmínit, že jsem se z rodiny od vlastně za ta léta nikdy nic zásadního nedozvěděl. Právě kvůli traumatům dědečka a Josefa Horáka, kteří byli vlastně, a teď se omlouvám, nepřečtu to, nikdo se nechtěl o Lidicích ani o těch nových Lidicích vůbec bavit. Rád bych se setkal s potomky z Lidic, kteří možná poslouchají třeba teď noční linku a mají zájem se ozvat nebo někoho znají, kdo původem z Lidic pochází nebo pocházel. E-mail můžete odvysílat. Nemůžu odvysílat. Nejde to, ale e-mail je tady u mě, kdyby náhodou, tak posluchači prosím napíší, rád předám, protože tohle je milé. Moc děkuju. Vidíte to? Dal jsem to. Přečetl. Máte ale jinak moc hezké písmo. A vážím si toho.

0: Že jste nalepil tady velikonoční vajíčko a budeme posílat i zpátky odpověď. Asi ano, Peťo, že? Co jsi tam měl? Bylo to zásadního něco? Kýveš? Jo, no tak dobře. Vidíte, to nonverbální komunikace musí být takhle. Jsme na vás dva dneska. Tak jedeme dál. Ona obecní kronika může vyprávět také o ulici, kterou každý den procházíme. Zjistili jste si historii své ulice? 731 800 900, kdo nám volá další? Halo, halo, co se stalo?
1: Halo?
0: Já vás poslouchám.
1: Tady Helena až v Aše.
0: Ano, milá Heleno, až z Aše, prosím, až tam v Aše si stlumte nebo vypněte rádio, aby nás to nerušilo.
1: Slyšíte normálně?
0: Ne, neslyším, právě musíte vypnout to rádio, protože jinak jsme, jak kdyby jsme byli někde v jeskyni. Tak jestli je vypnuto, prosím pěkně, jak to vypadá u vás? Jaká jste archivářka?
1: No, do archivu už patřím já.
0: Ne, ne, to se ani nepozná po telefonu takhle, ve sluchátkách 25.
1: Jo, jo, jenom je 93.
0: Požehnaný věk. A ve zdraví?
1: No a jinak jsem teda jako taky také pátrala po našich, ani ne, jako bratranec mý maminky, ten udělal krásný rodokmen našeho rodu až do roku 1300.
0: Ano.
1: A strýc, ten to se ze strany otce, tak taky vypátral, takže to bylo docela zajímavý, takže to vám docela pěkný vzpomínky, no, takže se v tom taky takhle hrabu, no.
0: No počkejte, to jste to řekla tak hezky až s kyhopem, ale já bych to potřeboval trochu rozebrat. Co vás na tom tak baví? Já jsem před chviličkou citoval z dopisu, kde pan posluchač přibližuje tu vůni nasávat, tak taky nasáváte?
1: No ne, to jsem nasála, když jsem dělala tu, jak pro ty starý, tu akademii, tak ano. Jsem právě narazila právě na tyhle, na ten obor.
0: Ano.
1: Tak mě to začalo zajímat, no, tak tím pádem jsem se k tomu teda takhle jako dohrabala.
0: A zůstala jste u toho i teď? Ještě?
1: No už ne, už ne. Už
0: takže
1: ne.
0: Vy jste nasávání dala na hřebík, na věšák. Už radši ne. Ale nicméně, jaké to je, když se třeba dostanete do archivu, protože já co si pamatuju, že když jsem dorazil do nějakého archivu, třeba tady v Praze 9, když jsem potřeboval ohodnotit byt, nebo aspoň tak to soud chtěl, tak jsem byl překvapen, co vlastně, jakou historii má ten dům třeba. A proč byl postaven, kdy byl postaven, jaké byly návrhy a od kdy je tam plyn, od kdy se už netopí uhlí, to všechno bylo. Tak jsem z toho byl poněkud překvapen, takže mě překvapovaly i takové věci. Co vás, jestli ještě něco takového vás napadá? Mimořádnost, překvapení.
1: No jinak jako už jsem to přestala pátrat, protože už zaprvé už na to nevidím. Já už taky nepíšu. No tak nevím, jestli se to ujme některá z mých dcer. To pochybuju, ale...
0: Jak to hned takhle uzavíráte?
1: Já jsem s tím celou rodinu jedna, když jsme měli jednou taky session vánoční, tak jsem jim ukazovala prostě ten rodokmen a no tak jako byli všichni docela překvapení.
0: No
1: jinak archiv mám prostě spíš... ještě nevyhodím blahopřání k narozeninám.
0: Ano.
1: Takže mám pěknou hromádku, no, tak změrný do sběru bude co vyhazovat, no.
0: No, ještě tak mě napadá, Máte to taky tak, jako to měla moje babička, že jasně posíláme, a to si pamatuju, to byly prostě, to byly štosy vánočních třeba pozdravů, přání, a teď se vytáhl ten notýsek, ve kterém to bylo precizně napsané, že by to i slepec přečetl, tu adresu, že tam se nedalo splést v tom, a babička měla nádherné písmo, opravdu nádherné písmo, její podpis jsem se naučil falšovat až opravdu někdy v 8. třídě, tak to už mi taky nic moc bylo k ničemu, ale zmiňuji to z toho důvodu, že babička měla takový rituál, odeslala všechny tyhle ty vánoční pozdravení a velikonoční pozdravení, a pokud jí náhodou někdo z toho balíku neodepsal to vánoční nebo velikonoční přání, tak byl nemilosrdně vyškrtnut z celého toho seznamu.
1: Taky, ano.
0: Nebudu posílat, že jo, tady budu utrácet peníze a na mě si ani nevzpomenou.
1: No, dneska je to taky drahý.
0: To je fakt, já jsem tady jednou obdržel nějaký dopis a přitom takový jako obyčejný, a tam byla cenovka z České pošty, taková ta tím strojem ta známka, ne fyzická známka, ale se strojem z té 110 korun, to jsem myslel, že padnu. Kde jsou ty časy, kde se olizoval prezident za padíka? Nebo za korunu? Děkuji vám pěkně. Děkuji a doufejme, že někdo z těch vašich potomků bude tu minulost, ten váš rodokmen, dál opečovávat a možná třeba ještě rozširovat. Děkuji.
1: Máme i Ježíšek, se tomu říká. Uh-huh. To nevadí. Tak...
0: Příště. Když se vzpomenete, zavolejte zase. Budu rád, z Aše nikoho neznám.
1: To víte, to je konec světa už tady.
0: Fakt to je, ale třeba tam máte hezky, tak někde se tam přijdu podívat. Budu rád, budu na vás myslet. Mějte se hezky a hlavně zdraví.

0: prožívat svět.
1: A vrtat se v minulosti v rámci archivu, ano, ty se otevírají, třeba Michal Sedlák píše, dokumenty náležitě zakládám a mám v nich pořádek. Mnohých není, nepotřebné vyřazuji, v e-mailu uplatňuji metodu Inbox Zero podle Merlina Manna. Od něj jsem se ji ale nenaučil, přišel jsem si někdy si sám. Radka, ta píše, zdravím, já jsem sběratelka listin a musím říct, že občas se v nich přehrabuji a vzpomínám. Vysvědčení žákovská, osvědčení a tak dále. Od dcery mám schované školní sešity, mám i sbírku dopisů od kamarádek a ctitelů z mládí. Jeden dopis mám i s fotkou, jmenoval se Jirka s přezdívkou Medvěd a byl z Havířova. Vyvíjející se vztah a zabil tím, že musel každou sobotu ujít po horách 30 kilometrů. To abych se ani s ním nesešel teda s takovýmhle člověkem, pokud 30 kilometrů. Vedl se v práci s jetinu, kolik toho za rok nachodil. Když jsem po letech si četla dopis, říkala jsem si, že jsem mohla vydržet a třeba jsme mohli být spolu spokojeni, kdo ví. Našla jsem si ho na FB a po horách chodí pořád. To je teda Krakonoš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Pojďme do minulosti. O archivnictví obecně, jak máte pořádek v archivu svém vlastním, v důležitých cenných dokumentech, nebo jinak, máte nějaké cenné dokumenty? Akcie třeba? Jo, to mi jednou máma říkala, že má akcie Pragovky a já, mámo, škoda, že tu Pragovku jako, myslíš ty akcie z té kuponové privatizace, to už dneska neplatí snad asi ani. Pojďme k vám, posluchačům, kteří se snažíte provolat 731 800 900, jak to máte vy s minulostí, archivářstvím. Kdo je na druhé straně právě teď? Kdo se k nám snaží připojit? Halo, halo.
3: Dobrý večer. Tady Zdeněk z Prahy.
1: Zdravím vás.
3: Jsem taky... Můžu mluvit?
1: No jistě, slyší vás úplně všichni.
3: Dobrý den, jsem Zdeněk z Prahy. No nevím, jestli to bude úplně souviset s archivováním. No jsem v podstatě taky trošku jako archivář. Schovávám si prostě různý návody, různý recepty, různý třeba... já nevím, jak se to... kontakty na různý prostě organizace, třeba na bezplatný právní poradny a různý prostě takovýhle věci. No a pak nakonec stejně, když už to mám tak nějak v podstatě uložený, tak už to buď to neexistuje, nebo to už nepotřebuju. No a jako v podstatě prostě schovávám různý takovýhle prostě věci, které vlastně v podstatě už buď to jsou nepotřební, nebo prostě už jsou takový, dá se říct, v podstatě trošku nebo ne zastaralý, no, ale jako už jako v podstatě k něčemu, no.
1: No, Zdeňku, já si třeba uvědomuju, že jsem zrovna přednedávnem objevil svůj notýsek, takovou knížečku, ve kterém jsem si psal kontakty, telefony a podobně. To ještě nebyly úplně mobilní telefony, minimálně. Tak vzhledem k tomu, že píšu jako že nepíšu úplně dvakrát kvalitně, tak to ani moc po sobě nepřečtu, jenom na těch číslech jsem si dával záležet. Ovšem, už nevím ani, ke komu to potom patřilo. Každopádně, jestli si něco pamatuji do současnosti z telefonní čísel, to jsou všechna telefonní čísla předtím, než vznikly, nebo jsem se dostal k prvnímu mobilnímu telefonu. Od té doby si nepamatuji žádná telefonní čísla. Takže vám klidně řeknu, domů 858-9593. Telefon. Do dneška pamatuju, už to nefunguje dávno. Co vy, jak to máte s čísly telefonními?
3: No tak některý si pamatuju, některý ne, no, ale jako je to spíš náhoda prostě za takový nějaký, já nevím, třeba obvodní lékař, nebo prostě různý takovýhle, jako nějaký jako důležitější pro mě, jako majitel bytu, co mě pronajímá byt, nebo prostě různý prostě takovýhle nějaký věci, ale některý prostě si tak nějak vzpomenu náhodně, jako se mi stalo třeba teďkon, no, vaši dnešní linku poslouchám pravidelně a teďkon jsem si, furt mám to číslo uložený v hlavě, ale teďkon jsem čekal, až to telefonní číslo řeknete, protože mě tak úplně vypadlo, že jsem si nemohl vzpomenout.
1: Hlejte se, to je výkladní skříň mám taky a stane se, to se nedá nic dělat, jsme lidi, nejsme umělá inteligence.
3: já vím, že v podstatě ho mám uložený v hlavě, tak nějak kolikrát si ho zopakuju prostě, že a noční linka, teď nakonec jsem mu přijel zavol, tak jsem musel počkat, až, člověk řeknete.
1: Děkuju, Zdenku, za zavolání a taky za představení o vašem archivním způsobu života, tak ať se vám daří a ať vám ten váš koníček třeba nepřeroste přes hlavu, což se může v tomto oboru poměrně dobře a velmi rychle stát.
3: A může ještě něco dodat?
1: Povídejte.
3: Zkouvám si třeba jakoby nějaký ty vstupní povolení vlastně jako při povodních nebo jako nějaký takovýhle věci, co jsem měl třeba průkazku do vstupu do metra, jako do metra, jako do
1: lítačku, různý, lítačku,
3: jako,
1: ano.
3: Takovýhle, no, lítačku ne, ale jako povolení prostě do vstupu jako těch technických prostor metra a takový podobný věci, no. No, jako třeba byl COVID, dvojková očkování, to mám schovaný taky, jako, že jsem to prodělal, že jsem dostal očkování a nějaký různý takovýhle věci, no.
1: Ochraňujte to jako oko v hlavě a snad v tom budete mít pořádek i nadále. Děkuju moc a dobrou noc.

0: poslední.
1: Teď to mám. Kde to mám? To není ono, tady je akorát důkaz. Tady Peťa vidí a vy, kdo koukáte na webkamery, že já vaše dopisy nevyhazuji. Já je mám tak jako hezky uložené, sice ne srovnané podle abecedy, to úplně ne, ale mám, jo. Podívej, tady další. Ježiš, to se sem zamíchalo omylem. Odečet plynu, takže to asi sem nepatří teďka. A já ho hledal původně. No co hledám teďka? Když se bavíme na téma archivnictví, tady to je, já věděl, že to tady bude. Jestli poznáš, co to je za salátek, který je celkem vlastně úhledný.
2: Tak.
1: To já ti dám řidičák, abych měl kartičky. Pečlivě uschovejte hned na té úvodní skládačce. A zkusím to přečíst, protože já na to úplně nevidím. Tak tady se píše... Předložte při každém očkování, přeočkování očkujícímu lékaři, při zápisu dítěte do školy, předložte ředitelství školy, při odvodech branců, předložte odvádějícímu lékaři očkovací průkaz. Tak já mám úplně ten prahistorický, kde jsem se ještě podepisoval křížkem, protože jsem to úplně neuměl, ale je to zvláštní. A to je zdravotní průkaz s neomezenou platností. No, co by tomu řekli hygienici tamhle v základní škole? Ujezdu nad lesy. Nic. To je jenom tak, že i já se nerad zbavuji některých věcí, některých dokumentů, listin. Pravda, návody vyhazují většinou okamžitě, protože návody mě dovedou do slepých uliček, takže já radši podle svého. A jak to máte vy? Pište, volejte, máme na to čas. Kdo ještě před půlnocí uzavře naše povídání v rámci té první hodiny, tak koho, Péťo, volíš? Tady, tady. Kdo tam? Tady Honza.
3: Tady je Svaťka z Brna.
1: Zdravím, Svaťko.
3: A já bych chtěla říct takovou věc, že mám schovaný složenky, protože jsem pravnučka akademického malíře Hanuše Schweigera.
1: Ano.
3: A mám schovaný složenky, kdy on platil alimenty na moji babičku.
1: Kolik platil na babičku? Ať máme přehled.
3: Tenkrát se 20 korun platil.
1: A to byla jaká? Léta to byla jaká? Jenom ať máme představu ještě.
3: To bylo 1870 a to teď nemám v ruce tak nějak. Jak
1: nevadí,
3: on žil.
1: No, jasně, jasně. 20 korun.
3: 20 korun, ano.
1: Hodně nebo málo?
3: A potom, jako když zemřel, tak moje babička dostala z toho dědictví jeho obrazy a ty od ní požádal prezident Masaryk, jestli by mu je neprodala. Takže ona byla ráda, tak je prodala, že měla peníze.
1: Mm-hmm. To je fakt, že někdy se člověk tomu nevyhne a vlastně kus historie prodá pod tíhou aktuálních okolností, třeba právě nedostatku finančních prostředků, takže to zase není se čemu divit, ale pak zase to je to hlodání v té mysli. Muselo se, proč a tak dále. Spytujete někdy svědomí za něco historického, co vyhazujete třeba? Nebo s čím se takhle kloučíte?
3: Já nevyhazuju.
1: Vy to necháváte až na ty budoucí generace, aby se s tím případně rozloučili.
3: Tak, je mě skoro 2,80, jo, takže ne.
1: Za 2,80 let?
3: Prostě.
1: To se nevejde do krabice, kolik toho máte?
3: No, tak jako můžu říct, tak 3 krabice.
1: Jo, já už myslel, že řeknete, že by paní Jechová, co by si šla prohlídnout půdičku, tak jestli by tam byl vůbec prostor.
3: Ne.
1: A máte to podle abecedy, podle let nebo něco podobného? Máte v tom systém řád?
3: Podle let to tam je daný.
1: Takže ten
3: podle let.
1: Takový archivní kousek, nejvíc, nejstarší, víte, kam se dostaneme? Vzpomenete si? Do kterých let?
3: To teď je rychle ne, teď opravdu ne. To si fakt nespomenu.
1: Všiml jsem si, ano. Povídejte,
3: mluvám se. Jenom já hlavně kvůli těm složenkám, protože těch si jako vážím hrozně moc. To je jediný důkaz, že my máme něco společného s tím Hanušem Schweigerem.
1: Platil. A platil včas platil. Aspoň podle těch složenek?
3: Jo, platil. Řádně. Podle těch složenek platil.
1: No tak já vám děkuju, teda pěkně to sra. Já myslel, že řeknete vzpomínku na zelené, jak to bylo v tom jednom filmu, vy Jo, to se nesmí říkat ani do vysílání, to zprosté slovy, zelený, nenažraný. Myslím, že Svěrák to říkal v nějakém filmu Vratné lahve nebo něco podobného. Každopádně děkuju. Krásná vzpomínka. Děkuju a těšilo mě.
3: Tak. Taky, dobrou noc.
1: Svaťko, děkuju, dobrou noc. No, bude půlnoc, tak myslím, spravíme to plavci.
3: Jo, tak už jo, dobře. Tak jo, naschledanou.

0: Téma o archivnictví v rámci nočního vysílání, společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Blanka napsala dobrý večer všem. Fotky samozřejmě schovávám, dělám alba i po mých rodičích. Schovávám dopisy od bývalých hochů, od rodičů, které mi dříve psali do porodnice. Dnes je mi 73 a nevím, co s tím budu dělat. Co s tím budou dělat naše děti a vnoučata, neboť těch albumů mám 4 plné šuplíky, tak se mějte hezky, zdraví Blanka. Řeknu vám, Blanko, že moje tkyně, ta pro celou velkopočetnou, no místy rozhádanou, ale vlastně jejím činem stmelující každým rokem ve stejný okamžik, což znamená přelom ledna a února každého roku, tak připraví fotoknihu za daný rok, co se odehrálo, takže ona to tak má jako rozpracované, taková piplací práce, aby se na to vykašla především. Ale když jsem se zrovna přednedávnem díval na tu řadu těch knih vlastně, tak to je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné, jak jsme všichni ošklivější a suší.
1: Noční linka.
0: Pojďme přivítat nový den, je jim úterý 6.10.2026. Dívám se do kalendáře, jak to uchopit. No, abych byl úplně přesný, tak dneska podle příjmení nového kalendáře slaví Sedlákovi, samozřejmě jednoho z nich zdravím, úplně konkrétně, vy víte koho, Michala, našeho pravidelného posluchače, který nám často píše a občas se taky ozve po telefonu, takže Michale, děkujeme, že jste s námi a přejeme hodně zdraví, dobré nálady, pořádnou ženskou, ne samotu ženskou a pořád dost důvodu taky i k radosti. Podle údajů, které jsem zjistil o tomto příjmení konkrétně, tak Sedláků máme u nás něco přes 4600 a nejčastěji jsou z Boskovicka nebo Blanenska. Tak všechno nejen vám, ale i všem ostatním dnešním oslavencům, jako třeba všem Hanušům. I vám, ať se daří. Mimochodem, jeden Hanuš připadá na přibližně 28 000 obyvatel. Průměrný věk typického Hanuše je 51. Tak pojďme posnídat s Michalem do trávy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Při hledání předků je dobré rozlišovat staré matriky v archivech a knihy, které ještě vedou matriční úřady. Ministerstvo vnitra uvádí, že do zápisu u matričního úřadu může bez prokazování příbuznosti nahlédnout kdokoliv po uplynutí stanovené doby. U narození je to 100 let od zápisu, u manželství 75 a u úmrtí 30. Rodina může mít přístup i dříve podle příslušných pravidel. Nejde ale o lhůtu, po které se záznam automaticky objeví na internetu. A jakmile máme údaj před sebou, začíná další práce. Stejně příjmení ještě neznamená nebo nedokazuje příbuzenství. Potřebujeme propojit konkrétní lidi, místa, data. Rodinné vyprávění je dobrá stopa, ale někdy se s dokladem rozejdete. Co byste udělali vy? Opravili rodinnou historku nebo ji nechali žít dál, protože jí babička nebo prababička tak krásně vyprávěla? Maruška nám volá, otevírá další hodinu vysílání. Zdravím vás.
1: Já vás taky zdravím, zdravím všechny posluchače a mám takovou zajímavost. Já schovávám, no teď už si to vzala dcera, rodné listy,
0: ano. Jo,
1: mých rodičů a od manžela dědeček, jo, vlastně to už je pro ní pradědeček, ještě jeho otec, jo.
0: Ano.
1: Ale co je zajímavé, tak co je zajímavé a možná by to zajímalo některé mladší lidi, že vlastně rodné listy mých rodičů byly psané oba dva jako předtištění německy.
0: Uh-huh.
1: No a když jsem se o to zajímala, tak vlastně za okupace německé, tak vlastně všichni si museli nechat vystavit rodné listy, aby doložili, že nejsou židovského původu.
0: Mm-hmm.
1: Takže to jako... A další taková věc, že co po manželovém dědečkovi, tak tam zůstal prakticky výuční list, on byl vyučený truhlářem, mm-hmm. Jo. Pak byl tovarišský list, potom tam měl domovský list, že měl jako od obce nebo to povolení, že může v té obci bydlet.
0: Ano.
1: To tenkrát dávalo.
0: Trvalé bydliště nebo něco takového? Asi?
1: No, ale to jako tam se, já nevím, to se prostě potvrzovalo, že domovský list, že má povolení tam bydlet.
0: Hmm.
1: No, a já taky prostě schovávám knížky staré, mám 100 roků starou knížku, mm-hmm. Jo. To vlastně zůstalo potom dědečkovi.
0: Řeknu vám, že tady u těch starých dokumentů nebo starých knih, já jsem čichací typ. Nevím jak vy, ale já jsem čichací typ, jakmile něco starého. Noviny jsem tuhle šel kolem kontejneru, ano, taky se někdy podívám k těm kontejnerům, protože mě zaujalo vydání nějakých novin, Lidové slovo nebo něco takového.
1: Ano.
0: A to bylo z období přesně, kdy končila druhá světová válka. Co se psalo, jakou češtinou se psalo, bylo to zvláštní, mám to doma všechno schované, že to někdy nějak použiju, nevím teda vůbec jak, ale mám to a mě to teda hřeje. Takže předpokládám, že vás taky, a taky jste čichací typ jako já.
1: No tak když je něco takového zajímavého, tak to schovám, jako to je památka. Mm-hmm. Mám knížku 6 mušketýrů od Jana Klicpery, rok vydání 1926. Takže má přesně 100 let.
0: Máte někdy výčitky zpětně, že jste se rozloučila s něčím, ať už dobrovolně, nedobrovolně, nebo ztraceno, nebo půjčeno a nevráceno nad něčím, co dneska si říkáte, Ježíš, kde to mám, kde jsem to nechala, nebo to jsem o to přišla, to jsem...
1: No, taky se stalo, že jsem půjčila knížku, už jsem se k ní nedostala. A ještě jedna taková zajímavost, po mamince zůstala taková papírová, jak kdyby peněženka,
0: ano.
1: Jo? Tam bylo hodně přihrádek a bylo tam napsané cukr, mouka a to byla vlastně taková peněženka ve válku, když dostávali přídělové lístky, tak to byla taková peněženka na ty přídělové lístky.
0: Kapsička na lístky, to si pamatuju, ano, ze základní kapsičky, školy. My jsme to měli...
1: Já jsem to dala, teď mám 3 děti, já nevím kterému, ale dala jsem to do školy, aby se, když se děcka o něčem učili, tak aby ano.
0: Nevím, jestli to můžou spojit i s tím, že nevím, jestli to bylo na více do školách, ale já si pamatuju, že ještě ze základní školy z těch prvních ročníků, že jsme měli, než přišlo sporožíro, tak jsme měli taky arch vlastně takových známek na obědy. A to jsme dostávali každý měsíc a to jsme museli odevzdávat, takže měli jsme k tomu taky kapsičku, se teda přiznám, no, ale tak to bylo tenkrát.
1: No, ale toto bylo z druhé světové války ještě.
0: No, tak vyzrálý nejsem, ale děkuju vám, ať se daří, no, moc krát děkuju, Maruško.
1: Takové věci prostě schovávám po rodičích.
0: Schovávejte, no, dál.
1: Už si to převzala dcera, rodné listy, už si všechno to zbalila, veškeré tady tyto. Tady mám doma akorát ty knížky.
0: Říkáte, to si to zbalila vlastně tak jako rezignovaně, ano, že jako kdybyste nevěděla, co...
1: Zajímá se o to,
0: zajímá, to je důležité. No. Tak děkuju, dobrou noc, ať se vám daří.
1: Dobrou noc, mějte se hezky, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě se mi v té rychlosti podařilo zjistit, jak je to s těmi rodnými nebo křestními listy v němčině. On samotný jazyk ještě neprokazuje německou národnost ani židovský původ jeho držitele. Němčina se v českých zemích používala v matričních záznamech vedle češtiny a latiny už dávno před nacistickou okupací. Právě za okupace ale získali doklady o narození o rodinných vztazích mimořádně temnou úlohu. Lidé museli v řadě situací dokládat takzvaný arijský původ, tedy podle nacistických pravidel prokazovat, že nemají židovské předky. K tomu sloužily vlastní rodné či křestní listy i doklady rodičů a prarodičů, případně oddací listy propojující jednotlivé generace. Nacisté úřady přitom posuzovali také příslušnost prarodičů k židovské náboženské obci. Člověka proto před pronásledováním nemusel ochránit ani křest, anebo skutečnost, že sám židovskou víru nikdy nepraktikoval. Z obyčejných rodných písemností se tak stávaly podklady pro diskriminaci a perzekuci. Pokud dnes takový dokument objevíme, je potřeba číst konkrétní údaje, datum a účel vydání. Z německého nadpisu samotného příběh rodiny poznat nelze. Kdo se snaží provolat dál k nám do studia, telefon jste slyšeli, nenechte se dvakrát přemlouvat, nestyďte se, my máme pro stydlivé lidi tady takovou knížečku, kterou známe nazpaměť, takže se budeme starat o vás, abyste se u nás cítili i ve vysílání skvěle. 731 800 900 volejte právě teď, anebo pište na linka@rozhlas.cz. Kdo pak je na druhé straně teď? Halo, halo.
3: Dobrý večer, tady paní Ema z Javorníku, hospodská.
0: Zdravím, ano, paní hospodská, povězte, máte nějaké klenoty archivní? Po hospůdce, najde se nějaký archivní kousek, nějaká písemnost? Jak je to u vás?
3: No, u mě to asi tak, že můj tatínek měl tatínka, maminku měl z Opavy, tatínek byl Němec.
0: Ano.
3: A když přišel Hitler, tak můj, to byl děda, vlastně opraděda, bych řekla, s Hansem šli bojovat za Hitlera, tatínek s tím nesouhlasil, tak skočím Osvětimi. Buchenwaldu pak Osvětimi v 18 letech, to jsem už tady říkala v rádiu, na určité téma. No. A babička jako jeho maminka pořád mluvila o tom, že jsme von a že pocházíme z Rakouska, tak jsem bádala a zjistila jsem, že jsem kontesa, což je úplně směšné jako.
0: Kontesa.
3: V Rakousku máme rodinu, mají zámeček, byli u nás, ale chovali se k nám, jako kdyby jsme byli outsideri. Asi tak. Ale ve finále jako jsem von.
0: Takže máte von Rypák nahoru, nos nahoru?
3: Ne, nemám. Ani omylem.
0: Jako hospodská byste neměla.
3: No, to v žádném případě, Honzo. Mm-hmm. Jsem ráda, že jsem vás taky chytla, protože poslední dobou jsem na vás neměla štěstí.
0: Nechytala se.
3: Vůbec. Volala jsem a nedalo se vůbec.
0: A následujících 20 dnů se chytat nebudete ani ve vysílání a uslyšíme se až ke konci měsíce. Ale moc děkuju, hospodská, děkuju. No, jak to, tak já jsem zaskakující, já nejsem pravidelně vysílající, já už, když někdo nemůže, no, tak se to tak dává.
3: Jsem to říkala, že když máte svatek, mám narozeniny, tak nás to spojuje. Mm-hmm. A jsem říkala, že budete v Jeseníku, tak přijďte ke mně do práce a budete mít nejlepší servis.
0: No ano, to se, a musím přijít s hotovostí, nebo stačí platit kartou?
3: Já jsem řekla, že budete mít servis.
0: No, dobře, tak já jsem nevěděl. Já nevěděl, to jako, jak, jako jsou Pražáci vítaní na Moravě. Jako vím, kde v Holešově, jako jak se chovají, ale těším se, už zase se těším po výletech a musím říct, že zrovna tohleto místo, nebo tam, odkud voláte vy, tam teda to zanedbávám poctivě, tak doufám, že to vynahradím v co nejbližší době.
3: No, to byste měli vynahradit všichni, protože všichni jezdí do Jeseníku a jdou na Pradě, do Karlova Studánky, ale naši stranu, už jsem to říkala v vašem rádiu, potom, když přijedou do Javorníku a vidí náš krásný zámek a naše Rysocké hory, a Tančírnu a Radši údolí a Borovkovou horu a to, tak jsou úplně z toho unešení. Mm-hmm. Jo, říkali, to jsme vůbec netušili, že takový krásný kraj tady. Já říkám, no, že všichni praděli jenom Karlovou Studánku, Vrbno, co už je obehrané svým způsobem, si já teda osobně myslím.
0: Milá komteso, hraběnko, hospodská, děkuju, dobrou noc.
3: Všem posluchačům přeji krásnou dobrou noc. A hlavně zdravím všechny posluchače z Valach.
0: Já bych jenom ještě doplnil, že komtesa nemusela být malá holčička, ani mladá slečna. Důkazem toho byl teď telefonát, jestli je to všechno pravda, co mi tady paní hospodská řekla, no tak pak prosím. Milá komteso, taky ať se daří, hodné zákazníky a ať ten podzim vyjde.

0: archivnictví, je to v dnešním vysílání Noční linky při úterý, teď už úterý 6. října 2026. Kde máme další volající nebo další příspěvky? Pane, jo, tady nás skákalo tolik příspěvků. Případně podívejte se i vy až do 5. raní k podrobnému prostudování na stránkách rozhlas.cz/linka. Jana, ta napsala, dobrý večer, já obdivuji, nebo pardon, archivuji, co se dá, protože v dnešní digitální době je to pro mě taková senzace. Archivuji fotografie, některé mají už dost přes 100 let. Velikonoční a vánoční fotografie, různá má osvědčení a vysvědčení, pracovní dokumenty a jednou za čas dělám čistku toho, co už není potřeba uchovávat, aby šuplata nepraskla ve švech. Michal, dokumenty, jak psal, náležitě zakládám a mám v nich pořádek, mnohých není nepotřebné, vyřazují v e-mailu, uplatňují metodu Inbox Zero. Od něj jsem se naučil od Merlina Mana, ale to už jsem vlastně říkal. Ale mám tady i Ivetu, tady to je. Iveta píše, zdravím vás, pane Jene a Nespavci, dneska jste u mě trefil hřebík na hlavičku, už jako malá holka jsem ráda sedávala s babičkou a prohlížela hlavně staré fotografie. Tenkrát mě babička naučila fotky na rubové straně popisovat a to byl základ všeho. Mám spoustu starých dokumentů, včetně výučního listu mého pradědečka, otcu vysokoškolský diplom, různé rodné listy, které zachránily několik rodinných příslušníků za druhé světové války, vysvědčení. Tohle všechno mě přimělo k tomu, že jsem začala tvořit rodokmen a rodiny. Díky možnosti prohlížet matriky přes počítač jsem našla mnoho předků. Mám o každém jednotlivý list s informacemi, které se mi podařilo získat. Narození, jména rodičů a jejich povolání, sourozenci, někdy úmrtí a jeho důvod. A pokud mám, doplním to i fotografií. Zaplnila jsem již dva A4-kové šanony. A vzhledem k tomu, že jsem naprostý amatér, je docela zázrak, že nejstarší zápis, který jsem našla, pochází z roku 1775. Mám ještě jeden zápis, který s největší pravděpodobností souvisí s naší rodinou, ale zatím nemám prokázáno propojení. Pochází z roku 1678. No, snad se mi to podaří, ať už potvrdit nebo vyvrátit. Jak nemám ráda zimu, tak tentokrát se těším. Tohle totiž bude moje zimní práce. Dobrou noc, no. A to je sympatické, to mě těší. Já vám nevím, jestli bych chtěl vědět něco o naší rodině, jako něco hlubšího. Nevím, nechtěl bych si pokazit ty myšlenky, se kterými si žiju. Pravda, moje maminka bohyně, samozřejmě mamánek, který se snažil, pamatuju to, snad ještě v první, druhé třídě jsem se snažil obejmout, ač neobejmul, byť jsem teda svojí náručí se snažil objímat její kýtu, tak to bylo... To bylo hezké, no, ale ta výchova ta byla důsledná, to vám řeknu. Když zakázala maminka, tatínek nepovolil. Nikdy. Ani naopak. Nikdy. No, tak snad to byla správná výchova. Kdo nám volá další? Tady Český rozhlas, Honza u telefonu.
1: Ano, ano. Tady je vaše posluchačka ze Slezska.
0: Ano, která to
1: a
0: je?
1: A mám taky takovou zajímavostku.
0: Moc vás jenom poprosím křestní jméno, ať vím, kdo tam je.
1: Jmenuji se Milada.
0: A jmenuji se Jan a váš prostor do vysílání. Pochlubte se. V dobrém.
1: Děkuji, děkuji. No. Tak já jsem chtěla říct to, s čím se naše rodina třeba setkala. Já jsem ze Slezska, chválně neříkám přesně místo, ale moje maminka pocházela z 9 dětí. Jméno, které tam bylo, bylo Piš. A teď záleželo na tom, který farář byl v té době, dostal se jako k zapisu do rodných knih, protože faráři se střídali. Byl tam farář, který byl Polák.
0: Ano.
1: Takže psal některé děti z těch narozených Pisozova, jako polsky. Pak tam ale se změnil farář a ten byl Němec. Takže zrovna moji stříc a teta byli dvojčata a ti byli Pischovi. protože je zapisoval kněz, který byl Němec. A nejmladší byl můj kmotr a ten byl napsaný českým knězem, píš s háčkem, tak jak to slyšíte, tak. No jenomže babička zemřela a u notáře byly velké problémy, protože na tom se podíleli tři jména. Píšový, Píšchový, Píš. Takže ten notář jim dělal velké problémy s pozůstalostí po babičce. Vyřešilo se to samozřejmě. Ale měli jsme tady i takové nepěkné zážitky, jako já ne, protože to moji rodiče, ti se maminka už patřila k těm mladším, byla polsky psaná a psala se Písezová. A kmotr můj byl ročník 1910, to byl ten nejmladší, co ho napsali česky, Píš. No a říkám, ti starší někteří, tak ti byli Píschovi.
0: Řekněte mi, vy ještě uměla jste někdy polsky, nebo umíte polsky?
1: Rozumím polsky, protože já jsem hasička a máme družby s přáteli z Polska, takže se s polštinou samozřejmě setkávám, není to zas tak daleko, zhruba těch 50 kilometrů.
0: Ano.
1: Je český Těšín a tam je samozřejmě hranice Česko-Polska, takže tady teď už se to nedodržuje. Ani můj tatínek ten hrozně nadbal na to, aby se u nás používala čeština. Já jsem neměla problémy potom ve škole, ale maminka měla polské školy, takže ten nedělal problémy samozřejmě jako vyjadřovat se polsky, anebo tady se ještě na tom Slezsku mluvilo v nářečí, říká se tomu po našimu.
0: Milado, myslím, že bych vám vlastně mohl udělat i radost. Ono se to dá i propojit, protože koukám hudební dramaturg za... Sedne to teďka opravdu, nevím, jak se řekne polsky, zadek, sedinka, ale tak nějak jako přibližně si rozumíme, protože vlastně písnička Malovaný džbánku Heleny Vondráčkové, jestli si dobře pamatuju, tak zabodovala na Sopotech, že jo? Takže ta umí i v polštině, ale...
1: Písničku znám, je mi už přes 80 let, takže...
0: Dáme si ale tu českou verzi. Dáme si ji ale v české verzi, takže vy si to zkuste v hlavě doložit.

to je hit. Helena Mondráčková, Malovaný džbánku. Si pamatuju na některých párty, setkání společenských pracovních, tak tohle se tam hrávalo, takhle po večerech. Potom přišla písnička Tělo na tělo, ňadra na ňadra, a to už se potom končilo, a to byl, myslím, Michal David, něco velmi zásadního, romantického. Nevadí. Každopádně je třeba říct, že o archivnictví toho víte poměrně dost a zajímá vás to, protože nejen, že píšete, ale taky voláte, tak zkusíme ještě přidat i další z vás, volající 731 800 900. Jak jste na tom? O archivnictví. No, řekněme si na rovinu, že krabice po rodičích, vysvědčení ze školy, svatební fotografie i dopis, který už dávno neměl nikdo číst, tentokrát vlastně mluvíme o archivnictví a o tom, jak zacházíme s vlastní minulostí. A mě zajímá, co doma uchováváte a jak se v tom vyznáte a kdo to jednou převezme, případně komu jste to již předali. Takže vyprávějte o pátrání v matrikách, návštěvě archivu nebo překvapení v obecní kronice, protože i to se počítá, i taky o velkém klidu, při kterém zmizelo něco nenahraditelného. Možná máte pečlivě popsaná alba, tak s tím se můžete taky pochlubit. Možná kufr neznámých tváří a možná jste po letech našli jediný řádek, který změnil váš pohled na někoho z rodiny. No, řekněme si, že slyšet Helenu Vondráčkovou v polštině, Malovaný džbánku, taky stojí za to.

0: Vidíte to, já jsem si myslel, že když to bylo tak zvláštně popsané tady v našem vysílacím programu, že to bude v polštině, no tak jindy. Tak dáme telefon dalšího volajícího nebo volající. Peťo, vlož tam někoho dalšího. Kdo to je?
1: Ale to jsem já, Marie, dobrý.
0: Další Maruška, zdravím vás.
1: Ale, dobré ráno. Já jenom, když se tady mluvilo o tom domovském listě, tak můj tatínek se narodil v roce 1202.
0: Ano.
1: A v Brně a měl ten domovský list. A tehdy, ale jako jsem, ale když jsem mi to říkal, já nevím, že kdo ho má ten domovský list, kdyby se ocitl bez práce nebo v nějaké chudobě, že prostě se vrátí do té své domovské obce a ta, že má za povinnost se o něj postarat.

0: Vážně?
1: Takhle jsem to slyšela já, no a teď já se těším, že si to někdo vymyslí v naší politické scéně a bude to vydávat za svůj chytrý nápad. Ale ono to bylo asi chytrý, rozumíte?
0: No, asi
1: když to měl někdo na nějaký vesnice, tak tam byly i ty chudobince, tak prostě se skutečně museli od toho člověka postarat. A dneska je to máte všechno v Praze, ty krkouni, takovýhle lidi, no.
0: No, že jako do Dobříše jako není zas tak daleko z té Prahy, to jenom no, si řekněme no, na rovinu.
1: Jasně, a ještě jsem chtěla říct ty rodní listy, já ho taky mám z roku z války, takže taky mám ho v němčině, ale to je tak zajímavý a vdávala jsem se až v roce 76 a když jsem to předložila na matrice, tak mi řekli, že na takový rodný list, že mě nemůžou vodat vůbec.
0: A důvod?
1: Tak mi vystavili nový.
0: Jako, že byl dost, no. Že byl tak zaprášený, že vlastně...
1: Ne, ale že opravdu to tam bylo německy, ale měla jsem tam už tehdy tři jména. Marie, Noemi, Hana. A to Noemi je v módě teď. Hodně.
0: Ano, ano, já jsem jí dal přes dívku Naomi Kiebel, nevím, jestli ostatní posluchači budou vědět, ale to je modelka, že jo, Naomi Campbell, tuším.
1: To, jo, ano, tak to já nevím, ale ještě bych vám chtěla říct.
0: Ano.
1: U nás, já jsem teda pracovala ve škole a ta byla postavená v roce 1897. A když měla 100 let, 1997, půjčili jsme si kroniku z okresního archivu, kterou by nám normálně nepůjčili, ale já tam měla příbuzného ředitele, takže když jsem slíbila, že nebude na sluníčku, že ji budeme používat k rukavicích, a to teda bylo počteníčko, opravdu. Tam ten pan řídící učitel to psal a to byla nádherně napsaná, každý školní rok veliké písmeno, on tam byl 27 let, veliké písmeno namalované. Ale zajímavé věci, on to psal skutečně tak, že třeba, já nevím, kolik si učitel vydělal a kolik stálo čtvrtka másla, kolik stál pánský oblek, vzhledem k těm mzdám. A byly tam strašně zajímavé věci a mimo jiné, taky, že tam nějaký podnikatel z Nového Kníha, to asi taky znáte, že tam docela přispíval učitelům na platy.
0: No.
1: Tak toho se doufám nikdo nechytne teda, jo, protože to... Těžko by se našlo tolik podnikatelů, aby přispívali někomu na mzdy, že?
0: Ale víte, co jste mi teďka připomněla, jestli si dobře pamatuju, a myslím si, že to platí stále, protože jsem se nějak v posledních letech se svými blízkými kamarády nebo osobami, které nezažívaly zrovna dvakrát příjemné období, nějak v rodině se jim vyskytla třeba druhá míza, takže rozvod a podobně, tak vlastně tam existují i nadále vyživovací povinnosti manželů, že? I když jsou třeba rozvedení, tak stejně jsou, a to mě přišlo docela zvláštní.
1: No proč?
0: Ne, mě to jenom přišlo tak, zvláštní, já nejsem ženatý, já to nevím.
1: No tak já vím, že teprve to těšíte, že teprve tu svatbu mít můžete a vybíráte, to děláte dobře.
0: Ne, to já nevybírám, já se jenom bojím se po třetí zeptat, protože po třetí slyšet ne, už vážně nechci. A to jsem asi řekl víc, než jsem potřeboval.
1: Ještě když jsem mluvil o těch rodokmenech, tak já mám bratrance, který nám ho taky udělal, vytiskl to jako knížku a nejstarší tady máme z roku 1637.
0: A taky komtesa nějaká, nebo něco podobného?
1: Ne, my jsme byli to domkaři.
0: To znamená?
1: Domkaři, že asi teda bydleli v domku a měli nějakou polnost.
0: Jo, jo, jo.
1: A nebyli nikterak bohatý. A že bychom zdědili nějaký pole, to jsme teda opravdu nevěděli, protože za těch 400 let to asi prošustrovali.
0: A nějaký barák třeba v Dobříši, nic? Ne?
1: Nic, tohle bylo v ostrově u Macochy.
0: Jo, takhle.
1: Ty naši předkové.
0: No tak tam jste teda padli do těch hlubin propastních.
1: Ano, no.
0: Takže
1: asi,
0: nic. Tam to mělo rychlý spát.
1: No ano, tak. Ale víte co, já to čistě řídím tím, že prostě netoužím po nějakým velkým majetku a po penězích taky ne. Spokojenej důchodce.
0: No tak.
1: Já už špatně chodím, takže nikam ani nemůžu jít nakupovat pořádně.
0: No vidíte to, aspoň se nerozčilujete, že potkáváte ty kyselé obličeje.
1: No ano, to se rozčiluju, tak to máte pravdu. Ale tak se mějte strašně
0: taky
1: moc hezky a ať se vám všechno daří.
0: No vám tak taky, naschledanou. Kdo by řekl, že na začátku to mělo spíš takový náboj, jakože výčitka vůči Praze, jo, taky jsem jako... hned přemýšlel, co na to opáčím, jestli já bych taky dobří zasypal pískem, že jo, kdo by tam jezdil, ale ne, zcela vážně, pojďme i třeba do Dobřížské kroniky, do archivu a tak, ale ke školství prosím ne, protože to si vybavím okamžitě Botaj jménem Merichar a citaci, kdy se zeptala paní učitelka deváťáků, kteří tam byli, vlastně to byla ta jediná třída deváťáků v celé Praze, 4 nebo tuším, tak tam bylo, zkuste se děti zamyslet, čím by se dala naše škola vylepšit, no a do chleba, dynamit, dynamit. ...731-800-900, zase je to na vás, tak volejte, vzpomínejte, kutejte své myšlenky, svůj archiv, ať už ten fyzický, anebo ten, na který máte zálusk, ani jsem netušil, kolik z vás si nechává dělat rodokmen, koho to tak hluboce zajímá, kdo byl čím překvapen a vůbec zjistili jste třeba něco, co jste vůbec nepotřebovali číst, nebo co vám teď ještě víc hlodá v hlavě, protože ne všechny informace musí být nebo mohou být příjemné. Kdo nám volá teď?
2: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Kdo tam, odkud a tak?
2: Vyslavuji rádio Radek z Uherského Hradiště.
0: Zdravím vás, Radku.
2: Ano, pane Honzo, já se omlouvám, že úplně nepůjdu do té historie, protože já jsem se dopadl jenom do nějakého roku 1850.
0: To
2: já bych chtěl... promiňte, ale asi se to možná taky váže k tématu. Já bych chtěl promluvit k rodinným fotografiím.
0: Ano.
2: Můj tatínek, který už nežije, a když začali v nějakých těch, já nevím, 90. letech ty kamery, a tohle z toho mi říkal, Radku, fotografie je věčná. A my máme spoustu prostě albumů a opravdu skutečně, když potom začaly ty digitální fotoaparáty a následně potom i v mobilech, jo, nikdo nic nemá uchované, nebo respektive někdo to má někde uchované. Moje dcera, která už má dneska 33 let, všechno měla někde v notebooku, tam jí klekl ten hardware u toho, pak říká, tati, prosím, já ty fotky chci, já to mám od 17 let, nebo já ne, 15, tak jsem to dal někde do Kroměří, že v nějaké firmě, prosím vás, můžete zahránit ten disk, ona tam má uložené, ne, nezahránili uložené, jo, takže o všechno přišla. Tak jsem chtěl říct, no, že klasické ty standardní fotografie vždycky měly nějakou váhu a já mám i svých rodičů, prarodičů a dokonce i praprarodičů, jo, že co mělníka, tatínek, tak dej to do albumu a takhle, že ta fotografie klasická měla strašnou váhu.
0: To je fakt.
2: Tímto jsem chtěl pane Macovo nepřispět jako do toho příspěvku dnešního.
0: A já vám děkuju. Děkuju a zdravím vás do Uherského Hradiště.
2: Že opravdu ta fotografie, když se založila to album, a těch albumů máme hodně, a když i moje tety, které už mají, já nevím, 90+, přijdou na návštěvu a otevřou si ty albumy, tak si v tom prohlížejí a ta fotografie má... Jestli to má jakože k tomuto dnešnímu tématu něco, jo, tak opravdu říkám, mít zachované ty fotografie, to je velice důležité.
0: Ano, já s vámi naprosto souhlasím, obzvlášť když se v tom člověk vyzná a nemusí lovit v paměti a má to správně nadepsané a takový pořádek já v tom nemám, tak doufám, že vy ano a že víte, kdo i na těch fotografiích je.
2: Ještě promiňte, že vám skáču do řeči, v tomto dělala pořádek moje manželka, že tam dává všitky.
0: Jo, já taky mám od toho lidi přesně a bojím se.
2: 1998, dovolená tamhle, jo. K tomu dávali ty popisky.
0: A ty umělé růžky černé.
2: tak to už je úplně nezbyvený malý, jo, a pak už to bylo bez černých růžků, to už byly moderní albumy, ale samozřejmě, pane Macoure, já si myslím, že my jsme asi takhle už možná jako, že já, mě teď bylo 60, takže vy si pamatujete ještě černé rušky a taky.
0: Já velmi.
2: A oni se někdy odlepovali.
0: Co někdy, skoro většina těch rušků se odlepovala, ale bohužel babička byla precizní, takže lepila zase s kanagonem zpátky, takže tak. Radku, děkuju, jo, přeju vám dobrou noc, ať se daří, bylo
2: děkuju,
0: to k tématu.
2: Já jsem se mohl vyjádřit.
0: Ano.
2: Pane Macoure.
0: Děkujeme.
2: A všem posluchačům i vám, hezký zbytek večera, dobrou noc.
0: Taky, dobrou noc.

0: Doslyšenia, tak to budeme mít za chvíli, protože zanedlouho uzavřeme dnešní povídání na téma archivnictví, tak doufám, že posluchač, který žádal tohleto téma, je spokojen a vy také. Kdyby náhodou jste chtěli přidat i nějaká témata další, klidně prosím pro všechny moderátory a naše nadřízené linka@rozhlas.cz, to se dostane ke všem, anebo konkrétně jednotlivým moderátorům ve tvaru elektronické pošty nebo adresy jméno.příjmení@rozhlas.cz, tedy v mém případě jan.macon@rozhlas.cz. Mám tady poděkování pana Sedláka, že jsme na něj vzpomněli, tak já jsem si to jako nenechal ujít, když dnes slaví Sedlákovy příjmeniny. A zároveň tady mám ještě vlastně takovou poznámku, to dorazilo, nebo dorazila od Martina. Ahoj Honzo, rád poslouchám noční linku s vybranými moderátory, když slyším, že Praha nekouše, okamžitě jsem jedno velké ucho. Věřte, že existují i tací jiní, kteří jsou na to tak už... že se jim otáčejí i ty nehty okousané, že jakmile slyšíš, že Praha nekouše, to jako co? Tolikrát už jsem dostal e-mail o tom, že a Brno kouše snad, nebo něco podobného, a Zlín, jak k tomu přijde Jarka? Prosím vás, berte to jako žert, nějaké odlehčení. Každopádně děkuju za to, že jste v jedno velké ucho. Dnešní téma, jak píše, je opět výborně zvolené. K tématu bych chtěl uvést, že jsme společně s příbuzným chtěli sestavit rodokmen. Na tom není nic tak zajímavého, až na nepříjemné zjištění, že ne každý je z takového nápadu, nevinného nápadu nadšený. Stalo se nám, že jsme narazili na člověka se shodným příjmením. Když jsme ho seznámili s naším záměrem, příbuzenstvo, příbuznému se všechno honilo v hlavě, takže nás poměrně nevybíravě odehnal. A píše tady ještě PS, to je z filmu Kolia, tady se naráží na to, co jsem zmiňoval a nebyl jsem si úplně přesností jistý, ale vy jste to napsal skoro přesně.
1: Složenky, vy krávy, zelený, nenažraný.
0: No tak... Konec hlášení v českém jazyce, dobrou noc a příjemné vstávání na ranní směnu pře Martin. Martine, děkuju moc a Koli už jsem teda hodně dlouho neviděl, tak třeba si uděláme vzájemně radost v průběhu noci, třeba jsem někoho společně s vámi ještě navnadil a to by bylo poměrně fajn.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Kdo uzavře to naše dnešní povídání, kdo nám volá? Halo, halo, Český rozhlas, kdo je na druhé straně? Peťo, co nám to tam mačkáš? Tak zkusíš to ještě na podruhé? Zkusí. Tak, vyšlo to. Kdo pak je tam? Kdo nám volá?
3: Je, dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Já vypínám.
0: No to je tak, dobře.
3: Už je to.
0: A kdo nám volá
3: tak
0: a odkud?
3: Já vám chci povědět můj příběh.
0: Rád si ho vyposlechnu. Prosím pěkně, jenom se nám představte ještě, ať víme.
3: Já jsem Věra z Plzně.
0: Zdravíme. Povídejte, Věro.
3: No, tak já jsem se narodila v roce 44 a mám rodný list německo-český. Mm. A když jsem se vdávala v 64. roce, ježiši, já se dostávím nadáno.
0: Je pato.
3: Ale tak strašně, no úplně to byla potupa.
0: Mm.
3: No, tak jsme se vzali a když jsme se pak rozešli jako Česká a Slovenská republika, když jsme, tak jsem už bydlela v Plzni a byla jsem na radnici s mým rodným listem, že jsem se narodila v Čechách. A ta paní vzala můj rodný list, takhle ho dala do vejšky a začala povídat. Koukněte na to, to je důležitý, nic s tím nedělejte, to je tak vzácný, to má málo kdo, že když se narodil, že si to nenechal přepsat do češtiny.
0: Hmm.
3: Tak já mám rodný list ze 44. roku německo-český.
0: Jak voní?
3: Takovej, no, je to takový do žlutá, už rodný list. No a je tam všechno. Já jsem se totiž narodila ve Slaném a pak jsem se, když jsem se vdala, tak jsem se odstěhovala do Plzně.
0: Byla to výhra?
3: Prosím?
0: Jestli to byla výhra odstěhovat se do Plzně.
3: No, já jsem se... Jo, moje rodiče pocházeli z Plzně.
0: Ano.
3: A když tatínek byl bez zaměstnání, protože ten se narodil 1899, tak když byl zaměstnán ve Škodovce tady v Plzně a pak byl bez zaměstnání, tak psal, protože on byl vzdělán, byl strojař a měl vysoké vzdělání ve strojírenství. Tak psal po různých podnikách a říkal, když se někdo ozve s bytem a mojí práci, tak nastoupím. No a ono se ozvalo Slanýček AD, tak rodiče se odstěhovali v 36. roce nebo 37. roce se odstěhovali ale nechali si baráček tady v Plzni a my jsme sem jezdili vždycky na prázdniny. No nádherný, to byly prázdniny, maminka nepracovala tam. Mě, když tatínkovi, když bylo 50 a mamince 40, tak jsem se narodila, jo. Takže maminka už nechodila do práce, tak no, tak to bylo tak.
0: Děkuju, zdravím vás, milá Věro, do Plzně, ať se vám tam daří, prý Plzeň je jedno z nejkrásnějších měst žití vůbec, tak užívejte.
3: Na severu, jako ne v Plzni, jako je to severně od Plzně,
0: ano.
3: U lesa, není to Bolevec, je to u Boleváku.
0: Ano.
3: No a je tam, to je bydlení nádherný, samý jenom domečky malý a je to úplně kouzelný.
0: Takové místní VIP Beverly Hills, plzeňský, severní, jo, krásný.
3: Asi tak.
0: Ať se tam máte skvěle, posílám pozdravení a úsměv, dobrou noc.
3: Jo, dobrou noc.
0: Řekněme si na rovinu, že všechno má svůj konec. Co bude dál s těmi archivními kousky, které doma máte, nebo které jste našli třeba, nevíte, co s nimi, protože muzeum je nechce, zase to je moc mladé. Ten rodokmen, musím říct, o něm jste mluvili úplně ze všeho nejvíc, nejhlouběji, tak toho si opravdu moc vážím, obzvlášť za situace, kdo třeba nemáte ani dvakrát smysl pro pořádek, přesnost. Já bych, jako mi někdo řekne, že se dostal do roku 1850 něco, toto já už bych byl dávno v nervu, jo, protože mě stačí prababička a tam bychom asi skončili, protože na tohle já nemám nervy. Ale je fakt, že když dávali v televizi ten seriál, dokument o minulosti, tak jsem sledoval poctivě všechny tyhle ty díly. Překvapení bylo velké. Asi se i vysílání znovu podívám na již odvysílané, dávno odvysílané. Co pak nám chce Pavlína Filipovská? Zaspívat? Dobře. Ale to úplně neplatí, ano? Nebo maximálně uděláme Jana Žižku a pak ano. Včera neděle byla.

to, že jsem vlastně na závěr dnešní noční linky z Prahy, z Karlínského studia, vlastně Janem Žižkou, protože přimouřené oko, sedlo to, Pavlína Filipovská včera neděle byla, tak to sedlo. Hezky se to tím uzavřelo, protože to taky patří už do historie. Zítra v dalším vysílání, teda potažmo už dnes, hodinu před půlnocí, při úterý 6.10. moje bohyně Jitka Lukešová, tak téma, co považujete ve svém životě za úspěch, tak to bude probírat 2 hodiny, tak se na to připravte, případně přidávejte už své postřehy na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k tomu dalšímu vysílání. No a já opravdu, jak se dívám na to další naše společné vysílání, tak to vychází tak, že my se opravdu uslyšíme až 25.10., tak zapisujte neděle 25.10. Tématem bude naše soukromé účtování se životem, protože bych se s vámi chtěl pobavit o tom, kam podle vlastního svědomí jednou zamíříte. Jestli do nebe, do pekla nebo do ráje. A hlavně bych chtěl slyšet proč. Za co byste si zasloužili klid, světlo, věčný odpočinek a možná i lepší společnost. A za co by vás naopak dole vítali jako starého známého. Všechno probereme. Téma 25.10. neděle, nebe, peklo, ráj. Spolu s vámi v další noční lince, která asi bude z Prahy, se mnou, s Honzou Macounem. Tak vám děkuju, dobrou noc, ať máte klidnou noc a hlavně, ať vás nic nebolí. S úsměvem do nového dne a vůbec do dalšího života. A propo, tady ještě z dopisu. Pane Macoune a pane Kubalo, buďte i nadále oba tak skvělí, jak jste doteď, a všem hodně štěstí, zdraví. No, a že jste ho tolik namluvil, a že jste tak vtipný. Já vím, slíznout smetanou umím, to jsem vždycky uměl, ale já se rád podělím tady s kolegou Kubalou, nebýt jeho, není mnoho linek nočních se mnou. Tak ať se vám daří, pěkné sny.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Jestli tedy chcete vědět, jak se někdy líhnou nápady na tahle společná setkání s vámi tady večer v divadle pro vaše uši, tak já vám jeden takový nápad prozradím. Nedávno jsem se na besedě ve východních Čechách potkal zase po dlouhé době s herečkou paní Libuší Švormovou. A napadlo mě, jak je vůbec možné, že ještě nebyla hostem u nás na rozhlasovém divadelním jevišti. Je čas to napravit. Tak hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Já to mám tady v divadle takhle vlastně pořád. Když už si řeknu, že mám to archivní pucle pro vás složené, pokaždé se pak ještě po čase najde něco navíc. Onehdá jsem vám přehrával kousky z Vrchlického Noci na Karlštejně, kolikrát se jen v rozhlase během let uváděla. No a vidíte, stejně jsem na jednu nahrávku zapomněl. Je z gramofonové desky a vedle Karla Hegera jako Karla IV. Nebo Eduarda Cupáka, co by arcibiskupa Arnošta z Pardubic, je na ní zachycena právě Libuška Švormová, co by královna Eliška, ta, která se tak nečekaně objeví na hradě Karlštejně.

0: Konečně jsem tady. Jak se chvěji. Svědomí praví mi, že nedělám dobře, ale hlas srdce je překřikuje a volá: musíš, musíš. To tedy Karlštejn. Nyní nemohu ani odtud, kdybych i chtěla. Teď je třeba zmužilosti. Každou chvíli mě někdo uvidí, potká a vše je ztraceno. Co si počnu, co jen řeknu? Ale co mi zbývalo činit, když jej tak šíleně miluji? Oběda. Tam přichází arcibiskup Arnošt. Skrýt se jest nemožno. Půjdu mu vstříc a svěřím se mu. Jeď dobrý a snad mi porozumí.
1: Co vidím? Tvoje milost zde?
0: Nedivím se podivení tvému, důstojný otče.
1: A v této chvíli?
0: Vím, že na Karlštejn večer vkročit ženě nedovoleno, leč manželka a královna snad...
1: Obávám se, věru, že ani ta nebude výjimkou. Císař je neúprosný u vykonávání svých předpisů. A pak...
0: Pak?
1: Odpust zvědavosti, mé královská paní, ale nedovedu si vysvětlit, co vedlo kroky tvé v tuto chvíli na hrad. Co se stalo?
0: Nic, důstojný otče. Nic, než že jsem slabá, pošetilá žena. Nic, nežli, že miluji svého chotě až k šílenství. To jsou ovšem maličkosti vůči státnickým pletichám, kvůli kterým se choť můj zavírá na tento hrad. To jest ovšem hříšnou slabostí vůči hrdinským skutkům sebezapírání a křesťanské pokory, které zde vykonává. Cítím to, jak jsem dětinská a pošetilá. Půjdu. Nevím, čeho bych zde více pohledala.
1: Ty neodejdeš, dcero má. Ty stůněš. Tvá duše je rozjitřena do hlubin. Přede mnou nestojí královna, ale trpící žena. Tobě se stýská, není-li pravda? Baví se. Ty žárlíš.
0: A je to hříchem, otče?
1: Hříchem to není, máme-li důvody, ale slabostí je to vždycky. Máš příčiny k tomu, dcero.
0: Což nebyl můj sňatek pouhým výsledkem státnické smlouvy?
1: A myslíš, že by muž takový, jako je císař, mohl bez lásky vzít choť?
0: To nemyslím, ale on je spolu státníkem a těm je všecko dovoleno.
1: V očích lidí snad, ale ne před vlastním svědomím. Tvé domněnky jsou liché, královno. A cesta, kterou si volila je...
0: Cesta, kterou jsem volila, jest nedůstojná, královny nehodná. Ale milující žena má jiná práva, než jaká uznává dvorní mrav. A pak je pozdě. Měla jsem mluvit dříve s tebou, důstojný otče.
1: A nebyla bys v hloubi duše své více přesvědčena, než právě nyní. Ty jsi raněna. Třeba léku na ránu tvou. Ty musíš být i sama přesvědčena, jak liché jsou tvoje domněnky. Ty musíš na vlastní oči vidět, jak odaný je ti císař. Jak tě zbožňuje.
0: Jak mě zbožňuje. A kolik dní mi věnoval od sňatku našeho.
1: Nezapomeň, dcero, že jest prvním vladařem Evropy.
0: Přičemž srdce jeho ženy musí chodit i almužnou. Císař zabrán ve své vladařské práce nebo své stavby, ostatní pohltí návštěva kostelů a klášterů.
1: I na ty žárlíš?
0: Kdo opravdu miluje, žárlí na všecko. O, jak jsem se těšila jako dítě na venkovský svůj hrádek. Myslela jsem, že odjedu z Prahy po jeho boku. O, běda, jaké zklamání. Vypravili mě napřed s hofmistryní mou, tou vyzáblou na těle i duchu paní Ovkou na Karlík, a císař jel ve svém voze, ve kterém prý celou cestu pracuje, sem na Karlštejn. Zde se zavře jako poustevník a žena nesmí překročit jeho práh. A potom praví, že mě zbožňuje. Kdy jej zase uvidím?
1: Ještě dnes, dcero má. Ještě dnes.
0: A zde, otče, není-li pravda? Ty mi pomůžeš k tomu, ty přemluvíš ho, aby zrušil ten nesmyslný příkaz, že nesmí žena být přes noc na Karlštejně. O, díky tobě, díky.
1: Ne, toho učinit nelze. Císař jest důsledný a zákon, jež dal sám, nejpřísněji zachovává. Ale rána v srdci tvém, královno, je povahy takové, že třeba přiložit na ní ostrého nože ihned. Okamžitě. Jsem nepřítelem klamu i lsti. Ale zde není pomoci.
0: Ty zamýšlíš?
1: Jsi odhodlána podrobití se všemu? Svěřití se úplně mému vedení?
0: S vděčností půjdu za tebou. Dělej, co chceš, jen vrať mi císaře.
1: První podmínka je těžká, královno. Nikdo nesmí zvědět, že jsi zde. Císař by nesnesl tak zřejmé a okázalé přestoupení svého předpisu. Nikdo tě nesmí zde vidět.
0: Což se mohu udělat neviditelnou?
1: Skoro. Aspoň pro oči dvořanů. Pojď, jsou hosti na hradě a jeho milost může zde být každou chvíli. Pojď v jizbu mou, kde ti povím ostatní. Bůh bude s námi. Je to první klam, jehož se v životě dopouštím. Ale konám jej klidně. Vždyť chci vrátit tobě mír srdce a vrátit tebe srdci svého přítele.
0: Jak ti žehnám, otče.
1: Až později, dcero. Snad budeme litovat i oba. Ale čas kvapí. A dílo naše jest dobré.
0: Jak láska sama.

0: předstup blíže.
1: Hochu.
0: Ještě blíže. Jsi tedy poprvé na stráži.
2: Ano, císařská milosti.
0: Dobře se zdržel. Ale jsi začátečník a nebude ti nazbyt několik pokynů. Posaď se.
2: Nemohu přece sedět, dokud vladař můj stojí.
0: Jen se posaď, usednu také. Vezmi pohár a nalij mě a sobě. Noc je dlouhá a nechce se mi spát. Stát na stráži v předpokoji císaře není ještě všecko, hochu.
2: Vím. Neusnout přitom je větší umění.
0: Máš ovšem pravdu. Je však něco, co jest největší umění? Baví ti pána svého v bezesných nocích. A těch mají panovníci nejvíce.
2: Myslím však, milosti, že je to jen vinou jejich.
0: On si trochu prosto řekl, hochu. Ale sluší ti to. Pij tedy.
2: Děkuji, milosti. Nepij vína.
0: Oj, co to slyším? To se nesrovnává s svou statečností. Lámeš meče jako třísky a vína bys nepil? Což když si toho výslovně král tvůj přeje?
2: Ať tedy žije.
0: Kdo, můj hochu?
2: Kdo? Jak říkáme, ten, koho milujeme.
0: Tož z duše ti připijím. Co říkáš tomu vínu?
2: Nemohu přece tobě, císařská milosti, haněti tváří v tvář, co je dílem tvým a pýchou tvou.
0: Tobě tedy příliš nechutná. Jsi upřímný.
2: Je trpké, milosti. Trpké jako panská služba.
0: Proč jsi tedy vyhledával, ty syn zámožného měšťana sám neodvislý? Nač se spíděl po službě u dvora?
2: Záleželo mi na tom seznatiji. Otec říkává, že je třeba znáti všecko.
0: A přidrži ti, že máme se nejlepšího, pravý apoštol. Ale jak vidím, není panská služba v očích tvých tím nejlepším. Brzy se vrátíš domů, viď, klokti a váze svého otce. A věř, že dobře učiníš.
2: Ano, vrátím se. Zvláště, když poznám, že nehodím se k tak důležitému úřadu, jakým je střežiti osobu vladaře a být jeho společníkem.
0: Co mluvíš, blázinku? Co si bereš do hlavy, že bys nestačil mé službě? Naopak, mám tě rád. Tvůj vzrůst, tvá statečnost se mi líbí. Jsi jedním slovem roztomilá. Roztomilý hoch.
2: Jak jsi laskav, císařský pane.
0: Jak jsem pravil, jsi statečný roztomilý hoch. Ale poslyš, něco bych ti přece vytýkal.
2: Jsem zvědav, milosti.
0: Bojím se, že celá noc nám ani nestačí, bys všecko zvěděl, co se mi na tobě nelíbí.
2: Celá noc, o bože. Již poslouchám tvoje milosti.
0: Předně ti vytýkám, že tak málo vína piješ. Hoši tvého věku líp to umývají. Jsem však upřímný a řeknu ti tajnou svou myšlenku. Ty piješ také dost, ale když tě nikdo nevidí, ty chceš přede mnou být vzorem dokonalosti, chceš se tvářit jako úpejpavá panenka.
2: Ne, jako panenka to právě nechci, císařský pane můj.
0: Pij tedy a dokaž opak. Věř mi, je dobré a burgundskému nezadá. Nož tedy na zdraví toho, koho milujeme.
2: Ale já nemiluji a nemohu tedy pít.
0: Jsme povinni milovat ti aspoň blížního svého vůbec. A jsme-li tak způsobné, páže, jakým ty se býti zdáš, pána svého zvlášť. Mne tedy také nemiluješ?
2: O, miluji, miluji nade všecko.
0: To šlo od srdce. Hezky si to řekl. Jakoby s dívkou byl.
2: Ach.
0: Je vidět, že zkušený jsi v hrách a cviku sladké milosti. Hleď, zde je pás. Zajisté máš též dobrý vkus a povíš mi, jak se ti líbí. Dříve však buď tak hodný a pověs mi ještě jednou, jak mě miluješ.
2: Jako pána svého, nadšeně i odaně.
0: Opět se přetvařuješ. To neznělo jako poprvé. Chci se vsadit, že když poprvé si vyslovoval slovo miluji, myslil si na někoho jiného než na mne, starého a zasmušilého samotáře. No, však nechme toho. Prohlédni si tento pás a pověs mi upřímně, jak se ti líbí. Vy mladí věcem těmto lépe rozumíte.
2: Pěkný, ba nádherný jest. Jaké rytiny a drahokamy a Tu jsou nápisy, ano i verše. Na tom světě žádná jiná. A zde. Není jeď div, že túžím, než ze všech nejkrasšej slúžím. Můj milý, netuš mnoho, ač chceš, však máš pro koho.
0: Líbí se ti ten pás? No, vezmi si jej. Dej ho své milence. Jistě máš nějakou, bude ti zajisté vhod.
2: Děkuji, milosti. Nemám milenky a oloupil bych někoho jiného o tak vzácný dar, který jistě původně nebyl pro mne uchystán.
0: Dobře, věřím ti, že nemáš milenky. Proto vezmi pás přece na památku dnešní první své stráže. Můžeš je zcela dobře také sám nosit. Pojď, zkusíme ho. Zdá se, že bude právě dobře, jako by na tebe schválně dělán byl.
2: To sotva, císařská milosti?
0: Ty pochybuješ? Proto právě to musíme zkusit. Jak hebkou ručku máš a jak malou. Je vidět, že jsi příliš mnoho tetivu nenapínal, ani oštěpem neházel. Neřekl jsem to, jako by schválně byl pro tebe. A jak ti sluší. Ale ještě lépe by se vyjímal, kdyby spod něho splývala blankitná říza.
2: O bože. O bože.
0: Co je ti, hochu? Ty omdléváš. Zdá se mi, že máš příliš těsný kabátec.
2: Díky, o díky, císařská milosti. Již to přešlo. Je mi už lépe.
0: Jsi mi to pěkný hrdina. Dvě číše vína tě porazili. Ale ještě něco, hochu. Ty jsi byl na stráži, konal jsi dobře svou povinnost. Ale králům páže meče z ruky netrhá, neláme jako mrkve a nehází jim je pod nohy. To nebylo pěkné, hochu. Příště se toho, doufám, uvaruješ.
2: A co mi zbývalo jiného, když král Petr tak na mě dotíral již za oponou?
0: On se odvážil?
2: Ano. Ruku mi tiskl a k sobě chtěl mě přivinout. Mluvil tak divně a chtěl mě i políbit. To by přece také tobě vhod nebylo.
0: To máš pravdu, to ne. Ale celkem co zlého na tom mladému kvetoucímu hochu jako ty, rádi poklepáme na rameno a štípneme ho i do tváře.
2: Ale nelíbáme ho.
0: Nikdy?
2: Nikdy, císařský pane.
0: Jsou, uznáš přece výjimky, jich si může dovolit hlava korunovaná.
2: Ani ta ne.
0: Výjimky, jich si mohou dovolit já.
2: Ne, ne, ne.
0: Víš, že mohu. Eliško.
2: Pane můj.
0: Řekni můj Karle, to ti lépe sluší.
2: Můj Karle. Můj drahý Karle.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Víte, to byl Arkadij Timofejevič Averčenko? Vynikající ruský satirik. Na útěku před ruskou revolucí zemřel v roce 1925, považte, v Praze a pohřben je tady na Olšanských hřbitovech. V dramatizaci jedné z Averčenkových povídek, která se jmenuje Kouzlo vzpomínek, si hlavní roli zahrála právě paní Libuška Švormová. A náramně. Ostatně posuďte sami. V další ukázce, kterou jako vypravěč celého příběhu uvádí Jiří Lábus.
2: Divadlo je šalebná, zrádná past. Opravdu. Neměl jsem se před ním na pozoru, neubránil jsem se mu. Byl jsem vtažen do jeho záludných tenat. Uvízl jsem v jeho osidlech. Stal jsem se osobním sekretářem, impresáriem herečky Marfy Petrovny Lučezarské. Ano, té, co hrála mladou choť starého profesora Serebriakova ve Stříčku Váňovi. Tak jsem se stal přímým účastníkem nekonečného strhujícího monologu, odkrývajícího tajemství jejího naplno žitého, bouřlivého života.
3: Ach ano, milý Arkine, tehdy jsem ještě byla v angažmá v Samaře. Ještě jsem, jak se říká, nerozepěla křidélka. Jak bědně, jak uboze jsme tenkrát žili. Komická stará vařila chlebovou polévku s bramborami pro celý ansámbl. Jaký kontrast s tím, čím jsem byla zahrnuta potom. Proudy zlata, hory mincí a bankovek. Ach, milý Arkine, kdybych teď měla jenom desetinu toho, co tenkrát prošlo mýma rukama, tonula bych v bohatství jako Kleopatra.
4: V Samaře zřejmě záhy rozpoznali váš talent a dovedli jej po zásluze ocenit, Marfo Petrovno.
3: Ale kde pak, broučku? Kdybych měla žít z té almužny, co mi tenkrát v Samaře platili, byla by ze mě žebračka. Dávno už bych byla pod rnem. To teprve v Moskvě. Generál Štifel se mi tenkrát dvořil ve stáji na usedlosti statkáře Kulakova. Se mi zalíbil nádherný, spěněný, zlatolesklý kůň. Generál jen mrkl okem a kůň byl můj. Ale když já jsem chtěla mít pár takových koní, a co myslíte? Generálův sekretář sjezdil celé Rusko od Brňanska po Vladivostok, aby nalezl druhého zlatolesklého koně do páru. A nakonec ho objevil snad v Ústťugu nebo kde. 8 000 rublů o to stálo.
4: Opravdu tolik? Marfo Petrovno, zde jsem si dovolil...
3: A nebo dřevař Supov, to bylo ve Voroněži. Vzpomínka na toho dobráka mi dodnes vyvolává na tváři úsměv. Všechny ty malé hloupůstky, kterými mě zahrnoval, když mi připravoval koupel, naléval do vany pravé francouzské parfémy. Oh. Flakonek za 28 rublů.
4: Ne.
3: Také mě samozřejmě koupal v šampaňském. To bylo tenkrát běžné. Jednou v Jaltě se mi v akváriu zalíbila malá zlatá rybička. Koupil mi ji za 150 rublů. A co já, marnivá naivka? Rozřízla jsem jí vidličkou a ochutnala.
4: Oh.
3: Odneste to, povídám. Nechutná mi to. No, a cikáni. Když cikáni zpívali, Supov plakal a říkal mi, Marfo, jestli chceš, otrávím ženu a vezmu si tě. Byl tak komický, neodolatelný. Odpověděla jsem mu,

0: 60 tisíc, nic není zadarmo, že? Ale co vaše současná benefice, Marvo Petrovno?
1: Ach, mé vzpomínky. Mají tak opojnou vůni, tak uhrančivé kouzlo. V Kyjevě továrník Akulin, co ten natropil, vzal celou divadelní společnost na Truchanovův ostrov na 2 na 3 dny a našemu řediteli platil za mě penále. A to všecko jenom proto, že mu ve městě překážel plukovník Podprugov a továrník Akulin mě chtěl mít jenom pro sebe. Strávil se mnou měsíc a stálo ho to... Vidíte, že už se ani nepamatuju. Ach ano, ano, 82 tisíce.
0: A měla jste štěstí na štědré mecenáše. Marfo Petrovno, prosím vás, zde mám...
1: Co pak to máte, broučku?
0: Časový program vašeho benefičního turné.
1: Turné? Ach, ano, ano, turné. A kdy?
0: Za 3 týdny.
1: Za 3 týdny? A co vlastně budeme hrát, broučku?
0: Bude to váš solový recitál, sestavený z fragmentů nejpamátnějších rolí vašeho repertoáru.
1: To bude krásné. Měli bychom začít zkoušet, že ano? A kdeže to budu vystupovat?
0: Tady je seznam míst.
1: Pištovo, Tominsk, Orjachovoje Burskoje, Tobolsk Podolský, Podolsk Tobolský,
0: Sosnogorsk,
1: Kalitkin. Kalitkin! Jak jsem šťastná, že navštívím to milé městečko. Mé srdce se sladce zachvělo při vyslovení jeho jména. Mé rodné hnízdo.
0: Ze kterého jste vzlétla k výšinám slávy. Netušil jsem...
1: Kalitkin. Jako 15letá dívenka jsem jej opustila. A od té doby jsem tam nebyla. Je to dobrých 12 let.
0: Ano, opustila jste Kalitkin jako dívenka v rozpuku mládí. A nyní se tam triumfálně vrátíte jako vyzrálá dramatická umělkyně, Marfo Petrovno.
1: Ach ano, odešla jsem jako malá.
0: A vrátíte se jako velká.
1: A vy budete svědkem těch památných okamžiků. Zajisté mě přece budete doprovázet, můj impresario.
0: Jistě, Marfo Petrovno.
1: Broučku, ale co Soněčka? Co si beze mne počne? Dostává se do nebezpečného věku, pučící ženství již klepe na dveře její panenské nevinnosti.
0: Jako vám tenkrát v Kalitkinu.
1: Ano. No, ne, nemohu přece Soněčku nechat samotnou. Arky nekladu vám na srdce. Než odcestujeme, musíte sehnat guvernantku.
0: Ano.
1: Nejlépe švýcarskou nebo německou.
0: Ano, udělám pro to vše, spolehněte se, Marfo Petrovno.
1: Zákulisní intriky mě vypudily z kamenného divadla. Vzala jsem na sebe veškerou tíhu údělu zájezdové umělkyně. Věru nelehký úděl pro matku dospívající dcery. Zejména, když její otec nás tak zrádně, tak věrolomně opustil.
0: Opustil, ale říkala jste přece, Marfo Petrovno, že Soněččin otec zemřel.
1: Ach ano, jistě. Tak věrolomně nás opustil. Navždy.

0: Jsem tak šťastná, milý Arkine. Cítím, že dnes je můj velký den.
1: Ano, byl to její velký den. Na nástupišti stál uvítací komitét v plné pohotovosti.
0: Moji drazí.
2: Buďte vítána, paní Lučezarská. Je pro nás nesmírnou ctí, že vás můžeme uvítat v našem starobylém městě. Dnešní den bude milníkem v jeho stoleté historii.
0: Jste tak milí.
3: Vítáme ve vás představitelku nejhlubších realistických tradic našeho herectví. Něžnou naivku, divu, heroínu i tragédku.
0: Vynechal jste komickou starou?
3: O, ne, to vy jste nikdy nebyla.
2: A také nikdy nebudete.
0: Pane...
3: Trošky. Jsem divadelní kritik zdejších novin.
0: Určitě oba, paní.

0: jinak, že?
1: Bude to váš triumf, Marfo Pavlovno.
2: Marfo Petrovno.
1: Jo, Marfo Petrovno. Teprve po vašem vystoupení bude jeviště našeho skromného divadla opravdu znamenat prkna, která znamenají svět.
0: Jste tak milý, báječný, skvělý.
1: Povoz je připraven, Marfo Petrovno.
0: Ne. Ať odvezou zavazadla s panem Arkinem do hotelu.
2: Marfo Petrovno.
0: My půjdeme pěšky. Bude to slast, dát se opájet vůní krajiny dětství, zastřené s novým oparem vzpomínek.
1: Vy jste...
2: Netušili jsme, že...
3: Snad to mohu prozradit, Marfo Petrovno?
0: Prosím.
3: Pánové, Marfa Petrovna Lučezarská se dnes po letech triumfálně vrací do svého rodiště. A teď mě prosím omluvte.
1: Jak jsme jen mohli?
4: Malé fopa, no což. Rád bych, Marfo Petrovno, v našem listě uveřejnil váš portrét.
0: Pán si žádá mé foto.
4: To by bylo znamenité. Mně však spíše jde o portrét vaší umělecké i lidské osobnosti, který hodlám napsat. Po hříchu však postrádám vaše základní biografické údaje.
0: To bude těžké. Nevím ani, kolik je mi let. Pořád si připadám jako děvčátko. Když jsem byla malá, papa a mama jezdili po jarmarcích s artistickou produkcí. Já jsem skákala salto mortále a metala kozelce. A když papa a mama zemřeli, vzala si mne na vychování jedna stará dáma.
4: Přímo dojemná schoda. Přesně totéž o sobě říká guvernantka Charlotte ve Višňovém sadu od Čechova.
0: Vidíte, můj život a mé role se natolik prolínají, že často úplně splývají. Sama nevím, co jsem žila a co jsem hrála.
4: Ach tak. Promiňte, musím do redakce, abych stihl u závěrku. Omluvíte mě.
0: Ale na představení přijdete, že?
4: Jistě. Naschledanou.
0: Naschledanou, pane obávaný. Papa.
5: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál

lyckas. Ja, den är. Man var uppe nå uppe i Alec. Man var uppe nå uppe i Alec. Man var uppe nå uppe i Alovi. Fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: S paní Libuškou Švormovou je vám na jevišti před diváky na besedě moc dobře. Člověk se s ní nebojí. Z žádné otázky vám, jak se říká, nevyklouzne a celou dobu zůstává dámou, která má tak ráda ten chytrý, najmě tedy humor z klasické konverzační komedie. I proto jsme nejednou při našich společných setkáních zmínili situace, které se při konverzačkách v divadle odehrají jaksi neplánovaně. Mnohokrát padlo i jméno Miroslava Horníčka. No a našel jsem v archivu i jiný důkaz Libuščina smyslu pro humor, totiž i to, že četla v rozhlase třeba posudek na Tomáše Slámu. Opravdu. Ten posudek kdysi napsal, tuším, malíř Vladimír Komárek. Ale to už bude pro dnešek všechno, ač nerad musím se rozloučit a s díky za vaši pozornost vám přeju dobré dny a ve zdraví zase brzy naslyšenou.
2: Tehdy se dost hrálo na šikmě, takzvaný, aha, že se udělala šikma, aby lidi snad líp viděli, nebo já nevím, byla to taková jeden čas moda výtvarníků. A já jsem v tom příliš štědrým večeru přinášela tác s chlebíčkama a ten jeden chlebíček mě upadl. No, kdyby mě upadl, tak se nic nestalo, ale on byl gumovej a skákal po té šikmě dolů. Takže to lidi se mohli, no opravdu to... Jo, to mimochodem jednou Mirek Horníček vyprávěl, co se stalo v nějakém divadle. Tuším v Plzni, on tam snad i hrál, nebo já nevím. A tam byla scéna, kde tam měl být takový zástup žebráků. Asi jako měl Michael Jackson v té takový těch příšer, jako jak to má v tom thrilleru. Že jo? A oni si dělali to, že na každý představení si vyrobili ty... Oni tam neměli žádný text, nic. Tak si někdo namaloval prostě jedno oko semle a takhle a přišli a různě schrbený. A jednou se stalo, že jeden z těch komparzistů si vymyslel, že bude jako beznohej. Udělal si takové jako sáňky ze dvou dřev, na ty si klék, přivázal si nohy a přijel tam jako bez nohej. No a tak jako dobrý, všichni dělali takový ty nějaký... Ty. A teďka ale šla, byl další obraz, jo, a on právě sjel po té šikmě a zarazil se, až jak je hlediště, jak končí jeviště a to, tak tam se zarazil. Mezitím vyjela ta ulice, spustila se opona, kde dva spolu měli dialog, vážnej tedy, a on tam... On nemohl. A on tam celý
3: bez nohy obraz, nemohl podejít.
2: Bez, tak tam seděl na tom rantlu. Se hrála vážná hra.
3: Z toho plzeňského divadla má neuvěřitelné vzpomínky, právě když se tam potkal s Danou Medřickou, že někdy někdo z jeho kolegů si vymyslel prostě do hry takový jako uchechty nebo smíchy. A teď ta Dana říkala, nedělejte to, já to nevydržím, ale...
2: Já se odbourám.
3: A to se říká takhle, na jevišti to bude jiný. A on říkal, to byl souboj, který ta Dana prohrála prostě po třetím smíchu, když se ozvala takový to hihi, tak prostě už to nedala, utekla.
4: Já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsanou od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavu, takovou jako... A to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavu a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
5: Tragedie.
4: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrá Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomatenýho takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Metrická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připraveni na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říkal, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom A on říká, no tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicien ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Fortem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjela, on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Medřická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal.
3: To musí být šílený, tohleto zažívat jako na jevišti.
2: No, je, protože a Dana taky, jo, ona byla smíšek. Jo. Ona byla trochu smíšek, no, ona byla skvělá, ale byla...
3: To já bych řekl do vás, jako, že máte tyhle ty věci. Jako, že...
2: A to zase já se moc neodbourávám. To já se tak trošku jako spíš naštvu, jako, co mi to dělá ten kolega.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
5: Posudek na Tomáše Slámu. Nezlobte se na mě, já nikdy v životě neměl možnost na někoho psát posudek. Dělali to vždycky jen lepší lidé, co nosili odznak. Popravdě řečeno, vlastně ani nevím, jaký má Tomáš Sláma poměr, jestli vůbec kladný nebo ne. Já osobně mám k němu kladný. Je populární osobností, což se v Čechách dá dobře změřit na základě anonymních dopisů. Sláma jich musí mít celý pomyslný kufr. Anonymy se nepíšou zbytečným lidem. Právě ti zbyteční, co jsou na světě jen kvůli stravě, ti píšou těm, kteří v životě něco udělali. Tomáš Sláma je něco jako encyklopedie našeho umění. Mám ho v podezření, že má dvě hlavy. Jednu, co stále nosí sebou, a ještě druhou na nápady. Je vlastně buditel, který neustále připomíná důležité kulturní věci, které se člověku ztrácejí při honbě za devalvovanou korunou. Tím nechci říci, že tato honba je nedůležitá. Chcete-li se dostat třeba na Pražské jaro, musíte prodat nejenom psa, ale někdy i manželku. Existuje něco, čemu se říká umělecká kuchyně. Prostě podhoubí, které není omračující, ale kde to všechno vzniká. A o tom víme jen proto, že nám to dílem ukazuje Tomáš Sláma. A to nemůže dělat každý, na to musíte mít právě tu encyklopedickou hlavu. Být umělcem a zároveň umět o tom něco říct. A pak ještě je důležité veřejné sdělovadlo, které se k nám prodírá smogem a my Slámu slyšíme. Jsem mu vděčný, že vůbec je. Je na své parketě osamělý, ale aspoň je na něj vidět. Umí vybruslit z blbých dotazů. Někdy se sám potím při rozhlasovém přijímači, jak to dopadne, a krčím se, aby na mě nebylo vidět, i když s tou relací nemám nic společného. Nejvíc mě potěší, když obce nějaký dědeček nebo babička si postěžujou, že to a to nebylo řečeno správně česky. Jednak ten dotyčný potřebuje říci národu, že chodil do školy, což ostatní ne, a že správná mateřština se učila u jejich pana řidicího za Rakouska. Jsou některé způsoby, jak se potřebujeme seberealizovat. A tohle okénko pro veřejnost, které Sláma umožňuje, je něco, na co se těším.
6: Mohl bych poprosit o historky ze zákulisí.
5: Ze zákulisí ti teďka neposloužím, ale můžu takovouhle krásnou. Já jsem jezdila domů za rodiči a vždycky v Zábřehu jsem seděla chvíli v takovém tom, jak byly kulturní středisko, se tomu říkal. A tam završoval pán, tam byla cedulka a tam bylo napsáno. Občane, který vstupuješ do kulturního střediska, vstupuj sem z kulturního hlediska. Zanechej zde jídla pití, duchu svému dej zde žíti.
6: Jo.
5: To je přece, děkuju, no. To si nevymyslíš.
6: A v té Ostravě jsem zažil ještě v tom divadle Petra Bezruče nádhernou věc. Jestli něco Libuše Švormová nádherně dělala, tak to byly psychologické hry, takzvané a navíc konverzačky, já jsem ji v tom obdivoval, ale neznali jsme se ještě. A tenkrát v Ostravě královala Nina Divíšková a Petr Čepek a Jirka Harzáň. A vím, že se tam hrála hra, která teď má velký úspěch právě v divadle pod Palmovkou, Tramvaj do stanice Touha a Kočka na rozpálené střeše. A to je jako je to hodně o citech a o vztazích a tohle. Každou chvíli se tam odehrávaly choulostivé věci prostě na kanapě v té hře z 30. let. A my jsme tam byli zaměstnáni v tom divadle a přišel příkaz, že požárníci mají hlídat objekt ne co hodinu, ale co půl hodiny. A přišel nový požárník a akorát zjistil, že teda uběhlo půl hodiny, že by měl zkontrolovat objekt. On v životě nebyl v divadle. Vůbec nepochopil to zákulisí a že se tam odehrávají nějaké příběhy. A představ si, bylo asi 7:30 večer nebo 19:40, tam se odehrávaly absolutně dramatické okamžiky, šlo o všechno. A on tam v uniformě ze 70. let přišel s baterkou kontrolovat objekt. Teď ta baterka skončila samozřejmě na tom kanapi, co tam ty dva lidi dělají. On ani nevěděl, co dělají, teda asi zřejmě. A on se zachoval jako český požárník, že skutečně jim řekl, pokračujte, zasalutoval a odešel. A ty lidi tam koukali, kdo to tam vstoupil, proč a jestli to tam do té hry patří. Jo. Do dneška se s tím nevyrovnali. Zažila jsi někdy něco takového?
2: No, požárníka jsem zažila v opačně. Já jsem jednou na zájezdě hrála takovou hru ruskou a sama jsem tam byla na jevišti a měla jsem takový šátek a tam byla svíčka na jevišti a já jak jsem hrála a tím šátkem jsem se tak jako to, tak jsem zavadila o tu svíčku a aniž jsem to věděla, tak ten šátek chyt a takhle z hlediště na mě volal pán, paní, hoříte? To bylo krásné. Takže nějak jsem se otočila, honem jsem to udupala, že jo, a to musela jsem pokračovat dál. Ale během celé této scény, podle mě dost dramatické, seděl ten požárník v portále a spal, ale tvrdým spánkem. Ale tak jako takhle, jo. Jako.
6: Spící divák je horší než divák, který na vás útočí, vám musím říct. A nejhorší je to v komedii. Paliček s Janíkem mají jednoho dobrého kamaráda, Radka Tomáška. A s tím my jsme řadu let dělali a já jsem tak trošku možná až příliš tlačil na to, že ty jeho koncerty mají mít divadelní podobu. Tak jsem si tam vymýšlel povídky a historky. Když jsem nenapsal svoji povídku, tak jsem vzal povídku Tárbara nebo Moroška. A teď ty věci už byly vyzkoušeny. Už jsme to na tom zájezdě dělali třeba po 30., po 50., takže přesně jsem věděl, kde se lidi na kterém místě v té povídce smějí. A teď jsme jednou dělali v tom divadle v Buriana, tenhle ten pořad, tu povídku jsem dělal už asi po 50. Přišla jakoby první poenta a ty lidi nic. Za 3 minuty nic a tam se vám nikdo nezasmál. Já jsem to vůbec nechápal. A teď jsme měli připravený takový číslo, vtipný, nevím, kdo s tím přišel, ale Karel Hovorka, který se mě furt smál, jako že nemám vlasy, tak si myslel, že mě úplně jako do dupe tím, že říkal, mám ohromný nápad, uděláme takovou scénku, ve které ty budeš táta reportér a my budeme tvoji dva synové reportéři a budeme taky plešatý a my si vypůjčíme paruky prej z divadla a to lidi teda nepřežijou tohle, to budou opravdu se válet smichy, sotva vlítneme na jeviště, tak uvidíš, to bude smích, my se na to těšíme. Oni si dva hudebníci, kteří v životě nestáli na jevišti, si skutečně půjčili paruky z toho divadla. 14 dnů předtím si je zkoušeli, smáli se před tím zrcadlem, těšili se, jaká to bude sranda. A vystoupili jsme na to jeviště a jsem řekl, tak já jsem Tomáš Sláma a to jsou moji dva synové reportéři taky. A teď oni vstoupili dva plešatý lidi na jeviště a měli pocit, že bude ohromná legrace a tam se ale nikdo nezasmál. Nikdo, vůbec. Já jsem nevěděl teda, co mám, jak jsme odešli, že jo. A lidi říkali, co prý to znamenalo. No. Možná bychom se teda mohli rozloučit písničkou jménem paní Libušky Švormové, která přijala moje pozvání jménem Mirka Palečka a Míši Janíka. A chtěl bych vám poděkovat a popřát hezké další dny. Mějte se hezky a naschledanou.
7: Thank you.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Prázdnej byt,